0: velmi dobrý modus, jak učit národ přemýšlet. Děcka, co říkáte na ten požár té továrny Baťa, je to vše divné. Je to divný jako každý požár. Já nevím, jestli to ať si vyřeší vyšetřovatelé pojišťovny, protože ti na tom jsou hmotně zainteresováni, ale já nevidím důvod, prostě proč přihrávat jako nějakým nestandardním variantám. Prostě ono to mohlo opravdu zahořet samo, mohlo tam být elektrický zkrat, prostě ta příčina. Musíme jít prostě od těch jednoduchých věcí, teprve když se vyloučejí ty jednoduché příčiny, pak je možný jít dál a k tomu nemáme absolutně teďka žádný informace. Paukner je momentálně muž mého srdce. Může to být kdokoliv, třeba pan Chlad. No, může to být. Je to hezký přemýšlení, kdo by to mohl být, na koho by ten profil mohl pasovat, ale skutečně je to otázka podružná. Já si myslím, že je důležitý číst to, co píše. Paukner dělá to, co by měla dělat tato vláda. Nepátrejme po Pauknerovi, ale po tom, co píše, naprostý souhlas. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli viděl tiskovku s Trumpem a Zelenským. Pokud ano, co na to říká? Mně přišlo, že chvíle mi mluvil mezi řádky přímo k Zelenskému. No, on tam mluvil o japonské armádě, co si tam poplet. Mně připadalo trošku jako, že je bajdenovští, což jako nedá se to vyloučit. On, ten jeho projev k tomu výročí Ameriky byl takový jako trošku stupidní, takový diluviální. On tam začal mluvit jako v období McCarthyho a já vím, že v té době prostě takovýhle ty tvrdáci, kteří měli naprosto jasno a varovali prostě před tím komunistem a viděli ty komunisty jako všude, tak mnoho z nich skončilo v psychiatrických léčebnách. Prostě to jako opravdu není doporučený způsob nahlížení na svět. Takže já nevím, jak to bylo s tím Zelenským. Na druhou stranu s tím Zelenským to zacházení se taky odvíjí od jeho chování a vůbec se nedivím tomu, že ten Trump se tam občas dopustí takových jako trošku nestandardních úsměvů, nebo jak to říct, výrazů tváře, nebo když už nebudu mluvit o slovech. Motoristé zřejmě bojují o voliče, většina z nich fandí Ukrajině. Ta rusofobie Macinky mi vadí, jinak se mu fandila oproti tomu, kdo byl před ním. Byl šťastný a jeho nesouhlas účastí RF je velký hnusno. Šťastný se vyjadřoval velice nešťastně k těm...
1: On se zbláznil, pro mě teda, musím říct.
0: Odblokování, což je velmi nešťastný. Ty lidi se potřebují tak jako vystavovat na odiv prostě nějaký to protiruský odhodlání, což je dost šílený. Já jsem si svý protiruský období odbyl v době, kdy se za to zavíralo. Ne, když se za to chválilo, když se za to postupovalo. Takže teďka bych si ocenil, kdyby ty lidi se vyjadřovali, nemusí se vyjadřovat přímo protiamericky, ale jaksi všeobecně kriticky, když najdou určité měřítko a podle toho budou posuzovat a nebudou říkat, jestli to vyhovuje tomu nebo onomu. Oni říkají, ty seš proamerický, ty seš proruský nebo takhle ne. Já jsem takový, jaký jsem, a že ty věci vyznívají jednou tak po druhý tak, já si ve své drzosti a píše dokážu na to odpovědět, že za to si můžou ti, o nichž mluvím já, a ne, že bych já modifikoval prostě svá kritéria. Takže ano, souhlasím s tím, u toho Macinky to je dost křečovitý, není to pěkný, ale prostě to je politika koalice, ta koalice je složená prostě z těchto členů a je velmi obtížný to dá do souladu. Mluvě o Macinkově rusofobii, já děkuju za to, že tam je Okamura. byl Karel Čapek vizionář, když psal RUR, roboti nás ovládnou. No, teď jsem četl, že v Izraeli začíná být velká nezaměstnanost mezi ajťáky a vůbec výzkumnými pracovníky v umělé inteligenci, protože umělá inteligence je začíná vytěsňovat. Oni začínají propouštět lidi, kteří to vymysleli. Takže ano, tento takový samožrný efekt tam určitě je a je velmi dobrý být ostražitý a nepropadat těmto technologiím. Myslíte si, že co píše Tomas, vláda bude zabývat a co policie? Jo, myslíte asi na Pauknera. No, a co policie? Já si myslím, že to, co píše pan Paukner, nebo prostě to, co je publikováno pod tím jménem, by na monitoru mělo dostávat nejvyšší, nebo vůbec státní zastupitelé. Mají jistě předplacen monitor, z médií dostanou tuto informaci a oni jsou ze zákona. Státní zastupitelství je ze zákona povinno se tím zabývat. Takže ano, směřujte své dotazy na nejvyšší státní zástupkyni, směřujte své dotazy na poslance, aby interpelovali vládu, aby se, protože kdo je zodpovědný za chod státního zastupitelství? Ministr spravedlnosti, premiér. Takže ať se o to starají, ať se ptají paní Bednářové, co dělá v této konkrétní věci, v další konkrétní věci a tak dále. Co dělal Banderovec na summitu na to, když Ukrajina není členem? No, byl tam pozván jako host, byl tam pozván pan prezident Pavel, tam byl taky pozván, přestože nebyl vedoucí generace, bylo tam spousta lidí pozvaných. Je to účelovka, co jiného k tomu říct. Tam není žádný omezení. Máme ještě něco? Máme. Pane Jene, od kdy jste znal zmíněného Jaroslava Baštu? Myslíte, že jste ho v době minulé znal v skutku dobře? No, já jsem se s Jardou, já jsem o Jardovi věděl mnoho a mnoho let, ale já, nebyla šance se potkat, prostě nějak jsme se nepotkali. Setkali jsme se vlastně až po listopadu, samozřejmě jsme věděli jeden o druhém a potom listopadu nás ty cesty svedly prostě dohromady. Já jsem s Jardou zdaleka nesouhlasil ve všem, ale strašně rád jsem se s ním hádal, strašně rád jsem se s ním bavil a ten člověk byl neuvěřitelně zajímavý a jenom řeknu jednu věc, když byl kdysi zavřený v kriminále, tak Jarda Bašta hrál 7 šachových partií simultánně na slepo. Takže si umíte představit asi, co si o jeho moc intelektuálních kompetencích.
1: Tak já se koukám.
0: Pan Reichl se mi nelíbí, protože já jsem spíš na dámy, ale mám z něj velkou radost, že tam jsou takový lidi, jako je Jindřich, protože je to velká, velká bouře ve sklenici vody. Doufám, že se to, ta bouře, že bude větší a že ty jeho velmi zajímavý výstupy, že budou mít i reální výsledky.
1: Všimla jsem si, že taky sleduje Tomase Pauknera jako většina z nás a všimla jsem si, dnes jsem četla, že dokonce jeden státní zástupce už se jedné kauzy ujal a dokonce se toho prý ujal Olaf. Takže uvidíme. A nám vypršel čas. Nám vypršel čas, takže já ti moc děkuju za všechno to, co jsme si mohli říct a i ty odpovědět divákům. Takže
0: a já si ještě dovolím tadyhle jenom upozornit, budeme pořádat žurnalistické praktikum, budeme pořádat takový kurz mediální gramotnosti, takže na našich stránkách internetových je možné se do toho přihlásit. Děkuju a všechny zdravím.
1: Taky hezký večer a hezký víkend. Mějte se krásně.

0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího vysílání našeho pořadu Jak to je. Mým dnešním hostem je dlouholetý radní České televize, i dokonce byl i předsedou rady České televize Pavel Matocha. Vítej, Pavle.
1: Ahoj, Marku.

0: Důvod, proč jsem tě pozval, je evidentní. Já očekávám, že můžeš být otevřenější, než když jsi býval ještě členem Rady České televize. Ale ty jsi nebyl zvolen na další období do Rady České televize a já tě považuji za součást těch kulturních válek, které se, nebo skoro bych řekl oběť těch válek, které se dějí kolem České televize. Ale začnu ne osobně. Ale chci se zeptat, já jsem zhodou okolností dneska četl titulek a částečně jsem si poslechl i ten rozhovor s moderátorem vědeckých pořadů České televize a dnešní tváří té stávkové pohotovosti Danielem Stachem, který říkal, že nechce pracovat ve státní televizi. To mě vede k otázce. Myslíš si, že opravdu ta změna financování České televize, to, že by byly zrušeny koncesionářské poplatky a to financování by přišlo pod státní rozpočet a kontrolu NKÚ, stala by se z České televize, mluvím teď o České televizi, ne o rozhlase, stala by se z České televize státní televize?
1: Ne, nestala. Nejdřív ale děkuju za pozvání. Myslím, že jsem byl dost otevřený, upřímný i v době, kdy jsem byl členem rady a že to je možná jeden z důvodů toho, co se dělo. A tvé otázce je to absurdní, to ani není argument. Rétorická figura, kterou Dan Stach a někteří další revolucionáři používají. Já když se na to dívám a díval jsem se na to zevnitř, dívám se na to zvenku, tak bych řekl, že spíš hrozí a spíš se to upírá tím směrem komunistického přesvědčení, že půda patří těm, kdo na ní pracují. Jo, že vidíme, co dělají zaměstnanci České televize, jak na to reaguje management a řeči o tom, že změna financování převedení pod státní rozpočet bude znamenat zestátnění je úplně absurdní. Ve většině zemí Evropské unie se neplatí koncesionářské poplatky a nikdo nemluví o tom, že ta média jsou v nich státní a že přišla o svoji nezávislost. A u nás máme řadu institucí, které fungují jako nějaké nezávislé instituce, ať je to Nejvyšší kontrolní úřad nebo soudy, a jsou financovány ze státního rozpočtu. Jsou proto jako závislé, nejsou. Jako jsou, záleží na tom, jak je ta instituce nastavená, jak
0: Jasně.
1: funguje, kdo tam pracuje, kdo ji vede, kdo ji kontroluje.
0: A kde se podle tebe vzal ten, já můžeme to říct, mýtus o tom, že ty koncesionářské poplatky jakoby vytvářely přímý vztah mezi tou institucí, tedy Českou televizí a Českým rozhlasem a těmi plátci a že do toho tedy nevstupovala stát a že to je teda ta forma nezávislosti, kde se to vzalo. Já to považuji za úplný nesmysl, ale je to argument, který je téměř jako na prvním místě dneska.
1: Je to nesmysl, byla to kvazi daň. Neřekl bych, že znám moc lidí, kteří mají pocit, že díky placení koncesionářských poplatků, které nejsou koncesionářskými poplatky, tedy díky placení těch televizních a rozhlasových poplatků, takže mají nějaký jako vztah s Českou televizí a s rozhlasem a v okamžiku, kdy to přestanou platit, tak to ztratí. Tento vztah, to je přece jako, to je hloupost.
0: Já mám v trvalém příkazu mám dokonce napsáno, že platím a nesleduju, aby to tam viděli, že prostě musím.
1: Jsem
0: Ano.
1: povinen, tak platím.
0: No, nechci skončit v exekuci. Pavle, ty to samozřejmě sleduješ, to dění kolem České televize, i když už nejsi, jak ty říkáš, že už se nesleduješ zevnitř. Já si chci zeptat na důležitou věc, která souvisí s tvým angažmá dlouholetého radního České televize. Já pořád přemýšlím, proč se vlastně nepovedlo nebo nenaplnil se ten zákon de facto, který definoval nebo který ustavil tu radu České televize začátkem 90. let. A já jsem ji vždycky vnímal, možná ale asi naivně, já jsem myslel, že ta rada České televize má zastupovat mě jako koncesionáře a hájit moje zájmy, ale mám pocit, když jsem se díval potom na Radu České televize, teď to neberu jako kolektivní vinu, že vím, že jsou výjimky, ale že on se ten orgán proměnil v něco, co buď hájilo zájmy managementu České televize, nebo zaměstnanců České televize, skoro bych řekl někdy až odborářsky, anebo ty politické strany, které, nebo konkrétní zájmy některých politických stran, nebo některých zájmových skupin. Čím to, že vlastně ten koncesionář nemá zastání, nebo neměl zastání? Kromě, jako já musím říct, velkou výjimkou tebe, protože ty jsi opravdu reagoval i na třeba na stížnosti, že ta televize není nezávislá, že se to nějak projevuje i třeba ve zvaní hostů, vytahoval si data a tak dál. A to bylo asi, to byla věc, kterou by ti radní měli dělat. Ale nestalo se. Ani dneska to vlastně nevidím, že by ta rada nějak hájila v době, kdy televize je zneužita, že zaměstnanci v nějakém politickém boji hájila koncesionáře. Zvláštní.
1: Já jsem byl také překvapen, že na tom mimořádném jednání neprošel bývalým kolegou radním Šafaříkem navrhovaný bod, kde on chtěl diskutovat to téma, jestli náhodou styl a způsob vysílání o změně zákona o financování České televize a vysílání o stav kování zaměstnanců, jestli neporušuje kodex či zákon. A většina rady to nepovažovala ani za hodné diskuze a vůbec se to nedostalo jako na program jednání. Myslím, že je to stejné jako v řadě jiných kontrolních orgánů, že záleží na tom, jak ty lidi, kteří mají ten mandát tam působit, ho berou, že zažil jsem tam lidi a období, kdy se bralo vážně, že je potřeba se zodpovídat divákům, že jsme kontrolní orgán veřejnosti, takže
0: Jasně.
1: když si veřejnost stěžuje, tak rada to má řešit, má to brát vážně, ty stížnosti. A naopak období, kdy to byl úplný výsměch těm divákům. A když jsem tam v roce 2020 přišel, tak krátce poté se stal předsedou rady René Kühn. Za jeho zhruba půlročního vedení rady bylo zodpovězeno asi pět stížností. Jo, to úplně. A my, když jsme pak jako převzali vedení rady, on odstoupil, další místopředseda odstoupil, proběhly nové volby, já jsem se stal předsedou rady, tak jsme zjistili, že tam je, já nevím, 2000 nebo kolik nezodpovězených stížností. Tak to byla jedna zkušenost. Druhá zkušenost byla, když jsme ty stížnosti řešili a teď jsme zjistili, hele, tady to vypadá na jako jednoznačné porušení kodexu, tak nejmenovaní kolegové říkali, no ale počkej, porušení kodexu jsme jako konstatovali v jiné věci už na minulé radě, to nemůžeme na každé radě konstatovat porušení kodexu. A já říkám, počkejte, nejde, přece není úkol nějak často nebo nějak málo konstatovat nebo nekonstatovat. Otázka je, byl porušen kodex v tomto případě, na který máme stížnost, který řešíme, nebo nebyl. No a jestliže byl, tak to máme konstatovat, to porušení kodexu.
0: Z tvého pohledu, já se k tomu období ještě vrátím později, ale z tvého pohledu je to, co teď jsme viděli na obrazovkách České televize v souvislosti se stávkou pohotovosti a protesty proti tomu zákonu nebo té změně financování, je to porušení kodexu nebo ne? Je to zneužití toho vysílání
1: Za mě jde o za prvé jednoznačné porušení kodexu ČT, protože ten zapovídá České televizi, aby

0: stávky, ale zaměstnanci mají ze zákona právo stávkovat z jasně vymezených příčin. A tím důvodem jistě nemůže být nesouhlas s politikou vlády nebo nesouhlas s parlamentem nebo vládou připravovanou novelou zákona, která nemění nic jiného než způsob financování na způsob, který je v Evropě již běžnější. To za prvé. A za druhé, ano, v návrhu je snížení rozpočtu, ale to přece zaměstnanec nemůže stávkovat a snažit se jako silově vymáhat, že společnost, zaměstnanec České televize, silově vymáhat s pomocí vysílání, že společnost je povinna financovat instituci, kde on pracuje, tak jako doposavat, že není možné tam jako snížit ten rozpočet. Přece veďme diskuzi o tom, jestli mají veřejnoprávní média smysl, co od nich očekáváme jako společnost, co mají dělat a potom kolik tedy na to bude rozpočet. To je první, řekl bych, jako směr úvahy, který bychom měli vést. A pak je druhý, bavme se o tom, jestli v rámci i toho stávajícího nastavení nedochází k plýtvání. Já vím, že před ještě 3 lety v České televizi pracovali spojovatelky telefonních hovorů. No, jako, nebo před 3 měsíci nebo kousek víc, tam pracovali ještě rychlopísařky. No, nemám nic proti spojovatelkám telefonních hovorů a rychlopísařkám. Jistě ve své době byly důležité pro chod České televize, ale domnívám se, že v dnešní době ani rychlopísařky, ani spojovatelky telefonních hovorů důležité nejsou a spojovatelky telefonních hovorů jistě před 3 lety důležité nebyly a bylo zbytečné, aby tam byly zaměstnávány. Stejně tak si položme otázku, jestli Česká televize jako využívá a potřebuje tak rozsáhlý nemovitý majetek, jako který má k dispozici, jestli by nemohla jako ušetřit, jestli potřebuje tolik kancelářských prostor, jestli ten takzvaný rohlík by nemohla opustit a prodat, pronajmout. A zase z mé zkušenosti radního si pamatuju, že jsem velmi překvapeně zíral, když někdy ze začátku jsme dostali v podkladových materiálech žádost, aby rada vyslovila souhlas s rekonstrukcí Skokanského můstku na Podolském koupališti u bazénu. A já jsem říkal, pro pána krále, co? Tak jsem jako koukal do těch podkladů. No a tam jsem si přečetl, že část pozemku pod Skokanským můstkem, pod Podolským bazénem patří ještě České televize. Takže od Kavčích hor až dolů k bazénu prostě jsou pozemky České televize. A čemu je České televizi kus pozemku pod bazénem, tak ať se dohodne s Českou unií sportu a prodá jí to, převede to na ní.
1: A schválili jste to, nebo?
0: Schválili jsme, že Česká unie sportu si na své náklady může zrekonstruovat Skokanský můstek.
1: Takže, až budete, vážení diváci, až budete skákat z toho Skokanského můstku, tak
0: Tak díky radě České
1: ano, díky
0: televize.
1: radě České televize, pravený. Ty jsi nastavil několik jako vážných otázek, teď nejde o ten Skokanský můstek, ale ta debata, o které ty mluvíš, ta vůbec neproběhla v době, kdy v minulém volebním období, kdy na návrh ministra kultury Baxy vlastně došlo už k té novele a navýšení, jednak rozšíření povinnosti plátců veřejnoprávních daní. A ta debata vůbec neproběhla, ale dokonce si myslím, že záměrně, protože by se možná předešlo některým hloupostem, který ten zákon obsahuje. A teď stejná koalice, která tehdy prosadila ten zákon, teď mluvím o politice, tak žádá, já jsem včera četl čtyřbodovou výzvu, kterou podepsali zástupci všech opozičních stran, že minister kultury musí pozvat ředitele obou institucí a všechny parlamentní strany, aby vedli diskuzi o smyslu veřejno nebo o obsahu veřejnoprávnosti. Není už pozdě?
0: No, správně se upozornil na to, že podobné diskuze měli vést oni v
1: Jasně.
0: minulém volebním období, to za prvé. Za druhé, pokud jde o změnu způsobu financování, tak

0: tam za mě ta veřejná diskuze a hlas veřejnosti byl projeven ve volbách. Hnutí ANO, které volby suverénně
1: To tam
0: vyhrálo,
1: mělo,
0: tak to mělo ve
1: no.
0: svém volebním programu a realizuje svůj volební program. Takže tady za mě vlastně není moc o čem
1: Jasně.
0: jako dál diskutovat a není to věc, která by byla nějak jako mimořádná v Evropě, nezvyklá, ne, naopak je to běžné. A to, co se stalo v minulém volebním období za ministra Baxy, tam nejenom, že tam jako diskuze o tom, o smyslu veřejnoprávních médiích a co po nich chceme, neproběhla, ale přece si pamatujeme dobře, že nejprve ten samý minister říkal, že za něj a že za jeho vlády k žádnému zvyšování
1: Žádnému.
0: televizních a rozhlasových poplatků nedojde. A pak jako došlo. A proč k tomu potom došlo? Položme si otázku, jestli to nebyl způsob nějaké soft korupce, zavázání si těsně před
1: Jasně.
0: volbami veřejnoprávní média. Navíc ta změna zákona proběhla i bez té jistá forma veřejné podpory, navýšení veřejné podpory na televizním a rozhlasovém trhu. Komerční média se proti tomu pochopitelně vymezovala a podle všeho ministerstvo kultury, mu česká vláda byla povinna tento záměr notifikovat a nechat si schválit u Evropské unie, kde se jinak dotazují na úplně všechno, ale tady na to se nedotázali. A teď je v Evropské unii stížnost na to, že ten zákon byl přijat bez té notifikace, že jde o nepovolené navýšení veřejné podpory, takže teoreticky by mohlo hrozit i vlastně zneplatnění toho zákona. Česká televize by mohla vracet ty peníze, které dostala navíc. Potom, Marku, myslím, že je dobré jaký připomenout divákům, posluchačům, jaké argumenty padaly v době, kdy se bavila, kdy Česká televize, Český rozhlas a minister Baxa vysvětlovali, proč je potřeba zvýšit ty poplatky a kolik to přinese navíc jako do rozpočtu. Můžeme se podívat zpětně a najdeme, že Česká televize v té době hovořila o tom, že to navýšení, ta změna zákona jim ročně přinese zhruba 850 milionů korun. Když jsme na radě s finančním ředitelem probírali poslední novelizaci dlouhodobých plánů, tak já jsem se ho ptal, jaký teda je jeho odhad, že ten nový zákon jako bude, až naběhnou všichni ty noví poplatníci, kolik to přinese ročně do rozpočtu. A on říkal zhruba, myslím, 1,5 miliardy. Takže a to je téměř dvakrát tolik, nebo 50%, 50% víc. Nebyly pravdivé informace, byly zavádějící argumenty, proběhlo to vlastně, neměla to koalice, nebo ty neměli to, neměli na tom postavený volební program, jako teďko mělo postaveno ANO, stejně to udělali.
1: Když zůstanu od toho, u té diskuse, já jsem byl účasten jedné debaty, ve které vystoupil člověk, nechci ho jmenovat, protože to byla jako privátní debata, ale vystoupil člověk, který se věnuje vysílání, má privátní firmu a pohybuje se v nějaké oblasti a vyčíslil tam náklady na kolik z jeho stojí minuta natáčení, vysílání, tak dále. Říkal, to je asi jak desetina proti České televizi, jo. I ta technika je daleko levnější dneska, celé se to prostě zrychluje, to digitalizace a tak dále, ale v České televizi to úplně zamrzlo. Vede se tam tenhle typ debaty vůbec, že to je hrozně drahé, to vysílání.
0: Ale před rokem se mi podařilo prosadit usnesení, aby Česká televize, aby management začal sledovat parametr náklady na minutu jednoho
1: No,
0: diváka. Jo,
1: to přesně
0: jo,
1: tam padlo, no.
0: říkal jsem, podívejme se, veme jednotlivé pořady, které televize natáčí, spočítejme interní i externí náklady, kolik jsou, a podělme to, kolik minut je teda z toho vysílání, a ještě tam dejme jako parametr počet diváků. protože jestliže mám pořad, který sleduje 1 000 000 diváků a mám pořad, který sleduje 10 000, tak je celkem oprávněný očekávat, že na ten, co stojí 1 000 000, půjde víc peněz. Podle toho usnesení, které rada někdy loni v létě nebo na začátku podzimu přijala, tak generální ředitel měl předložit radě v listopadu jako první analýzu. Dohodli jsme se, že se vybere 50 nějakých pilotních pořadů, kde se to spočítá, tento parametr. A rada pak o tom bude jako diskutovat s managementem do dnešního dne, nebo teď tam již měsíc a kousek nejsem radním, ale do té doby, co jsem byl radním, tak po několika urgencích jsme na konci dostali metodiku, jak to management chce počítat, ale to usnesení stále není splněné a mělo být splněné někdy v listopadu nebo v prosinci loňského roku. Takže souhlasím s tebou, že nákladovost těch jednotlivých pořadů by měla být sledována i takovými ty ukazateli a diskutována.
1: Já jsem pochopil, že ta metodika je jako jednoduchá, že to se dá, ten soukromý vysílatel si to dokázal, má i srovnání s tou Českou televizí, takže to existuje. Evidentně tam není vůle.
0: Úplně triviální není, protože musíš se rozhodnout, jak a s jakými koeficienty započítáš třeba reprízování pořadu. Jako je tam několik parametrů, jak tam rozpočítáš některé interní náklady. Tak není to, že by to bylo úplně triviální, ale zase není to raketová věda. A musíš mít vůli to udělat a pak to spočítáš. Jo.
1: A taky tam musíš mít ten koeficient demokracie, že, kterou hájí Česká televize.
0: Ano, to si myslím, že někteří by tam rádi do toho ukazatele dostali.
1: Jak je možné, že vlastně jsme přijali tu argumentaci, a myslím teď i vládu a vlastně společensky, že se diskutuje, že jsme schopni diskutovat o tom, že Česká televize, že se v této chvíli bojuje o nezávislost její, když já jsem schopen doložit úplně jednoduše, že nezávislá není. A nikdy nebyla, nebo minimálně od roku 2000, od té poslední stávky. Prostě ta televize není nezávislá, jednak na ideologii, jednak na konkrétních politicích. A teď je to vlastně vidět i na tom bloku, tak... Já vůbec nechápu opoziční politiky, kteří opravdu chápu, že podporují Českou televizi, jsou s ní propojeni, ale nechápu, proč fyzicky jdou a postaví se před tu televizi, to tím dokazují, že to nezávisle není a nebude. Ty jsi vlastně i na těch analýzách některých ještě, co by člen rady dokazoval, jak které třeba politici jsou zvaní, nezvaní do některých diskuzních pořadů. Jak je možné, že Tohle se nepodařilo prolomit za těch 25 let. Opravdu, jak je možné, že ta Česká televize není nezávislá? Je politicky orientovaná jednoznačně. Tváří té stávky jsou prostě extrémní levičáci. To jako, já to můžu říct, to je prostě evidentní.
0: Uvedu konkrétní příklad, na který myslím je vidět, v čem je problém. A dokresluje to, co ty jsi říkal. Česká televize v rámci různých výzkumů a analýz, které si nechává každý rok dělat, tak si historicky nechávala také jako zpracovávat vlastně jako odpověď na otázku, jak jsou sympatizanti různých politických stran spokojení s vysíláním České televize. A pro někoho překvapivě, pro mě nepřekvapivě, to v posledních letech, nebo v letech, kdy já jsem k tomu měl těm datům přístup, vycházelo tak, že voliči a sympatizanti současné opozice, zejména voliči sympatizanti stran jako TOP 09 nebo STAN, velmi důvěřují České televizi a jsou nadšení a velmi spokojení. A naopak voliči a sympatizanti stran současné koalice, zejména třeba voliči sympatizanti SPD, jsou velmi kritičtí, nevěří České televizi, nelíbí se jim, co Česká televize, jak funguje. A první mají pocit, jak je objektivní, vyvážená, druzí, jak je neobjektivní, nevyvážená. První se hrozně líbí a druhým ne. No a jestli je to takhle radikálně jako rozděleno, že teda jeden blok politický je z toho nadšený a druhý se k tomu staví kriticky, no tak to podle mě podporuje ten argument, že ta Česká televize není nezávislá a objektivní, protože v těch velkých číslech by to mělo vycházet tak, že v obou táborech je plus minus podobné číslo těch, kteří s Českou televizí jsou spokojeni a kteří s Českou televizí spokojeni nejsou. Když jsem na to upozornil, myslím, že to bylo na jednání před 2, 3 lety, tak kolem toho byla na radě diskuze, ta je na audiozáznamu, to si asi každý jako může najít. A moc argumentů, proč to tak je a že to je správné, že to neznamená nic špatného, protistrana nebyla schopná jako dát na stůl. Nicméně stalo se zajímavé, že aniž by se to rada dopředu dozvěděla, tak z těch pravidelných výzkumů tato část šetření byla vyškrtnuta. Takže když jsem letos v rámci přípravy projednávání tady těch analýz, měření veřejné hodnoty a přípravy výroční zprávy o činnosti, se ptal, proč tam není tady ten graf, ať ho tam dodají, tak nejprve generální ředitel říkal, že jistě, že jako to, a pak přišla odpověď, že bohužel, že byl v rámci úspor zřejmě vyškrtnutá, že se na to ta agentura, která dělá pro Českou televizi ty výzkumy, již jako neptá, takže už to není k dispozici. Takže vycházelo to špatně, no tak to přestaneme sledovat, jo? To je přece jako absurdní.
1: Já ještě zůstanu u jedné věci, nebo u jedné věci. Tak Česká televize, já doufám, že to dopadne v uvozovkách dobře a ta změna financování projde a bude mít rozpočet, jaký je navrhován. Já jsem sledoval relativně nedávno rozhovor v České televizi s Mirkem Singerem, bývalým guvernérem České národní banky. Velmi mě to zaujalo, protože to je člověk, který pracuje s daty a s číselnými řadami a je to a živil se dokonce nebo ne, rekonstrukci firmami, které potřebovali ušetřit. A on sám říkal, tak proč nepřemýšlíte nebo ne, to není jako věc toho moderátora samozřejmě, ale proč Česká televize, Český rozhlas nemá jedno vedení, to by se asi ušetřilo hodně. A mám pocit, že to spadlo ze stolu, že to bylo v jednu dobu součástí toho návrhu a asi by jim to mělo logiku, že to taky funguje ve světě normálně.
0: No. Já si pamatuju, že před volbami toto téma Andrej Babiš zvednul. Dokonce bych skoro řekl, že to bylo i v nějakém volebním programu, nebo že to říkal před volbami, že cíl je nejenom zrušit poplatky, ale i spojit obě instituce pod jednu střechu, pod jedno vedení. Souhlasím zde s bývalým guvernérem, že by to byl racionální krok, který by mohl přinést úspory. Stejně tak naprosto souhlasím s Mirkem Singerem v tom jeho upozornění na rozdíl mezi relevancí a důvěryhodností, jak o tom v tom rozhovoru hovořil, a jak hlavně upozorňoval, že Česká televize říká, jak je stále důvěryhodná, čemuž já dodávám, ano, ale posledních 6 let. Rok za rokem je ta důvěryhodnost nižší a nižší a naopak aktivně vyjadřovaná nedůvěra za posledních 6 let vzrostla o 50%, z 22 na 33%. Ale ještě víc, než klesá důvěra, tak ještě rapidněji klesá relevance, tak klesá všem televizím, respektive klesá relevance lineárního vysílání. A to je to, čím jsem dneska začal, že by jsme měli diskutovat o tom, jaký je smysl veřejnoprávních médií v současnosti, tak víme, proč vznikla veřejnoprávní média, anebo státní média, někdy státní, někdy veřejnoprávní. No, protože na začátku byly frekvence, šířilo se signál terestrický, frekvence byly vzácným statkem a nemohl každý mít televizi.
1: Zásadně měli monopol.
0: Takže v tu chvíli se řeklo, OK, tak nemůže, tak bude mít monopol stát nebo veřejnost a nebude mít monopol televizního vysílání jeden konkrétní subjekt. U novin nikdy jsme veřejnoprávní noviny neměli, protože papír byl volně k dispozici a kdo chtěl vydávat a psát noviny, tak mohl. A proto nebylo třeba, aby jsme měli veřejnoprávní noviny. V současné době díky digitalizaci a internetu máme mnoho televizí, v jedné dnes sedíme a proč potřebujeme veřejnoprávní média? Kvůli nedostatku frekvencí to není. To znamená, pojďme si teda říct, jaké jsou ty důvody, kvůli kterým nám stojí za to jako společnosti platit 10 miliard korun ročně na televizi a na rozhlas.
1: Já slyším argument, že je to něco jako pojištění, nebo když platíš dálnice, nebo tenhle typ infrastruktury, a na dobu, kdy se něco může stát, jo, já nevím, nějak válka, živelná katastrofa, blackout a tak dále, tak nastupuje, že Česká televize, Český rozhlas se promění v ten informační, hlavní informační kanál státu, který bude informovat občany o tom, co mají dělat a tak dál.
0: Jestli bude blackout, tak budeme mít závažnější problémy a televizi si nepustíme a budeme řešit spíš problém, že nám nefunguje lednička a vytýká na parkety, než že nám nefunguje
1: televize.
0: Ale pan Stáň
1: říkal, že když bude blackout, tak se budeme dívat na Českou televizi. Věřím vědě.
0: Tak je to vědecký redaktor.
1: Přesně, no. No ne, tak k tomu se dostávám. Já pořád i tak si myslím, že se dá ve chvíli, kdy dojde k něčemu takovému, tak není žádná instituce mediální, která by to nedokázala. Ani tak to nepotřebuju. Tak teď se bavme o tom, čemu nám to je.
0: Jo,
1: vážně.
0: Tak bavme se o tom, čemu nám to je. Bavme se o tom, jestli je... můžeme zrušit. Vzhledem k tomu, že jsme členem Evropské unie,
1: tak nemůžeme,
0: protože nás tomu legislativa Evropské unie zavazuje. Veřejnoprávní média mít. Ale můžeme se bavit o rozsahu a o tom, co mají plnit.
1: No.
0: Zastánci veřejnoprávních médií hrozně rádi dávají jako pozitivní příklad skandinávské země. Největší důvěryhodnost má finská veřejnoprávní televize a rozhlas Yle. Tak já k tomu dodávám, aby bylo všem jasné, o čem se bavíme, a ptám se, jestli tam nebude nějaká souvislost. Yle, na rozdíl od řady jiných veřejnoprávních médií, televizí, včetně České televize, nemá zpravodajský kanál. A má největší důvěryhodnost.
1: To pan Mláček nebude hrát.
0: Tak já to jenom jako, já to zmiňuju, že pojďme se bavit o tom, co by teda Česká televize jako měla dělat, co národ spojuje, jestli cítíme, že jsme rozdělený. Já sám si myslím, že je dobré a bylo by skvělé, kdyby Česká televize přitahovala a spojovala, přiváděla k jednomu diskuznímu stolu různé názorové proudy. Nejenom úzce politicky opozice, koalice, ale opravdu názorové proudy ve společnosti. Bohužel v tom selhává. Jako tady to nedělá. Potom nezapomeňme, že Česká televize není jenom zpravodajství a publicistika. Je kanál ČT Art. Za mě, když už Českou televizi máme, tak je fajn, když některá zásadní divadelní představení, například Česká televize, zaznamená a zůstanou zachována i pro budoucnost. Jo, stejně tak já jako sportovec jsem rád, že když už máme Českou televizi, takže program ČT 4 ČT Sport a je to, je třeba si nahlas říct, že ČT Sport je pořad, se kterým jsou diváci nejspokojenější ze všech kanálů
1: Jasně.
0: České televize, který opravdu sport národ spojuje, nerozděluje jako politika, takže za mě OK, tak si pojďme říct, teda jestli je potřeba šetřit, co lze škrtat, nebo co škrtat lze téměř cokoliv, ale tak co budeme škrtat, na čem budeme šetřit víc a na čem míň.
1: Jasně.
0: A za mě ČT Sport nebo ČT Art jsou důležité kanály, které na rozdíl od třeba publicistiky České televize fungují velmi dobře.
1: Když jsme u toho, mně přijde dobrá myšlenka, že by Česká televize měla nebo vysílat, ale vlastně být na poli, jedničkou na poli toho, co národ spojuje. Určitě, určitě nás spojuje kultura. To je jako, a tam já vidím jako v České televizi velké, já nevím, mezery, nebo mezery, jakože by mohla víc, vážná hudba, dějiny, měly by dělat podle mě točit pořady pro děti víc vlastní tvorby i nejenom to ČTD, co tam někdy mám strach to pustit, jo, svému klukovi, aby se nezačal rozhovat do pohlaví, ale to je vtip. Ale ta kultura rozhodně ano. Přece když se podívám na svůj výběr kanálu, tak já tam mám mraky, mraky. Vážná hudba se dá pustit kanál, kde se vysílá jenom vážná hudba. To má Česká televize velké mezery. Máme vlastně obrovský archiv kulturní, já teď tady nechci dělat přednášky, ale myslím si, že tohle na rozdíl od zpravodajství, které to říkal i ten, myslím, že i Mirek Singer říkal taky, a ráno se nepodíváte na zpravodajství o počasí z České televize, ale to se podíváte na aplikaci, je to, že. Ale já mám pocit, že je ze strany, bohužel, teda těch veřejnoprávních institucí velká nevůle, jako snaha zabetonovat ten stav, jaký je, a vůbec nepřemýšlet o tom, že to můžou vzít jako výzvu.
0: Já připojím ještě jeden argument. Ty jsi zmínil několik aspektů, proč je kulturní kanál důležitý, tak já dám jeden za mě jako zásadní, proč je sportovní kanál důležitý. Protože přímé sportovní pořady, přenosy jsou podle mě už jako poslední mohykáni lineárního vysílání. Ty chceš sledovat ten sportovní zápas fotbalového mistrovství světa, který se teď děje ve chvíli, kdy probíhá, kdy je tam
1: Jasně.
0: to napětí, že nevíš, jak to dopadne. Film si klidně
1: Vlastně
0: pustíš ve chvíli, kde
1: záznam.
0: se na to chceš podívat, nebo zpravodajství taky. Jo, takže vrátím se zpátky. Vlastně dokázal bych si představit, že Česká televize zruší kanál ČT24. Chtěl si na začátku, ať jsem jako otevřený a
1: No,
0: tak to říkám, no,
1: podepisuju všemi deseti.
0: jo, naopak bych posílil kanál ČT Art a ČT Sport,
1: Vlastní
0: jo,
1: tvorbu.
0: a vlastní tvorbu s tím související. A pak dávám jako další, jako bych dal podnět, co by Česká televize dělat měla, a to více se starat a více využívat svůj archív. Česká televize má obrovský archív za těch
1: Jasně.
0: mnoho desítek let své existence a připravit ten archív, zpracovat ho tak, aby kdokoliv z diváků si tam mohl pohodlně cokoliv najít. A teď nejenom nějaký starý film, ale i třeba nějaké staré zpravodajství. Tak to se mi zdá, že by byla služba této společnosti, to by byla služba veřejnosti a na konci by to ani vlastně nevadilo trhu, nepoškozovalo by to ten
1: Soukromá
0: trh,
1: média, no.
0: soukromá média, jo.
1: No tak to já vidím, já jsem plně spokojený, já vidím cestu, kdybych i já byl spokojen. Ty jsi říkal, že sám jsi sportovec, ty jsi sportovec, ale si znám především jako šachista, když si organizuješ šachové soutěže a tak dále. A já na šachistech, já teda šachy vůbec, nebo umím, ale poražen okamžitě po třech tazích, ale na šachistech dobrých obdivuju to, že dokáží se dívat několik tahů dopředu. To je vlastně takový základ toho úspěšného šachisty. Dokážeš si představit, vidíš za několik tahů dopředu, jak to s tou Českou televizí dopadne, nebo s těmi veřejnoprávními médii, jak to bude pokračovat, myslíš? Dočkáme se zrušení veřejnoprávních poplatků 1.1. Tam je příliš mnoho neznámých, ale přece jenom.
0: To nejsou šachy, protože v tom nejsou
1: Pravidla,
0: jednoznačná
1: jsou tam
0: pravidla
1: pravidla, ano.
0: a ty figurky nedodržují ta pravidla, jak jsme se tady bavili na začátku, například jako o stávce. Takže když bych si měl jít vsadit do Fortuny, tak bych si šel vsadit, že k 1.1.27 se dále budou platit televizní poplatky a nebude to převedeno pod státní rozpočet a rozpočet na rok 2027 nebude seškrtán, tak jak vycházelo z návrhu vlády. Jestli to vláda dokáže k 1.1.28, nevím, no, budu vládě držet palce.
1: Tak to já vždycky se snažím své hosty ke konci dotlačit k něčemu optimistickému, a toto nebyl úplně optimistický konec, Pavle.
0: No, záleží, jak se na to kdo kouká,
1: Já
0: rozumíš?
1: vím,
0: Jako bublina na Kavčích horách, to jistě jako optimistický
1: no.
0: konec bude
1: Tak budu
0: brát.
1: optimista, já věřím tomu, že veřejnoprávní poplatky už platit první nebudu a že zruším ten trvalý příkaz a nemusí
0: 1.1.27, jo?
1: 27, no.
0: Jo.
1: Sázet se nebudem,
0: Já jsem
1: ale
0: zrovna chtěl
1: tak jo, tak
0: nabídnout
1: pojďme se vsadit, dobře.
0: o lahev dobrého vína.
1: Dobře, červeného, mluvím, že ho máš rád, tak jo. Tak vážení diváci, děkuji Pavlu Matochovi, že
0: Děkuji za
1: přišel
0: pozvání, Marku.
1: a doufám, že se dožijeme řádově několika let proměny veřejnoprávního vysílání v to, co bychom si přáli. Díky.
0: Děkuji za pozvání a těším se na to burgundský.

Já už jsem lecos viděl, co vidí jen kat. Tenhle ten pohled, bože, rač mi z hlavy vymazat.

a všichni chtěli smrt pro orleánskou panu. Obrovskou hranici styčili holomci, chtěl jsem jí zardousit, já na ní nedosáhl, nemohl jsem pomoci. Já už jsem lecos viděl, co vidí jen kat, tenhle ten pohled, bože, rač mi z hlavy vymazat.

srdce, to nešlo upálit. Já už jsem lecos viděl, co vidí jen kat. Tenhle ten pohled, bože, rač mi z hlavy vymazat.

0: 14, 50,
1: například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků nebo jeansy Calvin Klein, tak možná, že to není

0: anebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nás zakoupit.

Nikolaj Vasiljevič Gogol, revizor. V titulní roli Václav Postránecký, policejní direktor Martin Růžek. Jeho žena Jarmila Krulišová, jeho dcera Růžena Merunková. V dalších úlohách Vladimír Hlavatý, Václav Vidra, Čestmír Hřanda, Eduard Dubský, Oldřich Musil, Bohumil Bezouška, Josef Patočka, Zdeněk Dítě, Svatopluk Skládal, Ladislav Kazda a další. Nastudoval režisér Jiří Horčička.

0: Pánové, sezval jsem vás proto, abych vám oznámil zatrápeně nepříjemnou věc, jede k nám revizor.
1: Cože?
0: Revizor z Peterburgu a inkognito.
2: Ježíšku na písku. A k tomu ještě s tajnými instrukcemi. Pánové, já se poručím.
3: Promiňte, já, pánové, musím jít.
0: Pánové, já, jako bych to tušil, měl jsem na dnešek takovýhle sen. Dvě hrozitánský krysy.
3: Bože.
0: Černé a ohromné, přiťopalý, zavěcilý, začuchalý. A vás.
1: Já, ale opravdu.
2: Poručím se.
0: Sednout. Tuhle totiž vám přečtu psaní, které jsem dostal. Milovaný příteli, k moce a příznivče. Píše mi. Jo, tady. A oznámit, že přijel úředník, který má rozkaz zrevidovat celou gubernii a zvláště pak náš okres. Dozvěděl jsem se to z věrohodného pramene, ačkoliv se vydává za personu soukromou.
3: Za personu soukromou, pánové.
0: A poněvadž vím, že máš semhle tamhle nějaké to máslo na hlavě, jako ostatně každý, a nerad poštíš, co se ti dostane do ruky. No, jsme přece mezi sebou, pánové, ne? No. Radím ti, abys... Teď to přijde, pánové. Teď radím ti, abys byl opatrný. Může totiž přijet každou chvíli, pakliže už nepřijel a nežije tam někde inkognito.
2: No, už musí jít.
3: Do ústavu odejít.
0: To už je takový osud. Do dneška jezdili po jiných. A teď došla řada na nás.
2: Ale proč zrovna k nám, revize?
4: Zatím něco věří. Já myslím, pánové,
0: no?
4: Že v tom je...
0: Co?
4: Chápete?
0: Ne.
4: Ministerstvo posílá úředníka, aby vypátral, nevězí-li někdo nějaký...
0: Ale ne!
4: Chápete?
0: Co, jsme někde na hranici... Od nás pojedete 3 roky na koni a na cizí stát nenarazíte.
4: Ne, já vám řeknu, že nemáte ani tento...
0: Koukejte se. Já si už u sebe jakž tak pořádek udělal.
4: Promiňte, ale já přece...
0: A radím to i vám.
4: Ne, ale skutečně nemáte...
0: Buďte bez vší pochybností, že si prohlédne chudinský ústav.
1: Ježiš.
0: Tak koukejte, ať je tam všecko v pořádku.
1: Ano.
0: Nemocní, ať mají čisté čepičky a nechodí tak po domácku špinavě jako prasat.
1: No, čepičky jim třeba mohu dát čisté.
0: No, čepičky každopádně.
1: Ano.
0: A nad každou postel latinský nápis.
1: Jaký?
0: Nebo něco tak cizí řečí. Nemoc, kdy a kde se roztonal, že a tak podobně.
1: Ano.
0: Rozuměl jste?
1: Ano, rozumím.
0: A potom... Potom bylo by líp, kdyby těch nemocných nebylo tak moc. Hned se řekne, že to zavinil špatný dozor.
1: Co se týče kurírování, učinili jsme už příslušná opatření. Řídíme se heslem blíž přírodě. Člověk je mechanismus docela prostý. Je-li mu dáno se uzdravit, uzdraví se. Když má umřít...
0: Umře, tak. A vám vůbec bych, pánové, radil, abyste si všimli úředních místností. U vás, Amosi Fedoroviči,
4: ano.
0: U vás v předsíni si dozorci postavili posady a chovají mě tam husy.
4: No,
0: chtěl jsem vám to už dávno připomenout, ale nějak jsem na to vždycky zapomněl.
4: Ještě dneska je nám všecky, ale skutečně všecky potřebné.
1: To bude škoda, ne?
4: Je-li libo, přijďte na oběd, pánové.
0: Kromě toho není dobrý, když v soudních místnostech sušíte prádlo. a nad skříní z akty visí karabáč na psi. Já vím, že vy jste velký lovec, ale bylo by snad líp, kdybyste jej na čas pověsili nám. Až revizor odjede pro mne a za mě, si jej tam zase pověste, no.
1: No a pokud Antone Antonoviči v tom dopise stojí něco o máslu na hlavě?
0: Tak to o tom nemohu nic říct.
1: No, to jsem právě myslel.
0: Ani člověka, který by něco takového neměl, přátelé. To už tak sám pán Bůh zařídil. A ti volnomyšlenkáři a ti volteriáni proti tomu marně horlí.
4: Ono je máslo a máslo. Já prohlašuji otevřeně, že úplatky beru, prosím. Ale jaké úplatky? Štěňátka, prosím, a jen štěňátka loveckých psů.
0: Štěňátka, neštěňátka, úplatek je úplatek. Ostatně, abych řekl pravdu, k soudu asi sotva nakoukne, to už je takové závidění hodné místo. Ale vy, inspektore,
1: ano.
0: Vy byste měl dohlédnout na ty své učitele.
1: Ano.
0: Jsou to sice lidé učení a vystudovali mnoho škol, ale mají safra divné chování.
4: Ano.
0: Jeden, no, ten s tou tlustou papulou, ten když vyleze za katedru, udělá po každé takovejhle obličej. A pak zastrčí ruku pod nákrčník a začne si hladit bradu.
2: Ale co s ním mám pro Boha dělat? Už jsem mu to kolikrát povídal. Právě před několika dny, když zašel do třídy, náš školní rada udělal takovou pitvornou tvář. Prosím, že jsem to jak živo neviděl. No, myslel to dobře, ale já jsem dostal důdku, že prý vštěpujeme mládeži revoluční názory, pánové, my a názory.
0: To všechno by nebylo tak hrozný, ale to zatracený inkognito. To inkognito. Najednou to nakoukne do dveří. Vy jste tady, miláčkové.
1: Co pak?
0: Co? Co pak?
1: Prosím vás, pánové, co je? Jaký úředník to sem jede?
0: Vy jste neslyšel?
1: Slyšel, od Bobčinského.
0: No tak.
1: Byl právě u mě na poště.
0: A co si o to myslíte?
1: No, co já? Co vy, Antone Antonoviči?
0: Já nemám ani tak strach, jako se bojím. Ti kupci mi dělají hlavu. Mají na mě pivku, že přijedu bez nože, ale na mou duši, pánové, já i když tu a tam od někoho něco vezmu, že vezmu to z opravdu čistého srdce, bez jakékoliv zloby a nenávistí. Že. Dokonce si myslím, není někdo za dveřmi, podívejte se.
4: Není.
0: Dokonce si myslím, pánové, jestli na mě nepřišlo nějaké udání. Řekněte, prosím vás, proč k nám revizor? Lidé, nemohl byste, vy jako pošmistr, ve jménu obecného prospěchu, to se rozumí, každé psaní, které k vám na poštu přijde, tak trošku rozpečetí tam přečíní, zda v něm není nějaké udání, nebo tak vůbec taková ta korespondence, co? Když v něm nic není, můžete je zase zapečetit, nebo odevzdat i tak rozpečetěné.
1: To já znám, tomu mě učit nemusíte, dělám to stejně.
0: Nečetl jste tam nic o tom úředníku z Petěrburku?
1: Ne, o úředníku z Petěrburku jsem nečetl nic, za to o úřednících z jiných měst.
0: Ano.
1: Se tam píše moc a moc.
0: A co?
1: No co, škoda, že ta psaní nemůžete číst. Jsou v nich místa. Jedna báseň.
4: Jen si dejte pozor, aby se vám to jednou nevyplatilo.
1: Jen se nebojte.
4: Ale přece jenom by se mohlo stát.
1: No, něco jiného, kdybych to dával na buben, ale takhle, když to zůstane, tak říkajíc v rodině, že ano.
0: Tak o úředníkovi z Petěrburgu nic?
1: Nic.
0: To zatracený inkognito mě vrtá hlavou.
5: Víte, člověk pořád trne, že se najednou otevřou dveře.
6: Hlízinčí novina.
7: Hlízinčí novina.
6: Co
1: se stalo?
7: Nevídané věci.
6: Neslýchané věci.
7: Přijdeme do hostince.
6: Přijdeme s Petrem Ivánovičem do hostince?
7: Dovolte, Petře Ivánoviči, já to povím.
6: Ne, dovolte, já sám. Vy nemáte takový sloh.
7: Ale vy to zbretáte a na všechno si nevzpomenete.
6: Vzpomenu, na mou duši vzpomenu. Nepleťte se mi do toho, prosím.
5: Pro Kristovy rány, tak co se stalo? Co je?
6: A dovolte, já to povím všechno po pořádku. Když jsem měl tu čest odejít od vás,
5: ano.
6: Jak jste se ráčil poplašit nad dopisem, který jste dostal?
5: No, no.
6: Ano, prosím, tak jsem zaskočil. Jen prosím vás, neskákejte do řeči, Petře Ivánoviči, neskákejte mi do řeči, prosím vás. Já vím všecko, všecičko. Tak jsem, račte vědět, zaskočil ke Koropkinovi.
5: No.
6: Když jsem nezastal doma Koropkina, zaběhl jsem k Rastakovskému.
5: No, no.
6: A když jsem nezastal doma Rastakovského,
5: no.
6: Zašel jsem na poštu, abych oznámil novinu, kterou jste obdržel. Ano, ano. No. A když jsem šel od něho, potkal jsem tuhle Petra Ivánoviče.
7: U budky s pečivem.
6: U budky, kde se prodává pečivo.
7: Ano.
6: Ano. Potkám tedy tuhle Ivana Petroviče a povídám mu. Slyšel jste už tu novinu? Ale Petr Ivánovič ji už slyšel od vaší hospodyně Avdoti, kterou poslali?
7: Pro francouzský likér?
6: Pro likér francouzské značky. No. Tak tedy jdeme já a tuhle Petr Ivánovič. Jen mě neskákejte do řeči, prosím vás, neskákejte. Tak my jdeme, ale... Cestou Petr Ivánovič povídá...
7: Zaskočme si.
6: Povídá, zaskočme si do hostince. Já mám v žaloutku...
7: Od ráda jsem nic nejedl, jsem řekl.
6: No, já mám žaloudek, jako na vodě jste řekl. No, prosím. Jako na vodě. Měl, prosím, žaloudek tuhle Petr Ivánovič.
5: No, ano,
6: ano, ano. No. A v hospodě dostali právě čerstvého lososa.
5: No.
6: Pojďme ho okoštovat. No. Ale ještě jsme se tam ani neohřáli, když v tom...
5: No!
6: Najednou...
5: No!
6: Nějaký mladý muž...
7: Slušného zevnějšku? V civilních šatech?
6: Slušného zevnějšku? V civilních šatech?
5: No!
6: Si vykračuje pojídelně a na tváři rozum, důmysl, fyziognomie taková, maníry a náramný fištron. Já jako bych něco tušil a povídám Petru Ivánoviči, tohle není jen tak, ale to už Petr Ivánovič kývl na hospodské a zeptá se ho potichoučku, kdo pak je ten mladík? A on na to, to je mladý muž, úředník?
5: Úředník.
6: Ano, prosím. Jede z Petěrburku a jmenuje se Ivan Alexandrovič Chlestakov a jede, povídá do...
5: Do?
6: Saratovské gubernie a... Povídá? Dává si tuze divné vysvědčení. Druhou neděli už tu bydlí. Z hospody se nehne. Bere všechno na sekeru a nezaplatil ještě ani groš. A mne jakoby svatý duch osvítil. Saframente, řekl jsem Petru Ivánoviči.
7: Ale ne, Petře Ivánoviči, já jsem řekl saframente.
6: Nejdřív jste řekl vy saframente a potom jsem to řekl já saframente. Proč tu trčí, když jede do... Saratovské gubernie. Ano, prosím. Je to on, ten úředník.
5: Ten úředník?
6: Úředník, úředník, o kterém jste ráčil dostat zvláštění. Revizor.
7: Kdo by to byl jiný?
6: A má takové pronikavé oči, všechno prohlédne.
5: Ano. Pane Bože, smiluj se nad námi.
6: Vidí, že já a Petr Ivánovič jíme lososa.
5: Kde tam bydlí?
6: Pokoj číslo 5. Co se loni poprali ti cizí důstojníci?
5: A dlouho, že tu je?
7: Už 2 neděle.
5: 2 neděle. Pro umučeného Krista. 2 neděle. Trestanci nedostávali jídlo. Na ulicích bláto a špína. A hotový hampejs. Hrůza.
1: Co abychom, Antone Antonoviči, co abychom jeli do hostince? Plné parádě.
6: Ne. Napřed tam pošleme městského starostu, duchovenstvo a kupce v slavnostní procesí, tak, jak stojí psáno ve sbírce zákonů a nařízení.
5: Ne. Já už se z toho sám vysekám. Měl jsem v životě těžší případy a vymotal jsem se z nich a ještě pochválu jsem dostal. Pánové, každý se připravte a já se tam vypravím tuhle s Dobčinským. Jen tak privátně.
7: Ano, privátně.
5: Přesvědčit se, neděje-li se cizincům projíždějícím naším městem nějaké příkoří. Hej, Geržimorno, poroučíte okamžitě pro revírního inspektora. Nebo ne? Řekni někomu, aby skočil pro revírního inspektora a hned se vrátil. Rozkaz!
8: Poslyšte, Amosi Fedoroviči, z toho může být pěkná milá.
6: Co pak ví, vám je hej? Narazíte nemocný čepice na palice a jste v suchu.
8: Ale narazím. Tady nejde o čepice, nemocní mají dostávat ovesnou polívku a v nemocnici smrdí po chodbách zelí, že by z toho člověk omdlel.
5: Co poroučíte dále, blahorodí? Jerzy Modo, drožka, čeká?
1: Čeká.
5: Můj ty bože.
6: Já pojedu s vámi, no. Vezměte mě s sebou.
5: Ne, Petře Ivanoviči, to nejde, to se nehodí. A pak se ani nevejdeme do drožky.
6: To nevadí, já poběžím za vozem, jen tak trochu škvírou se podívat, škvírou ve dveřích nad jeho maníry.
5: Už jsem řekl, drží morda. Sežeň domovníky a každý, ať si vezme do ruky koště a ať vymetou celou ulici k hostinci. No. A dej si na mě pozor. Já ti vidím do žaludku, kamarádiš se s lidmi a kradeš přitom stříbrné hříčky.
1: Já...
5: A strkáš je do holíne.
1: Já...
5: Ty si dej na mě pozor, já vidím za roh.
1: Vaše blahorodí.
5: A pan revírní inspektor pro pána Boha, kde pořád vězíte, člověče. Pojďte sem. Co jste zařídil?
1: Jak jste poručil, poslal jsem Pugovici na zdomovníky zamest trotoár.
5: A kde je Svistunov?
1: Svistunov je se stříkačkou.
5: Prochorov je na mol?
1: Jak zákon káže.
5: Jak jste to mohl připustit?
1: Sám pán Bůh ví, včera se poprali za městem, jel tam dělat pořádek a vrátil se pod obraz.
5: Poslyšte, jestli se pan úředník bude ptát na službu, zda jste spokojeni, tak řeknete docela spokojeni, excelence. No?
1: Docela spokojeni, excelence.
5: Tak. A kdo nebude spokojen, tomu pak tu nespokojenost z hlavy vyženem.
1: Vyženem.
5: A jestli se někoho z vás zeptá, proč není vystavěn kostel vedle chudobince, na který nám před 5 lety poukázali peníze, nezapomeňte, že stavět se začal, ale shořel. Já jsem o tom podal takové hlášení. A drží morze, ať si nepouští pěstně na špacír. Pro samý pořádek maluje lidem modřiny po noči. Vinen, nevinen, to je mu fuk. Tak, jedem, Petře Ivanovič.
9: Mario, co se to děje? Kam všichni tak letí? Přijel prý revizor, mama. Druhá.
10: Kdože přijel?
9: Revizor, mama. Ty čtvrtá.
10: Mladý, starý, v středních letech?

0: Poslouchej. Ty... Osype.
1: Poroučíte?
0: Ty... Běž tam.
1: Kam?
0: No... Dolů do kuchyně. A řekni, aby mi přinesli oběd.
1: Tam já nepůjdu.
0: Teda, jak se opovažuješ?
1: Hospodský povídal, že vám oběd už nedá.
0: A jak se může opovážit?
1: A kromě toho povídal, půjdu na direkci, tvůj pán už třetí neděli neplatí, takových frajerů mi už viděli.
0: A ty máš radost, dobytku, že mi všechno můžeš opakovat?
1: To si to přijede, povídá, to se to tu nasadí, udělá to sekeru a člověk tomu pak nemůže ani vyndat perka. Ale já, povídá, já si s ním hrát nebudu, já ho zažaluju a poplave panečku na direkci a do basy.
0: Tak dost! Zavolej číšníka.
1: Hej, příteli, na moment.
2: Co si přejete?
1: Tady pán.
0: Nazdárek, kamarádičku. Tak co, zdravíčko?
2: Zaplať pánbu. Ujde to.
0: A co u vás v podniku? Všechno v pořádku?
2: Zaplať pánbu. Všechno v pořádku.
0: Hostů dost.
2: Dost.
1: Poslyš, kamaráde.
0: Mě až doteďka nepřinesli oběd.
2: Aha.
0: Tak prosím tě, aby si pospíšili.
2: Aha.
0: Víš, já mám hned po obědě nějakou práci.
2: Aha, jenže pán povídal, že vám už nic nepošle. Chtěl si dnes mermomocí stěžovat na direkci.
0: Tak se přimluv, domluv mu.
2: Co já mu mám povídat?
0: Vylož mu docela vážně, že jíst se musí. Peníze, že sám sebou. No on si myslí, že člověk může být celý den bez jídla, křupan jeden.
2: Tak tohle já mu řeknu.
0: Ale má hlad, že bych štěkal. Škoda, že jsem si v Petěrburgu nevypůjčil ekvipáž. To by bylo safra něco. Přijet domů v ekvipáži. Přiletět. Jako blesk. K sousedovi předům. Předu. Lucerny vzadu. Osip v livreji.
3: Já už vidím, jak by se poplašili. Kdo je to, prosím vás? Ivan Alexandrovič Chlestakov z Petěrburgu prosí o svolení, aby mohl paní domu složit svoji poklonu.
4: Ale ti dacani ani nevědí, co to je složit poklonu. Co je?
0: Nesou.
3: Co?
0: Oběd.
3: Nesou obědy?
4: Nesou.
2: Pán dává už naposled.
0: A co je k obědu?
2: Polévka a pečeně.
0: Co? A to, jenom dvě jídla?
2: Dvě. Pán povídá, že i to je moc.
0: No, a kde je k tomu předkrm?
2: Předkrm? Není.
0: Ale proč není? Když jsem šel kolem kuchyně, viděl jsem, jak tam vařili a smažili. A v jídelně nějací dva skrčkové jídly lososa.
1: No jestli nechcete, tak to zas odnesu.
4: Ne, nech to stát, trumpetonk. Ty jsi asi zvyklý zacházet s jinými lidmi. Já, kamaráde, nejsem z tohohle těsta. Já bych ti neradil, aby si se mnou...
0: Co je tohle
4: za pečení? Tohle není pečeně.
2: A co je to tedy?
4: No, já nevím, co to je, ale... Ale pečeně to není tohle, to je pečená podešev.
0: Banda mizerná. Čím to tady ty kanály lidi krmí? Holta, pakáš.
3: Kdyby alespoň nějaký předkrm nebo moučník, vydři duši.
1: To odírat hosty, to umějí.
4: Přijel jsem policejní direktor.
2: Kdože přijel?
4: Ty vypadni.
3: Pro Kristovy rány.
4: A vyptává se na vás.
3: Potvora hospodský na mě asi už žaloval. Co když mě teď opravdu zbalí? Kdyby slušně, já bych proti tomu nic neměl, ale... Ne, já nechci. A co si vlastně myslí? Teda, já mu to řeknu rovnou. Jak se opovažujete? Jak se můžete opovat?
4: Omluvte laskavě.
5: Uctivá poklona.
4: Má úcta? Račte, prosím, odpustit.
5: Prosím.
4: Má povinnost, jakožto policejního direktora zdejšího města, je starat se, aby cestující a zvláště lidé urození netrpěli žádná příkoří a újmy.
3: Co dělat?
4: Já vinen nejsem.
3: Já opravdu zaplatím. Peníze mi pošlou z domova.
4: Hospodský je vinen. Hovězí je tvrdé jako polišev. A polívka, čert ví, co rodí dává. Já jsem ji musel vylít oknem. Celé dny mě moří hladem. A čaj vůbec není k pití. Smrdí rybinou a nečajem.
3: Zač bych tuhle...
4: To by tak hrál. Odpuste, ale to není opravdu má vina. V městské tržnici je hovězí vždycky nejlepší jakosti. Já nemám podnětí, kde hospodský nakupuje, ale když není všecko v pořádku, já jsem rozhodnut vám nabídnout. Přestěhujte se do jiného kvartu.
3: Ne, nechci. Já vím, co to je, ten váš jiný kvartír. Sklep myší petlice.
4: Jak se opovažujete? Já sloužím v Petěrburku. Já si půjdu rovnou k ministrovi. Jak se opovažujete?
3: Nepřivádějte člověka do neštěstí.
4: Potřebuji mi do toho, protože vy máte ženu a děti. Mám já jít do kriminálu? To by tak hrálo.
3: Co je mi do toho? Já zaplatím. Já zaplatím, ale teď nemám u sebe peníze. Proto tu sedím, že nemám ani kroš.
4: Jestli ráčíte skutečně potřebovat peněz, jsem hotov vám okamžitě posloužit. Má povinnost je pomáhat cestujícím.
3: Půjčte mi. Zaplatím i hned hospodskému. Potřeboval bych 200 rublů, snad i míně.
4: Tady právě 200 rublů, ani to neračte přepočítávat.

0: Děkuji vám, uctivě. Pošlu vám to okamžitě.
1: Není třeba.
0: Vidím, že jste znamenitý člověk.
2: Antonovič je přímo.
0: Hej, osype. Čižníka.
1: Ano, ano. Tak jsme se procházeli tuhle s Petrem Ivánovičem. Ve věcech našeho úřadu a zaskočili jsme úmyslně. Abychom se přesvědčili, jak se zachází se stojícími. Já totiž nejsem jako jiní policejní direktoři, kteří se o nic nestarají. Já vedle své povinnosti i z lásky k bližnímu se starám, aby každý smrtelník byl dobře přijat. Ale náhoda nás odměnila tak příjemným setkáním.
0: Mizerný pokoj. A štěnice jsou tu takové,
1: ano?
0: Jaké jsem ještě nikdy neviděl. Koušou jako košmou.
1: Nepovídejte, takový vzácný host a trpí. A od koho? Od mizerných štěnic, které se ani narodit neměly. Není tu taky trochu tma?
0: Docela tma.
1: A já bych řekl tma tmoucí.
0: Hospodský si zamanul a nedává do pokojů žádné svíčky. Člověk má někdy chuť něco dělat, číst, nebo dostane nápad a chce napsat nějaké verše. A nemůže. Tma.
1: Osměl bych se vás poprosit.
0: Prosím.
1: Já prosím. Ne, já nejsem hoden.
0: No co pak?
1: Nejsem hoden.
0: No tak co?
1: Kdybych si tedy směl dovolit. V mém domě by byl pokoj, který by se vám určitě znamenitě hodil, světlý, tichý. Neračte se snad zlobit.
0: Naopak, prosím. S potěšením. Je mi milejší bydlit v privátu.
1: To budu rád. A žena, jakou ta bude mít radost. Já už jsem takový od malička, zvlášť je-li hostem člověk tak znamenitý. Nemyslete si, že to snad říkám, abych se zalichotil. Ne. Toho hříchu jsem prost. Já mluvím z upřímného srdce.
0: Děkuji uctivě. Já taky nemám rád falešné lidi. Vaše upřímnost a dobrota se mi tuze líbí. Tuze. Já, abych řekl pravdu, nežádám nic. Nic, než aby mi lidé prokazovali úctu a oranost. Oranost a úctu a oranost. Dej je čišník, ať mi dá účet.
1: Nevolat! Neradši se obtěžovat. Hospodský počká, peníze se mu pošlou.
0: To je vlastně taky pravda.
1: Nechtěl byste si teď prohlédnout některé ústavy v našem městě, Chudobinec a ostatní?
0: A co tam je?
1: No tak, uvidíte, jak to u nás chodí.
0: Jak je všude pořádek, ano.
1: A pak budete-li chtít, navštívíme káznici a městské vězení, uvidíte, jak tu chováme trestance.
0: Ale proč káznici, to si prohlédneme raději ten Chudobinec, ne?
1: Chudobinec, jak je libo. Smím vás požádat o dovolení napsat ve vaší přítomnosti pár řádek ženě, aby se připravila k přijetí tak vzácného hosta.
0: Ale jistě, tady je inkoust.
1: Děkuji. Ještě bych prosil papír. Papír.
0: Aha, nevím, bude-li tu nějaký snad na tomhle účtu?
1: Děkuji, ano. Moment.
0: Ano?
1: Pojedete ve své ekvipáži či se mnou troškou?
0: Můj kočí má dnes volno.
2: Pojedu s vámi.
1: Jaká čest.

0: Co to? Nechu, upadám.
1: Povídejte.
0: Učí já pokládám, Mario Antonovno.
2: Dobrý den,
1: Co je tam?
0: Můj bože.
1: Jak je tam?
0: Anton Antonovič vám posílá lístek.
1: A co ten?
0: Ten ví.
1: Generál?
0: Ne, generál to není, ale generálovi nezadá.
1: Tak Mariutko.
2: Ano, mama.
0: Ten rozum. A ty maníry.
1: A je to ten, o kterém psali?
0: Je to on. A já ho odhalil první. Já, Petr Ivanovič. Ale já.
1: Povídejte, co a jak?
0: Pán Bohu zaplať. Dopadlo to skvěle. Zpočátku sice přijal Antona Antonoviče trochu přísně. Stokal se, že v hospodě není pořádek. A že za něho v kriminále sedět nebude.
1: Bože.
0: No. Ale potom, když poznal nevinu Antona Antonoviče a důvěrně si s ním pár slov pohovořil. Přišel hned na jiné myšlenky a zaplať pán Bůh. Šlo to. Jeli teď spolu na prohlídku chudnického ústavu, ale Anton Antonovič se už opravdu bál, že ho někdo tajně udal. Ono.
1: A co mi to vlastně píše? Musím ti, Dušinko, oznámit, že jsem byl ve veliké nesnázi, ale důvěřoval jsem pevně v milosrdenství boží, dvě kyselé okurky a půl porce kaviáru za ruvu. 25 kopie, tomuhle nerozumím.

0: Miško, Miško, Miško!
1: Ano, ano, Miško, Miško.
0: Utíkej ke kupci Abdulinovi.
2: Ne,
0: počkej, dám ti lístek.
2: Dá ti mi lístek.
0: Pro kočího, ať víno přiveze on.
2: Víno, ať přiveze on.
0: Ty uklid hned pořádně, ten pokoj prohozí.
2: Pořádně, pokoj prohozí.
0: Ať tam postaví postel, umyvadlo a co k tomu patří.
3: Umyvadlo všechno, co k tomu patří. Umyvadlo a všechno, co k tomu patří. A já, ano, Andrejno, odskočím a podívám se. On tam provádí tu revizi.
0: Se teď hodíme do palády.
2: To je člověk z hlavního města. Hej, uchovej, aby se nám vysmál.
4: Já si vezmu.
0: Ty si vem ty světle modré šaty z volánky.
4: Já nevím, maminečko, proč zrovna ty, když mi vůbec nesluší.
0: Jen si je vezmi.
5: Kam tenhle koš?
6: Počkej, počkej. Napřed si trochu odechnu. Je, ty můj život je už ňupaný. Měl jsi to těžký, viď?
5: No.
6: To víš, nalačný žaludek je i mluvit těžký.
5: A co, staríčku, řekněte, přijede brzy? Generál?
6: Jaký generál?
5: No, ten váš pán.
6: Co? Aha. Poslouchej, jak na tebe tak koukám, vidím, že jsi šikovný mládenec, šikula, sežeň mi něco k jídlu.
5: Pro vás, stričku, není ještě nic hotového, obyčejnské jídlo jíst přece nebudete.
6: A čemu říkáš obyčejné jídlo?
5: No polívka, kaše a dolky a...
6: No, to mě nevadí. A teď odnes ty kufry do pokoje.
5: Jo.
6: Ty, je tu ještě nějaký východ?
5: Je.
6: To je dobře. To je moc dobře.

0: dear, řeknu vám, pánové, byl to moc krásný ústav. Velmi spokojen, velmi, velmi.
1: Těší, těší.
0: A snídaně znamenitá, znamenitá. Já se skoro přijedl. A to takhle snídáte denně?
1: Ne, ne, ne, prosím, to mi jen na počest tak vzácného hosta.
0: Já rád dobře jím. Konečně člověk žije proto, aby trhal květy, rozkoše a požitku. Jak se jmenovala ta ryba?
1: Jak se jmenovala ta ryba, Artemi Filipovič?
2: Labardán, prosím.
1: Labardán, prosím.
2: Labardán.
0: Moc chutná ryba. A kdeže jsme to snídali? V nemocnici, že?
2: Ano. Prosím, v chudinském ústavu.
0: Ale nemocní se uzdravili.
2: Ano.
0: Že? Mnoho jsem jich tam neviděl.
2: To už je, prosím, tak zařízeno. Excelence, takový jsem já zavedl pořádek. Od těch dob, co jsem se ujal zprávy, já, ani tomu nebudete věřit, všichni se jako mouchy uzdravují. Takový nemocný ještě ani nevstoupí do nemocnice, a už je zdrav.
1: Ano, ale...
2: A to nedělají ani tak, prosím, medikamenty,
1: ano, ale...
2: jako pořádek a poctivost.
1: Ano, ano, ano, ale a... co starostí a lámání hlavy má člověk s takovým úřadem policejního direktora. O všechno se musí starat. O čistotu, opravy, reparatury. Slovem, nejchytřejšímu člověku by šla z toho hlava kolem, ale díky pánu bohu, všecko jde u nás jako po másle. Jiný policejní direktor by se ovšem na mém místě staral o svůj vlastní prospěch, ale člověk, tuhle, věřte nebo nevěřte, i když si lehne spát, pořád jen přemýšlí, můj ty pane bože, jak to udělám, aby naše vláda viděla mou horlivost a byla spokojená. Odmění mě za to, neodmění, to je jejich věc. Já alespoň mám klidné svědomí. Když je všude pořádek, ulice čistě zameteny, trestanci řádně zaopatření, málo opilců, co si mohu přát víc? Na mou duchu, já o žádné posty ani nestojím. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, je to... Je

0: To sice věc lákavá, ale u přirovnání s cností a dobrým svědomím je to přece jen prach a popel. Ano, prach a popel.
1: Ano, prach a popel, prach a popel. To je svatá pravda, abych se přiznal, já si taky rád někdy zafilozofuju.
0: Ano.
1: Někdy prózou, jindy se z toho vyklubou i veršíky.
0: Verši?
1: Ano, no, prach, strach.
2: Jak je to správné, jak je to všechno správné, Petře Ivanovi.
0: Nebo prach, krach.
2: To jsou trefné poznámky.
0: Že? Nebo popel, kotel.
2: Inu, hned je vidět studovaná hlava.
0: A nebo ještě popel, hotel. Dovolte, abych vám představil svou rodinu. Žena.
1: Madam.
0: Dcera.
1: Mademoiselle.
3: Jsme šťastní.
1: Já jsem šťastný, milostivá paní, že se mi dostalo mimořádného potěšení vás poznat. Já?
3: Ještě větší potěšení je na naší straně.
1: Ne, odpuste, milostivá paní, ale pravý opak je pravdou. Větší potěšení je na mojí straně.
3: Není možné. To vy říkáte jen tak, se zdvořilostí.
1: Ne.
3: No, račte se posadit, prosím, pěkně.
1: Stát vedle vás. I to už je štěstí. No, když ostatně mermomocí chcete, já se tedy posadím. Jak mě blaží, že konečně mohu usednout vedle vás.
3: Já se to ani neodvažuji vztahovat na sebe. Myslím, že po pobytu v hlavním městě vám tenhle vojáž nebyl docela příjemný.
1: Dočista nepříjemný. Já už si tak zvykl žít ve velkém městě, comprenez-vous, a najednou se člověk octne na cestách, špinavé hospody, tahle ta duševní zaostalost.
3: Ano, my provinciální lidé z venkova.
1: Ale ne, vždyť venkov má taky své půvaby. S Petěrburgem se to ovšem srovnat nedá. Petěrburg. Vy si myslíte, že já tam jenom opisuju nějaká akta? Ne. Náš šéf je se mnou. Jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá. Přijď k nám přece, kamaráde, na oběd. Chtěli mě už jmenovat ministerským radou, ale já povídám nač. A sluha z našeho departmánu běhá za mnou až na schody s karnáčem. Dovolte, Ivane Alexandroviči, já vám přešoupnu botičky.
3: To je ohromné.
1: Jo, já jsem už takhle známý všude. Znám se dokonce i s herečkami. Ano, já tu a tam i sám nějakou tu aktovku. Stýkám se totiž mnoho s literáty. S Puškinem jsem jedna ruka. Často se s ním vídám a říkám, no, tak co? Puškine, tak co? Milý brachu, jak pak se nám vede? Ale to víš, říkává Puškin, to víš, ani tak, ani onak. Vy mám strašně zvláštní chlap.
3: Tak vy jste taky spisovatel. To musí být příjemné, takový spisovatel.
4: Mariotko, nechtěla jít na procházku?
3: Ne, mama, píšete...
4: Píšete asi taky do novin.
1: Ano, píšu taky do novin. Já už jsem toho napsal strašně moc. Tohle to... No, Němá sportiči. No a taky to Mlinář a jeho dítě. Já už si ani všechny tituly nepamatuju. A to všechno jenom tak, levou rukou. Já totiž, abych se přiznal, já žiju jenom pro literaturu. Můj dům je první v Petěrburgu. Taky jej tam každý taky zná. Dům Ivana Alexandroviče, panstvo, panstvo, až přijedete do Peterburku, udělejte mi to potěšení a navštívte mě. Ano, ano, ano, já vás zvu, já totiž pořádám domácí bály.
3: No
1: to škoda slov, na stole například leží meloun, no, meloun. A co byste řekli, že stál? No, 700 rublů, ano, polívku přiveze parník přímo z Paříže. Sundáte pokličku, buch, vyrazí na vás pára, až se zakuckáte. Já jsem, každý den jsem na nějakém bále a na adresách mi píší jen vaše excelence. Já jsem tak jednou dokonce řídil i celý departmán ministerstvu. To vám byla taková divná věc. Direktor odcestoval. Kam? Nikdo nevěděl. Samo sebou začaly porady. Jak a kterak, koho na jeho místo, konečně vidí, že to jinak nepůjde a pro mne. A v tu chvíli rozeslali do ulic kurýři. Všude kurýři, kurýři, kurýři, kurýři, představte si, jenom kurýrů bylo 35 tisíc kurýrů. A co jsem měl dělat, prosím vás? Ivane Alexandroviči, pojďte prý a převezměte zprávu departmánu. Já, abych se přiznal, byl jsem trochu na rozpacích. Vyšel jsem si totiž tak v županu. Chtěl jsem odmítnout, ale napadlo mě. Ne, ne, ne. Dozví se to třeba car? A přijde to do kvalifikace. Dobrá, pánové, já to tedy vezmu. Ale to vám říkám, u mne musí být pořádek. Nikdo, ať se neopováží, ani sekrout. Já mám tenké uši, panečku, já když takhle procházím departmánem do svého kabinetu, jako by země třesení vypuklo, všechno se chvíje a třese jako osiky.
5: Nechce si odpočinout. Tady vedle je pokoj a všechno, excelence.
1: Já se odpočinu. Odpočinu si. Snídaně byla prima, pánové, prima. A jsem spokojen. Velmi, velmi spokojen. Spokojen. Labardán. Labardán.
5: Pardone moi.
1: Labardán. Labardán.

0: To je člověk, Cejva. To je člověk, který je teprve vidět, čím se člověk může stát. Co myslíte, Petře Ivanovič, čím tak asi bude?
1: Já si myslím něco jako generál.
2: Je to příjemný člověk. Vyšák. A ta gesta a všechno ostatní. Já mám hrozně ráda takové mladé muže. Jsem prostě unesená. Ostatně, já jsem se mu taky zalíbila. Viděla jsem, že se na mě pořád a pořád kouká.
3: Ale maminečko, on přece koukal na mě.
2: Snad jednou, tak mimochodem. No, což řekl si, kouknu se taky na ní, aby se neřeklo.
0: Ticho!
2: Co je?
0: Skoro mě mrzí, že jsem ho tak nalil tím vínem. Kdyby jen polovička z toho, co tu povídal, byla pravda.
2: A proč by to nebyla pravda?
0: Když se člověk nalízne, všechno vyleze na světlo boží. Co na srdci, to na jazyku. Trochu si sice přilhal, ale vždyť bez přilhání se neobejde žádná řeč na světě.
2: To já zas byla docela klidná. Viděla jsem něm prostě vzdělaného, společensky vybroušeného, člověka z velkého světa.
0: Můj bože, jen kdybych se z té hrůzy zpamatoval. Myško,
4: zavolej oba inspektory. Dělží Mordu a Svistunova. Jsou tu někde zavraty. Postaví se pěkně ke dveřím a ať se mi ani nehrou z místa. Nikdo cizí do domu nevkročí. Zvláště ne kupci. Kdyby šel někdo se stížností nebo žalobou, a třeba bez žaloby, ale podobá se člověku, který by mohl podat na mne žalobu. Rafnout ho za límec a srazit ze schodu.

0: dělejte, jak myslíte, ale něco by se podniknout mělo.
1: Ale co?
0: No, to se ví. Co
1: myslíte podmazat?
0: Inu třeba i podmazat.
1: O, to je nebezpečné, spustí kravál. Je to člověk blízký vládě.
0: Jak myslíte?
1: No, snad by to šlo jako sbírka šlechty na nějaký pomník.
2: A nebo snad tuhle došli, prosím, poštou nějaké peníze.
1: Ano, ano.
2: A nevíte, komu patří.
0: Koukejte, aby vás neposlal tou vaší poštou někam, kde si dávají lišky dobrou noc. Pánové, ve spořádaném státě se tyhle věci takhle nedělají. Měli bychom se představovat po jednom, mezi čtyřma očima, rozumíte? A pak tento ženo, no jak se sluší, aby nebylo ani vidu, ani slechu.
2: A vy jako Amos...
1: Co?
2: Začnete první.
1: Ne, pánové, začněte raději, vy, ten váš chudobinec pro něj přichystal přece takové pohuštění.
0: No, právě, že přichystal, no tak vidíte, tak ať začne inspektor jako vychovatel naší mládeže.
1: Já nemohu, pánové. Když tam nepromluví někdo jen o stupínek vyšší, jazyk jako by mi zdřevěněl. Ne, pánové, této povědosti mě zbavte. Pocela vážně, zbavte.
0: Tak vidíte, Amose Fedoroviči, kromě vás nezbývá nikdo.
2: U vás co slovo, to Cicero.
1: Ne, prosím vás, ne.
2: Ale ne,
1: ne,
2: u vás
1: pánové,
2: co slovo.
1: Ne. Proba, už je vzhůru.
0: Tak, pánové, jak jsem říkal, mezi čtyřma očima.
3: Ach, zdá se mi, že mi včera přimíchali něco do snídaně. Já mám hlavu jako věrtel. Tady, jak je vidět, se člověk může docela dobře pobavit. A ta dceruška policejního direktora není vůbec ošklivá. A i maminka případně. Člověk by si dal ještě...
4: Mám čest se představit sudí zdejšího soudu Ljapkin.
3: Posaďte se, prosím. Tak vy jste tady sudí?
4: V roku 1816. jsem byl zvolen na sjezdu šlechty na dobu 3 let a od té doby zastávám tento úřad až dodnes.
3: A je to výnosné místo?
4: Každých 10 let jsem se schválením nadřízených úřadů navržen k vyznamenání 4. třídy.
3: To se mi líbí. Co to máte v ruce?
4: Nic, prosím.
3: Ne v téhle, v pravé, ukažte. Jak to nic? Vždyť z vás padají peníze.
4: Pane, prosím.
3: Ale ano, peníze jsou to. Víte co? Půjčte mi je.
5: Samo sebou, ovšem tu zrád.
3: Víte, vydal jsem se cestou z peněz. Tady něco, tam něco.
5: Tady něco, tuhle něco, chápu.
3: Ostatně vám je z domova, okamžitě vrátím.
5: Ale proč je to veliká čest?
4: Budu se ovšem snažit podle svých slabých sil horlivosti a věrnosti vůči svým představeným. Budu se ovšem snažit, abych si zasloužil... Nebudu vás už obtěžovat svou přítomností, nemáte pro mě nějaké rozkazy.
3: Jaké rozkazy?
4: Myslel jsem, zda nemáte nějaké rozkazy pro zdejší okresní soud.
3: A, ne nic, děkuju pěkně.
4: Já děkuji.
0: Oj, bože.
1: Jak co?
3: Bere.
0: Hehe. Mám čest se představit, poštmistr, dvorní rada Špekin.
6: Prosím pěkně, mám tu se rád příjemnou společnost. Žijete stále v tomhle městě?
0: Ano, prosím.
6: Mně se líbí zdejší městečko. Ano, není sice příliš lidnaté, ale to nevadí.
0: Nevadí.
6: Není to přece hlavní město, no ne?
0: Ne, prosím.
6: Já, abych řekl pravdu, já jsem tuze rád, že máte o věci stejný názor.
0: Stejný názor, ano, ano, ano.
6: Taková hloupá náhoda. Vydal jsem se na cestě ze všech peněz. Nemohl byste mi půjčit 300 rublů?
0: Jak by ne? Budu to pokládat za veliké štěstí tady, prosím. Račte, ze srdce rád vám posloužím.
6: Děkuju pěkně. Nerad si na cestě něco odpírám. Proč taky, že?
0: Proč taky, ano, prosím. Neodvažu se vás déle obtěžovat. Nemáte nějakou připomínku týkající se poštovní zprávy?
6: Ale ne, nic, nic. Mám čest se představit. Školní inspektor, titulární rada Chlopov.
0: Prosím pěkně. Mohu vám nabídnout doutník?
6: No, pane bože.
0: Ale jen si vezměte.
6: Je to dobrá značka. Není to ovšem jako v Petěrburgu. Tam se, milí pane, kouřívají věci. 100 za 25 rublů.
0: Ne.
6: Prsty si člověk políbí, než to vykouří. Tady máte oheň, připálte si.
0: Děkuji. Děkuji.
6: Chutná, že?
0: Výborně.
6: Víte, kouření je má slabost. Právě tak jako
0: slabé pohlaví. A co vy? No co? Co se vám líbí víc? Blondýnky či brunety?
1: Neosměruj se vyslovit svůj názor.
6: Žádné výmluvy. Já chci znát váš vkus.
1: Poslušně hlásím.
6: Aha. Nechcete říci? Jistě vám popletla hlavu nějaká bruneta. Přiznejte se. No, co? Popletla? Aha. Červená se.
1: Vaše ex, milosti, netroufám si.
6: Netroufáte? Taková hloupá náhoda. Vydal jsem se cestou ze všech peněz. Nemáte u sebe náhodou 300? Rublů?
1: Mám.
6: Děkuju. Pěkně.
1: Nesmím vás tyhle obtěžovat.
7: Mám čest se představiti. Kurátor chudinského ústavu Dvorní rada Zemljáníka.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Měl jsem už čest osobně vás uvítati a provázeti po chudinském ústavě.
8: Ano, pamatuji se. Pohostil jste nás znamenitou snídaní.
7: Ano, prosím. Služba vlasti, to jest mojí největší radosti.
8: Přiznávám se, a to jest mojí slabostí, mám rád dobrou kuchyni. Poslyšte, tak se mi zdá, že jste byl včera kapánek menší, ne?
7: Ano, prosím.

0: za to zdejší poštmistr nedělá vůbec nic. Celý provoz je v největším nepořádku. Zásilky jsou zdržovány. Račte to sám schválně vyšetřit. A sudí ten, co tu byl přede mnou, taky se stará jen o své zajouchy. V kancelářských místnostech, prosím, chová psy a jeho chování. Musím to říci v zájmu vlasti, ačkoliv je to můj příbuzný a přítel, jeho chování je tuze pohoršlivé. Prosím, žije tu jeden statkář, Dobčinský. Ráčil jste ho vidět, jak ten Dobčinský vystrčí paty z domu. Už je sudí u nich a sedí u jeho ženy.
1: To bych si nebyl pomyslil.
0: Ano, prosím, a zdejší školní inspektor, já nevím, jak ho mohla vláda takovým úřadem pověřit, ani vylíčit se to nedá. Nepřál byste si, excelence, abych vám to všechno podal písemně?
1: Dobrá, podejte to třeba písemně, bude mě to těšit. Když se nudím, přečtu si tuze rád něco zábavného. Jaké je vaše ctěné jméno? Na všecko zapomínám.
0: Artemí Filipovič Zemljánicha, prosím.
1: Buďte tak laskav, Artemí Filipoviči. Taková hloupá náhoda. Vydal jsem se cestou docela z peněz.
0: A kolik byste?
1: 400 rublů.
0: Tady jsou. A kdybyste dovolil...
1: Tak děkuju pěkně.
2: Mám čest se představit.
3: Mám rovněž čest se představit.
2: Občan zdejšího města. Petr Ivanův syn. B. Občinský.
3: Statkář Petr Ivanův syn. D. Občinský.
1: Ach, ano, vás už jsem viděl, monsieur Bobčinský.
3: Ne, já Dobčinský, on Bobčinský.
1: Čeká ještě někdo za dveřmi?
2: Ne, nikdo. Excelence.
1: Nikdo. No, tak. Máte peníze?
3: Peníze? Jaké peníze?
1: 1000 rublů. No, abyste mi je půjčili.
2: Takovou sumu, bohužel. Nemáte vy, Petře Ivanoviči?
1: No nemám, poněvadž mé peníze, to přece ráčíte vědět, jsou uloženy, prosím, v pokladně.
4: No když nemáte 1100.
2: Nemáte, Petře Ivanoviči, 100 rublů. A nedám dohromady víc než 40.
3: Jsem všude 25 rublů mám.
2: Hledejte líp, Petře Ivanoviči, máte přece v kapse díru. Třeba zapadli do té díry.
1: V jaké díry? No v díře no. Taky nejsou.
2: No a díváte se pořádně.
1: No velice důkladně. Tak. Vy
2: 40.
1: A vy
3: 25.
1: 40 a 25.
2: To je dohromady 65. Děkuji, pánové, za návštěvu.
3: Já, nezlobte se, prosím, měl bych na vás prosbu v jedné velice delikátní věci.
2: A to?
3: Je to tu ze delikátní povahy. Svého nejstaršího syna račte vědět. Dovolil jsem si už před svatbou.
2: Jak?
3: Tak prosím, jakoby nic. Točí to se jenom tak říká, jakoby nic. Ale já ho splodil právě tak, jakoby to bylo po svatbě.
2: I vy jeden.
3: Ale všechno jsem, jak se sluší a patří, zakončil potom zákonným svazkem manželským, prosím.
2: No proto.
3: Tak já, rádíte-li dovolit, bych chtěl, aby teď byl už docela totiž zákonný můj syn. Jmenoval se tak, jako já, Dobčinský, prosím.
1: A vy nemáte nějaké přání?
2: Prosím vás, co nejúctivěji, až přijedete do Petěrburku, řekněte tam všem těm hodnostářům, všelijakým všem těm senátorům a admirálům, excelence nebo jasnosti, řekněte, tuhle v tom a tom městě žije Petr Ivanovič Bobčinský. Jen tak to řekněte. Žije Petr Ivanovič Bobčinský. A když se přitrefí, že budete mluvit se samým carem, imperátorem, řekněte taky caru imperátorovi jako vaše Imperátorské veličenstvo, tuhle, v tom a tom městě žije Petr Ivánovič Bobčínský.
4: Dobrá, řeknu.
2: Odpusťte laskavě.
3: Že jsme vás svou přítomností
2: tak dlouho obtěžovali.
1: No tak, co říkáš, Osipe?
5: Já nevím.
4: A co nevím?
1: Hele, tak to máme 65, tihle dva. 400 tam ten 300 ten exle, 300 ten před ním, 200 ten ještě před ním a 200 ten první. To máme podtrženo a sečteno 1465. To by stálo za to napsat o tom všem do Petěrburku tryjapičky nohy. Článeček v novinách. Ať je pořádně sjede. Osipe. Inkoust a papír.
5: Tady a tady.
1: Jo. Trápičky. Vlastního otce neušetří, když jde o vtip. A peníze má rád, oje. Spěchám ti sdělit, Trjapičkine, příteli drahý a milo.

0: lidé pohostin. Nudný je brachu takovýhle život a i duše si žádá konečně své potravy. Tvůj Chlestakov. Tak, teď bych rád věděl, kde bydlí. V Poštovské či Hrachové ulici, nevíš, Osipe?
1: On se strašně rád stěhuje z bytu do bytu, protože ve starém zůstává dlužen za činži.
0: No, tak třeba Poštovská. Číslo 97. Tak, to psaní odneseš a chovej se při tom, jak se sluší a patří. Všim si, Osipe, jak si mě zde váží.
1: Jinu zaplať za to, pambu, ale víte co?
0: Co?
1: Pojeďme pryč. Na mou duši nejvyšší čas.
0: Co? Ale pitomost.
1: Na mou duši jeďme, i když tu s vámi dělají takové ciráty. Přece jen bychom se měli ztratit. Oni vás mají za někoho jiného. Uvidíte, jak krásně se nám pojede. Koně by nám dali jedna radost.
0: Tak dobrá. To psaní dones na poštu. Objednej hned poštovské koně. Ale aby za něco stáli, kočí mu na poště řekni, že dostane rubl, když se do toho vloží a poveze mě jako carského kurýra. Já už vidím, jak Tryapičkin pukne smíchy.
1: Já radši pošlu psaní pozdějším sluhovi a půjdu balit, škoda času.
2: Na,
0: ať to pošlou. Koukni se z okna, co je to za rámu. No tak.
3: Tak, co pak se to tam děje?
2: Tady. Ti je tady, chtějí k vám. A já mám příkaz. Nepustit.
1: Kdo je to? Kupci.
0: Jsem s nimi.
1: Jsem?
0: Pust je dolů do salonu.
3: Ale říkal jste, že pojedeme.
0: Než zabalíš, vyřídíme i tuhle záležitost.
4: Co pak si přejete, přátelé?
5: Přicházíme s poníženou prosbou k vaší milosti.
4: A co byste rádi?
6: Nedej nám zahynout, ti milostivý pane.
7: Nevinně trpíme.
8: Nevinně snášíme příkoří.
6: A protivenství?
4: Tak? A od koho?
6: Od zdejšího policejního direktora. Co je svět světem takového policejního direktora? Nebylo, milostivý pane.
7: Co ten se nás natrápí a nasužuje, to se ani vypovědět nedá.
8: Nakvartíroval nám sem vojáky a přivádí nás na mízinu. Nemáme ani na provaz, abychom se objezili.
6: Zachází s námi jako s ošlapky. Neptá se, co a jak můžeš, nemůžeš, popadli tě za bradu. A ty kluku, tata.
8: Jakože je Bůh nad námi, jakože je
4: takový je to lotr.
7: Jakože je Bůh nad námi, takového direktora, to nikdo nepamatuje.
8: Jak se jen z dálky objeví člověk, aby všechno v krámě poschoval.
6: A to ani nemluvíme o všelijakých lahůdkách, vezme každý šmejt sušené švestky, co leží 7 let v sudě, který se ani učedník nedotkne. Celou hrst.
4: Ale to je úplný loupežník. Za to by krátce a dobře zasluhoval Sibir.
6: Zasluhoval si, kam seš, když to bude hodně daleko od nás.
7: Nepohrdní, oče náš, naším chlebem a solí.
8: Tadyhle ti dáváme cukr.
7: A koš vína.
6: Ne, to si nemyslel. Já úpadky neberu. Kdybyste mi například nabídli 300 rublů.
0: Jako půjčku, no to by byla jiná, docela jiná věc. Půjčku to já zase vzít mohu.
8: A tady oče náš, tady.
6: Co 300, vezmi hned 500.
7: A tady cukr.
6: Ne. Úplatky já neberu.
0: Proč neberete, milost pane, berte. Na cestě se všecko hodí. Co to tam máš, špagát?
1: Požiť se ten špagát, špagát se taky na cestě hodí. Voláme se vůz nebo něco, může se tím svázat.
6: Tak buďte tak milostivý, jasno, jestli totiž tak říkajíc nepomůžete, vy dnes bude nám než jít se rovnou opěsit.
4: Přátelé, já se postarám.
6: Díky,
4: já už se postarám.
1: Postarám, o sebe vyhodě už.
4: Tak, postarám se.
1: Děkujeme za návštěvu a ven. Pán má teď vážné jednání.
9: Slečno. Čeho jste se tak polikala, milostivá slečno?
10: Já se nepolikala.
9: Směl bych se zeptat, kam jste se ráčila ubírat?
10: Já se neubírala.
9: A proč jste se neubírala?
10: Myslela jsem, že je tady maminka.
9: Ne, já chci vědět, proč jste se neubírala.
10: Já vás vyrušila, ráčil jste se jistě obírat velmi důležitými věcmi.
9: Vaše oči, milostivá slečno, jsou krásnější než nejdůležitější věci tohoto světa. Vy mne nemůžete vyrušovat. Naopak, můžete mi jen přinést slast své přítomnosti a jaký to máte okouzlující šál.
10: I když se můžete vysmívat nám, děvčatům zvenkova.
9: Jak bych si přál, milostivá slečno, jak bych si přál být tímto šálem a objímat vaši liliovou šíji.
10: Já vám nerozumím, jak to míníte s tím šálem.
9: Ach, slečno, kdybyste věděla, jak míním, jak míním.
10: To máme dnes hezké počasí.
9: Vaše rety, milostivá slečno, vaše rety jsou hezčí než jakékoliv počasí.
10: Vy máte pořád takové řeči. Ne,
9: ano?
10: Ráda bych vás poprosila, abyste mi napsal něco do památníku. Znáte jistě spoustu krásných veršů.
9: Pro vás, milostivá, vše, co jen chcete. Poroučejte, jaké verše.
10: Takové nějaké, takové hezké, moderní.
9: Ach, verše znám jich spoustu.
10: Tak povězte, jaké mi napíšete.
9: K čemu bych je povídal, já je přece znám.
10: Já mám strašně ráda verše.
9: Já jich znám a všelijakých mohl bych vám napsat například tyto. O ty, jenž v hoři svém, na Boha marně reptáš, o bídný člověče. Nebo něco jiného, teď si nemohu vzpomenout, ostatně na tom nezáleží. Chtěl bych raději teď mluvit o své lásce.
10: Láska? Nevím, co je to láska.
9: Chtěl bych vás, slečno, sevřít v obětí.
10: Ne, ne, ne, to je přes příliš taková opovážitost.
9: Odpusti, slečno, to všechno z lásky, opravdové lásky.
10: Máte mě za nějakou venkovskou.
9: Chci na kolenou prosit o vaše odpuštění. Odpuste, odpuste, odpuste.
10: Ale tohle?
9: Zatraceně.
11: To znamená, panenko?
9: Odpuste.
11: Jaké je tohle chování?
10: Maminečko, já jsem...
11: Pryč, pryč a neukazuj se mi na očích.
9: Odpuste, odpuste, ne, ne, ne, odpuste.
11: Ale abych se přiznala, jsem tak překvapená.
9: Milostivá, což nevidíte, že láskou šílím.
11: Proč krečíte? Tak staňte, staňte.
9: Ne, chci zvědět, co mi souzeno. Život nebo smrt.
11: Dovolte, já nechápu plně smysl vašich slov. Nemýlím-li se, chcete se vyslovit o svých citech k mé dceři?
9: Ne, vy jste královnou mého srdce. Můj život visí na jediném vlásku. Nevyslyšíte-li moji lásku, nechci žít v tomto slzavém údolí. V mé hrudi hárá požár. Požár, prosím o vaši ruku, anděle.
11: Ale dovolte malou poznámku. Já jsem do jisté míry vdaná.
9: A to nevadí, láska nezná překážek. Dáme vale ošemetnému světu a uchýlíme se se svou láskou do stěného šepotu chladivých vodotrysk.
10: Vzkazuje, abyste...
9: Vaši ruku, prosím o vaši ruku, anděle mé duše.
11: Razí jsem jako velká voda. Čemu se tak divíš? Co ti to vlezlo do hlavy? Kdy už se budeš chovat jako dobře vychované děvče?
10: Maminečko, já opravdu nevěděla.
9: Ano, Andreju, nebraňte našemu štěstí, požehnejte věrnému milování.
11: A to vy o ní?
9: Rozhodněte, život nebo smrt.
11: Vidíš, co? Tak vidíš, kvůli tobě, kvůli takové žouželi, ráčí náš host klečet. A ty sem vlítneš jako blázen.
10: Já už to nikdy neudělám, maminečko.
11: Zasloužila bys, abych nesvolila. Nejsi hodná takového štěstí.
12: Excelence.
9: Co je?
12: Milost ti kupci před chvílí. Čestné slovo, ani polovina z toho, co nalhali, není pravda. Oni sami šijí a šulí lidi, jak se... To jsou takový lháři, ani malé dítě by jim nevěřilo, celé město ví, jaký jsou to lháři. A s těmi švindly sami jsou švindlíři, že to svět neviděl.
11: Víš, jakou čest nám prokázal Ivan Alexandrovič. Prosí o ruku naší dcery.
12: Nemluv. Sanfrňana ses, matko. Neražte se zlobit, excelence. Ona je trošku trknutá, její matka byla taky.
9: Ale já skutečně prosím o její ruku. Jsem zamilován.
12: Neodvažuju se věřit, excelence.
11: No, když ti povídám.
12: Nejsem hoden takové cti.
9: Nesvolíte-li a nedáte mi ruku vaší dcery, Bůh ví, co udělám.
12: Neodvažuju se věřit.
9: A já udělám.
12: Radšíte žartovat.
9: A já udělám.
12: Excelence.
11: Když ti povídám.
9: Vidíte, jsem odhodlán ke všemu. Až se pro ní zastřelím, přijdete před soud.
12: Ach, ty můj bože, já nejsem jiným tělem ani duší.
9: Já se zastřelím.
12: Nedržte se hněvat.
9: Zastřelím se.
12: Dělejte, jak se vaší milosti líbí.
9: Lásko.
11: Lásko. No tak jim požehnej.
12: Požehnej vám, pánbu, já jsem nevinen. Čert ví. Oni se líbají. Je to tedy opravdovský ženich. Kočár.
9: Kočár. Čeká. Ano, dobrá, hned.
12: Excelence, co? Vy ráčíte odjíždět?
9: Ano, odjíždím.
12: A kdy pak, prosím, ráčil jste něco naznačit ohledně svatby?
9: To já jen na chvilku, na den k strýčkovi. Náramný boháč, zítra jsem zastavit.
12: Neosmělujeme se vás zdržovat a doufáme v šťastný návrh.
9: Ovšem, že se docela určitě s Bohem lásko má. Neumím to prostě vyjádřit.
12: A nepotřebujete něco na cestu? Ráčil jste, tuším, potřebovat peníze.
9: Ne, nač, ostatně buďte tak laskav.
12: Kolik je libo?
9: Tuhle jste mi dal 200. Lásko. Totiž ne 200.
11: Lásko.
9: Ale 400. Lásko. Nechci využít vašeho omylu.
11: Lásko.
9: Tak prosím teď právě tolik, aby to bylo rovných 800.
12: Lásko. Jistě, jistě, okamžitě. Tady, jako na objednávku. Samé nové bankovky.
9: Ach, ano. Říká se přece nové peníze, nové štěstí.
12: Zcela správně, prosím.
9: S Bohem. Antone Antonoviči, upřímně se vám přiznám, že tak skvěle jsem nebyl přijat ještě nikde. S Bohem. Ano, Andrejevno. S Bohem, dušinko moje.
11: Lásko.
9: S Bohem.

0: matko! Snila jsi někdy o něčem takovém? Taková partie. Obyčejná policejní direktorka a najednou se stane příbuznou takového chlapíka.
1: Pro mne v tom není vůbec nic divného. Já to věděla už dávno. To jen tobě je to divné, poněvadž jsi člověk obyčejný a nikdy si lepší lidi neviděl.
0: Vysoko jsme vyletěli. Vysoko. Ale počkej, teď zatopím všem těm žalobníčkům a stejskálkům. Drži, mordo!
2: Poroučíte!
0: Zavolej kupce. Já jim ukážu darbákům žalovat. A na mě. Těchte se, milánkové. Až dodnes jsem s vámi jen laškoval. Dodnes jsem si jen tak hrál. Sepsat všechny, co přišli žalovat, a hlavně ty písáky, kteří jim spíchli ty jejich žaloby. Drži, mordo. Dej rozhlásit. Rozumíš? Aby to všichni věděli. Hospodin, řekni, hospodin prokázal našemu policejnímu direktoru čest, že provdává dceru, ale ne za nějakého obyčejného člověka, ne. Za takového člověka, jakého svět ještě neviděl. Za takového člověka, který může na světě všecko. Křiž to po ulicích, dej to šturmovat všemi zvony, všemi. Když svátek, tak svátek.
2: Rozkaz!
0: Matko, kde my teď budeme žít? Tady? Nebo v Petěrburgu?
1: Ovšem, že v Petěrburgu. Tady přece nezůstaneme.
0: Když v Petěrburgu, tak v Petěrburgu. Ale tady by to taky nebylo špatné. Ovšem, direktorství pošleme k čertu.
1: Ovšem. Jaké pak teď direktorství?
0: Teď by mohl kápnout nějaký ten vyšší úřad, co myslíš? No, týká si se všemi ministry a jezdí do carského paláce. Může mě protlačit časem i na generála.
1: Samo sebou, že může.
0: Generál, víš ty, co to znamená? Jedeš někam? A před tebou letí kurýři a adjutanti. Koně, připravte koně, generál jede. A na stanicích nikdo koně nedostane. Všecko to počká. Všichni ti titulární radové, kapitáni, policejní direktoři. A ty nic jako socha ani okem nemrkneš. Poobědváš někde u gubernátora. A pan policejní direktor stojí pěkně v koutku a ruku na čepici.
1: Budou
0: časy.
1: No tak pamatuj si, že budeš muset docela změnit svůj život. Budeš se stýkat s docela jinými lidmi. S lidmi vybraného chování.
0: Ano, já vím. Ale... A jedí prý tam takové ryby.
1: Myslíš jenom na jídlo? Já zase bych chtěla vést první dům v hlavním městě a pokoje, aby tak voněly ambrou, že by tam lidé nemohli vstoupit. A když, tak jen se zamhouřenýma očima, to bude krása.
0: Aha. No.
3: Vinčujeme stále zdraví, jemnost, pane.
0: Pěkně vítám, milánkové. Pěkně vítám. Tak co, drahouškové, tak co, jak se máme,
3: tak
0: jak jdou obchody.
3: Špatně.
0: Tak co vy, lokitkáři, vy hokynáříčkové, žalovat na mě, vy šejdíři. Tak co? Jak jste pořídili, co? Už mysleli, že mě dají zavřít do kriminálu. Víte vy, hrom do vás uhoď ke všem sakrům!
1: Bože,
0: víte
1: vy, že... Tošo, ty máš výraz.
0: Já ti teď na výrazy kašlu. Víte vy, že ten úředník, kterému jste vy na mě žalovali, si bere mou dceru?
4: Co?
0: Co tomu říkáte, ty?
4: Já jsem. A ty?
0: Dobrkáte, co? Okrádat lidi to umíte.
5: Zhřešili jsme, Antone Antonoviči. Před Bohem jsme zhřešili.
6: Ďábel nám popletl hlavy.
7: Přísaháme, že si už nebudeme stěžovat.
5: Řekni si, jak to máme odpíkat. Jen se nezlob.
0: Teď se mi válíš pod nohama. Proč? Poněvadž jsem nahoře. Poněvadž jsem vyhrál. Ale kdybys dostal jen trošku vítr do plachet, do země bys mě zaživa zakopal a ještě navrch kámen přivalil. Není nás. Teď není nás. A co předtím, co? Já bych vás vykonal.
1: Ale Antošo, kroč se. Jsi přece někdo.
0: Ano, máš pravdu. Já jsem někdo. A nejsem mstivý člověk. Tak oči do hrsti a špicujte uši.
6: Ano.
0: Vdávám dceru. A ne za nějakého obyčejného šlechtice. Tak, abyste se mi vytáhli se svadebními dárky, rozumíte?
3: Společně, blaho.
0: Ne, abyste mysleli, že to odvudete nějakou snílou rybou a homolí cukru, rozumíte?
3: No, ne, společně.
0: A teď koukejte mazat.
8: Smíme věřit svému sluchu? Dostalo se vám neobyčejného štěstí. Ano, Andrejevno, Mario Antonovno.
9: Mám čest gratulovat. Srdečně jsem se zaradoval, když jsem to uslyšel. Ano, Andrejevno, Mario Antonovno.
8: Mám čest přát, mám štěstí. Ano, Andrejevno, Mario Antonovno.
10: Máme čest gratulovat. Ano, Andrejevno.
11: Jasné události, Mario Antonovno.
10: Ano, Andrejevno.
11: Mám čest vám gratulovat. Čeká vás velké štěstí. Budete chodit ve zlatých
10: šatech
11: a jíst všelijaké delikátní polívky.
10: Důfám, že štěstí, množství dukátů a vám, Mario Antonovno, synečka, aby ten klouček křičel pořád. Uá, uá, uá.
9: Mám čest vám gratulovat,
12: blahorodí, jménem policie a přát vám štěstí a dlouhý věk.
0: Děkuju, pánové, děkuju.
8: Řekněte nám, jak to vlastně všechno začalo a jak se to vyvíjelo?
0: Docela obyčejně. Radšil sám učinit nabídku.
1: Ovšem, neobyčejně zdvořile a neobyčejně jemně. Já povídal, ano, Andrejevno, já to dělám jenom z nesmírné úcty k vašim vynikajícím vlastnostem a takový je to hezký muž, skvěle vychovaný, nejlepších způsobů. Věřte mi, ano, Andrejevno, život můj nemá promneceny ani zlámané grešle. Já to všechno dělám jenom proto, že si nesmírně vážím vzácných vašich vlastností.
13: Ale, maminečko, tohle přece říkal mě.
1: No všem, o tobě byla řeč, já ti to přece neberu.
0: A až nás postrašil, povídá, že se zastřelí. Já si něco udělám, já se zastřelím, povídá.
9: Jděte.
8: Víte co, Antone Antonoviči?
0: Ano.
8: Já vám prodám...
0: Ano.
8: To štěňátko, o které jsme se nemohli dohodnout.
0: Já teď nemám na štěňata myšlenky.
9: A smím se zeptat, kde je vzácný host
0: nyní odjel na den ve velmi důležité záležitosti.
1: K svému strýci, aby si vyprosil požehnání. A my máme nyní v úmyslu odstěhovat se do Petěrburku. Tady je, mám říci pravdu, takový vzduch, takový příliš venkovský. Mám říci pravdu, je to až trapné. Zde můj choď, tam bude povýšen na generála.
9: Ne, pak na nás nezapomeňte. Antone, Antonoviči.
12: A neodepřete nám svou protekci, stane-li se něco a bude-li zapotřebí zatlačit v úředních věcech. Příštím rokem vezu do hlavního města synka, aby se učil sloužit státu. Buďte tak laskav a držte nad ním ochranou ruku.
0: Velmi rád, děkuji, posloužím.
1: Ty, Jantošo, bys neustále jenom sliboval. Nebudeš přece protěžovat ti každou chamra.
10: Slyšel jste, jak o nás mluví?
4: Ona byla vždycky taková, posaď sedláka za stůl, položí na něj i nohy.
0: Že ano?
11: Ano, prosím.
10: No to je dost, že jdete taky gratulovat.
12: Čemu gratulovat?
10: Pošmistr, a on to neví.
12: Vím.
10: No tak.
12: Já vím, že úředník.
10: Ano, právě, že úředník.
12: Já vím.
10: No tak.
12: Já vím, že úředník, kterého jsme pokládali za revizora, nebyl žádný revizor.
10: Nebyl revizor?
12: Vůbec žádný revizor. Dověděl jsem se to z tohoto psaní.
0: Co ví to? Z jakého psaní?
12: Z jeho vlastního psaní. Přinesou mi na poštu psaní. Kouknu na adresu, vidím Petěrburg, Poštovská ulice. Já vám div neumdlel. To asi objevil na poště nepořádek a píše o tom zprávu vládě. Vezmu je a rozpečetím.
0: Jak jste mohl jeho dopis?
12: Já sám nevím, nadpřirozená síla mě ponoukla. Už jsem volal kurýra, aby psaní poslal, ale zmocnila se mne taková zvědavost, jakou jsem v životě ještě nepoznal.
0: Jak jste se mohl opovážit otevřít dopis tak vysoce postavené osobnosti?
12: V tom je právě ten vtip. Není ani osobnost, ani vysoce postavená.
0: Čím tedy je podle vašeho názoru?
12: No, ani ryba, ani rak. Čert ví, co je.
0: Co? Ani ryba, ani rak? Jak se opovažujete říkat, že není ani ryba, ani rak? Jak se opovažujete říkat, čert ví, co je? Já vás dám zamřít.
12: Kdo ví?
0: Ano, já. Víte, že si bere mou dceru?
12: No.
0: Víte, že ze mě bude veliké zvíře?
12: No.
0: Víte, že vás šopnu rovnou na Sibir?
12: Nechte Sibir na pokoji. Na Sibir je daleko. Já vám radši to psaní přečtu.
10: Čtěte, prosím.

0: Jeho direktora, mám se jako prase v žitě a dvořím se zuřivě jeho ženě a dceři. Jenže jsem se ještě nerozhodl, s kterou začít, napřed asi s maminkou, poněvadž je tuším hotová ochotně a hned ke všem službám. Všichni mi půjčují, kolik chci. A jsou to takový originálové, že by smíchy pokal. Vím, že píšeš článečky do novin, vraž tyhle typy do té své literatury. Číslo první policejní direktor je praštěný pavračí.
1: To tam nestojí.
0: Tady si to přečtěte sám.
1: Praštěný pavračí. To jste tam napsal vy?
0: Jak bych to tam mohl napsat?
2: Čtěte.
0: Policejní direktor je praštěný pavlačí. Praštěný pavlačí. Policejní direktor. Postmistr je taky hodný člověk a tak dále.
2: Tady
0: se poněkud vyjádřil taky o mě, ale
2: to je... Dovolíte, já to přečtu. Postmistr je taky... Taková svině a chlastá.
0: Sprosťák.
2: Kurátor chudinského ústavu. A kde pak vůbec je náš Artemij Filipovič?
0: Byl u mne na poště, když jsem ten dopis, jak si to, a běžel honem do chudinského ústavu.
3: No a co pak?
0: A proč pak vzít nemocným čepičky, aby mu je nerozkradli?
3: Co pak je tam o něm? Číst? Ach, to číst.
2: Kurátor chudinských úřadů Zemňanika vypadá jako prase na vidílku.
3: To je vtipné. Prase na vidílku.
2: A školní inspektor smrdí na cihony cibulí.
3: Pardon, to je obdě.
2: Ano, školní inspektor smrdí na cihony cibulí.
3: Ale já na mou duši nevezmu cibulí do huby, jak je rok dlouhý.
2: Sláva bohu, o mě tam nic není.
3: Sudí.
2: Není.
3: Tak, ukažte, není. Že není.
2: Pánové, já myslím, že je to moc dlouhý dopis. Ani s ním není, kdo by čet takové pitomosti.
0: Ne.
3: Sudí. Ljapkin je taky nejvýš podezřelý subjekt. To je francouzské slovo.
2: A čert ví, co to znamená. Kdyby to znamenalo jen zloděj, ale kdo ví, možná, že je to něco ještě horšího.
3: A jinak jsou to lidé pohostinní a dobrosrdeční. S Bohem duše má drahá. Asi se podle tvého příkladu dám taky na literaturu. Nudný je brachu takovýhle život a i duše si žádá konečně své potravy. Poštovská ulice, číslo 97, když se vejde na dvůr. Tak druhé patro napravo.
1: Ten mi dal. Vidím jen samé prasečí rypáky a nic jiného. Vraťte ho zpátky.
0: Kde pak vrátit? Já jako naschvál poručil dozorci, aby mu dal nejlepší trojku. A čert mi napískal, abych dal takový rozkaz i do všech ostatních stanic.
1: Ale
2: pánové, hrome, on mě pump o 300 rublů.
3: Mně taky o 300.
0: I mně o 300.
2: Mně a tuhle Petra Ivanoviči dohromady o 65
0: rublů, prosím.
1: Jak jsem mohl já, blbec stará, takhle nalítnout? Kam jsem dal rozum? 30 roků tady ale sloužím. 30 roků mě nevypálil rybník jeden kupec. Jeden podnikatel, lotry nad lotrysem, napaloval takové lumpy a gaunery, že by okradli celý svět.
4: Ale Antoše, to nemůže být. Vždyť se přece zasnoubil s Marjutkou.
1: Zasnoubil, Pendrek, zasnoubil.
4: Zasnoubil.
1: Lez mi na záda, jsi.

0: si zasnoubením takového cápka, takovou onuci pokládat za pána. Teď si to drandí po silnici a cinká zvonečky. Po celém božím světě roznese tuhle historii. A ještě se najde nějaký škrabák, nějaký kaňhál a vrazí tě do komédie. Úřadu, titulu, služebních let neušetří a všichni se budou cenit a tleskat do dlaní. A čemu se smějete? Co? Čemu se smějete? Sami sobě se smějete? Já bych všechny ty škrabáky, ty literáty usmrtaný, já bych vás, mizerové, spázal do jednoho uzlu, rozzupal, na prášek rozsupoval, na kaši rozmačkal a do horoucích pekel poslal. Tam s vámi, se všemi, vy pakáři. Kdo první vypustil z huby, že je to revizor? Mluvte!
1: Kdybyste mi hlavu utrhli, já nepochopím, jak se to stalo.
2: Ano, kdo to slovo první vypustil?
3: Tady jsou.
1: Jej, já ne,
0: co?
1: Mě ani nenapadlo. On,
3: ovšem, že vy.
1: Samo sebou, přilíti z hospody, přijel a neplatí.
0: Jistě, že vy klepaři, vy tu reprendy zatracený, landáte se jen po městě a drbete, drbný zatracený, roznášíte klepy,
1: co? No, to já ne, to Petr Ivánovi.
4: Ne, Petr Ivánoviči, vy, první.
1: Ale ne, vy jste vy. První!
0: Tohle není nikdo z našich. Vstupte!
1: Četník?
5: Pánové, úředník, který přijel na zvláštní rozkaz z Petěrburgu, žádá, abyste se k němu okamžitě dostavili.

těch lesů výjdem jen planinou. A ze zdí dřív, než se rozplynou.

že neslyším, co sdělujou. A schody v domech, ty mě zlobí, jsou nějak vyšší, nebo co já vím. Rohlíky jsou tvrdší, ta

mladší, než se zdá. Síly mám na rozdávání, slabší mám jen spaní. Já se znám, já se znám. Zakláním se, všechno bývá trochu víc. Všechno je těžší, rozměrný. Filmy točí tak, že musím sedět stále blíž. Titulky jsou titěrný. Na spacích prášcích.

Byl jeden pán, ten miloval jen starý jazz. Kvůli tí lásce k jazzu si do skříně vles. V tý skříni měl schovaný starý

Your attention, please. Here they are. Rainbow.

Chtěl jsem si koupit 20 deka duše, kousíček pravdy, litr svědomí. Však prodavačka odvětila suše, jak jsou ty lidi dneska pitomí. Tímhle mě ovšem vůbec nevyvedla z míry, řekl jsem si, dobrá, nic se neděje.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nepetičním skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla.

že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ten, kterého si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu Bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskoženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na

tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit.

výkřiky do ticha, v srdci je panika. Všichni nás slyší, ale koho vážně zajímá? Ta bolest uvnitř nás, už bylo tolik vět. Už jsem řekl tolik slov o tom, jak mě bolí svět. Všichni se ponořili do hlubiny času. Nikdo nechytil to poselství v mém hlasu. Lidi v mých textech často hledají sílu, kterou bych sám potřeboval k tomu nést tu kýlu, kterou nesou moje texty, a je to zvláštní, jak moc dokážu sám ukrýt do svých básní. Koho vážně zajímá, co cítí básník? Kdo mu pomůže, když nikdo neví, co ho trápí? Přitom říká pořád dokola stále to samý. Možná je to úsměvem, co nosí ve svý tváři.

0: tak na to jsem sám. Stejně vám to ve svých textech zase všechno předám. Půjdu dál, stejně jako doteď nejde přestat.
1: A znovu budou zvony do ticha být. A znovu budem sčítat, co jsme všechno chtěli mít. Ale dokud budou naše srdce plamenem plát, tak budem znát odpověď, až budou se ptát. A znovu budou zvony do ticha být. A znovu budem sčítat, co jsme všechno chtěli mít. Ale dokud budou naše srdce plamenem plát, tak budem znát odpověď, až budou se zasítat.
2: A mezi prsty žmoulám posledních pár drobných. Chtěl bych je darovat, není komu. A ty se ptáš, proč básník dlouho nic nenapsal? Nebylo komu, v tichu zemřeli slova. A tak znova s rukama v kapsách stojím snad, abych jim nenarušil křehký řád. Zvykám si mlčet s pravdou vtisknutou do rtu.
3: Ruce jsem krutý k nebi, bože, nech mě aspoň psát.
2: Chtěl jsem lidem dát, co je opravdový země, aby pochopili, že pravda nejde napsat jemně. Že jsem smutný klam, co křídly dosti naráží, když probudí se ta holubice strachu ve mně. A zamří, že z ocely, cedulku se jménem a produše z útulku, co by odznaky moci. Píšu prstem slova do tmy, navždy jsou obrazem, na prázdných zdech temí galerie noci. Jsem taky jenom člověk a mezi vámi táhnu svoji káru s osudem jak těžkou soku z bronzu. A nikdo se nezeptá, jak bolí slzy mámy, když tátu vzal Bůh a dávno není tady s námi. Nikdo se nezeptá, jak bolí být i koken, i když z bolestí v srdci se smějou z

0: Jen. Je to jen krátké uzavření. Je to jen 15 dní ke zpomalení šíření. Je to jen udržování rozestupů. Jsou to jen 2 metry od sebe. Je to jen dočasný zákaz vycházení. Je to jen rouška. Je to jen ochranný respirátor. Je to jen antigenní test. Je to jen PCR test. Je to jen práce z domova. Je to jen dočasné uzavření malých obchodů. Je to jen uzavření restaurací. Je to jen výdajové okénko. Je to jen pro ochranu ostatních. Je to jen pro testování dětí. Je to jen online výuka na 1 měsíc. Je to jen online výuka na 2 měsíce. Je to jen povinné, aby se děti mohly vrátit do škol. Jsou to jen osamělé Vánoce. Jsou to jen zrušené vánoční trhy. Je to jen osamělý prarodič. Je to jen milion z rozpočtu. Je to jen miliarda z rozpočtu. Jsou to jen stovky miliard z rozpočtu. Je to jen jedna injekce. Je to jen pár nežádoucích účinků. Jsou to jen 2 injekce. Je to jen tečka. Je to jen posilující dávka. Je to jen 4. posilující dávka. Je to jen dokud novou variantu nedostaneme pod kontrolu. Je to jen další nouzový stav. Je to jen další lockdown. Je to jen o vyloučení těch, kteří si to nechtějí dát. Jen je úplně odstraníme ze společnosti. Jen se vzdát pár svobod. Je to jen, abychom mohli trasovat kontakty. Jen, abychom mohli sledovat váš pohyb. Jen, abyste mohli existovat. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Stop! Slovo jen se stalo nejnebezpečnějším slovem v historii, protože oni jen chtějí vědět, co budete tolerovat. Ale slovo jen může tuto noční můru také ukončit, protože pokud jen otevřete oči, pokud si jen uvědomíte, kam tohle směřuje, pokud jen odmítnete uposlechnout a podrobit se, pokud se jen odmítnete podvolit, pokud se jen postavíte za svá práva, pokud se jen postavíte na odpor, pokud jen budete zastávat svobodu, pokud si jen uvědomíte svoji moc, pokud si jen uvědomíte, že máme sílu a počet, pokud si jen uvědomíte, že my jsme většina, jejich moc prostě zmizí.
1: Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék. A když vám jde jen o moc, jak s takovou zbraní naložíte?
2: Vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
3: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u poslechu Svobodného vysílače CS, Studio Kadaň a Martin Marcikán jsou nachystáni. Nuž, a jelikož jsme se bavili s Janou Švecovou a samozřejmě s dalšími, i s Janou Slánskou a dalšími, o tom, co se děje kolem nás a jak se na to koukáte jako my lidé, aby jsme se bavili o tom životě skutečném a o tom lidství, tak jsem si tady něco nachystal na začátek k tomu, co teď bylo řečeno, ten výstřížek z filmu Království nebeské od Ridleyho Scotta, koho by to ještě zajímalo a neznal to, doporučuji si stáhnout verzi, nebo najít verzi, pořídit si verzi Director's Cut, která je o pomalu snad 15 minut delší, to, co tam chtěl všechno mít Ridley Scott, a v tom filmu to nakonec té verzi pro kina a pro vysílání nebylo dáno, takže vám doporučím Director's Cut režisérův jako režisérský střih, anebo sestřih. Tak prý všichni lidé nejsou hajzlové. To řekl muž, než vstoupil s dětmi do plynové komory přihlížejícím to nacistům do očí. Jmenoval se Janusz Korczak a byl to polský pedagog, spisovatel a lékař. A celkem třikrát odmítl si zachránit svůj život. Poprvé to bylo, když odmítl před okupací Polska emigrovat, protože nechtěl opustit tzv. Dům sirotků. Po druhé, když odmítl utéct pak z varšavského géta a po třetí odmítl si zachránit život, když všichni obyvatelé domu sirotků nastoupili ke vlaku, který jel tedy do tábora Treblinka. A když k panu Korczakovi přistoupil důstojník SS a zeptal se ho, vy jste napsal knihu Král Matyuš? Četl jsem tuto knihu jako dítě, dobrá kniha, můžete jít. Pan Korczak se měl zeptat, a děti? Velitel SS říká, děti pojedou s námi, ale vy můžete klidně opustit vlak. Jak se prý mýlil, všichni lidé nejsou hajzlové, ale opustit vlak nemohl. A tak za pár dní v koncentračním táboře Treblinka Janusz Korczak spolu se svými dětmi vstoupil do plynové komory. Ty tedy cestou na smrt s nic netušícími dětmi a držel dvě z nejmenších dětí za ruce a vyprávěl jim pohádku. Tak to prý skončil život toho úchvatného člověka, který nám může být mnohem toho příkladem. A je zde prý několik jeho doporučení, jak správně vychovávat děti. Ivo Osocký to, myslím, sdílel, takže to od něj přebírám. Ne, sepsal jsem to samozřejmě já. Zaprvé nepožadujte od dítěte, aby žilo podle vašich představ, ale pomozte mu, aby si našlo svou vlastní životní cestu. Já musím upravit ještě. Za druhé, neočekávejte od dítěte vděčnost za vše, co jste pro něj udělali. Vy jste mu dali život a jak vám může za něj dítě poděkovat? Vždyť přece dá život lásku zase svým dětem díky nekonečné boží moudrosti. Snažte se tedy nekřivdit svému dítěti, aby jste ve stáří, tedy vy neměli hořký chleba, neboť to, co zasejete, jednou sklidíte. A také neřešte za dítě jeho problémy, ale také neponižujte a nezesměšujte své děti. A pamatujte si, že ta nejdůležitější setkání, která člověk může v životě absolvovat, jsou právě setkání s dětmi. Věnujte jim více pozornosti, protože nikdy nemůžete vidět, koho potkáte v konkrétním dítěti. Tak, a já jsem si pro vás připravil, abychom začali tak nějak tematicky. Tak jsem si připravil tedy pravda o COVID-19, odhalení velkého resetu, lockdownu, vakcinační pasů a nového normálu. Proč se musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu? Je to sepsáno doktorem Josephem Merkelou a Ronnie Cummingsem s předmluvou Roberta Francise Kennedyho juniora. To F je, myslím, Francis, není to vidět, to byl John. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, já vám přečtu, nebo načtu tu předmluvu na začátek a pak se koukneme něco, co dělat o zdraví se stresem a tak dále. Strach je nakonec to, co nás zbavuje našich lidských práv a vede společnost k totalitě. Od začátku roku 2020 zažil svět řadu katastrofických událostí, tedy ať už globální plandémie způsobená chorotavirusem, jenž se zdá být uměle vytvořená, mezinárodní lockdowny, uzavření hranic, rozsáhlé uzavírání podniků, hospodářský kolaps a obrovskou nezaměstnanost. To vše ve výsledku znamená neslýchané omezování občanských práv a svobod ve jménu ochrany lidí tím, že jsou uzavíráni ve svých domovech. Zjišťujeme, že žijeme ve světě, kterému stále více vládnou ne naše demokratické systémy a instituce, ale úřední příkazy ve jménu veřejného zdraví, uskutečňované politiky vládnoucími právě díky vyvolávání strachu a paniky. A nemusí tomu tak být. Můžeme totiž převzít kontrolu nad svým zdravím a společně máme moc sjednotit se a bránit se. Nejen pro své zdraví, ale pro naši demokracii i svobodu. Takže pravda o COVID-19. Rebelům, snílkům a vizionářům, kteří obrodí zemi. No. Jdeme se kouknout na tu předmluvu Roberta Francisa Kennedyho. Pokud mu kazím jméno, tak mi to omluvte. Vládní technokraté, miliardářští oligarchové a velké farmaceutické firmy, také big data, že jo, velká data, big media, velká média a loupeživí baroni oplývající financemi a vojensko-průmyslový zpravodajský aparát milují pandemie ze stejných důvodů, z jakých milují války a také teroristické útoky. Katastrofální krize vytvářejí tedy příležitosti, jak pohodlně zvýšit moc, ale i bohatství. Naomi Kleinová ve své klíčové knize s názvem Šoková doktrína aneb vzestup kalamitního kapitalismu, v originále The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, zachycuje, jak autoritářští demagogové, velké korporace a bohatí plutokraté využívají masových rozvratů ke zvýšení svého bohatství, k vyhlazení středních vrstev, likvidaci občanských práv, privatizaci veřejného majetku a rozšíření autoritářské to kontroly nad lidmi vůbec. Člověk dokonale zasvěcený, a to tedy bývalý ředitel kanceláře Bílého domu Ralph Rahm, tedy Emanuel, je známý svým napomenutím, že by vládnoucí mocenské struktury, cituji, neměly nikdy promarnit vážnou krizi. A tak tato nadužívaná strategie, tedy využít krize k rozpoutání veřejného teroru, jenž vydláždí cestu k diktátorské moci, však po tisíce let slouží jako ústřední strategie totalitních režimů. Jde totiž ve skutečnosti o jednoduchý postup, jak vysvětlil při procesu s nacistickými válečnými zločinci v Norimberku Hitlerův velitel válečného letectva Hermann Göring. Citujeme pana Göringa. Vždycky je jednoduché získat lid k podpoře, ať jde o demokracii, fašistickou diktaturu, parlament nebo komunistickou diktaturu. Ať národ může hlasovat nebo ne, vždycky ho lze přivést k tomu, aby poslouchal své vůdce. A je to snadné. Stačí jim říci, že se na ně připravuje útok, odsoudit pacifisty za nedostatek vlastenectví a obvinit je z toho, že vystavují zemi většímu nebezpečí. Funguje to v každé zemi úplně stejně. Konec citace pana Göringa. Aby nacisté ospravedlnili vražedné autoritářství ve Třetí říši, poukazovali na ohrožení ze strany Židů a Cikánů. Aby diktátorský demagog senátor Joseph McCarthy a Výbor pro americkou činnost ospravedlnili přísahy věrnosti a černou listinu, varovali před komunistickou infiltrací ministerstva zahraničí a filmového průmyslu. Dick Cheney, ten využil útoků z 11. září k zahájení dlouhé války proti amorfnímu terorismu a zkrácené verzi Patriot Actu. K položení tedy zase základů moderního sledovacího státu. A nyní se autor lékařský kartel a jeho miliardářští komplici z velkých technologických firm odvolávají na toho nejmocnějšího, nejstrašnějšího a nejtrvalějšího nepřítele lidstva, tedy na mikroby. Kdo jim to může vyčítat? Zvyšování bohatství a moci oligarchie bývá málo kdy silným to prostředkem pro populismus. Není pravděpodobné, že by občané tedy zvyklí volit své vlády podpořili politiku, jež obohatí bohaté, zvýší politickou a společenskou sociální kontrolu prostřednictvím korporací, umenší demokracii a omezí jejich občanská práva. A tak tedy demagogové musí použít strach, jako zbraň, aby odůvodnili své požadavky na slepou poslušnost a aby získali souhlas veřejnosti se zničením občanských a ekonomických práv. První obětí samozřejmě vždy musí být i svoboda projevu. Poté, co loupeživí baroni rozpoutají dostatečnou paniku proti momentálnímu strašáku, potřebují umlčet protesty proti svému vlastnímu bohatství a moci. Při zahrnutí svobody projevu do prvního dodatku ústavy James Madison tvrdil, že na tomto právu závisejí všechny naše ostatní svobody. Každá vláda, která může utajit své ničemnosti, si může dovolit i páchat zvěrstva. Tedy, jakmile se tyrani chopí mocenských pák, začnou zavádět orwellovskou cenzuru a posvítí si samozřejmě i na své odpůrce. Nakonec se však snaží odstranit všechny podoby tvůrčího myšlení a sebevyjádření. A tak pálí knihy, ničí umění, zabíjejí spisovatele, básníky a intelektuály, zakazují shromažďování a co je nejhorší, nutí utlačované menšiny nosit roušky, které atomizují jakýkoliv pocit společenství či solidarity a brání jemné, leč výmluvné nonverbální komunikaci. Pro níž dal tedy Bůh a evoluce lidem 42 obličejových svalů. Ty nejkrutější blízkovýchodní teokracie vnucují roušky ženám, které mají, a nikoliv náhodou, právní postavení movitého majetku. Tak tedy volný tok informací a sebevyjádření jsou kyslíkem a slunečním svitem zastupitelské demokracie, která nejlépe funguje s opatřeními, jež prošla varným kotlem veřejné diskuze. Netřeba diskutovat o tom, že bez svobodného projevu demokracie vadne. Proto k největším ikonám a nejúznávanějším pomníkům demokracie patří Athénská agora a Speaker's Corner v Hyde Parku. Když sledujeme bouzlivé a neúctivé diskuze ve sněmovně, nebo se díváme na scénu, v níž Jimmy Stewart dělá obstrukce ve filmu Pan Smith přichází, nedokážeme se ubránit nadšení nad ušlechtilým pokusem o samosprávu. Je to trvalá podsta nerozlučnému poutu mezi diskuzí a demokracií. Aby diktatury posílily svou moc, snaží se životně důležité složky samosprávy, tedy debatu, sebevyjádření, nesouhlas a skepsi, nahradit rigidními autoritářskými ortodoxiemi, které působí jako sekulární náhražky náboženství. Takové ortodoxie slouží k vymýcení kritického myšlení a sešikování obyvatelstva ke slepé a nepochybující poslušnosti nezaslouženýmto autoritám. Místo, aby naši lékařští vládci citovali vědecké studie, které by vůbec dokazovaly nutnost roušek, lockdownu a vakcín, zase jen citují Světovou zdravotnickou organizaci, tedy WHO, tedy WHO, a Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, tedy CDC, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tedy americkou FDA, že ano, a Národní institut zdraví NIH. Všechno to podřízené agentury, které protlačují své loutky do odvětví, které mají sami regulovat. Četná to federální a mezinárodní vyšetřování totiž doložila finanční propletence s farmaceutickými společnostmi, které z regulátorů udělali korupční žumpy. Jatrarchie, to znamená nadvládu lékařů a je to málo známý pojem. Možná proto, že s ním jsou katastrofální historické zkušenosti. Lékařská profese se neprojevila jako energický obránce demokratických institucí ani občanských práv. V projektu Třetí říše směřujícím k odstranění mentálně poškozených, homosexuálů, handicapovaných a samozřejmě židů hrál důležitou roli skoro každý lékař v Německu. na nejhorších Hitlerových zvěrstvech, včetně hromadného vraždění a nepopsatelných experimentů v táborech smrti, se podílelo tolik stovek německých lékařů, že spojenci museli v Norimberku uspořádat samostatné lékařské soudy. Ani jediný významný německý lékař, ani lékařské sdružení na protest proti takovýmto projektům v Třetí říši nepozvedli hlas. Dámy a pánové, proto je Norimberský kodex. Nejenom Mengele, těch lékařů bylo souzených a odsouzených spousty. Proto máme Norimberský kodex, který obsahuje 10 bodů, který zakazuje pokusy na lidech a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže zase důrazňuji toto a děkuji panu Kennedymu, že to vypíchl. Není tedy nijak překvapivé, že místo, aby zkompromitovaní a nově zmocnění vládní zdravotní úředníci pověření řízením reakce na pandemii COVID-19 požadovali náročnou bezpečnost vědy a povzbuzovali čestnou, otevřenou a odpovědnou diskuzi o vědě, tak spolupracují s mainstreamovými a sociálními médii, aby zase umlčili diskuzi o klíčových problémech veřejného zdraví a občanských práv. Umlčili a vyobcovali kacíře, jako je doktor Joseph Mercola, který odmítl padnout na kolena před velkými farmaceutickými společnostmi a zase požadují tedy bezvýhradnou víru ve špatně testované experimentální vakcíny spojené s nulovou škodní odpovědností, když to mají nastavení lékaři pomalu jako svoji náboženskou povinnost. Náš dnešní jatrarchický vědecký konsenzus je soudobé opakování španělské inkvizice. Je to vymyšlené dogma vybudované skorumpovanou kastou lékařských technokratů a jejich mediálních spolupracovníků, které má legitimizovat jejich nároky na nebezpečné nové pravomoci. Velkokněžími této moderní inkvizice jsou žvanilové z velkých farmaceutických společností a také ze zpravodajských kanálů. Ano? Všímejte si slovních spojení. Zpravodajské kanály. Tak, kteří dokážou důslednou poslušnost, nebo kážou důslednou poslušnost oficiálnímu diktátu, kam patří tedy ty lockdowny, společenský odstup, že, na 2 metry, mravní čistota, nošení roušek, že, roušku svou nosit budeš a nevezmeš jiného. A nebudeš dýchat čerstvého vzduchu, protože scházejí vědecky recenzované studie, jež by přesvědčivě poukázaly, nebo prokázaly dokonce, že roušky brání přenosu COVID-19. Potřeba takového důkazu je pro tyto žvanily. Zkrátka bezdůvodná, oni to nepotřebují. Vy máte jenom věřit lidi. Namísto toho nám radí důvěřovat odborníkům. Taková rada je ovšem antidemokratická a antivědecká. Věda je totiž dynamická a ti odborníci se ve vědeckých problémech často rozcházejí a jejich názory se tak mohou lišit podle požadavků politiky, moci a vlastního finančního zájmu. Téměř každý soudní spor, který jsem kdy vedl, stavil proti sobě vysoce uznávané odborníky z protilehlých stran. A přitom všichni vypovídali pod přísahou z diametrálně protikladných pozic, založených na stejném souboru faktů. Věda obsahuje nesouhlas a pojem vědecké schody je tak protimluv. Novodobým záměrem totalitního státu je korporátní kleptokracie. Model, který nahrazuje demokratický proces svévolnými výnosy nevolených technokratů. Jejich příkazy vždy vybavují nadnárodní korporace mimořádnou pravomocí, tedy zpeněžit a ovládnout ty nejintimnější části našich životů a zase obohatit miliardáře, ožebračit masy a zvládat nesouhlas neústavným sledováním a výcvikem k poslušnosti. V roce 2020 Silicon Valley V čele s Billem Gatesem tleskalo zpovzdálí, když mocní lékařští šarlatáni, používající tedy nejpesimističtější projekce zdiskreditovaného modelování a snadno manipulovatelného PCR testování, i nabídku nových protokolů pro soudní lékaře, které měly podle všeho nadhodnotit údaje o počtu úmrtí způsobených COVID-19, kdy vyvolávali pandemickou paniku a uzavírali světovou populaci do domácího vězení. Pozastavení řádného procesu, řádného vyhlašování a připomínkování právních předpisů znamenalo, že nikdo z vládních prelátů, kteří nařizovali karanténu, nemusel nejdřív spočítat, zda zničení globální ekonomiky, narušení dodávek potravin a zdravotnického materiálu, uvržení miliard lidí do zoufalé bídy a potravinové nejistoty nezabije více lidí, než kolik jich tato opatření mohly zachránit. V Americe, tedy asi počínám v USA, se dalo předvídat. Jak se tedy dalo předvídat? Nařízená karanténa rozbila kdysi skétající hospodářský motor, připravila 58 milionů Američanů o práci a trvale zrujnovala víc než 100 tisíc malých podniků. A z toho 41 tisíc podniků vlastněných Černochy, přičemž vybudování některých z nich si vyžádalo investice 3 generací. Tato politika také zahájila nevyhnutelný rozpad sociální záchranné sítě, zajišťující střední třídu, kterou Americe tedy leskdo tak záviděl. Vládní úředníci už začali likvidovat staleté dědictví nového údělu, nové hranice, velké společnosti a dokonce i Obamacare, aby splatili dluhy nahromaděné karanténou. Rozlučte se tedy se školními obědy, zdravotní péčí, s programem potravinové a výživové služby, s programy Medic Aid a Medicare, s univerzitními stipendii a dalšími výsadami. Zatímco tedy v úvozovkách covidový převrat v roce 2020 smazal americkou střední třídu a dalších 8% Američanů poslal pod hranici chudoby, převedl bohatství asi bilionů dolarů na obrys velkých technologických společností, velkých dat, velkých telekomunikačních společností, velkých financí bank a velkých médií. Je zde zmiňován konkrétně Michael Bloomberg, že ano, a Rupert Murdoch. Také internetových titánů ze Silicon Valley, jako jsou Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page a Jack Dorsey. A zdá se, že nikoliv náhodou ti, kteří těží z chudoby a bídy způsobené globálními lockdowny, jsou títíž jejich společnost.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Jsou třeba v tom Klinikovém centru Belgii. A všimněte si, jak belgičtí vrcholní představitelé vyzývají naléhavě k tomu, aby se nedělali tyhle ty hazardérské prostě loupežnické kousky. Že to spochybní. Jednak Belgie by byla na ráně, protože to je na jejím území a mohli by se potom dožadovat ruské úřady třeba se hojit jako na úkor Belgie. A Belgie chce, aby to garantovali všichni, pokud vůbec. A domnívá se, že to je nesmysl touto cestou jít. Ale hlavně by to velmi spochybnilo, řekl bych, platnost elementární norem mezinárodního obchodního a platebního styku a tak dále. A Belgie třeba sama, ale i některé další západní země by výrazně ztratili na, řekl bych, pověsti seriózních obchodních partnerů. U nich nehrozí, že tam člověk někde vloží nějaké peníze a on se ukáže, že o ně přijde, protože kdo si psal co si jiného. Mělo by to dopad i na některé valuty prostě, jako západní, devizi a tak dále.
3: No ono zase...
2: To
3: bude takovej průšvih, že vlastně, že to odhrozí třeba i trh s ropou díky tý, to, co vlastně říká už Saudská Arábie, dopředu varuje a nebude podle mě sama a jako tady může opravdu dojít k ekonomickému kolapsu díky tomuhle tomu.
2: Nepochybně. To by mělo dominový efekt a hlavně to, co se v obchodě pěstuje, kultivuje desítky let, že určité instituce, země, partneři a tak dále si vydobili určitý stupeň důvěryhodnosti. Že když se na něčem s nimi dohodnou, takže to pak platí. A jestliže by se tady ukázalo, že neplatí a že Rusko může přijít do 300 miliard dolarů nebo čeho, tak potom jako všichni ti, kdo by měli nějaký podíl na podobném dění, tou či onou měrou by se jejich důvěryhodnost, jejich věrohodnost prostě oslabila.

0: On bohužel měl zpoždění ve svým vlaku z Košic, pak musel ještě někam jinam, takže jsme neseděli dlouho, ale začali jsme si krátce popovídat. USA nezměnili své imperialistické pohlaví, hezký. Petr má pravdu, jenom si myjou ruce. To, co robí, je len hledaním východiska z úpadku, aby se nějak zachránili. Na úkor Ruska to nevyšlo. Souhlas. Byť ta, konec konců celá ta konstrukce ekonomických sankcí a tak dále po zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, jejím hlavním poškozeným je přeci jsou evropské země. Dotaz, pane Skála, co říkáte na demonstraci mládeže proti nové vládě, respektive jim vadí motoristé? No co to je za mládež? Já nevím, kolik jich tam bylo. A jako, to je taková ta mládež, co miluje jaksi homosexuály, LGBT, nebo já nevím, mi se zdá, že to není normální prostě takhle. Nestačil jsem to sledovat do detailu, ale myslím si, že to jsou ti samí aktivisté, kteří vždycky šli na ruku tomu liberálnímu takovému šancajku, no, nevím, jak to nazvat víc. Dnes jsme tady měli Magora, který strašil lidi dlažební kostkou, rozmlátil bankomat a teď ho odváží do blázince. Policajti ho nechtěli. Je tady zajímavé, kdo se za mnou na kafe. To nám píše Monika Kotková, čili to je kousíček od míst, kde já žijí také. Na náměstí IP Pavlova, nebo na Tylově náměstí. Proboha, odváží ho do blázince. Kdo chce se mnou na kafe? Mončo, díky za pozvání. Pane Skalo, v jedné diskuzi prohlásil váš oponent, že Hitleru vyčítá jen to, že přivedl bolševiky do Evropy. Neměl byste ho žalovat za popíraný genocidy, jak když mu nevadí ani plynové komory v koncentrácích? No, ono se to odehrálo před 20, jestli se nepletu lety. On to formuloval tak, že tomu Hitlerovi mám stejně ze všeho nejvíc za zlé, že pustil ty bolševické hordy až do středu Evropy. Já nevím, jestli bych našel tam v tom archivu toho rozhlasu, byl to český rozhlas, jak on se jmenuje, seděl tehdy v Dykově ulici.
1: Asi tam, plus, nebo?
0: Tam, to... Jo, myslím, že tohle. Byla to bývalá, ne, ČR6, tuším, se to jmenovalo tehdy. Byla to bývalá svobodná Evropa, která nějak tam skončila a oni převzali cosi. Takový to bylo komplikovaný. Já nevím, jestli bych v tom archivu, jestli mi to vydali. Ale on to skutečně řekl, no. Že to je zralé na nějaký trestní posty nepoměrně víc, než když já jsem si troufl upozorňovat na to, že takzvané přímé důkazy v kauze Katyň jsou čiré padělky a že padělání je trestná činnost a tak dále. To je mimo jakoukoliv pochybnost. To je jako jasný jak facka.
1: Prostě
0: pro mě ještě krátce, ten článek o Edvardu Benešovi se zmiňuje také pravdivě o tom, jakou hrálo Polsko roli na Prahu druhé světové války. Jeden z těch docentů, co psali ty posudky na naše povídání v rozhlase s Láďou Kapalem v jeho vysílání, mě tam napsal, že není pravda, když jsem tvrdil, že Polsko bylo jako totalitní režim před roce 39, no, že tu nemám právo takové věci. Prý tam bylo více politických stran. Tak ten článek toho Petra Tučka dneska o Edvardu Benešovi si myslím velmi správně míří k tomu, jakou roli hrálo Polsko na Prahu druhé světové války. Vzali doporučuji.
1: Ne, tak to řekni, protože to je, spousta lidí třeba se dívá poprvý nebo to, ale ať to zazní, protože že ten pilsudskýho režim, no povídej.
0: Tak pilsudského režim byl za prvé byl velmi krutý k určitým politickým směrům a řekl bych etnickým skupinám a podobně. Byl velmi antisemický, byl krutý ke komunistům, k levici, jakékoliv vlasteneckým silám, byl krutý k značné části Bělorusů a Ukrajinců žijících na území získaném po té Ryšské míru, takzvaném, což byl vo finále polsko-sovětské, nikoli sovětsko-polské, ale polsko-sovětské války na prahu 20. let. To by rozpoutalo Polsko, tu válku proti sovětskému Rusku. Ona se vyvíjela napřed nepříznivě pro

0: sovětské Rusko, potom ta vojska vedená maršálem Tuchačevským, pozdějším maršálem Tuchačevským, se dostala až téměř do Varšavy. Tam došlo k tomu, čemu oni říkají zázrak na Visle. Prostě ten Tuchačevský to nějak špatně všechno promyslel, prohráli to. A zůstalo tam podle některých zdrojů až na 100 000 zajatců sovětských válečných. No a z nich se pak vrátilo domů zhruba polovina. A já když jsem to napsal, teď jsem to uváděl taky jako jeden z mnoha argumentů, jak je to teda vzájemné bilanci mezi Sovětským svazem a Polskem předválečným, tak ten jeden docent napsal do toho posudku, no a jako a co, no tak to bylo po, bylo to po válce, byl hlad, jako tak bylo málo jídla, no tak umřelo 50 000 těch Rusů tam, no. Takhle to napsal docent do posudku a žádnej soud mu neřekl pro boha, co to, jak, co vyjadřujete vůbec prostě, jako. Načež teda takhle, Pilsudský byl, když umřel, že jo, v roce 30, říkám to, 5, nebo 25, teď mám díru, 35, pardon. On jezdil za Hitlerem a hecoval ho, že by měli spolu vyrazit na host. A tenkrát Hitler ještě neměl tu velkou armádu, tak Hitler to tak rozmlouval tomu Pilsudskému. Když Pilsudský v roce 35 zemřel, tak se účastnili toho pohřbu vysocí nacističtí pohlaváři, jsou z toho snímky, ti nejvyšší. Já si vždycky říkal, když někdo srovnával se Sovětským svazem, jestli snad někdo též jako byl na, s Hitlerem teda někde, že by tam taky byli Pilsudského rakve nebo tak. No, oni se připravovali na válku východním směrem, měli velmi čilé kontakty s německy, po vojenské, zpravodajské a jiných liních. S nacistickým Německem byli velmi vysazeni proti Sovětskému svazu. Připomínám, že když byla mnichovská krize u nás, tak přeci Polsko řeklo, že když Sovětský svaz nabízel, že by i letecky, takhle, že by projel přes Polsko nám pomoci. A to polská vláda řekla ani náhodou. Když řekl dobře, že by udělal letecký most, tak Polsko prohlásilo, že by sestřeloval ta sovětská letadla, která by šla pomáhat Československu proti Hitlerovi. A polský Edvard Beneš ve svých memoárech píše, že polský velvyslanec byl vůči němu v těch dnech, které předcházely mnichovskému diktátu, ještě mnohem agresivnější než německý velvyslanec. A také mu přišel říci, že ten kus našeho území, který následkem mnichovské dohody připadl totalitnímu režimu polskému, jo, to byl totalitní, pane docente, to jako, dostudujte si to, tak že žádal do 48 hodin, aby všechny české, československé instituce a tak dále opustili toto území, zatímco německý velvyslanec Eisenlohr, nebo jak se jmenoval, ten tomu stačilo, že si se to odehraje do 10 dnů, jo, takže to Polsko bylo ještě radikálnější. No, tam se odehrávaly i jiné příšernosti typu, že velvyslanec Lipsky, polský velvyslanec Lipsky v Berlíně navštívil Hitlera a řekl mu, že pokud opravdu zařídí, že vypadnou všichni, on to tak nějak formuloval, všichni Židi jako z území jejich, takže postaví Hitlerovi velký pomník, myslím, že nějak říkal, kolik metrů bude mít, velký pomník prostě ve Varšavě, přímo v centru Varšavy, za to, že zbaví Polsko prostě židovských spoluobčanů. Jestli tohle nebylo totalitní, tak už nevím, co je totalitní. No a Sovětský svaz varoval Polsko, nehledě na velmi nepřátelské vztahy, které měly polské instituce vůči Moskvě, někdy na jaře roku 1939, že se připravuje útok německý na to Polsko. Polsko se tak tvářilo, že nějaká blbost, to říkají ty komouši z té Moskvy, to určitě tak nebude, a pak se nestačili divit. No. Ta celá tato jaksi, část předehry druhé světové války je mimořádně šťavnatá i z tohoto hlediska. A líčit to tak, že Ribbentrop-Molotov a že a tak dále, že sovětský postup 17. září 39. Víte, co ty docenti taky napsali, že tam je takový známý argument, že sovětská armáda se dala na pochod ke Kerzonově linii, tedy k těm hranicím území polského, které byly stanoveny těm hranicím někdejšího ruského území, ruské říše, které Versajská smlouva na návrh britského ministra Kerzona stanovila jako legitimní hranice i nového ruského státu. Ta válka a polsko-sovětská a ryský mír přivedly k tomu, že se sovětské území zmenšilo a na tom území takto prostě okupované v podstatě tím polským státem Pilsudského a pak Beka, že prostě tam vládly polské instituce. No a když se ta sovětská armáda dala na pochod 17. září, tak je notoricky známý argument, že tak učinila ve chvíli, kdy polská vláda v podstatě opustila jako území a už tam nikdo jako nevládl. A ty docenti tam jeden napsal, že to není pravda, že ještě jako 16. ještě byli tak jako někde tam u těch hranic, jako těch rumunských nebo co. A že teda není pravda, že tam ta armáda šla, když teda už byli v zahraničí. Tak až takhle malicherné ptákoviny prostě byly použity proti nám. No, procesu. Neuvěřitelně. Noc mě mrzí, že pan předseda soudu mě nedovolil si to rozdat s těmi docenty. Byla by to velikánská podívaná, já jsem se na to těšil. A já blbec jsem řekl nahlas, že mám asi 20 otázek, po níž by se ti docenti potili. To jsem říkat neměl. Pan předseda asi si uvědomil, že by to nebylo příliš. Kdyby to nezapadalo do scénáře, prostě, který ho měl připraven. No, tak to ví. A Lindra říká, že nás mají rehabilitovat, Reichl, tak doufám, že o to budou bojovat. A oni někdy v té justici jsou lidi velmi ohební, třeba pak zase řeknou, že to bylo obráceně. No, tak nevím, já se na to těším, jestli to někdo udělá.
1: Prosím tě, rychle názor tvůj na Sáru Wagenknecht.
0: Tam je nový prvek, který jsem nescela pochopil, protože znám jenom krátkou zprávičku. Tam došlo k nějakému sjezdu, tuším, jejich, a ona odstoupila z té vedoucí funkce. Vedou to se skupení vedou nějací lidi, jiní lidé, a ta zkratka BSV, což byl původní název Bündnis Sahra Wagenknecht, teď se to přejmenovalo, ale tak, já se nepamatuju přesně to verbální vyjádření, ta zkratka zůstala. Takže já jsem Sáru považoval Wagenknechtovou za velmi perspektivní německou političku, která netrpěla těmi některými vážnými slabinami představitelů Die Linke. Teď je to tak nějak jako v nové fázi. Jí se nepodařilo se dostat do parlamentu, do Bundestagu, nějaké strašlivě maličké 0,1% hlasů. Přiznám se, že nemám nastudováno víc, co se tam teď nově jako odehrává. A moc mě to zajímá, protože neznám, kromě teda Německé komunistické strany, která je maličká ovšem, a jsou to prýma lidi a jsem s nima ve výborných vztazích, ty, co to vedou třeba, to jsou velmi vzdělaní chlapy, no ale bohužel byli vytlačeni na okraj politického dění a veřejné scény, tak ta strana nebo hnutí, nebo jak to nazvat, Sáry Wagenknechtové mi připadaly, že jsou určitým východiskem z toho bludného kruhu Die Linke. No a teď je to v takovém nějakém zvláštním tvaru, kdy nevím, co si o tom myslel přesně. Musím si to naštudovat víc, asi tak na rovinu.
1: Děkuju. Já se teď snažím dovolat, protože nám nevydržel. Určitě to bylo Rado. Rado Bytča.
0: Ať nehovoříš tu rodiny.
2: Ale... Ano, počkejme, prvýkrát mi voláte vy, já jsem volal vám.
1: Já vím.
0: Rado, zkuste to, dneska je 10. hodina, buďte zdráv hodně. Zkuste být tentokrát takový lakonický trošku, aby jsme se vešli.
2: Lakonický.
0: Zkuste to, vy to umíte.
2: No, otázek je veľa, ale času málo. Ja som chcel povedať takú poznámku, že videl som také video ruské, kde hovorili, že v podstate Rusko ako nástupnický štát Sovietského zväzu zaplatil veškeré dlhy za aj tie zväzové štáty, ktoré patrili do Sovietského zväzu. Čiže za Ukrajinu a všetky tie ostatné Litvu, Lotvu, Estónsko a podobne. A že tie, oni sú v podstate teraz držiteľmi ich, ako sa tomu hovorí, zmenky?
0: To neviem, tam žiadne zmenky podľa mého súdu nebyly.
2: Neboli, lebo ja som...
0: Ja som to pochopil, tak pardon, až domluvíte.
2: Áno. Ja tamto videu hovorili, že tam je strašne veľa, že keď oni teraz tak útočia proti Rusom a chcú im brať ich majetky, ich peniaze a ja neviem čo, len aby to použili na vojnu proti Rusku, že či by nebolo dobre, aspoň v tom videu hovorili, že by Rusi pristúpili, alebo ruský štát pristúpil k tomu, že by teraz začalo to, čo hovoril aj pán Svatoš, že by si zobrali teraz, no tak vy nám dlhujete toto, plus úroky k tomu, by si to uplatňovali. Či by na to mali nárok to uplatniť a zobrať to? Lebo v podstate všetko splatili. Títo Rusi, ruský štát alebo Ruská federácia všetko zaplatila za tieto štáty. A pozrite sa, ako sa zachovali tie

0: Vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
1: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u poslechu Svobodného vysílače CS, studio Kadaň a Martin Marcikán jsou nachystáni. Nuž, a jelikož jsme se bavili s Janou Švecovou a samozřejmě s dalšími, i s Janou Slánskou a dalšími, o tom, co se děje kolem nás a jak se na to koukat jako my lidé, aby jsme se bavili o tom životě skutečném a o tom lidství, tak jsem si tady něco nachystal na začátek k tomu, co teď bylo řečeno, ten výstřížek z filmu Království nebeské od Ridleyho Scotta, koho by to ještě zajímalo a neznal to, doporučuji si pořídit si verzi Director's Cut, která je o pomalu snad 15 minut delší, to, co tam všechno mít Ridley Scott, a v tom filmu to nakonec té verzi pro kina a pro vysílání nebylo dáno, takže vám doporučím Director's Cut režisérův jako režisérský střih a nebo sestřih. Tak, prý všichni lidé nejsou hajzlové. To řekl muž, než vstoupil s dětmi do plynové komory přihlížejícím to nacistům do očí. Jmenoval se Janusz Korczak a byl to polský pedagog, spisovatel a lékař. A celkem třikrát odmítl si zachránit svůj život. Poprvé to bylo, když odmítl před okupací Polska emigrovat, protože nechtěl opustit takzvaný dům sirotků. Po druhé, když odmítl utéci pak z varšavského géta, a po třetí odmítl si zachránit život, když všichni obyvatelé domu sirotků nastoupili ke vlaku, který jel tedy do tábora Treblinka. A když k panu Korczakovi přistoupil důstojník SS a zeptal se ho, vy jste napsal knihu Král Matyuš? Četl jsem tuto knihu jako dítě, dobrá kniha, můžete jít. Pan Korczak se měl zeptat, a děti? Velitel SS říká, děti pojedou s námi, ale vy můžete klidně opustit vlak. Jak se prý mýlil, všichni lidé nejsou hajzlové, ale opustit vlak nemohl. A tak za pár dní v koncentračním táboře Treblinka Janusz Korczak spolu se svými dětmi vstoupil do plynové komory, který tedy cestou na smrt s nic netušícími dětmi a držel dvě z nejmenších dětí za ruce a vyprávěl jim pohádku. Tak to prý skončil život toho úchvatného člověka, který nám může být mnohem toho příkladem. A je zde prý několik jeho doporučení, jak správně vychovávat děti. Ivo Osudský to, myslím, sdílel, takže to od něj přebírám, nesepsal jsem to samozřejmě já. Za prvé, nepožadujte od dítěte, aby žilo podle vašich představ, ale pomozte mu, aby si našlo svou vlastní životní cestu. Já musím upravit ještě. Za druhé, neočekávejte od dítěte vděčnost za vše, co jste pro něj udělali. Vy jste mu dali život a jak vám může za něj dítě poděkovat? Vždyť přece dá život lásku zase svým dětem díky nekonečné boží moudrosti. Snažte se tedy nekřivdit svému dítěti, aby jste ve stáří, tedy na to zase by neměli hořký chleba, neboť to, co zasejete, jednou sklidíte. A také neřešte za dítě jeho problémy. Ale také neponižujte a nezesměšujte své děti. A pamatujte si, že ta nejdůležitější setkání, která člověk může v životě absolvovat, jsou právě setkání s dětmi. Věnujte jim více pozornosti, protože nikdy nemůžete vidět, koho potkáte v konkrétním dítěti. Tak. A já jsem si pro vás připravil, aby jsme začali tak nějak tematicky. Tak jsem si připravil tedy pravda o COVID-19, odhalení velkého resetu, lockdownu, vakcinačních pasů a nového normálu. Proč se musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu? Je to sepsáno doktorem Josephem Merkelou a Ronnie Cummingsem s předmluvou Roberta Francise Kennedyho juniora. To F je, myslím, Francis, není to Gerald, to byl John. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, já vám přečtu, nebo načtu tu předmluvu na začátek a pak se koukneme něco, co dělat o zdraví se stresem a tak dále. Strach je nakonec to, co nás zbavuje našich lidských práv a vede společnost k totalitě. Od začátku roku 2020 zažil svět řadu katastrofických událostí, tedy ať už globální plandémie způsobená chorotavirusem, jenž se zdá být uměle vytvořená, mezinárodní lockdowny, uzavření hranic, rozsáhlé uzavírání podniků, hospodářský kolaps a obrovskou nezaměstnanost. To vše ve výsledku znamená neslýchané omezování občanských práv a svobod ve jménu ochrany lidí tím, že jsou uzavíráni ve svých domovech. Zjišťujeme, že žijeme ve světě, kterému stále více vládnou ne naše demokratické systémy a instituce, ale úřední příkazy ve jménu veřejného zdraví, uskutečňované politiky vládnoucími právě díky vyvolávání strachu a paniky. A nemusí tomu tak být. Můžeme totiž převzít kontrolu nad svým zdravím a společně máme moc sjednotit se a bránit se. Nejen pro své zdraví, ale pro naši demokracii i svobodu. Takže pravda o COVID-19. Rebelům, snílkům a vizionářům, kteří obrodí zemi. No. Jdeme se kouknout na tu předmluvu Roberta Francise Kennedyho. Pokud mu kazím jméno, tak mi to omluvte. Vládní technokraté, miliardářští oligarchové a velké farmaceutické firmy, také big data, že jo, velká data, big media, velká média a loupeživí baroni oplývající financemi a vojensko-průmyslový spravodajský aparát, milují pandemie ze stejných důvodů, z jakých milují války a také teroristické útoky. Katastrofální krize vytvářejí tedy příležitosti, jak pohodlně zvýšit moc, ale i bohatství. Naomi Kleinová ve své klíčové knize s názvem Šoková doktrína aneb vzestup kalamitního kapitalismu, v originále The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, zachycuje, jak autoritářští demagogové, velké korporace a bohatí plutokraté využívají masových rozvratů ke zvýšení svého bohatství, k vyhlazení středních vrstev, likvidaci občanských práv, privatizaci veřejného majetku a rozšíření autoritářské to kontroly nad lidmi vůbec. Člověk dokonale zasvěcený, a to tedy bývalý ředitel kanceláře Bílého domu Ralph Rahm, tedy Emanuel, je známý svým napomenutím, že by vládnoucí mocenské struktury, cituji, neměly nikdy promarnit vážnou krizi. A tak tato nadužívaná strategie, tedy využít krize k rozpoutání veřejného teroru, jenž vydláždí cestu k diktátorské moci, však po tisíce let slouží jako ústřední strategie totalitních režimů. Jde totiž ve skutečnosti o jednoduchý postup, jak vysvětlil při procesu s nacistickými válečnými zločinci v Norimberku Hitlerův velitel válečného letectva Hermann Göring. Citujeme pana Göringa. Vždycky je jednoduché získat lid k podpoře, ať jde o demokracii, fašistickou diktaturu, parlament nebo komunistickou diktaturu. Ať národ může hlasovat nebo ne, vždycky ho lze přivést k tomu, aby poslouchal své vůdce. A je to snadné. Stačí jim říci, že se na ně připravuje útok, odsoudit pacifisty za nedostatek vlastenectví a obvinit je z toho, že vystavují zemi většímu nebezpečí. Funguje to v každé zemi úplně stejně. Aby tedy, konec citace pana Göringa, aby nacisté ospravedlnili vražedné autoritářství ve Třetí říši, poukazovali na ohrožení ze strany Židů a Cikánů. Aby diktátorský demagog senátor Joseph McCarthy a Výbor pro americkou činnost ospravedlnili přísahy věrnosti a černou listinu, varovali před komunistickou infiltrací ministerstva zahraničí a filmového průmyslu. Dick Cheney, ten využil útoků z 11. září k zahájení dlouhé války proti amorfnímu terorismu a zkrácené verzi Patriot Actu. K položení tedy zase základů moderního sledovacího státu. A nyní se autor lékařský kartel a jeho miliardářští komplici z velkých technologických firem odvolávají na toho nejmocnějšího, nejstrašnějšího a nejtrvalějšího nepřítele lidstva, tedy na mikroby. Kdo jim to může vyčítat? Zvyšování bohatství a moci oligarchie bývá málo kdy silným to prostředkem pro populismus. Není pravděpodobné, že by občané, tedy zvyklí volit své vlády, podpořili politiku, jež obohatí bohaté, zvýší politickou a společenskou sociální kontrolu prostřednictvím korporací, umenší demokracii a omezí jejich občanská práva. A tak tedy demagogové musí použít strach jako zbraň, aby odůvodnili své požadavky na slepou poslušnost a aby získali souhlas veřejnosti se zničením občanských a ekonomických práv. První obětí samozřejmě vždy musí být i svoboda projevu. Poté, co loupeživí baroni rozpoutají dostatečnou paniku proti momentálnímu strašáku, potřebují umlčet protesty proti svému vlastnímu bohatství a moci. Při zahrnutí svobody projevu do prvního dodatku ústavy James Madison tvrdil, že na tomto právu závisejí všechny naše ostatní svobody. Každá vláda, která může utajit své ničemnosti, si může dovolit i páchat zvěrstva. Tedy, jakmile se tyrani chopí mocenských pák, začnou zavádět orwellovskou cenzuru a posvítí si samozřejmě i na své odpůrce. Nakonec se však snaží odstranit všechny podoby tvůrčího myšlení a sebevyjádření. A tak pálí knihy, ničí umění, zabíjejí spisovatele, básníky a intelektuály, zakazují shromažďování a co je nejhorší, nutí utlačované menšiny nosit roušky, které atomizují jakýkoliv pocit společenství či solidarity a brání jemné, leč výmluvné nonverbální komunikaci. Pro níž dal tedy Bůh a evoluce lidem 42 obličejových svalů. Ty nejkrutější blízkovýchodní teokracie vnucují roušky ženám, které mají, a nikoliv náhodou, právní postavení movitého majetku. Tak tedy volný tok informací a sebevyjádření jsou kyslíkem a slunečním svitem zastupitelské demokracie, která nejlépe funguje s opatřeními, jež prošla varným kotlem veřejné diskuze. Netřeba diskutovat o tom, že bez svobodného projevu demokracie vadne. Proto k největším ikonám a nejúznávanějším pomníkům demokracie patří Athénská agora a Speaker's Corner v Hyde Parku. Když sledujeme bouzlivé a neúctivé diskuze ve sněmovně, nebo se díváme na scénu, v níž Jimmy Stewart dělá obstrukce ve filmu Pan Smith přichází, nedokážeme se ubránit nadšení nad ušlechtilým pokusem o samosprávu, Je to trvalá podsta nerozlučnému poutu mezi diskuzí a demokracií. Aby diktatury posílily svou moc, snaží se životně důležité složky samosprávy, tedy debatu, sebevyjádření, nesouhlas a skepsi, nahradit rigidními autoritářskými ortodoxiemi, které působí jako sekulární náhražky náboženství. Takové ortodoxie slouží k vymýcení kritického myšlení a sešikování obyvatelstva ke slepé a nepochybující poslušnosti nezaslouženým to autoritám. Místo, aby naši lékařští vládci citovali vědecké studie, které by vůbec dokazovaly nutnost roušek, lockdownů a vakcín, zase jen citují Světovou zdravotnickou organizaci, tedy WHO, tedy WHO, a Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, tedy CDC, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tedy americkou FDA, že ano, a Národní institut zdraví NIH. Všechno to podřízené agentury, které protlačují své loutky do odvětví, které mají sami regulovat. Četná to federální a mezinárodní vyšetřování totiž doložila finanční propletence s farmaceutickými společnostmi, které z regulátorů udělali korupční žumpy. Jatrarchie, to znamená nadvládu lékařů, a je to málo známý pojem. Možná proto, že s ním jsou katastrofální historické zkušenosti. Lékařská profese se neprojevila jako energický obránce demokratických institucí ani občanských práv. V projektu Třetí říše směřujícím k odstranění mentálně poškozených, homosexuálů, handicapovaných a samozřejmě židů hrál důležitou roli skoro každý lékař v Německu. Na nejhorších hitlerových zvěrstvech, včetně hromadného vraždění a nepopsatelných experimentů v táborech smrti, se podílelo tolik stovek německých lékařů, že spojenci museli v Norimberku uspořádat samostatné lékařské soudy. Ani jediný významný německý lékař, ani lékařské sdružení na protest proti takovýmto projektům v Třetí říši nepozvedli hlas. Dámy a pánové, proto je Norimberský kodex. Nejenom Mengele, těch lékařů bylo souzených a odsouzených spousty. Proto máme Norimberský kodex, který obsahuje 10 bodů, který zakazuje pokusy na lidech a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže zase důrazním toto a děkuji panu Kennedymu, že to vypíchl. Není tedy nijak překvapivé, že místo, aby zkompromitovaní a nově zmocnění vládní zdravotní úředníci pověření řízením reakce na pandemii COVID-19 požadovali náročnou bezpečnost vědy a povzbuzovali čestnou, otevřenou a odpovědnou diskuzi o vědě, tak spolupracují s mainstreamovými a sociálními médii, aby zase umlčili diskuzi o klíčových problémech veřejného zdraví a občanských práv. Umlčili a vyobcovali kacíře, jako je doktor Joseph Mercola, který odmítl padnout na kolena před velkými farmaceutickými společnostmi a zase požadují tedy bezvýhradnou víru ve špatně testované experimentální vakcíny spojené s nulovou škodní odpovědností, když to mají nastavení lékaři pomalu jako svoji náboženskou povinnost. Náš dnešní jatrarchický vědecký konsenzus je soudobé opakování španělské inkvizice. Je to vymyšlené dogma vybudované skorumpovanou kastou lékařských technokratů a jejich mediálních spolupracovníků, které má legitimizovat jejich nároky na nebezpečné nové pravomoci. Velkokněžími této moderní inkvizice jsou žvanilové z velkých farmaceutických společností a také ze zpravodajských kanálů. Ano? Všímejte si slovních spojení. Zpravodajské kanály. Tak, kteří dokážou důslednou poslušnost, nebo kážou důslednou poslušnost oficiálnímu diktátu, kam patří tedy ty lockdowny, společenský odstup, že, na 2 metry, mravní čistota, nošení roušek, že, roušku svou nosit budeš a nevezmeš jiného a nebudeš dýchat čerstvého vzduchu, protože scházejí vědecky recenzované studie, jež by přesvědčivě poukázaly, nebo prokázali dokonce, že roušky brání přenosu COVID-19. Potřeba takového důkazu je pro tyto žvanily. Zkrátka bezdůvodná, oni to nepotřebují. Vy máte jenom věřit lidi. Namísto toho nám radí důvěřovat odborníkům. Taková rada je ovšem antidemokratická a antivědecká. Věda je totiž dynamická a ti odborníci se ve vědeckých problémech často rozcházejí. A jejich názory se tak mohou lišit podle požadavků politiky, moci a vlastního finančního zájmu. Téměř každý soudní spor, který jsem kdy vedl, stavil proti sobě vysoce uznávané odborníky z protilehlých stran a přitom všichni vypovídali pod přísahou z diametrálně protikladných pozic, založených na stejném souboru faktů. Věda obsahuje nesouhlas, a pojem vědecké schody je tak protimluv. Novodobým záměrem totalitního státu je korporátní kleptokracie. Model, který nahrazuje demokratický proces svévolnými výnosy nevolených technokratů. Jejich příkazy vždy vybavují nadnárodní korporace mimořádnou pravomocí, tedy zpeněžit a ovládnout ty nejintimnější části našich životů, a zase obohatit miliardáře, ožebračit masy a zvládat nesouhlas neústavným sledováním a výcvikem k poslušnosti. V roce 2020 Silicon Valley v čele s Billem Gatesem tleskalo spovzdálí, když mocní lékařští šarlatáni, používající tedy nejpesimističtější projekce zdiskreditovaného modelování a snadno manipulovatelného PCR testování i nabídku nových protokolů pro soudní lékaře, které měly podle všeho nadhodnotit údaje o počtu úmrtí způsobených COVID-19, kdy vyvolávali pandemickou paniku a uzavírali světovou populaci do domácího vězení. Pozastavení řádného procesu, řádného vyhlašování a připomínkování právních předpisů znamenalo, že nikdo z vládních prelátů, kteří nařizovali karanténu, nemusel nejdřív spočítat, zda zničení globální ekonomiky, narušení dodávek potravin a zdravotnického materiálu, uvržení miliard lidí do zoufalé bídy a potravinové nejistoty nezabije více lidí, než kolik jich tato opatření mohly zachránit. V Americe, tedy asi počínám v USA, se dalo předvídat. Jak se tedy dalo předvídat? Nařízená karanténa rozbila kdysi zkvétající hospodářský motor. Připravila 58 milionů Američanů o práci a trvale zrujnovala víc než 100 tisíc malých podniků. A z toho 41 tisíc podniků vlastněných černochy. Přičemž vybudování některých z nich si vyžádalo investice 3 generací. Tato politika také zahájila nevyhnutelný rozpad sociální záchranné sítě, zajišťující střední třídu, kterou Americe tedy leskdo tak záviděl. Vládní úředníci už začali likvidovat staleté dědictví nového údělu, nové hranice, velké společnosti a dokonce i Obamacare, aby splatili dluhy nahromaděné karanténou. Rozlučte se tedy se školními obědy, zdravotní péčí, s programem potravinové a výživové služby, s programy Medicaid a Medicare, s univerzitními stipendii a dalšími výsadami. Zatímco tedy v úvozovkách covidový převrat v roce 2020 smazal americkou střední třídu a dalších 8% Američanů poslal pod hranici chudoby, převedl bohatství asi bilionů dolarů na obrys velkých technologických společností, velkých dat, velkých telekomunikačních společností, velkých financí bank a velkých médií. Je zde zmiňován konkrétně Michael Bloomberg, že ano, a Rupert Murdoch. Také internetových titánů ze Silicon Valley, jako jsou Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page a Jack Dorsey. A zdá se, že nikoliv náhodou ti, kteří těží z chudoby a bídy způsobené globálními lockdowny, jsou títíž, jejich společnosti aktivně cenzurují kritiku tohoto a těchto opatření. Právě ty internetové společnosti, které nás vodily za nos slibem demokracie komunikací, vytvořili svět, kde začalo být nepřípustné mluvit špatně o oficiálních prohlášeních a kde se stalo prakticky zločinem kritizovat farmaceutické výrobky. A právě ti loupeživí baroni velkých technodatových a telekomunikačních společností, kteří se nyní vrhají na mrtvoly naší vyhlazené střední třídy, rychle mění někdejší hrdou americkou demokracii v policejní stát cenzury a sledování, z něhož profitují na každém kroku. Tak například tato klika využila lockdownu k urychlení vybudování sítě 5G satelitů, antén, biometrického rozpoznávání obličejů a sledovací a vyhledávací infrastruktury, kterých pak oni a jejich partneři z vládních a zpravodajských agentur budou využívat k bezplatnému sběru a zpeněžení našich dat, k vynucení poslušnosti vůči své volnému diktátu a k potlačení také samozřejmě nesouhlasu. Ano. Pardon. Tak. Jejich vládně průmyslová spolupráce využije tento systém, aby zvládla rozhořčení, až Američané konečně procitnou a dojde jim, že tento zločinecký gang ukradl naši demokracii, naše občanská práva, naši zemi a způsob života, zatímco my jsme se krčili v řízeném strachu z onemocnění podobného chřipce. Jak se dalo očekávat, byly po svobodě projevu poslány naši měnice i naše další ústavní záruky. Nastolená cenzura zakryla tuto systematickou demolici naší ústavy, do níž patřily útoky na naši svobodu shromažďování, tedy prostřednictvím pravidel společenského odstupu a lockdownu, na svobodu vyznání, kdy se zrušily náboženské výjimky a uzavřely se kostely, přičemž obchody s alkoholem a u nás samozřejmě, dámy a pánové, nadnárodní obchodní řetězce měly otevřeno stále, že ano, ty mají výjimky, bohoslužby a jiné ne. Chlast se prodává taky může, cigarety, povolené drogy, že ano, státem zpeněžené, protože je na ně přidaná daň. Takže takhle to chodí. Na soukromé vlastnictví vlastně to také padlo. Bylo omezeno právo podnikat. Právo na řádný proces, kdy bylo dalekosáhlé omezování svobody pohybu, vzdělávání a sdružování se bez tvorby předpisů, veřejných slyšení a nebo prohlášení o dopadech na ekonomiku a životní prostředí. Také to byl útok na právo na soudní řízení před porotou zaručené 7. dodatkem americké ústavy, že v případě poškození vakcínou způsobeného nedbalostí firmy a naše právo na soukromí a proti nezákonným prohlídkám a zadržení, kdy tedy byla nezákonná sledování a vyhledávání lidí. A také naše právo mít vládu, která nás nešpehuje a neuchovává naše informace ke zlovolným účelům. Tak tedy umrčení hlasů, například doktora Merkoli, bylo samozřejmě přednostní prioritou lékařské kliky. Doktor Merkola. Po desítky let patří mezi nejúčinnější a nejvlivnější obránce před farmaceutickým paradigmatem. A byl totiž výmluvným, charismatickým a zasvěceným kritikem zkorumpovaného systému, který z Američanů udělal největší konzumenty léků na světě. Mezi 75 národy platí Američané za léky nejvíc a mají nejhorší zdravotní výsledky. Necháme-li tedy stranou opiáty, které každoročně zabíjejí 50 tisíc Američanů. Jsou dnes farmaka po infarktu a rakovině třetím největším zabijákem Američanů. Jako nějaký otrok v divočině, pardon, prorok v divočině, doktor Merkola už léta tvrdí, že dobré zdraví nepřichází v injekční stříkačce a ani v pilulce, ale přináší je budování silného imunitního systému. Doktor Merkola hlásá, že nejúčinnějšími léky jsou strava a cvičení a že úředníci v oblasti veřejného zdraví by měli prosazovat opatření, která odrazují od spoléhání se na farmaceutické prostředky a chrání naše dodávky potravin před velkými potravinářskými, chemickými a zemědělskými společnostmi. Tato loupeživá odvětví přirozeně považují pak doktora Merkolu za veřejného nepřítele číslo jedna. Dámy a pánové, vzpomeňte na svět podle společnosti Monsanto, Gersonův zázrak a spoustu dalších dokumentárních filmů o zdraví. Jo, vám doporučím zase. Pak Balená voda, Dýte pit a spousty dalších. A najdete spousty pořadů i u nás na Svobodné vysílači, nejenom tedy u Studia Kadaň v sekci Na vaše zdraví, ale i u jiných to studií spolupracujících. Takže zase doporučení, kam se můžete podívat a na co se zaměřit. Máte tam o másle, o margarínech, máte tam o spoustu věcech. Takže opravdu informací v této válce, těch zbraní, těch nábojů, jednotlivých slov a informací jednotlivých kousků máte nepřeberné množství. Zda je použijete, záleží jenom na vás. Tak, jdeme na závěr předmluvy Roberta Francisa Kennedyho juniora. Roční rozpočet farmaceutických velkých to firem na reklamu činí 9,5 miliardy dolarů a dává těmto bezohledným společnostem kontrolu nad našimi zpravodajskými a televizními stanicemi. Silná ekonomická motivace, kdy tedy farmaceutické společnosti jsou největšími inzerenty v těchto sítích, už dlouho odrazuje mainstreamová média od kritiky výrobců třeba z vakcín. V roce 2014 řekl předseda zpravodajské sítě Roger Ailes, že vyhodí každého svého moderátora, který si dovolí mluvit naživo o nebezpečnosti vakcín. Naše zpravodajská divize, vysvětlil, získá v nevolebních letech od farmaceutických společností 70% svých příjmů z reklamy. Tak toto uzavřel Roger Ailes. Tak tedy farmaceutické výrobky byly příčinou, jak tedy příčinou, tak klíčovým bodem kultury rušení, tedy cancel culture. Farmaceuticko-mediální klika už dávno zakázala, aby se doktor Merkola objevoval v rozhlasových vlnách, ale i v novinových článcích a proměnila Wikipedii, která funguje jako zpravodajský a propagandistický nástroj velkých farmaceutických firem, v továrnu na pomluvy právě proti doktoru Merkolovi a proti všem ostatním integrativním a funkcionářským lékařům. Když začal covid, spojili se loupeživí baroni sociálních sítí, tedy všichni s vlastním finančním propojením s velkými farmaceutickými společnostmi, v jedné kampani směřující k umlčení právě doktora Merkoli tím, že ho vyřadili ze svých platform. Je špatným znamením pro demokracii, když už občané nemohou vést věcné a zasvěcené debaty o rozhodujících politických opatřeních, která mají dopad na životaschopnost naší ekonomiky, veřejné zdraví, osobní svobody a ústavní práva. Cenzura je násilí a toto systematické umlčování veřejné debaty, které jeho zastánci ospravedlňují jako prostředek omezení nebezpečné polarizace, tak ve skutečnosti posiluje polarizaci a extremismus. Již autokraté využívají k nastolení stále drakoničtějších opatření. Nož a v této podivné době našich dějin můžeme připomenout, že přítel mého otce Edward Ed Murrow varoval, cituji, právo nesouhlasit je jistě zásadní pro existenci demokratické společnosti. Je to právo, které šlo první stranou v každém národě, jenž zabloudil na cestu k totalitě. Robert Francis Kennedy Jr. Nuž, dámy a pánové, potřebujeme k tomu ještě něco? Já jsem přesvědčen, že ne. A my se zase koukneme pak dále. Takže toto byla předmluva ke knize Pravda o COVID-19, odhalení velkého resetu, lockdownu, vakcinačních pasů a nového normálu. Knihu můžete objednat u nakladatelství Riva. A když tak ještě tady z zadní stranu, nevím, jestli se tomu opravdu říká tiráž, vzpomenu, že doktor Joseph Merkola je zakladatel merkola.com stránek. Je to rodinný lékař, autor bestsellerů, držitel mnoha ocenění v oblasti přírodního zdraví a hlavní autor nedávno zveřejněného odborně recenzovaného článku s názvem Důkazy ohledně vitamínu D a ohrožení COVID-19 a jeho závažnosti. Vize doktora Merkoly, nebo vizí, je změnit moderní paradigma zdraví tím, že lidem poskytne cenný zdroj, který jim pomůže ujmout se vlády nad svým zdravím. Aaron Cummins, to je zakladatel a ředitel Sdružení organických spotřebitelů OCA. Neziskové to organizace sídlící ve Spojených státech, která představuje síť více než 2 milionů spotřebitelů věnujících se ochraně organických standardů a podpoře zdravého, spravedlivého a regenerativního systému potravin, zemědělství a obchodu. Ronnie Cummins také působí v řídícím výboru Regeneration International a mexické pobočky OCA s názvem Via Organica. Takže tady to máte. Ano? Super. To jsem nevěděl, Ronnie Cummins. Takže Sdružení organických spotřebitelů, dámy a pánové. Určitě spotřebitelé i ti jejich dodavatelé pak fungují na bázi družstev či zaměstnaneckých firem. A to je nejlepší způsob, jak čelit strukturovaně, kdy máte každý svůj hlas, něco jako jsou společenství vlastníků bytových jednotek nebo domů. Tak se tam nejlépe rozhoduje, nejlépe se přijímají konsenzy, jak řídit a kam směřovat tu danou firmu, podnik a tak dále, rozvoj, kam investice, peníze, než aby to dělal management. A nejlépe takovéto firmy zase a družstva nejlépe vzdorují a proplouvají těmi rozbouřenými vodami ekonomických krizí, kterou nám tady nastartovali v roce 2008 a do dneška neskončila. Nic se neudělalo pro to, aby náprava přišla a naopak se zase jenom posílili ti zodpovědní, nezodpovědní. Oni za to jsou zodpovědní, protože to způsobili, ale nebyli potrestáni, proto jsou nezodpovědní. A bylo jim to posíleno všechno, ať už je to nějaký Unicredit a ty jiné banky a tak dále a tak dále a tak dále. Spoustu informací jsme vám o tom tady přinášeli. Takže jako nějaký prorok v divočině doktor Merkola už léta tvrdí, že dobré zdraví nepřichází v injekční stříkačce, jo, to už jsme měli, to je z té předmluvy, to se omlouvám. Takže co naleznete, když tak v knize o COVID-19? Objevující se nové důkazy, že skutečný původ viru SARS-CoV-2 je přeřížen, že PCR testování a počty případů, morbidita a údaje o bezpečnosti vakcín jsou široce manipulovány a zkreslovány, že globální pandemie byla dlouho předvídána globálními elitami, které ji užívají k tomu, aby usnadnili a skryli největší posun bohatství od spodu směrem nahoru v lidských dějinách, že je známo, že obezita, cukrovka a srdeční choroby zhoršují dopady COVID-19, avšak průmysl nekvalitních potravin pokračuje v prosazování svých zájmů na úkor veřejného zdraví, že bezpečná, jednoduchá a nenákladná léčba a prevence COVID-19 jsou cenzurovány a potlačovány, aby se uvolnila cesta k přijetí vakcín, a že účinnost vakcín je značně přeháněna a základní otázky ohledně jejich bezpečnosti zůstávají nezodpovězeny. Prostřednictvím intenzivního výzkumu autoři odhalují skutečnost, že nyní nastal čas na globální probuzení. Je čas se spojit, požadovat pravdu a převzít kontrolu nad svým zdravím. Pravda o COVID-19 je pro vás pozvánkou, abyste se připojili k doktoru Merkelovi a pánu Ronnie Kamincovi, kteří vzdělávají veřejnost a angažují se ve jménu zdraví, spravedlivosti, demokratickosti a regenerativní budoucnosti lidstva. Dámy a pánové, tak. Toto byla tedy předmluva a upoutávka, moje upoutávka na knihu, tedy Pravda o COVID-19, odhalení velkého resetu, lockdownu, vakcinačních pasů a nového normálu. Proč se máme sjednotit? Od doktora Josepha Merkely a Ronnie Kamince. Takže vám to vřele doporučuji. Tak, tím končím. Tvá Máňa.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu.

Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadu. Tak se pojďme podívat na to, kdo že slaví dneska svůj svátek. Slaví Bohuslava. Jméno Bohuslava se může pochlubit i krásným mužským protějškem v podobě jména Bohuslav. Jméno je významově příbuzné také s jménem Božidara nebo řeckým Timotea. Domácké varianty jména představují například mutace Bohuška, Bohunka, Sláva, Slávka nebo Slavěnka. K nositelkám jména patří například česká spisovatelka, první česká učitelka Bohuslava Rajská, vlastním jménem Antonie Čelakovská-Rajzová. Uznávanou českou výtvarnicí je Bohuslava Olešová, významnou fotografkou pak Bohuslava Maříková. Ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je jednoznačný. Bohuslava znamená Bohu sláva, tak je ta, kdo oslavuje Boha. Boha oslavující. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Timotea. Já jsem se sešel s jednou Timoteou, musím říct. Přišlo mi to jméno docela hodně zvláštní. A teď pozor, Bohuslav, tedy Bohunek, máme 6001. A je to 110. příčka mezi nejčastějšími variantami používaných jmén. No a já tedy teďko, ještě než se mi připojí Míša, tak já teď popřeji Bohunkám, Bohuslavám, Bohuškám a tak podobně, čili milé Bohuslavy, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, hodně pěknou oslavu a hodně promořování. Na tom si dejte obzvlášť záležet. No a nic jiného tady k tomu nemám. Vy, kteří znáte nějakou Bohuslavu, tak ji prosím nezapomeňte popřát, protože ji tím nadělíte zdraví, neb i posílíte imunitní systém. Tak a to je, přátelé, k tomu, co je tady jako svátek, úplně všechno. Zavírám a pojďme se podívat na to, jak se nám to s tou Míšou vlastně podařilo nebo nepodařilo propojit. Míšo,
1: čau.
0: My tě slyšíme, ale ty mě neslyšíš.
1: Já slyším vyzvánění a tím to končí. Jako. Takže jako už jsem vyndala i druhý sluchátka. Tak jediný, co prostě mě napadá, že by muselo být jakoby špatná ta vzdížka v tom počítači, ale nic to nehlásí, chtělo to nějaké povolení, tak jsem všechny povolení povolila a stejně to prostě nejde. Tak já nevím.
0: Ale já... jako slyšet tě slyšíme, ale ty neslyšíš mě. Nemáš ne, prosím tě ne. Vyplý, nemáš něco tam vyplýho na sluchátka?
1: To mám všechno povolený, prosím tě, já už jsem vzala i druhý sluchátka.
0: Jaký mechanický jako, vypínač tam nemáš?
1: Mechanický vypínač tady byl, s tím jsme s Tomíkem jako zapínali, vypínali na všechny strany.
0: Míšo, můžeš promluvit?
2: Ano, já mluvím. Já neustále mluvím. Já něco
0: My už je teďko slyšíme.
2: Slyšíš mě?
0: Teďko tě slyšíme.
2: No, ale já tě slyším jenom z mobilu. Já tě neslyším ve sluchátkách. Mám všechno nastavené, všechno povolené. Sluchátka jsem si vzala i druhý. A ani v těch druhých sluchátkách tě neslyším.
0: Teď mě slyšíš?
2: Ne, ve sluchátkách ne. Ne.
0: Tak ještě budeme tady muset ladit. To projdeme tady. Jermolajev, na kterého byl spáchán bombový útok v Monaku, plánoval vystoupit v Evropském parlamentu o korupci na Ukrajině, uvedl pro deník Nis Matin, bývalý zaměstnanec francouzského ministerstva obrany a spoluzakladatel Evropského centra pro strategickou inteligenci a bezpečnost Claude Monique. Možná to bylo vnímáno na Ukrajině jako provokace, řekl bývalý zpravodajský důstojník, který ale zvažuje i další verze útoku. Konkrétně nevylučuje vypořádání se s konkurentem. To by to tady Pavel pustil, čověče. Nicméně v ukrajinské komunitě na Azurovém pobřeží, jak píše deník, stále více lidí se přiklání k verzi, že to souvisí s činností podvodných call center jeho syna Artura Jermolajeva, který byl loni zadržen na Kypru na žádost Interpolu. Konkrétně se dělají paralely s únosem a vraždou Igora Komarova na Bali, který se zabýval podvodnými call centry v Dněpru. Teror v Monaku. Vyšetřovatelé se přiklání k verzi o účasti SBU, uvádí list Figaro. Podle několika zdrojů, s nimiž se podařilo novinářům Le Figaro spojit, mají vyšetřovatelé podezření, že za tímto zločinem stojí ukrajinská SBU, píše deník. Připomíná, že Jermolajev se vzdal ukrajinského občanství a podléhal osobním sankcím ze strany prezidenta Zelenského. Podle našich informací útok spíše připomíná varování než záměrný pokus o vraždu, tvrdí noviny. Vyšetřování zjistilo místo pobytu Ukrajinky podezírané z pokusu o atentát na podnikatel Jermolajeva v Monaku. Nachází se v jedné z evropských zemí, uvádí Le Figaro. Byl vydán zatykač a podezřelá bude zařazena na mezinárodní seznam hledaných osob Interpolu. Ženě je přibližně 30 let a žila v Německu. Během bombového útoku se maskovala jako muž. Podle vyšetřování sledovala rodinu a nechala tašku s výbuštinami před vchodem do domu. Poté byla bomba odpálena na dálku. No to souvisí také ještě s tím, že je Zelenský vyšetřován kvůli korupci. No a mám takový pocit, že musí umřít lidi, kteří by mohli mluvit. Takže co si o tom, Míšo, myslíš ty?
1: No, to určitě stoprocentně, jako, protože on se začíná opravdu bát, když se to kolem ní stahuje. A jestliže tamhle žil v Monaku, tak určitě byl protirežimním. Určitě jako, jestli chtěl promluvit, no tak jako, víš co, je to obecně známý, že tam jako korupce, bože, proč se nad tím všichni pozastavujou. Jo, já nevím. Tak jestli ho jako chtěl někoho vzít sebou, no, tak jako mu jako, já nevím, on zemřel, nebo jenom ta jeho paní je nějak poškozená, nebo
0: no, tak důsledky se jako zatím důsledky se zatím úplně neznají. Tady nejde ani o to, umřel, neumřel, přežil, nepřežil. Jde o ty souvislosti, jo. Protože
1: no jasně.
0: Jo, to je chlapci se hodlají to vypořádat.
1: Víš, Zelenský se dneska objímal asi před hodinou.
0: Kdo se objímal? Halo, halo?
1: No, objímal se s Pepou. Zelenský. No,
0: Zelenský, no, jasně. Tak jako, to jsou vlastně zrádci, ne?
1: No jasně, oba dva se objímali úplně strašný moc, jako.
0: No, tak
1: takže
0: asi se mají rádi, řekl bych.
1: Takže teďka se stahuje smyčka kolem. Jo, určitě. Plácali se po ramenu, já jsem to viděla. Ještě než jsme začali telefonovat na mobilu, tak jsem se na to dívala.
0: Tak už mám zase myšku. Pavel už asi Pavel právě odešel. A ty mě slyšíš nebo neslyšíš?
1: Jsem Pavel právě odešel.
0: Slyšíš mě ve sluchadlách? Slyšíš mě jako ve sluchadlách? Halo, halo? Halo, slyšíš mě ve sluchadlách? Halo, halo, slyšíš mě ve sluchadlách?
1: Ne, neslyším, protože je nemám. Protože tě nemůžu mít ve sluchadlo. Protože já tě vůbec nemám.
0: No Pavel teďko
1: nastrčím, počkej.
0: Pavel teďko
1: tady mi to lindali.
0: Pavel čaroval, tak.
1: Teď to
0: tak schválně.
1: Zkus to teďka.
0: No teďko tě slyším já dobře.
1: Ne. Ve sluchátkách tě neslyším.
0: Ty mě neslyšíš. Tak ani, ani velký neslyším guru nebyl úspěšný. No vidíš to, ani velký musel guru nebyl úspěšný.
1: Připojit ke mně.
0: No, slyším, já tě slyším naprosto luxusně teda, ale ty mě neslyšíš. Tak no, si to udělej zpátky, jak jsi to měla, neslyším, abys mě no slyšela v tom telefonu, jo? Halo, halo, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak.
1: No, takže tím pádem já tohle odpovím, nešlo.
0: Takže asi to je někde jinde.
1: Nešlo to, bylo to se
0: Tak.
3: Ale proč tě neslyším já, to by mě fakt zajímalo.
0: No to víš co, tak asi nejsem důležitý, to je jasný. Tak.
3: No to seš teda důležitý, tak mám sundat ten, ty Teamsy, mám je zavřít?
0: Ne, prosím tě, už nic nedělej. Já jsem rád, že tě mám ve vysílání, takže nic nezavírej. A ty mě slyšíš přes telefon a to tak stačí, jo. Ne?
3: Jo.
0: Tak, dobrý.
3: Slyším tě přes telefon.
0: Tak, dobrý. Takže já čtu, Medveděv prohlásil při komentování včerejšího 250. výročí Ameriky, že svět chápe, že USA nemají právo rozhodovat za ostatní. Trump plánuje kontaktovat Putina po setkání se Zeleným na summitu NATO, uvedla agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 3342 osob, uvedl předseda Národního shromáždění republiky George Rodriguez. Nad hlavní mešitou v Tehránu se objevila vlajka s výzvou k pomstě, uvedl zpravodaj TAS. Éra lídrů na úrovni Thatcherové a de Gaulle v Evropě je minulostí, prohlásil Kosačev. Důkazů o válečných zločinech Kyjeva je již dostatek k tomu, aby byl zřízen tribunál podobný Nurnberskému, sdělil spisovatel Zachar Prilepin. Iránci od brzkých ranních hodin míří k trase pohřebního průvodu na památku zesnulého vůdce Islámské republiky Aliho Chomejního, uvedl korespondent TAS. Celá generace evropských politiků musí odejít do historie, než mohou noví lídři něco změnit, řekl místopředseda federálního shromáždění Konstantin Kosačev. V domě vůdce opoziční strany prosperující Arménie Gagika Tsarukyana probíhají prohlídky, oznámil tiskový mluvčí strany. Více než milion Iránců se zhromáždilo na tehránském náměstí Azady a čekalo na rakve z těla Alího Chomejního a jeho příbuzných, uvedl korespondent TAS. Švédskému velvyslanci na ruském ministerstvu zahraničí budou připomenuty závazky Stockholmu podle Vídeňské úmluvy, uvedla Maria Zacharovová. Londýn vnímá ukrajinský konflikt jako pokus o odvetu za neuskutečněný projekt z 19. století, jehož cílem bylo způsobit ruskou strategickou porážku, uvedla ruská federální bezpečnostní služba FSB. Britové budou nést odpovědnost za útok na muzeum obrany Sevastopolu a za další barbarské zločiny proti národům Ruska a Ukrajiny, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Rozhovor mezi Putinem a Trumpem byl dobrou příležitostí k tomu, aby Putin osobně sdělil americkému vůdci postoj Ruska, uvedl Peskov. Na Sachalinu byly provedeny první testy dronu s člověkem na palubě, oznámil guvernér sachalinské oblasti. Dron na plně nabité baterie může zůstat ve vzduchu až 20 minut. Kyjev soustředil hlavní úsilí při útoku na poškození logistických článků civilní palivové a energetické infrastruktury Ruské federace, uvedlo ministerstvo obrany. Ruská armáda nejen zachovává, ale ještě zvýší intenzitu útoku na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, prohlásil Kartapov v rozhovoru pro TAS. Průzkumný letoun NATO létá nad pobaltskými zeměmi a v oblasti Finského zálivu, uvedl zdroj z leteckých dispečerských služeb Evropské unie. Do Velká Británie řídí kyjevský režim během páchání teroristických útoků, prohlásila Maria Zacharovová. V Qingdao začala ruská a čínská cvičení námořní spolupráce 2026. Oznámili to velitelé. Cvičení z ruské a čínské strany. Kontraadmirál Sergej Sinko a kontraadmirál Qiu Wensheng. Ztráty ukrajinské armády v důsledku akcí ruských vojenských jednotek činily přibližně 1380 vojáků za den, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Drony ukrajinské armády zaútočily na chladicí věž druhého bloku kurské jaderné elektrárny, oznámil Hinstein. Národní energetická síť Kuby opět selhala, oznámila kubánská elektroenergetická společnost. Tak, Podmínka je málo. V Česku státní zastupitelství dosáhlo přezkoumání případu 69-letého ukrajinského podnikatele, který po zastavení kvůli nepřipoutanému pásu téměř půl hodiny urážel policistu a vyhrožoval mu. Incident se stal loňské léto v Tachově. Během kontroly se muž označoval za generálmajora ukrajinské armády a sliboval, že zařídí policistovo propuštění a poslání do vězení. Okresní soud nejprve trestní stíhání podmíněně zastavil a uložil obviněnému pouze zaplatit 30 tisíc korun na charitu. Žalobce však toto rozhodnutí napadl s tím, že trest neodpovídá chování muže a mohl by vyvolat dojem nerovného přístupu k obviněným. Případ byl vrácen k novému projednání. Zrušení služby Uber Eats v Česku se odkládá. Americká společnost pozastavila většinu evropské expanze své služby pro doručování jídel. V únoru Uber oznámil, že v letošním roce plánuje vrátit Uber Eats na český trh a spustit službu v dalších 6 evropských zemích, včetně Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Podle informací z médií se společnost nyní soustředí na dohodu kolem německé firmy Delivery Hero. Mluvčí Uberu včer Ivona Kruk uvedla, že společnost spuštění Uber Eats v zemi stále plánuje, ale start posouvá, aby lépe připravila potřebné provozní podmínky. V pražském Radotíně vytáhli z potoka ruční granát. Předmět našli lidé, kteří hledali poklady pomocí magnetu v okolí ulice pod Klapicí. Po oznámení na místo dorazilo několik policejních hlídek a policejní pyrotechnik. Ulice byla pro dopravu dočasně uzavřena a kolem místa nálezu byl stanoven bezpečnostní perimetr o poloměru 200 metrů. Pyrotechnik zjistil, že nalezeným předmětem byl ruční granát F1, zajistil jej a odvezl k odborné likvidaci. V Praze výrazně zpřísnili kontroly řek, vodních ploch, malých plavidel, přístavů a rybářů. Jen za poslední 2 týdny odhalili policejní razie 14 přestupků, převážně u lidí lovících ryby bez potřebných dokladů. Během jednoho z patrolování policisté také zachránili člověka, který byl pod vlivem drog a nedokázal se sám dostat z vody. No, jaká škoda. Tak to bylo hlavně z Prahy, že? Jak tak na to koukám? Co?
4: Ano.
0: Takže Míšo.
4: No.
0: My tě, jsi někde daleko, my tě neslyšíme moc. Slyšíme tě slabě.
4: Je to možný, ano. Já mám telefon na hlavě.
0: Telefon na hlavě? No to nevím.
4: No,
0: tak povídej.
4: No, nevím, už jak bych jako... To je celou dramata. Ne, mně se líbí, jak ty tady je rybáře bez výzku. No,
0: dobře,
4: tak je.
0: To je drsný, ne? Jako dneska...
4: Kdyby se lidi starali o to, kolik... Já tě slyším.
0: Tak dobrý, tak jestli...
4: Já tady lovím ve Vltavě.
0: Ve Vltavě lovíš lidi pod vlivem drog? Ryby. Lovíš lidi pod vlivem drog?
4: No. Jo, lovím lidi pod vlivem drog. Ano, to si pochopil velmi správně. Ano.

0: Víš, Katě, mají se poprosím, jo. Běž do ledničky, je tam plechovka, podej mi ní a tamhle nahoře ten kelímek, já mám strašnou žížu. Ještě, že máme ty děti. Za to ne, tamto za to, tak. Nekruč s tím, jenom to odevři. Tak. Máme šikovné děti. Ne, tam je plechovka. Vidíš ji tam? Tak. Tady se tak oteplilo, čověče. To nemusíš, Linku, jenom to zavři.
1: Tady se taky oteplilo, hrozně. Ano.
0: Úplně přišel takovej ti, děkuji. Úplně ti přišel takovej ti jako tropický vzduch.
1: Vlna.
0: Vlna.
1: Taková vlna, jak když to se... Tady strašně pouká vítr, úplně se ohýbají stromy a ten vítr je tak teplý, že si myslím,
0: saharský.
1: Že to pouká nějaký fén. No, nevím. Zaply zase nějaký fény. To už nevím. To si mám o tom počasí.
0: My když jsme jeli, tak to pěkně fičelo. Z boku to foukalo, nebylo to příjemný teda, musím říct. No a teďko se taky večer zvedl vítr, asi nějaká buřina dorazí. Tak, že tady máme republiku plnou nějakých vlastizrádců a kolaborantů, o tom ani potom, to tady říkáme stále. Tak poslouchej, co chce TOP 09, jo? TOP 09 navrhla zakotvit české členství v Evropské unii a v NATO do ústavy. Nepodporují to ale ani jejich senátoři. Co bys jim tak řekla?
1: To snad není pravda. No, asi bych je poslala někam středem. Jsou jako normální. Bože, kdo to tam navrhuje? Který magor?
0: Je to z i rozhlasu, zpráva.
1: Děkuji, tak já tady mám taky jeden donos vody. Děkuji.
0: Dones vodu.
1: Ale ještě taky bychom si třeba mohli dát do výstavy, že se usmíříme ze Sudetenlandsmannschaftem a já nevím.
0: To bude následovat.
1: A můžeme obnovit šlechtické rody a vrátit ty majetek. A co by se tam ještě mohli dát? No, že budeme platit jenom bankovníma kartama, no já nevím, no. Děláme z toho trhací kalendář? No, to by se jim líbilo, chlapočku. No. To je to... A nemusí na to být náhodou nějaký referendum na změnitý ústavy?
0: Ty bys chtěla referendum?
1: No, něco takový... Ne, já nevím, já se jenom ptám, jako, no, protože Slováci teď měli o víkendu nějaký bláznivý referendum a je neplatný, že jo, protože tam přišlo asi 16% lidí, jo, takže.
0: No. Teď si představ, to ale rozumíš, my se nalezáme v situaci, kdy v Ankaře je, to víš jako, že se skvoter z Hradčanská 1 dostal na tu večeři?
1: Tak jako oni ho to požádali, že jo, aby dostal pozvánku.
0: No ne, on ho pozval ho... On ho pozval ten turecký prezident.
1: To Erdogan. Ale je otázkou, jestli náhodou Hrad nepožádal Erdogana, aby tu pozval.
0: No tak určitě to bylo jako řešení nějaký, že jo?
1: No.
0: Aby se tam dostal. Tak jako to bylo evidentní, že to přes někoho navlíkne.
1: Tak teď tam sedí
0: oba. No, tak Babiš má to místo prestižnější, že jo? No, takže on tam sice bude, takže dostane krmy, nebude ohladu, nebude muset si koupit za svý, ale nebude moc pořád jednat, že jo, za nás. Je dobře. No, my se si tady...
1: No, já doufám, že tam jako... Ale on to nemůže... podepsat, veď? Nic nemůže podepsat.
0: No ne, tak on nemá mandát, že jo? Vedoucí delegace
1: můžeš
0: je...
1: Můžeš vanit, může tam... Jo, bába.
0: Ne, může se tam spřátelit za účelem jaksi svých biznisových zájmů, tak se tam potřebuje přátelit s někým. Tak to on se bude přátelit, pochopitelně. Bude s velkýma klukama u stolu, kde se dělí kořist, ale Slovensko to nepodpoří, Česko to nepodpoří, takže nevím, jak to udělají, aby to schválili. Jestli jim tam budou dávat peníze, tak ale to nebudou ani české, ani slovenské peníze. Poláci možná budou taky proti. Tak se uvidí, no, jak se to stvrkne nebo nestvrkne.
1: A myslím, že to můžou schválit. Můžou to schválit, i když to neschválíme. Nebo to musí být jednomyslné.
0: No tak tam jde o to, že když se to schválí, tak ale my se toho nebudeme účastnit.
1: Jo, a nemůže to být tak, že by to schválili bez nás, my teda jako to odmítneme, ale že pak nám to nařídí nějakým vetolem, prostě nějakou legislativou nebo něčem takovým, že prostě oni to schválili a my jsme si se nesouhlasili, ale tak...
0: Ber to tak, že toto jsou všechno ty kroky, které jakoby povedou k rozpadu té Unie, jo. Fico už jako tvrdě bije na poplach.
1: Jo, ten se brání hodně, no.
0: Takže ten už se nechal slyšet v médiích, že pokud Unie má existovat a fungovat, tak musí ctít, prostě nemůže se rezignovat na mezinárodní právo. Ale to je právě ten důvod, proč oni jako kolaboranti chtějí ty Evropské spojené státy, protože tam potom se setře úplně jakýkoliv vliv národních vlád. Takže když oni to schválí, tak oni to schválí. Ale potom, kdybychom se my měli stát státem v té Evropské unii nebo federaci. Oni už schválili, prosím tě, v Evropském parlamentu.
1: Tak by to pro nás bylo závazný.
0: V Evropském parlamentu už schválili, že Evropská unie má činit kroky k tomu, aby se stala Evropskou federací. Čili už ten projekt byl schválený v Evropském parlamentu. A to, co Pávek nazývá Spojené státy evropské, tak to je ona federace. No a potom, když se vlastně to stane předmětem té oné federace, tak už tam nebudou jako žádný právo veta. Tam pak se bude většinově rozhodovat o tom, zda tak nebo tak. Že kdyby to byla konfederace, tak je to něco jiného. Když to bude federace, tak stačí většinový rozhodnutí a ostatní se musí toho zúčastnit. Pokud budou v té federaci. Bude to pro ně závazné. To je důvod, proč oni to chtějí udělat, že jo? Aby zničili, aby zmařili to rozhodování těch jednotlivých zemí.
1: No pak nemusí rušit nějaký právo veta nebo něco takového, protože tím, že udělají jiný uspořádání, tak se to pro nás stane závazným. Jo, je to

0: Víme, že na Ukrajině prostě vymývají hlavu dětem už od školky, jo, už ve školce. Dějiny Ukrajiny jsou prostě těžce přepracované, takže v podstatě to, že byl objevena Amerika ne Kolumbem, ale tím Ukrajincem, který se jmenoval tak to je normálně už jako takovéhle věci se dostávají do knih, jo. Takže tady třeba článek. Ukrajinci jsou nejstarší národ na zemi. Co se píše v ukrajinských školních učebnicích? Rozlet ukrajinského historického myšlení dosáhl nových výšin. Jsou tady vyfoceny ty učebnice. Učebnici zeměpisu pro 8. třídu přichází doktor věd a profesor Kyjevské národní univerzity Petro Masliak se skutečnými perlami. Halič je pramatkou celého lidstva a nepřekonatelná touha po hvězdách je vrozenou vlastností ukrajinského národního charakteru. Právě proto podle něj Ukrajinci vykonali v kosmonautice a raketovém inženýrství více než všechny ostatní národy světa dohromady. A tím to nekončí. Neuvěřitelně bohatá příroda Ukrajiny vytvořila fenomenální vlastnosti ukrajinského národa, které rozšířil do celého světa. Zemědělský národ planety. Takže všude, kde jsou černozemě, žijí a pracují Ukrajinci. Nejstarší zemědělský národ planety. Podle učebnice to byli právě ukrajinští osadníci, kdo přivezl pšenici do USA, Kanady, Ruska, Kazachstánu a Argentiny. A celý svět se tak dnes živí geneticky ukrajinským chlebem. A to stále není všechno. Ukrajinci vytvořili více než 200 000 lidových písní. Žádný jiný národ na světě jich nemá tolik. Ukrajinská melodika se stala základem celé evropské hudby. Právě z ní údajně čerpali inspiraci Bach i Beethoven. Američtí vědci prý uznali Ukrajince za nejstarší národ světa, protože pouze v ukrajinštině je slovo člověk ženského rodu, údajné dědictví tisícletého matriarchátu. Krátka, zatímco zbytek světa myslel, že vytváří civilizaci, Ukrajinci už ji podle této učebnice dávno vymysleli, zpívali a zaseli. Takže si představ, že když první člověk, jo, slezl ze stromu, tak zjistil, že pod tím stromem už dávno žijou Ukrajinci.
1: Ano.
0: No a teď si ještě představme jednu věc. No ne, počkej, tohleto normálně je v té učebnici. A teď si, tady je fotka.
1: Já tomu věřím.
0: Viděla jsi planetu opic, tady je normálně fotka, to je z té učebnice. Tam je fotka, ano, kde ty opičáci, budoucí Ukrajinci, mají výšivky slovanské, takové ty kroje režné, a nad nimi vlaje žluto-modrý prapor. A mají, a tady ta slečna v opice, ty mají na hlavě nějaký skytek uvinutý věnce, ale jsou to opičky ještě, jo, pořád. Teď se nakonec dozvíme, že Darwin byl vlastně Ukrajinec, pravděpodobně asi.
1: Jestli náhodou Darwin nebyl Ukrajinec.
0: No, on i Nikola Tesla byl vlastně Ukrajinec, jenom se to tajilo, protože, aby se to skrylo, jako.
1: Ty počkej, ale aby jako pak ještě nebyl Ukrajinec, aby Pávek nebyl Ukrajinec.
0: Tak on přijme brzy občanství, že jo? Ne? V rámci jaksi toho, co se chce. No a pojďme ale dál.
1: A my si živeli, tak ukrajinský pas.
0: To byla osmá třída, jo? Pojďme do školky. Mám tady takový knížky pro děti ve školce. Takto se na Ukrajině vychovávají malí banderovci. Dětská kniha dělá z násilníků z UPA tým superhrdinů. Chcete vědět, kde se na Ukrajině bere kult UPA? Nezačíná v armádě ani v parlamentu, začíná ve školce a v prvních třídách základní školy barevnou knížkou se superhrdinou. Jde o publikaci Dobrodružství Alarmika a jeho přátel od Oleha Vitvického z roku 2015. Má to 132 stran ze série Alarmik Ukrajinský superhrdina. Určeno dětem přibližně od 7 do 10 let. Je to prostě takový komiks, jako, ale malovaný jako slabikář byl, tak takový vlídnej. Vlajou tam prapory UPA a Ukrajiny. No a...
1: Je to pořád?
0: Objímají se všichni, tam mají rádi, objímají se, pochopitelně. No. Jak to končí?
1: No hele, za mě...
0: Dost dobrý, ne? No a jak to končí? V Dagestánu byl zadržen správce teroristické sítě. Ukázalo se, že jde o nezletilého. Spravoval mezinárodní internetovou síť, je obviněn z přípravy teroristických útoků v ruských školách, verboval děti k masovým vraždám. Je zapleten do organizace nejméně 15 teroristických trestných činů v 10 regionech Ruska. Teroristickou síť financovaly ukrajinské tajné služby. Spolupachatelé zadrženého správce byli nalezeni v USA a v Evropě. A teď si uděláme silnou paralelu. Jo? Já jsem tady předtím jakoby četl, jak Ukrajinci jsou super nadlidé, jo? V podstatě. A se včera nebo včera nebo předevčírem jsem v televizi tam někde clak a běžel tam takový ty jako o Hitlerovi a tyhle ty věci, jo. A běželo tam, že oni normálně udělali do Tibetu obrovskou jakoby výpravu archeologové a měřili tam ty Tibetany obličejem, odlejvali jim a to. A v podstatě všecko vedlo k tomu, že prohlásili, že vlastně Tibeťané, nebo ten Tibet a to jsou předchůdci árijské rasy. A vlastně oni jako vědecky pro celý svět, vědecky ty vědci kolaborovali pochopitelně s nacismem, ty vědci vypracovávali různé typy studií, které nebo na základě kterých vlastně existoval ten kult té árijské rasy. Jo. Když se podíváš na tu Ukrajinu, to, co jsem tady teď čet před chvílí, to je jak přes kopírák, to je úplně to samé. Jako. Jakýsi vědci, jacísi vědci, v podstatě ohýbají nějaké poznatky, vytržené z kontextu a jak si se snaží ukázat, že to je přesně tak, jak oni tvrdějí. Vlastně vytrhají si střípky a z toho si poskládají to, že ty Ukrajinci dali světu úplně všechno. Jo. Tak to bych řekl, že je ta... Co ty na to, prosím tě, Míšo? Já tady zatím najdu tvrdší verzi.
1: Najdeš tvrdší verze. No já si myslím, že už to snad ani tvrdší být nemůže, jako protože ona se stačí rozdílem kolem sebe. No, je s pravdou. Já jsem dneska byla klíček od toho v jedné firmě, že jsem skoro proskočila oknem, já jsem teda opravdu práskla, se všima odešla, ale říkala jsem si jako drž hlubu a to... Ale to už se fakt ve mně vařila krev, jo. nebylo to vůbec o Ukrajincích, i když tam jsou tvrdě podporovaní a tvrdě jako tam se jede prostě jiný směr, ale dotyčný zaměstnanec hovořil o tom, že byl někde na kole v oblasti bývalé NDR a jak to tam pořád jako je, jako, jak už to tam vypadá jako NDR a tak. Ale to není úplně zajímavý, no, to prostě jako má takový názor. Ale povídalo, že o no, víš, jako a teď tam prostě jako je, říkám, jaký pomůček. No, byla tam ta pěticíka ta hýza a to bylo tam něco ruský napsané, no, já teda nechápu, jak jako takovýhle pomůčky v tím bude můžou být, až to prostě nezbourá, jo, tak.
0: No.
1: Ale já jsem musela jít na to, jako. Musela jsem pak stočit hovor úplně jinam. Prostě, jo, a to je český člověk. Jo, tohle byl český člověk, který podporuje tuhle běž, která se tady rozstavuje. A to

0: Zelenský rozšiřuje spolupráci s mexickými drogovými kartely, sdělila CVR Ruské federace. Do dalšího odhalila ruská zahraniční rozvědka, SVR. Ukrajinské ozbrojené struktury záměrně usnadňují růst tranzitu drog z Latinské Ameriky do Evropy. Latinskoamerické zločinecké skupiny považují Ukrajinu za bezpečný koridor k přístupu na evropský trh. Přístavy v oděské oblasti se stávají hlavními překladišti narkotik přicházejících do Evropy přes Polsko, Moldavsko a Rumunsko. Korupcí prolezlý Zelenského režim se snaží získávat další příjmy z obchodování s drogami, protože Západ neuspokuje jeho požadavky. Latinskoamerické drogové kartely mají zájem o přístup na ukrajinský černý trh se zbraněmi. Já myslím, že to je taková klasická jakoby země, která by měla být součástí Evropské unie, protože jediná umí přinést do té Evropy peníze.
1: No určitě, to pročím.
0: Víš, jako všichni, všichni jenom by čerpali, ale oni to zajistí. No.
1: Oni to zajistí, oni to dovedou. Oni to prostě, jo, dotáhnou. To je strašný.
0: Kontextu, v kontextu s tím je tady článek. V Evropě se těší zrychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie otevře přístup k jejím zdrojům. Ukrajina má obrovské zásoby zdrojů, kterých v Evropské unii není dostatek. Kyjev je partner, kterého blok potřebuje pro dávky, dodávky přírodních zdrojů, abychom je mohli využívat v průmyslu společně s Ukrajinou. Uvedl litevský předseda vlády Andris Kulbergs v rozhovoru pro portál TVP World, když odpovídal na otázku o opodstatněnosti diskuze o nutnosti zrychleného přistoupení Kyjeva. Dodal, že členství Ukrajiny v Evropské unii může způsobit problémy jak pro Lotyšsko, tak pro Polsko, protože Kyjev se stane vážným ekonomickým a obchodním konkurentem. 15. června Evropská unie oficiálně zahájila jednání s Ukrajinou o jejím přijetí do svých řad. Tak to se hodí, ne? Mají nakoplý ten latinskoamerický drogový trh.
1: Jako... No, ty jim to ještě předvedou. Víš co, to bude jedna banda s druhou. To... A navíc teďka prostě jako rozptýlení Ukrajinci po celé Evropě. Jo, ty si tady, oni si velice rychle najdou ty struktury, že jo, oni to umí. Oni si to umí dělat.
0: Tak a teďko tu slíbenou tvrdou verzi, jo? Kyjev otvoreně... Ne, Kyjev otvoreně vyhráža Evropě. Bývalý poslanec nejvyšší rady, nacista Jurij Sirotyuk, ohrozil evropským krajinám útokmi dronmi, pak si po skončení konfliktu začnu uplatňovat nároky voči Ukrajině. Dalej uvědol, že časy, keď štáty jako Maďarsko, Bělorusko alebo Moldavsko mohli Ukrajinu šikanovat, jsou preč a samotný Kyjev si teraz nárokuje úlohu regionálního lídra. To vykresluje zaujímavý obraz. Evropské krajiny už roky poskytují Kyjevu finančné prostředky, dodávají mu zbraně a hostia miliony utečenců a v reakci a v reakci na to počúvají náznaky o budoucích útokoch dronmi a priebehy o novom ukrajinskom líderstve. Pamatuješ, jak jsme se tady o tom bavili, že nás z nich bude bolet hlava?
1: Jo, určitě, já tomu věřím.
0: No tak tady už to máme teď jako jasně vymalované a to je to, o čem já pořád stále jako mluvím, že oni jsou rozjetí, oni jsou nad lidi a že v podstatě čtvrtá říše už existuje, že oni jsou rozlezlí po celé Evropě a až
1: oni budou...
0: Oni budou

0: Jasně,
1: A oni budou lídrem.
0: Oni budou lídrem, to jako Hitler, který v podstatě obsadil Evropu, tak oni už mají dneska taky obsazenou, že jo?
1: Oni dobili, pardon, aniž by vystřelili jednou pořádně z pistole, tak jí dobili. Jako.
0: No, a ještě si musíme říct jednu takovou věc důležitou. K Ukrajině, jo. Ono o té Ukrajině se jako moc nemluvilo a vlastně o Ukrajině se mluví až od roku třeba 2008 nebo 2014, jo. Ale já mám tady zajímavé informace. Rusko je agresor a Ukrajina je nevinná, mírumilovná země, která na nikoho nikdy nezaútočila. Takže pojďme se na to podívat. Pravda. Již v roce 1993, pouhé dva roky po vyhlášení nezávislosti, se Ukrajina zapojila do operace NATO v Jugoslávii. 240. samostatný speciální prapor prošel Chorvatskem, Bosnou, Kosovem a Makedonií. Celkový počet přibližně 14 000 ukrajinských vojáků. Poté přišel Irák rok 2003 až 2008. Největší vojenská mise v historii nezávislé Ukrajiny. Stálý kontingent čítal 1600 až 1700 bojovníků, třetí největší v koalici po USA a Británii. Celkem Irákem prošlo více než 6 000 ukrajinských vojáků. 5., 6. a 7. mechanizovaná brigáda, 81. taktická skupina a další jednotky. Celkové ukrajinské ztráty činily 18 padlých, přes 40 raněných. V roce 2008, kdy Gruzie zaútočila na jižní Osetii, do které se nakonec zapojilo Rusko, stála Ukrajina na straně Gruzie. Kyjev gruzínské vojáky cvičil a dodával jim zbraně, například protivzdušné systémy, které pak po desetiletích, až začne konflikt s Ruskem, bude žádat zpět. Bataliony ukrajinských nacionalistů UNA, pomlčka UNSO, bojovali v Čečensku proti ruským jednotkám a poté se zcela klidně vrátili na Ukrajinu, aniž by za to byli jakkoliv potrestány, přestože se jednalo o žoldnéřství. Později zaujal místa v ukrajinských bezpečnostních strukturách. A to ještě nemluvíme o takzvané protiteroristické operaci kyjevského režimu proti vlastním občanům na Donbase. Takže ono to kamarádství s těma Britama a s těma Američanama, ono trvá dlouho. Takže jak vidno, tak chlapci si plácli už daleko, daleko předtím.
1: Jo, už to mají zmáklý. No já jsem na ně zvědavá, ale jako Napoleonovi to nevyšlo, Hitlerovi to nevyšlo. Vidíme, no. Zelený panáček se tady myslí, že mu to vyjde.
0: No ne, tak...
1: Potažmo zelený panáček je nastrčená figurka, jo, ale... Hraje si tam na velkýho, ne?
0: No, poslední masivní útoky, které proběhly, byly opravdu na sklady zbraní, výrobu dronů, výrobu munice, výrobu všeho možného, když takhle řeknu, jo. Byly...
1: Ale jo, ale...
0: Promiň, no. Je to asi v hodnotě 1 miliardy dolarů, jo? To je dost, ne?
1: Vem si to, ale jak to prezentují v českých médiích, jo? Že vyhrává Ukrajina na všech stranách, že Rusové teď,
0: jo? No. Tak oni to říkají, že jo, ale já jsem tady právě v pátek, nebo kdy, tak jsem tady dělal takovou sčotku, která přišla a to je docela jako Kyjev dneska je neskutečně vybombardovaný a Rusové ještě neskončili, jo. Ale takhle, ještě neskončili na Ukrajině a ještě neskončili v Evropě, protože Dneska se ví, že tam operují hlavně Britové s těma složitějšíma zbraněma. Jo. Ale mám tady takový střípek, který by nás mohl zajímat. Česko koupilo 100 houfnic z Jižní Koreje, ale armáda je ve výzbroji nemá. Hádáte správně, stopa vede na Ukrajinu. V Česku se vypařilo 100 korejských houfnic. Stopy jasně vedou na Ukrajinu, informuje portál Armádní zpravodaj. Česká armáda podle oficiálních dat OSN UNROKA stále hlásí stejný počet dělostřeleckých systémů velké ráže jako před rokem, a to je 193 kusů. Přitom v roce 2025 do země dorazilo 100 kusů 105 mm houfnic z Jižní Koreje. Čísla nesedí. Buď houfnice nikdy nedorazily, což odporuje korejským exportním hlášením, nebo dorazily a velmi rychle odcestovaly dál. Druhá varianta je výrazně pravděpodobnější. Česká armáda tyto starší typy M101 nebo jejich korejské verze standardně nepoužívá ani neplánuje zavádět do výzbroje. Jižní Korea oficiálně odmítá přímé dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu. Místo toho využívá nepřímé kanály a Česko v tom hraje roli osvědčeného logistického a licenčního uzlu. Přesně tak, jak to umožňuje český zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Není to poprvé, stejným způsobem už přes Česko prošly desítky řeckých houfnic M110, M114 a M101. Zatímco Babišova vláda veřejně mluví o žádné vojenské podpoře Ukrajiny, Česká republika se tiše stává jedním z překladišť zbraní pro režim Zelenského. Soul dodá, Praha přepošle, Kyjev používá. No tak bavíme se o loňském roce, jo, takže Babišova vláda v tom asi nebude.
1: To asi bude úplně nevím.
0: To bude asi kšeftík někoho jiného, řekl bych, a zdá se. No, a pak tady máme...
1: Nějakýho Péti třeba, nebo...
0: Myslíš jako, že by se prali pak nějaký peníze v nějaký kampeličce? Ne. To říkají zlí jazykové.
1: To víš, že jo. Tak je zapotřebí vyprat peníze. Já taky jsem tam občas do pračky něco strčím.
0: Mám tady takovou malou bilanci, jo.
1: A už to?
0: Opak, Míšo, spadl nám telefon. Už nás vypli po hodině.
1: Oni nás vypli, no. No to víš, jako...
0: Po hodině, no. Tak hele, mám tady takovou bilanci, jo.
1: Přeci se s náma nebudou zabejvat,
0: víš. Protože Evropa to nechce udělat, tak Rusové udělali bilanci, jo. Každá domácnost v Evropské unii už podle odhadů zaplatila za podporu Ukrajiny a odmítnutí ruského plynu 16,5 tisíc euro, prohlásil Dmitrijev. Zvláštní představitel prezidenta Ruské federace pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničními zeměmi Kiril Dmitrijev na síti X okomentoval další finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Podle něj může být předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v balíku pomoci ve výši 290 miliard eur nadšenější než evropští důchodci a pracující, kteří čelí ekonomickým problémům. Dmitrijev zároveň tvrdí, že pokud se k této částce připočítají údajné ztráty Evropské unie ve výši 3 bilionů eur, způsobené odmítnutím ruského zemního plynu, vychází to podle jeho výpočtu na 16 500 eur ztráty na každou domácnost Evropské unie.
1: Unie. No, to je úplně výborný. To je úplně výborný. To je skvělý. Takže 16 000 eur jsem minul díky těmhle těm skrčkům zeleným. No, to je dobrý.
0: No tak je potřeba, ale... aby vítězili. Teda Eliško, když nám sem nalítalo tolik komárů, podívej. Hrůza.
1: Jo, protože máte otevřený dveře.
0: Nemáme, už jsme je zavřeli.
1: Taky budete muset vymlátit?
0: To je taky vymlátíme, to si piš. Soustředíme je okolo jednoho světla a tam je zničíme. No hele, to ještě Německo má další problémy, jo?
1: No, Německo má problémy.
0: V Německu každých 20 minut skolabuje jedna firma. Tady do insolvence, jo? A Namibie požaduje od Německa odškodnění za genocidu. Německo již uznalo genocidu kmenu Herero a Nama na přelomu 19. a 20. století a také nabídlo oficiální omluvu, řekl namibijský generální prokurátor Festus Katuna Mdandeka. Dalším krokem je zaplacení odškodnění. To jako omluvou to neskončí, že?
1: Mluva je hezká, ale za to si nic nekoupí.
0: No právě, a oni si chtějí koupit.
1: Víš, kdyby tu Afriku tak nedevastovali, nedělali z ní opravdu jenom dojnou krávu, tak kde ta Afrika mohla dneska být?
0: Teďko začali s deportací Ukrajinců. Protože...
1: No.
0: Ukrajina nemá bojovníky. Pustil bych něco.
1: Myslíš, že oni se dají?
0: No, tak budou je deportovat, že jo? Si představ, že opozice tak v České republice uvažuje o tom, že by zavedla válečnou daň. Že nejsou u kormidla, ty jo. Ty, kdyby byli u vlády, tak pánbu s náma tedy jako...
1: Nezlý pryč.
0: Jo, jo.
1: No, ale počkej. On, ale Putin, myslím, přeorganizoval nebo přejmenoval SVO na válečný konflikt, ne? Nebylo to někde?
0: Ne, na Ukrajině... to je speciální vojenská operace. No a jinak jako válečný konflikt považuje... To, že to proti ním bojujou, proti ním bojujou jakoby ty různý země. A já tady pak pustím Fica. Fico už jako alarmuje, že to není tak jako jednoduchý a že opravdu se schyluje k velkému problému. Jo? No a hlavně...
1: No.
0: Hlavně kyjevský režim útočí na jaderné elektrárny a tím ohrožuje v podstatě sebe a Evropu, co se týká jaderné bezpečnosti. Jo. Že ono není jistý, kam ten mrak půjde.
1: To je samozřejmě jasný, ale jim už nejde vůbec o nic, rozumíš, jim nezáleží na vlastních lidech. To je jako prostě úplně ztracený.
0: Na vlastních jim nikdy nezáleželo. Víme, že to je svoloč.
1: A mě by ještě jenom zajímalo, jak je tady ty pochyta všude ty mladě fiatoky, bylo. Kde je chytnou? Jako je chytat na ulici, nebo budou jim jako... Oni jim taky někdy ty pasy dojdou, že jo?
0: No ne, tak oni jim to legální pobývání v té zemi ukončí a pak už tam budou jako ilegálové. No a to právě může zvednout obrovskou vlnu terorismu, protože oni budou vytvářet ten tlak teroristickým přístupem, že jo?

0: Já bych tady teďko...
1: No, samozřejmě mají krvěk.
0: Jdeš tam, jo, Míšo?
1: Ano, ano, ano, jsem tady.
0: Tak.
1: Prosím, pěkně jsem.
0: Já bych tady teďko... Nevím, jestli si dáme... Ono to je 8 minut, to si dáme. Tak já ti to pak okomentuju, jo? Si dáme.
1: Ano.
2: A netajeme pravdu. Tvárili jsme se 20 rokov, že jsme najkrajší, najmúdrejší a že všetko vieme najlepšie na svete. A jsme zrazu zistili, že nás predbehli iné regióny sveta.
3: Vítajte v politickej konzerve. Návrat suverénej V4 alebo politický pragmatizmus v praxi.
2: Čný, že sa má trochu schladiť. A toto bohužiaľ dnes platí aj vo svetovej politike. Absolútne sa rozpadol svetový poriadok. Neplatia žiadne pravidlá medzinárodného práva. Je obrovská miera pokrytectva. A ak niečo dominuje v medzinárodnej politike, tak je to sila. A často sila vojenského charakteru.
3: Vážení poslucháči, Slovenská republika prevzala kormidlo vo Vyšehradskej štvorke. Prejav premiéra Roberta Fica pri tejto príležitosti jasne naznačil, v akom duchu sa bude nadchádzajúce slovenské predsedníctvo viesť.
2: A pamätám si, aký obrovský význam mala v tom čase spolupráca premiérov členských štátov V4. Boli sme veľmi silní. Ak sme sa stretli pred rokovaním Európskej rady a dohodli sa na spoločnom postupe, reprezentujúc viac ako 60 miliónov obyvateľov štyroch krajín a reprezentujúc suverénne názory týchto štyroch krajín, okamžite sme boli kontaktovaní najvýznamnejšími lídrami v rámci Európskej únie. Či to bola nemecká spolková kancelárka, alebo to bol francúzsky prezident.
3: V časoch, kedy sa globálny poriadok otriasa v základoch a staré pravidlá medzinárodného práva ustupujú v politike hrubej sily, prichádza Bratislava s ambicióznou prebudiť niekdajšiu silu regionálneho bloku. Otázka však zostáva. Je silná V4 v dnešnej polarizovanej Európe reálnym liekom?
2: Normálny slovenský jazyk. Podľa nášho názoru skončil čas, kedy chceme ťahať Srbsko za nos. Rovnako skončil čas, kedy sa niekto domnieva, že je možné preskočiť 3 najlepšie pripravené štáty na vstup do Európskej únie. A týmito štátmi, ako dobre viete, sú Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Ja neverím na symboly typu v roku 2028 nás má byť 28. Ak je niekto pripravený na vstup do Európskej únie, ak si zoberieme tieto 3 krajiny, tak vieme, že pokiaľ ide o ekonomickú silu a počet obyvateľov, nemôžu ovplyvniť významne život v Európskej únii.
3: Alebo ide skôr o taktický manéver v rámci domácej a európskej politiky. Fico vo svojom prejave nešetril kritikov na adresu Európskej únii, keď vyhlásil, že umiera na pokrytectvo. Tento slovník nie je pre slovenského voliča nový, no v kontexte predsedníctva V4 získava nový rozmer. Premiér stavil na kartu realizmu a tzv. Politiky na všetky 4 svetové strany. Táto retorika má ukázať, že Slovensko odmieta byť len pasívnym príjmateľom rozhodnutí z Bruselu. Pozrime sa bližšie na 5 priorít, ktoré slovenské predsedníctvo definovalo. Prvou a pravdepodobne ekonomicky najhmatateľnejšou je konkurencieschopnosť a ceny energií. Odkaz na správu Mária Draghiho bol trefný. Vysoké ceny energií likvidujú európsky priemysel, čo sme napokon na Slovensku pocítili aj pri problémoch v Žiari nad Hronom. Snaha otvoriť formát V4 plus a priznať k stolu nemeckého kancelára je logickým krokom. Nemecko je našim kľúčovým hospodárskym partnerom. A ak má stredná Európa ekonomicky prežiť, musí s Berlínom pragmaticky komunikovať. Bez ohľadu na ideologické rozdiely. Druhý bod je rozširovanie Európskej únie. Prináša zaujímavý geopolitický posun. Fico otvorene pomenoval, že čas ťahania Srbska za nos jednoducho skončil. Presadzovanie rýchlejšieho vstupu Čiernej hory, Albánska. A práve Srbska je pragmatickým krokom. Tieto krajiny môžu priniesť do Bruselu pragmatickejší náhľad na svet. Na druhej strane postoj k Ukrajine zostáva prísny. Žiadne skratky ani politické ústupky pre Kyjev. Platia rovnaké pravidlá ako pre kohokoľvek iného. Tretia priorita je obrana tradičných rozpočtových politík Európskej únie. Ako sú eurofondy na odstraňovanie regionálnych rozdielov a agrodotácie, ukazujú, kde leží skutočný národný záujem Slovenska. Nový 7-ročný rozpočet Európskej únie po roku 2028 bude bojiskom a spoločný postup V4 je jedinou šancou, ako si stredná Európa môže udržať miliardové balíky na rozvoj. Najväčšie vášne a diskusie však nepochybne vyvolá 5. bod – mierová politika dialog. Fico sa opäť prihlásil k úzkej skupine európskych lídrov, ktorí odmietajú vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. A kritizuje to, čo nazval vojnou. Západu s Ruskou federáciou. Tento postoj bude v rámci samotnej V4 tvrdým orieškom. Kým s Budapešťou nájde Bratislava v tejto otázke okamžitú zhodu, v Prahe a najmä vo Varšave narazí na hlboké nepochopenie. A to nás privádza k jádru problému. Vyšehradská štvorka prešla obdobie, ktoré premiér nazval obdobím temna, kedy bola stretnutie len formálne. Dnes deklarujú všetky štyri premiéry ochotu opäť spolupracovať. Pamätáte si časy, kedy spoločný hlas V4 dokázal v Bruseli zablokovať povinné migračné kvóty. Vtedy mala V4 váhu 60 miliónov obyvateľov. Dokáže to však aj dnes. Dnešná V4 je politicky oveľa fragmentovanejšia než pred 10 rokmi. Nájsť spoločnú reč medzi poľským premiérom Tuskom, českým premiérom Fialom na jednej strane a maďarským Viktorom Orbánom so slovenským Robertom Ficom na strane druhej bude vyžadovať obrovskú dávku diplomatického umenia. Slovenské predsedníctvo si vybralo náročnú cestu. Pokúsi sa premeniť V4 z formálneho klubu na pragmatický štít, ktorý bude chrániť ekonomické záujmy regiónu. Ak sa Bratislave podarí udržať partnerov pri stole pri témach ako ceny energii, poľnohospodárstvo a rozpočet Európskej únie, môže byť toto predsedníctvo úspešné. Ak však prevážia hlboké geopolitické rozdiely v pohľade na vojnu a bezpečnosť, hrozí, že V4 zostane len symbolom minulosti. Jedno je však isté. Slovensko chce pod vedením Roberta Fica hrať na európskej šachovnici suverénnu hru. Či táto hra prinesie sľubované výsledky, ukážu najbližšie mesiace. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Napíšte nám do komentárov. Je politika premiéra Fica suverénna? Alebo by sme sa mali prikloniť k viac k progresívnemu uvažovaniu politiky?
0: Tak ja to zastavím. Ono to nebylo, ten příspěvek vůbec nebyl jako proficovský, když to takhle řeknu. Ale byly tam zajímavé právě informace ještě z doby, kdy teda to byla Fialova vláda a kdy ještě byl Orbán, jo. Robert Fico tam v podstatě řekl několik důležitých věcí. Že V4 je důležitá pro nás z toho úhlu pohledu, že to je 60 milionů obyvatel a že když něco tvrdí Maďarsko, něco tvrdí Slovensko nebo něco tvrdí třeba Česká republika nebo Rakousko, Polsko, tak je to vždycky o samostatném názoru, ale když je to V4, no tak je to trošku něco jiného, že jo? Čili, že vždycky v historii to bylo tak, že když V4 zaujala nějakou pozici, nějaký postoj vůči něčemu, tak vždycky byla vyslyšena. protože už to nebylo jenom třeba Slovensko. Takže Robert Fico jakoby hodně pracuje na V4, když si do toho promítneme jeho jednání s Módym a když si promítneme, že tedy Slovensko má ve V4 předsednictví momentálně, jestli se nepletu, ať někdo opraví, tam se o tom mluvilo, že bude. To znamená, že Robert Fico je v tomto iniciativní. No tak pokud Slovensko měkce nakračuje a našlapuje do BRICSu, tak by mohla do BRICSu naklapat vlastně celá V4, když na to přijde. A že to bude nutné, to asi bude nutné, protože Robert Fico tady v podstatě vyjádřil postoj, že jaké upřednostňování Ukrajiny, když Černá Hora, Srbsko a Albánie tady už dobu jedou nějaký přípravný proces a vlastně Srbsko je tahané za nos, i když víceméně Srbové neví, jestli do BRICSu anebo do Evropy, do Evropské unie. Ale je to o tom, že rozhodně tyto tři země mají větší ambice a mají rozhodně větší odpracování a větší přípravu než Ukrajina. A proč by měla být Ukrajina, jak si na výsluní měla by předběhnout tyhle ty země, jenom proto, že to někdo chce, jenom proto, že náckové náckům, to snad nemyslí vážně. Takže V4 je taky zajímavý útvar pro to souručenství, dejme tomu buď skácet Evropu, nebo vyšlechtit Evropu, anebo jít do BRICSu. Co ty, Míše, si o to myslíš?
4: Slyšíš? Teď je to dobrý?
0: Já slyším.
4: Jo, protože spadlo celý ten hovor spadnul.
0: No, já jsem teď ti zazvonil. Tak pojď, děvče, vyjádři se.
4: K V4
0: a k tomu, že V4 jako taková je silná, že? To jsi slyšela, jsem to tlumočil přes telefon.
1: Ano. Ne, já jsem si všechno slyšela. No tak samozřejmě, když to bude říkat jedna země a bude něco hlásat a budou si jako...
0: Neotočila jsi se od počítače nebo od někde od mikrofonu?
1: Ne, neotočila.
0: Už je to dobrý, no.
1: Já už se ani nehybu. Já už se ani nehybu. Ale že jako v každém případě s tím Ficem je to zajímavý, to nevím, jestli je předsedou, teďka ve špičky to opravdu nevím, nemám
0: to nějak máký. Předsednictví, no.
1: Je teda, tak tohle jsem opravdu nevěděla.
0: No ne, ale... mělo by být, mluvil se tam o tom, já teda nevím, já jsem říkal, že nevím, ale mluvil se tam o tom, že Slovensko bude mít předsednictví.
1: Jo. A určitě teda v každém případě by to mohlo být takový posun, pokud by se Evropská unie rozpadla, nebo aspoň by se tam děly nějaké náznaky toho, že se rozpadá, no tak bychom se mohli pomalu, ale jistě jako přiklánět k tomu BRICSu, že jo, a mohli bychom jako tak jako lehce a opatrně jako začít spolupracovat, jo. Protože jestli si z toho všimnu, tak prostě o BRICSu v nějakých masmédiích nebo v nějakém prostě mainstreamu nebo něčím takovým, jako to jestli je jeden článek za měsíc.
0: Je to vymlčované.
1: Strašně, je to úplně umlčovaný, jako vůbec, jako. A docela bych řekla, že i v té alternativě, jako zase se o tom BRICSu tolik nedočteš. Taky ne. Je to celý prostě takový, jako hodně potichu.
0: Jo. Řekl bych, že je víc než potichu.
1: A je zapotřebí, aby prostě to Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, aby prostě jako spolupracovali, protože jsou na jedné ose. Tam U těch Poláků je to takový, no, já jenom doufám, že ty Poláci prostě nebudou nějak jako, ty jsou vždycky na dvě strany, že jo?
0: No.
1: No, je to těžký.
0: Ale Poláci budou vždycky, takhle Poláci mají Ukrajiny až, jo?
1: No to určitě. Jí mají plný zuby.
0: Jenomže na druhou stranu jsou to Poláci, kteří prostě vždycky jako no. Jdou po svých.
1: No,
0: Já jsem člověče nějakým způsobem tak o tom přemýšlel, kudy by mohla vést cesta. To se tam slyším pochopitelně z toho telefonu. A kudy by vedla cesta do toho BRICSu, jo. A přes tu V4 mě to moc nenapadlo, že by to tak mohlo být, ale on se to vlastně začíná rýsovat, jo. Takže...
1: Tak možná, že to mají kluci naplánovaný.
0: Nevím, jestli to plánujou, ale určitě tam ohýbají touhle cestou. Jo.
1: Tak oni musí velmi opatrně, jako víš co, tady kdyby si na někoho vybav, že půjdem do BRICSu, tak na tebe ty 10 čumí jako právě zaučer, jo, protože neví vůbec, o co dáš, tak nemají představu. Jo, jako něco takového existuje, jo, oni tam asi spolu nějak obchodu, jo.
0: No, my budeme pomalu končit, ale ještě si dáme jeden další tunel.
1: Velký.
0: Ze stanu si dáme jeden tunel, ať jsme trošku doma, protože ta opozice teďko strašně řve, že jo.
1: Oni, no, pěžvou úplně
0: brutálně. Je vidět, že oni jim šlapou po těch zdrojích a příjmech. Tak atomovka na stan. Phantom Paukner rozkryl tunel v milionech. Tak vidíme, že Paukner je jakási skupina lidí, který prezentují, rozkrývají různé kauzy, což je nepříjemné pochopitelně bývalé koalici, současné opozici. A moc se jim to nelíbí. Mně se taky nelíbí, že se mi jako tady kousnul zrovna počítač. Tak už to je, už. Politické strany nesmějí podnikat, ale hnutí STAN si založilo dceřinou firmu. Její aktivity velmi zaujaly Tomase Pauknera, jehož občanské investigace pod skrytou identitou už vyvolávají rozruch několik týdnů. V tomto případě ukazuje na milionové částky, které zmizely z veřejných peněz neznámo kam. Jeden z pozoruhodných fenoménů českého internetu poslední doby, anonymní Tomas Paukner, se zaměřuje na investigativu politického zákulisí. S důrazem na hnutí STAN prezidenta Pavla, jejíž zázemí investigativci hlavního proudu spíše opomíjejí. Pokud jde o prezidenta, nedávno upozornil třeba na veřejně dostupné finanční toky kolem plesu Hradní stráže, na jehož financování se měly podílet ta největší ESA českého obranného průmyslu. Centrem toků měla být kromě prezidentské kanceláře a armády také akciová společnost VMS, pořadatel večera. Nejzajímavější ale je, že k tomuto večeru nelze ve veřejných registrech nic dohledat, ani objednávky, které jsou zcela prokazatelné, neboť se jimi sami pořadatelé chlubí na sociálních sítích. Máme tady pávka, chviličku. Ještě více se ale tvůrce zaměřuje na hnutí STAN. Jeho investigativa milionových nákupů ministerstva vnitra z času Víta Rakušana vedla k tomu, že o věci začali psát Seznam zprávy a Deník N. Nikoliv ovšem o samotných nákupech, ale naopak spekulovat, kdo za tajemným Pauknerem může stát. Nyní ale badatel, který o sobě tvrdí, že je podnikatel píšící texty ve volném čase, opět zacílil na hnutí, které se svým v uvozovkách týmem budoucnosti avizuje ambice být příští premiérskou stranou a Víta Rakušana už na tiskovkách představuje jako stínového premiéra.
1: Ježišmar.
0: Čivava z tepláků, tyjo, přímo do strakovky. Vít Rakušan a jeho partaj za přispění ředitelky hnutí STAN roky vysávali státní rozpočet a čerpali miliony korun z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že přitom mohli porušit množství platných zákonů, začíná Paukner. Politické strany podle českých zákonů nesmějí podnikat. Jedinými obchodními aktivitami, které mají povolené, jsou publikační, vydavatelské či propagační činnosti spojené s politickou aktivitou. Do tohoto ranku rozhodně nepatří realitní činnost. Také se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost, nebo té se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost B STAN SRO, kterou 100% vlastní hnutí STAN. Jako jednatel už od jejího založení v roce 2021 vystupuje Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře hnutí STAN. Podle svého profilu na síti LinkedIn řídí centrálu hnutí už od roku 2010. Firmu s luxusem převedli na bezdomovce. Z obchodního rejstříku ale vyplývají i jiné aktivity. Na některé z nich už upozornila i Pauknerova investigativa. Třeba na funkce ve společnosti Voda Želivka, ale zejména v realitní společnosti Laax Development, která obchodovala s luxusními nemovitostmi. Byty měl přes tuto společnost nakupovat i jistý... Jistý Tomáš Kadlec, který v minulosti řídil Národní bezpečnostní úřad NBÚ, také státní podnik ČEPRO a byl ředitelem odboru ekonomické kriminality v BIS. To jsou panáčci, ty jo.
1: To jsou pánové, ano.
0: Chci se posunout, vydrž. Firmu. Sám byl však s ekonomickou kriminalitou opakovaně spojován a nakonec za ní také odsouzen. Sám hovořil o svých kontaktech na šéfa českého podsvětí Františka Mrázka. Jako šéf ČEPRO měl připravovat podvod společně s Radovanem Kryčířem. V téže době jeho rodina investovala 16 milionů nejasného původu do luxusních nemovitostí, které mu zprostředkovala právě firma paní Krejčové. Ta za jejího vedení nasekala ohromné dluhy. V roce 2010 paní Krejčová odešla do centrály STAN a o rok později byla společnost přepsána na Jana Matise, bezdomovce z Kladna, bydlícího v garáži. Jediný akcionář v listopadu o rok později zemřel a k uspokojení věřitelů nedošlo. A stranická manažerka Krejčová po roce 2018, když STAN získává moc v Praze, vstupuje do dozorčích několika městských firem. Stáhla se z nich 22. června 2022, týden po propuknutí kauzy Dozimetr. Lesy a kanceláře. V téže době už ale byla velmi aktivní ve společnosti B STAN. Založena byla v dubnu 2021 a v témže roce si pronajala kanceláře od Lesů České republiky na adrese Jezuitská 14 v centru Brna. Ta zde má páté patro a B STAN si pronajal celkem 121 metrů čtverečních kancelářských ploch. A jak doplňuje Paukner, hnutí STAN deklarovalo, že v prostorách nehodlá provozovat podnikatelskou činnost, čímž se osvobodilo od DPH. Tak, počkej, ještě budu číst dál, jenom se tady musím podívat. V říjnu 2021 proběhly volby a hned po nich firma pronajala kanceláře trojici poslanců, zvolených v Jihomoravském kraji za hnutí STAN. Janě Krutákové, Josefu Flekovi a Martinu Hájkovi. Úřadoval zde i brněnský senátor a ministr Mikuláš Bek. To jsou takové fotky. A nyní přichází pointa. Firma si kanceláře od státní firmy Lesy ČR pronajala s veškerým příslušenstvím za 253 000 korun ročně. Každý z trojice poslanců však uzavřel smlouvu na nájem kanceláře ve výši 28 500 korun měsíčně. Stát prostory pronajímal a stát také skrze poslaneckou sněmovnu platil firmě B-Stan násobně vyšší nájemné navíc za vlastní budovu, shrnuje Paukner. Bylo to možné i díky tomu, že poslanci uváděli sněmovně, že jejich regionální kancelář má rozměry 50 metrů čtverečních, jenže celková výměra prostoru kanceláří je pouze 79 metrů čtverečních. Na jednoho tedy připadalo asi 26 metrů. Ve finále si poslanci nechávali proplácet firmou B-Stan poskytované telefonní a internetové připojení. Cena byla u každého 70 až 130 tisíc korun ročně. Vše fungovalo do roku 2024, kdy firma celou trojici poslanců přestěhovala jinam. Parlamentní listy .cz se podívali, jak je na tom poslanecký klub STAN v Jihomoravském kraji dnes. Zvolení zde byli opět tři poslanci, Jana Krutáková, Josef Flek a Jakub Krajner. Regionální kancelář mají všichni tři na stejné adrese, Mečová 335, pár metrů od Zeleného trhu sídlí i komunitní centrum starostů stanoviště. Brněnské schema, jak se dá očekávat, nebylo ojedinělé. Z veřejně dostupných zdrojů parlamentní listy.cz mimo jiné zjistili, že strojice pražských poslanců STAN mají všichni kancelář ve stranické centrále na Malostranském náměstí. Celkem si přes B-STAN podle Pauknera obstaralo v minulém volebním období regionální kancelář 19 z 33 poslanců hnutí STAN. Jinde ale prostory firmě pronajímali soukromníci, takže není možné zjistit rozdíl mezi cenou, za kterou si firma prostory pronajala, a částkou, kterou si u poslanecké sněmovny vyfakturovali poslanci. V letech 2022 až 2024 vykázala dle závěrek firma B-Stan SRO tržby na úrovni 7,1 milionu korun, 8,38 milionu korun a 7,7 milionu korun. Podle zakládací listiny společnosti, jak politika Paukner, šlo výhradně o příjmy z pronájmu poslaneckých kanceláří. Minimálně v případě Brna ale zjevně docházelo k navyšování ceny nájemného na základě fiktivních či zavádějících dokladů. Tento rozpor by měly vysvětlit orgány činné v trestním řízení a úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Firma nemá kromě Lucie Krejčové, ředitelky hnutí STAN, žádné zaměstnance. Krejčová pobírá zhruba 10 000 měsíčně a zbylé peníze mizí do neprůhledné černé díry. Firma utrácí většinu peněz za služby a udržuje minimální zisk, píše Paukner. Pokud by peníze z dceřiné firmy hnutí STAN využilo v rámci předvolebních kampaní, muselo by je vykázat úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Žádný takový údaj však za roky 2022 až 2024 evidován není. Pokud by hnutí STAN zisky z předražených pronájmů kanceláři využilo k nákupu služeb spojených s volební kampaní, šlo by o další přestupek, případně i trestný čin, uzavírá. Podle poslance Jindřicha Reichla s odhalením čachrů z Brna dopadla na hnutí STAN atomovka. Nadsazené nájemné poslaneckých kanceláří, které si nechali proplácet z rozpočtu sněmovny, tedy čistý tunel veřejných financí, zhrnul s dotazem, kdy už se média konečně začnou o Rakušenovo schéma zajímat. No jo, no. A tak dál.
1: No, tak co bych dostěhal, že jo? Ježišmarja. Ach jo, já nevím.
0: To jsou malé peníze, počky. To jsou malé peníze, bude hůř.
1: No to víš, že tohle jsou malé peníze. Ale malá domů, veď, a korunka k koronce a za chvilku mají miliardu.
0: Na všem vydělávali. Úplně na všem se snažili vydělávat.
1: Na všem vydělávali a tady lidi dřou nový bídou.
0: Přesně tak. Budeme muset končit, Míšo, protože už máme po 11. hodině, trošku jsme to natáhli, protože jsme trošku se courali s tím začátkem.
1: No.
0: Takže já ti děkuju za složitý přístup k dnešnímu pořadu.
1: Budeme rozloučit.
0: A pojď se rozloučit.
1: Budeme to muset.
0: No, Míšo?
1: Tak odehrává nějaký ten zádrhel. Nicméně, slyšíte mě všichni?
0: My tě slyšíme, povídej. Teď promluv.
1: Děkuji. Mějte se všichni moc krásně. Nastupuje nám zase léto. Přišel teplý vzduch. Asi od jihu. Užijte si krásný letní týden. Odpočívejte. Myslím si, že spousta lidí je teď na dovolený, tak jak se jim ta dovolená vydaří. Nicméně já stále se trvávám v naší matičce Praze. Dovolená ještě tak nějak trošku nedohlednu, ale taky přijdu. Takže asi tak, mějte se krásně, přeji krásné dny, v tuhle chvíli krásné sny a krásnou dobrou noc. Mějte se krásně.
0: Tak Míšo, já ti děkuji za to, že jsi byla s náma, byť tak komplikovaně, vám všem děkuji za toleranci a za pochopení té situace. No, rozebrali jsme pár věcí, no a budeme se loučit. Já musím ještě nějakou písničku rychle tady vybrat, protože, jak jsem zjistil, tak mám naprosto prázdný playlist, čili musím tady nějakou písničku rychle vybrat, aby jsme se měli čím rozloučit. Apropo, nevím, jestli máš nějaký tip, ale já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou takovou, co? Třeba hele, tady ta bude pěkná. Takže mějte se krásně. Hezko. Mějte se krásně všichni a v pátek doufám, že naslyšenou. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Že vždycky tam někde bude něco převládat, bude tam vždycky nějaký aspekt toho plamenýho partnera mužského anebo ženského principu. Takže vlastně to všechno bude vždycky nejenom děti, kluk a holka, jak to budou řešit, ale ještě tam je kluk a holka, ale pod vedením té maminky nebo pod vedením toho tatínka. Takhle bych si to možná dokázal představit.
3: No v podstatě to říkáš tak, jak jsem to říkala já jsem to říkala možná nesrozumitelně. Oni ty principy jsou tam zakódovaný a ty dětičky prostě mají zase každý, že jo, mužské, ženské, jak ty říkáš, a jsou ovlivňováni v tím prostředí v uvozovkách, když mluvíme o výchově, tak jestli je v mužském prostředí, tak navnímává svět nebo navnímává ty zkušenosti, sbírá s určitým vybavením té mužské energie nebo toho mužského vkladu. No a pokud je to ta ženská, tak ta ženská polarita zase ty své dětičky jakoby ještě obohacuje o ten ženský princip. Takže tam potom, jak jsi říkal, maminka vychovává po svojom, kluka i holku, tatínek po svojom, ale každý tam vkládá ten svůj pohled, protože víme, že každý z těch principů je psychologicky nebo psychicky jiný. Jo, tak jak ženy rádi plánujou a stihnou více do věcí, tak muži zase právě v důsledku toho, že třeba je potřeba rychle reagovat na některé situace, tak stihnou jednu věc, ale okamžitě. A ono se to doplňuje, protože podle potřeby, že jo. Jo, takže tím potom, způsobem jsou potom ty děti vlastně vychovávány v uvozovkách.
2: No ne, ale tak ty zkušenosti, které se nazbírají, přinesou do té pokladnice zkušeností pro toho každého plamenného partnera určité typy variant, no a pro toho jednoho ryšího to potom znamená, že má opravdu probádáno to bytí, kdy jedna varianta zadání úkolu, nebo jeden úkol, který byl zadaný, tak byl prověřený v mnoha aspektech toho, jestli to bude plánovaný přístup, nebo to bude rychlý nahodilý přístup, akce, reakce, že jo, chlapský spíš. No a má z čeho čerpat.
3: Existuje velké množství informací, jak řešit jednu jedinou situaci třeba. A z toho potom vlastně ten rýší nebo ten avatar z toho informačního pole, který mu ty dětičky přinesou, protože on je vypustí do toho ringu a oni přináší ty zkušenosti a ty informace, tak z toho on potom čerpá, z toho pak vyhodnocuje tu nejoptimálnější variantu řešení něčeho, co v danou chvíli řeší.
2: Tak a ještě možná k tomu, protože čas se nachyluje, jenom jedna informace, že zatímco avatar je limitovaný a přesně má tam daný ten počet 14, 7 a 7 a duch je limitovaný na 7 a 7, tak ten ryší tenhle limit nemá, to znamená tam ta 14 není. On může mít, jestli si dobře vzpomínám, tak on to má dané tak, že podle toho, kolik zvládne, jako kdyby koučovat, tak tolik má těch potomků. Říkám to správně?
3: No, popravdě já jsem se teď, jak je to ponovu, neptala.
2: Po staru to tak bylo, viď?
3: Po staru to tak bylo, ale po novo já jsem to nezjišťovala, protože se mě zatím tuto otázku ještě nikdo nepoložil a já jsem to nějak jako překryla úplně jinýma záležitostma. Takže spíš bych se na to zeptala, jak to bude po novu, protože víme, že hodně věcí, co platilo, už neplatí nebo jsou trošku pozměněny. Takže já bych to ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Já bych to prozkoumala do příště.
2: Tak jo. Děkujeme Nadě za zajímavý podnětný dotaz. Doufám, že jsme jí odpověděli tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Možná, že tato věc ještě zajímala řadu dalších posluchačů, aby se v tom zorientovali. No a my v podstatě pro dnešek ještě máme to téma vyčerpané. My se budeme loučit, protože přijde další studio a já se pak budu těšit s Míšou. Tedy já ještě vlastně nevím, jestli Míša je připravená. Takže uvidíme, buď to bude s Míšou, anebo to bude s Míšou. Tak, Išo?
3: Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští týden. Jestli máte dotazy, tak nám je prosím pošlete, ať se na ně můžeme připravit. Já se budu těšit na 21. hodinu, na Míšu a na tebe. No a příští týden naslyšenou. Mějte se moc hezky.
2: Já ti děkuji za to, že jsi se s námi opět rozdělila o velké množství informací. Dneska opravdu nemůže nikdo říct, že jsem tě nenechal mluvit. Takže dneska jsi to opravdu ty vybrala. A děkuji ti za to. No a vám děkuji, že jste nás poslouchali. Jak říkám a připomínám, pište otázky, pište dotazy. Ten pořad je hlavně pro vás, aby vy jste měli ve všem jasno o těch věcí a změn. Teď momentálně je tolik, že opravdu je co řešit a je toho velmi mnoho. Takže přátelé, dnešní rozhovor s Išou je u konce. Já dám písničku a po zhruba 2 hodinách se opět přihlásíme s Míšou. Takže společně s Išou se teď tady z Midgardu loučí a zase se na vás těší Petr Václav.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhrubí.

0: Vítejte všichni, kteří právě teď jste zaslechli, ale začali poslouchat, anebo jste zaslechli znělku a přišli jste poslouchat, anebo jste si zkrátka pustili pořad a slyšíte znělku, která už právě už nezní, protože už dohrála, a to je znamení, že právě teď startují Pokřivená zrcadla. No a můj host Míša už je pochopitelně celá nachystaná. Takže, zkrátka a dobře, Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: On tam schválně namontoval takový jako různý obraty.
1: No, jako já jsem to tak jako... Ano, postřehla jsem to, ano. Host je nachystaný. Já host je nachystaný na...
0: Host je nachystaný. Pepiček se ptá, tatínku, prosím tě, co je to ten travestita? To já nevím, ale zkus se zeptat strejdy Boženy.
1: Ano, ano.
0: Já chci rozkašlat.
1: No, to pohodě, strejdy Boženy, to je krásné.
0: Chtěl jsem tě jenom rozehřát na začátku.
1: Jo. Já to mám dneska takový trošku složitější, protože do mě bacil.
0: Jo, se rom, že do toho uhodil.
1: Ne, bacil do mě bacil, no, a tak jako se s ním úplně neumím poprat.
0: Bacil tě bacil.
1: No, jak bych si představovala, takže to mám takový lehce zahuhňaný, lehce
0: no,
1: ucpaný.
0: No, tak mě to opouští akorát, tebe to začíná.
1: Mě to začalo včera, no.
0: Včera tě to začalo.
1: Cestou na cvičení už jsem cítila, že už mě ten bacil jako dejchá na záda.
0: Byla mlha, viď?
1: Bylo hnusně, bylo odporno, bylo slizko, bylo všechno bylo mokrý, voleptaný. No a cestou zpátky už jsem věděla, že už je zlé, takže musím říct, že bylo to nepříjemný, bylo to hodně nepříjemný, pálilo mě v krku, v nose, v uších, prostě úplně. Ale zajímavý postřeh, který mě asi tak někde mezi druhou a třetí nad ránem napad, protože jsem tak jako furt stávala a odcházela,
0: abych... Byl někdo v noci napad?
1: No, napadla mě myšlenka.
0: Jo, takhle, myslím, že nějaký někdo tě napad v noci.
1: Ne, napadla mě myšlenka, vzbudilo mě to a říkám, nedá se nic dělat. Vem si nějaký lék na alergii, to je jedno, co tam najdeš v tom šupliku, ale připadalo mi to prostě jako prudká alergická reakce. Ejhle, a bylo to tak. Opravdu to polevilo.
0: Prosím tě.
1: Samozřejmě, rýma zůstala, to je pravda, ale takový to šílený pálení, škrábání, slzení a já nevím, co všechno, to jako fakt polevilo. No,
0: no protože ty chemie je ve vzduchu tolik, že když pak... To jak byly takové ty mlžiný dny, jo? To nebyla mlha, to byla špinavá mlha, hnusná špinavá mlha.
1: Mazlavá, ještě mazlavá.
0: No. Takže člověk, až by si natáhl jako IPCHOJE.
1: Jo.
0: Víš, co to je?
1: Ano. Nosila jsem masku s chobotem.
0: Ale víš, co to je za zkratku? IPCHOJE.
1: No, vím, no,
0: to je individuální prostředek, chemické
1: ochrany
0: jednotlivce
1: a ne obyvatelstva.
0: Je. Je, na konci je J, jako J.
1: Jednotlivce a
0: O. IPCHOJ.
1: Jo, IPCHOJ. Aha.
0: Ochrany jednotlivce. A teď jsem zvědavý, jestli nás poslouchá Honza, to je voják, jestli, nebo někdo jiný, kdo to má zmáklý. Já se domnívám, že to je IPCHOJ, že to je individuální prostředek chemické ochrany. Proti chemické ochrany jednotlivce. No?
1: Já si nejsem jistá s tím, jo. Já vím, že bylo IPCHO, ale to jo.
0: IPCHO ne, to bylo, to si pleteš. To je CHKO, to je chráněná oblast. To je chráněná krajinná oblast, CHKO.
1: Co něco, co my tam všechno nenamontujeme, ty jo.
0: Viď?
1: No, na jedno, tak hele, na jeden pitomej jdeš. No, to jo, na jeden pitomej jdeš. Nebylo to, opravdu to bylo nepříjemný, kdybyste se s tím někdo potkal, tak skutečně mě osobně zabral obyčejný zodak nějaký, který jsem tam našla v šuplíku na první dobrou ve 3 ráno. A fakt
0: máš v šuplíku jsem... takové nebezpečné věci?
1: Tak nebezpečný. Kluci mývají v letě alergii, tak někdy není zbytí, no. Takže tak, nebezpečný nejsou.
0: To je nebezpečný.
1: To je pod kontrolou.
0: Představ si, kolik je to stojí peněz, aby to nasypali do toho ovzduší.
1: A ty jo, jo, a já jim to takhle... Jo, a já jim to zničím, veď.
0: Nějaký skoro prošlej zodak a jako jsi z toho venku, tak to takhle teda ne, jako to neexistuje.
1: Ne, to teda ne, to ne.
0: My všichni platíme, jo, tyhle ty všechny, jako, a ty to maříš.
1: Místo toho, abych si to užila.
0: Jo, ano, jo. Přesně.
1: Tak jo, no. Tak já trošku jako, zakašlu.
0: Směješ se tomu, ale to je nezodpovědný přístup, Míšo. To, takhle to nejde. Prostě, když tě někdo otráví, tak prostě musíš trpět. A ne, že si vezmeš nějaký takovýhle pilulku a je to. Sama o své vůli. Ani doktorovi nejdeš, aby ti to naordinoval.
1: Ne.
0: Ty nedáš nikomu vydělat. Prostě nedáš.
1: Ne.
0: Žiješ ve spotřební společnosti a ty nechceš nikomu dávat vydělat. No co to je? Ty jsi protispolečensky založená.
1: Člověče, a to mám ještě protispolečenský názory.
0: A chování.
1: No, a to už vůbec, jako. Jejda. No,
0: tak teď ti to sečtou. Podtrhnou.
1: Já myslím, že to tady sečtou a potrhnou úplně někomu jinému, ale my dva to určitě nebudem.
0: Ale prosím tě, a komu by to tak mohli sečíst a podtrhnout?
1: Se tak jako proslýchalo, že se někde vyslýchalo.
0: Ale, a kde?
1: Já mám takový obavy.
0: Že by zlí komunisti vyslýchali Vetchýho?
1: No jo, Vraníka, no jo.
0: No jo.
1: No jo, trošku mu načechrali hřívu.
0: No jo. Osel v roli, v hodnosti Vraníka.
1: Mm-hmm. Myslím si, že chlapec to pěkně zavařil si sám sobě. Já,
0: tak tam se neprali peníze, to je jasný, ne? To...
1: Tam se prali
0: ještě, počkej, to ještě tam bude nějaká cesta do kampeličky, hele,
1: a tak ono se to dneska ještě ono se to ještě dneska jako rozproudilo, když včera přeci proběhlo, že nejenom, že se vyslýchalo, ale že taky se ocitl nějaký takovej větší obnos peněz na transparentním účtu. To jsi nezachytil?
0: Jako 100 milionů.
1: No, a no, protože...
0: Jako, když nemáš co dělat, tak dáš 100 milionů prostě no. Do nějakého spolku, protože přeci na té Ukrajině to musí někdo financovat, ne?
1: Jasně, a ono jako tady není dost potřebných třeba nemocných dětí nebo starých chudých důchodců, nebo to ne.
0: Nějaký smysluplný projekt, že jo?
1: Mm-hmm. Proč to nenasypat do té černé díry, z který prostě to teče všema možnýma jinýma dírama ven?
0: Ale kdyby ven, jo. Jenže ono to teče do předem určených kapes.
1: Mm-hmm. Jo, jo. A on to ještě udělá s takovou okázalostí, že nejdřív se cítí tajemně a po jednom dni už nechce být tajemný. A
0: už chce být transparentní.
1: To bys mu dal pěstí. Pak bys mu dal pěstí.
0: No. Jestli narážíš na to, že třeba liberálně progresivní proudy, směry, tendence přináší do společnosti něco jako kriminalitu, tak já ti to vyvrátím, jo? Poslechneme si tiskovou konferenci ze Slovenska, Tam se taky dějou zajímavé věci. Jo?
1: Tak já jsem jedno velké ucho.
0: Zpráva nemá náhled, píše Věrka. Počkej, se podívám. Zpráva nemá náhled. Tady máme.
1: Co? Ježiš.
0: Nácvik. Aha, počkej. IPHO, vidíš? Měla jsi asi pravdu. Nácvik používání individuálních prostředků proti chemické ochrany byl za komunistického režimu stěžejní součástí předmětu braná výchova a pravidelných braných cvičení na základních a středních školách. IPHO zahrnovaly především plynovou masku a důmyslnou soustavu igelitových sáčků, které si měly děti v případě imperialistického útoku chemickými zbraněmi navléci na končetiny. Plynové masky měly různé velikosti, děti byly proto každoročně speciálním měřítkem přeměřovány. No, to psali Lidovky. A teď, já se k tomu vyjádřím, protože já to pamatuju, jo?
1: Já taky.
0: Takže za prvé.
1: A měla jsem chobot.
0: To byla, miláčku, maska, jako jo. To
1: nebyl chobot. No, tam měla chobot. Ne, jak ta maska která? Měla chobot.
0: Jak která maska? Některé masky měly filtr, který se umístěval nakonec chobota.
1: Ano.
0: Jiné masky měly pochopitelně integrované filtry v lícnici.
1: Aha, tak to jsem nikdy neměl.
0: Integrované. Už tenkrát integrovali, rozumíš? Ale já tady k tomu článku, to Věrka nám tady stáhla od někud, to je lež jako věž, jo? Tak za A. Plynová maska a igelitové sáčky na rukách a na nohách neměly s protichemickou nic společného. Takto jsme se učili, pokud by byla radioaktivita, tak jsme se učili s těmi sáčky igelitovými. Pokud se bavíme o IPHOJ, tady chybí to J, tak to byl oblek, který byl, do kterého si se zcela jakoby za to.
1: Zabalilo.
0: No to byl takový, jako dneska, když jdou vraždit ty slepice, jo.
1: Jo.
0: Nemyslím jako na ministerstvo obrany, kde už jako slepice není. Když jdou vraždit slepice normálně, nebo kachny, tak mají takový ty bílý, že jo, hadry na sobě.
1: Overaly, no.
0: No, tak takhle nějak vypadal ten IPHOJ, jako pláštěnka, kterou jsi měla i na hlavě a všude, protože to byl oblek, do kterého jsi se... Mělo to takový silný gumový rukavice, silný gumovky, jako boty to mělo. No a do toho, a to byl IPHOJ, jednotlivce, jo? Ochrana jednotlivce. Igelitové sáčky se tady tak jako začalo takový nějaký když si něco děláš srandu, tak se tomu říká jak?
1: Napadla mě satyra, ale to, tak, to je taky
0: no,
1: blbý.
0: No, satyra, no, tak...
1: No, prostě jako vysmíváš se tomu, no.
0: Takže se tady začali vysmívat tomu, jak se děti učili. A já se zeptám, kdyby dneska jsme se ocitli v nějakém, řeknu, prostředí zasaženém, tak bychom se mohli tak akorát vysmívat tomu, jak jsme byli blbí, když jsme se tomu vysmívali. Protože kromě igelitových sáčků dneska nemá nikdo nic. Ani tu masku pitomou pro tebe nemají, jo?
1: A proč je v tom, že ty sáčky jsou čím dál tím tenčí. A myslím si, že kdyby si je někdo na ty nohy, co pak ruce, jo, na ty nohy natáhl, tak by to bylo úplně k ničemu, protože tehdy byly pěkný, tlustý igelitový sáčky.
0: Pořádný igelitáky. Ale víš co, jako dneska si maximálně můžou na tu palici natáhnout igelitku a zdechnout, protože ani tu blbou plynovou masku pro ně nikdo nemá, protože všichni na to kašlou. Není potřeba, jako jo. co je individuální ochranný oblek proti chemickým, biologickým a radiologickým hrozbám. CBR, to už je zase novej název. Já pamatuju IPCHO je. No to je jedno.
1: Ale já se ještě vidíš, vrátím
0: to je,
1: k tomu.
0: IPCHO je, už to tady je.
1: Už ho máš.
0: Pozor,
1: už
0: no
1: ho
0: jasně.
1: Máš, už ti to našla Věrka, ta je šikovná.
0: A tady... IPCHO je zkrátka pro ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, nebo jenom ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, což byl v dobách ČSL a speciální protichemický oblek určený k ochraně vojáků před otravnými látkami, biologickými agenty s radioaktivním prachem a zamořením používaný i v rámci speciálních jednotek. Je to v podstatě modernizovaná verze starších chemických obleků, chránící před radiologickými hrozbami. No, tak mi to motají všechno dohromady. No.
1: Ale
0: umělá inteligence to našla. Píše tady Věrka, která nám to poslala.
1: No je... Věrko, děkujem.
0: Věrko, děkujem a umělá inteligence zmontovala všechno dohromady. Jo. Hlavně ochranný protipovstalecký hmyzí oděv.
1: To je nádherný.
0: Takhle.
1: To je nádherný.
0: Ne, to je... Je potřeba říct něco jiného. Je to ochranný protichemický hned zmizící oděv. Protože hned zmizel, že jo? Všichni ho ukradli. No. Ne hmyzí, ale hned zmizící.
1: My si tady z toho děláme legraci, jo? Protože fakt to jinak nejde. Jo? Ale já jsem asi 10-12 dní zpátky viděla video. Bylo na tom šíleném serveru od toho šíleného dárce, asi to takhle řeknu.
0: Aha.
1: Bylo to někde na Novinkách, či co, už nevím prostě. To video byla simulace jaderného výbuchu v centru Prahy na Václaváku.
0: Hezky.
1: Aha, i s momentkama, s dokumentama, jak lehnou všechny, prostě přesně ty metry a to, co kde se stane, v jakém rozsahu, kam až to dojde. A vůbec tam nebylo o žádné ochraně, o ničem takovém. Bylo tam pouze to, jak to vybuchne. To bylo velmi zajímavé.
0: Takovýhle film je hoden asi takovéhoto komentáře. Je to stejné, jako kdyby si se dívala na video o tom, jak NSDAP je na vzestupu a jak brzy zachvátí celou Evropu.
1: Ano, ano, ano.
0: Protože na Václaváku není pravděpodobné, že by tam vybuchla nějaká atomovka. Měli by natočit film, co se stane, když tam přiletí kýnžál, nebo když tam přiletí orešník, a nebo bude vesník.
1: Ty brďo, těch je.
0: Tak jako podle síly. Čili to by bylo zajímavé. Ale zase na druhou stranu není potřeba nic filmovat. Pokud na Václavák přistane bude vesník, nebo orešník, tak Praha je minulost. Jo?

0: Počkej, to mě někdo něco uteklo teda.
1: To ti uteklo, počkej, já ti to řeknu. Ty, Míšo, ty vůbec nedržíš krok. Ty nevíš, co se ve vašem městě děje?
0: To je blbý. Musím se zlepšit.
1: Promiň, ale ty jsi ztratila kontakt s realitou.
0: Myslíš tou současnou, jo? No to už dávno. To je pravda.
1: Jo? Tak hele.
0: Tak povídej.
1: Naše Praha.cz. Hele, naše Praha.cz. Hřib odchází a další skandál je tu. Jeho poradkyně Kobrlová natáčela tvrdé porno. No jo.
0: Tak jo.
1: Kobrlová, člověče.
0: Kobrlová.
1: Taková šikulka, viď? No tak oni, ty piráti, jsou takový akční, že jo? Co zavedli do politiky? Přinesli do politiky bílej prášek, tvrdé porno, chaos, zmatek a zmar. Já si myslím, že docela obohatili tu českou politickou scénu.
0: Já si myslím, že jako je zapotřebí s ním zamávat. Pa, pa.
1: A to jsme přeci věděli, ne? Když mají předsedu, který se vyžívá v Antifě, tak to, co od nich můžeš čekat? Jako. Ale pozor, mládež jim je nakloněná.
0: Ale jak?
1: Ale jak? Dokonce o Kobrlový mluví jako o nadějné umělkyni.
0: Aj, ta krajta, tak to nebude dobrý.
1: No, jak tak, no, jako krajta to tam některý měli. Já jsem viděl ty snímky. Ale jinak, hele, Kobrlová šikovná, zvládla i krajtu.
0: Jo, veče, teda, jako, tak
1: jsem
0: to je
1: Hřibovi vrchol. Nedivím, že jako se tam tak držel zuby nechty.
0: No tyjo, tak co my to tady v tom hlavním městě máme? No.
1: To je Sebranka.
0: To je teda Sebranka.
1: A mám pro tebe hádanku. Začínal
0: tak
1: jako čert s hodností vraníka a dotáhl to až na bílého koně. Kdo je to?
0: Ale náš Ondra. Náš Ondra.
1: No.
0: Víš, co mě na tom všem nejvíc štve?
1: Ne, to ti nemůžeš štvát.
0: Víš, jako, my tu televizi nemáme, jo? Tak dobrý. Ale když si někdy bych si řekla, že bych si třeba večer...
1: Už kvůli tomuhle, viď?
0: Tak už kvůli tomu si koupím Vojnu a mír. A budu a si po nocích číst Vojnu a mír.
1: Počkej, ty si chceš číst Vojnu a mír. Kvůli tomu, že v televizi dávají blbosti, nebo co?
0: Jo. Jo.
1: Tak. Víš, jo, musíš držet, být cool, musíš držet prostě krok s realitou, rozumíš? Tady je cool nějaký vůl a ty prostě seš úplně mimo děje. Jako.
0: A ty si budeš číst Vojnu a mír.
1: Vojnu a mír? Já si spíš přečtu Timur a jeho parta, právě na odchod.
0: No, to je taky dobrý. Ježíš, to je. Ne, to je
1: tak počkej, skvadra. Tak pustíme si Slovensko, protože...
0: Pust Slovensko, podařilo se ti to tam rozchodit?
1: Slovensko normálně rozkrývá praktiky, kdy mafie ovládla slovenskou justici. To se vědělo, že jo? Ale teď už přichází z důkazy, takže máme tady tiskovou konferenci Roberta Fica, pana doktora Kaliňáka, No, zajímavé věcičky a velmi se mi líbí, jak Robert Fico hodnotí práci na té tiskovce zúčastněných reportérů. Tak to je úplně vychytávka.
2: Redaktor, v postavení predsedu vlády Slovenskej republiky podpisujem veľa dokumentov. Najčastejšie podpisujem návrhy zákonov, prípadne podpisujem, ak sa príjme vláda nariadenie. A potom podpisujem aj zákon, ktorý je prijatý v Národnej rade. Tam podpisujú zákon traja ľudia. Prezident, predseda parlamentu a predseda vlády. Hoci s tým zákonom nič nemám, ten zákon bol prijatý v Národnej rade

0: a niekto by ten podpis urobil namiesto mňa, čo by ste urobili? By ste žiadali moju hlavu. A tu je podpis, ktorý mal viesť k 20-ročnému trestu. Rozumiete tomu, o čom sa bavíme? A je to prokurátor generálnej prokuratúry. Môžete obhajovať, koľko chcete. Môžete porozprávať 100 krásnych príbehov. Fakt je ten, že prokurátor generálnej prokuratúry sa priznal k falšovaniu zápisnice o podanom trestnom oznámení na čelného predstaviteľa najsilnejšie politické strany v roku 2015 alebo 16 pod predsedu vlády ministra vnútra, kde ho obviňoval z závažnej trestnej činnosti. A vy ho tu idete obhajovať. Ja nemám to blbé. Asi nie, vidím, že nie. Takže my nemáme čo viac. My sa pýtame generálneho prokurátora, čo s týmto pre Boha ideme robiť. Čo s týmto ideme robiť? Nič iné. Ja neviem ani generálneho prokurátora odvolať, ani prokurátora Špírka neviem odvolať. Už som spomínal právomoci amerického prezidenta Trumpa. A to máme byť ticho pred Krista pána. Po tomto všetkom, čo sme si my zažili, od vás a od nich, máme byť ticho. Ja absolútne tým ľuďom, našim voličom rozumiem. Absolútne tým rozumiem. Ty by nám posielali sem snáď kytice kvetov, keby sme ráno o 5 dali niekomu vykopnúť dvere. Kytice kvetov by nám to posielali. Ale ja to nebudem robiť. Veci treba trpezlivo zákonne vyšetrovať. Tá zákonnosť je neuveriteľne pomalá, ak sa to robí poriadne. Oni to robili teda veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Ako nám doručovali veci. Páne Bože, došli šiesti na smer, aby mi doručili uznesenie o znesení obvinenia. A nehovoriac o iných krokoch, ktoré sa robili expresne rýchlo tak, aby to stihli do konania parlamentných volieb, aby sme nemohli ísť do parlamentných volieb. To bolo jednoduché. Najprv to bola otázka, ako nás znemožniť. Táto ste pracovali intenzívne od roku 2006. Nepodarilo sa. Potom ste na tom pracovali od roku 2016 do roku 2020 intenzívne. Potom prišla vražda novinára, o ktorej nič nevieme. Môžeme si rozprávať, čo chceme. Nič nevieme. Ako to celé bolo a prečo sa to vlastne stalo. Potom ste súhlasili s tým, aby nás pozatvárali. A potom vám bolo jedno aj to, keď ma chceli zastreliť. Len, aby sa nás zbavili. To je ten problém slovenskej demokracie, na ktorý upozorňujeme. Nie sú schopní sami súťažiť v demokratickej politickej súťaži. To progresívne Slovensko ešte potrebuje peniaze z Veľkej Británie, z ministerstva zahraničných vecí. Čo by ste vy urobili, keby ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie zaplatilo hercov aktivistov na Slovensku, aby robili kampaň prospech strany Smer Slovenská sociálna demokracia? Čo by ste urobili? No to je presne o tom sa bavíme. Keby som ja podpísal zákon tak, že ho nechám niekým iným podpísať za mňa, kto má rovnaký podpis, vám garantujem, že žiadate moju hlavu. Boli by odvolávačky, boli by všetko na svete. A tohto gráza chránite. Chránite ho vo veci, ktorá je neporovnateľná s tým, čo som teraz povedal.
1: Viackrát ste použili slovo.
2: Ešte vás poprosím, pán redaktor, ja vás naozaj poprosím, tú tlačovú konferenciu vediem ja a vy tie otázky nekladiete.
3: Áno, samozrejme, veď podala niekoľko trestných oznámení.
1: A ako skončili?
3: Takže sa dovyhrážal on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije a tie trestné oznámenia boli stiahnuté. Ale podané boli. Ten človek má konkrétne zdravotné problémy. Ja sa čudujem, je mi z vás zle. Je mi z vás zle. Tá žena mala vážne zranenia, kde ju dobil. A vy jeho chránite? Je mi z vás zle. Fakt. Veď vy to veľmi dobre viete, kde tie dôkazy sú. Vy ste to mali na stole, tie trestné oznámenia, pán redaktor. Vy ste to mali na stole v smečku. A viete, čo je na vás najzábavnejšie? Títo ľudia vás nechali odpočúvať pre vašu orientáciu. Už sme o tom mali debatu. To sú tí ľudia, ktorí sa nebali politicky použiť, vtedy ešte pán Galko sa rozhodol, že vás bude odpočúvať, pretože ste ohrozením demokracie pre vašu orientáciu. A vy z tej vašej nenávisti smerom k smeru, proste ich budete obhajovať. Obhajujte. Ale nemôžete sa postaviť pred zrkadlo. Pretože keby ste sa mohli postaviť pred zrkadlo, tak sa opýtate, pán Špirko, urobili ste tlačovú konferenciu, že Kaliňák ukradol 200 miliónov. Prečo ste to od roku 2018 nevyšetrovali? Prečo ste si ho aspoň raz nezavolali k tej kauze? Prečo ste ho neboli vypočuť vo väzbe, keď ste ho tam dali k tejto kauze? Lenže vy viete, že to bolo vymyslené, chápete? Vy ich s tým nebudete konfrontovať. Vy ste ho radi použili. On robil tlačovku, vy ste z toho robili dvojmesačnú kauzu, ako som neviem, čo všetko ukradol. Z toho vyplývajú všetky tie veci, mafiáni a tak ďalej. Z takýchto obvinení, ktoré sa ukážu ako plané. Prečo ste sa Ráš Pirka neopýtali, prečo ste to nevyšetrovali? Prečo sa pani Makarová s pani Petkovou neopýtali, prečo nebol Kaliňák vypočutý v tej DPH-čke, keď sme ho dali na titulku? A začali sme Smer označovať ako bandu zločincov, DPH-čkarov, neviem čoho všetkého. Čiže keď nie sú dôkazy, tak vy stojíte vždycky iba na ich strane. Tu je nepochybné, že si to vymyslel. Navyše, v kauze Sumrak sa tak opustil, pretože si myslel, že už vyhrali a že ja som vo väzbe, že narozprával také veci v rámci obvinenia mňa, že to je naozaj na krásne vyšetrovanie. Myslím si, že to samozrejme čaká. Tá spravodlivosť príde. Ja som aj minule povedal, že sa kráti čas, kedy budete môcť hovoriť stále o tom, že vy ste podozriví, že sa budete tešiť, že môžete hovoriť Tibor, že je obžalovaný. On je nevinný. Do právoplatného odsúdenia sú všetci nevinní. Podľa našej ústavy. A vy ju nechcete rešpektovať, tú ústavu. To znamená, ak chcete teraz pomáť Špirkovi, že nezbil svoju ženu, tak je mi z vás zle.
1: Ja som sa...
3: Pretože to sa všeobecne vedelo a vy ste tie trestné oznámenia mali na stole aj v redakciách. Len ste s nimi nechceli pracovať, pretože vy budete chrániť aj toho najväčšieho zločinca, ak čo len jedno slovo povie na Smer. A to je fakt, to vás dokumentuje. Pretože ste ich nikdy nekonfrontovali s vecou, ktorú si vymysleli, potom už ju nešetrili a nikdy ste ich nekonfrontovali, že kde to je. Nás hneď, ako náhle niečo sme zameškali, Tiborovi ste už posielali, prečo to stojí, prečo to hneď nie je urobené, prečo to nemáte za týždeň. Lenže tu z toho vyplýva tá spolupráca, ktorá tam je.
2: Poprosím vás ešte jednu otázku. Poprosím vás, pani, poprosím kolegyňu, nech máme ešte priestor na jednu otázku. Ja poprosím naozaj, pán redaktor, poprosím.
4: Poprosím, pán redaktor, neviem, či ma počujete alebo nie.
1: Je to správne, aby tu rozhodoval pod tlakom?
4: Pán redaktor, ja vás, pani redaktorka, poprosím otázku, ďakujem.
5: Poviete, či sa si to nerozumovanie.
6: Dobrý deň, Rešiková, denník N. Keďže sme na úrade vlády, tak by som sa predsa len chcela opýtať aj jednu vec, ktorá sa týka energopomoci, a síce, že úrady stále nevedia príjmať.
7: Pani redaktorka, na týchto tlačových konferenciách je normálne, že denník N a denník SME chránia ľudí, na ktorých poukazujeme. Máte pani podpredsedničku vlády, ministerku hospodárstva, prosím, obráťte sa na ňu. Ja nebudem zaťažovať túto vážnu tlačovú konferenciu otázkami len preto, lebo sa chcete vyhnúť nepríjemnej téme. Nehnevajte sa, neurobím to. Kľudne môžeme urobiť k energopomoci zajtra samostatnú tlačovú konferenciu, prídem, ale nenecháme zaťažovať tieto vážne veci, ktoré sme teraz zverejnili, tým, že teraz dostanete, všetci dostávate otázky. Spýtajte sa teraz na toto, spýtajte sa na toto, spýtajte sa, ako má drahú kravotu, či má vyroštené topánky. Len sa zbaviť tej témy veľmi rýchlo. Prepáčte, inokedy, dovidenia, ďakujem pekne, inokedy.
2: Ďakujeme veľmi pekne, poprosím vás naozaj poslednú...
7: Na inej tlačovej konferencii.
4: Pani redaktorka, poprosím ďalšiu otázku pána kolegu.
6: O zneužívaní teda tých súdnych procesov proti pánovi Kovačikovi. Či teda bolo to rovnaké aj v prípade, keď rozhodoval pán Trúban, ktorý ho tiež uznal vinným, aj keď zatiaľ to nie je právoplatné?
8: Pani redaktorka, my sme povedali, že rešpektujeme prezumciu neviny. To je celé nič iné. To znamená, my, a už sme to raz povedali, povedal to aj pán premiér a ja, povedal to aj doktor Kaliňák, povedal to doktor Gašpar. My jediné, čo hovoríme, že máte tu systematické zneužívanie prostriedkov trestného práva proti strane Smer. Nevenujete sa mu? A teraz odkláňate pozornosť na nejaké rozhodnutie. Veď my sme sami povedali, my máme absolútne záujem na tom, aby prebiehali zákonným spôsobom akékoľvek procesy. Ale prebiehali nezákonne. Veď on bol vyhlásený aj vašim denníkom za národného hrdinu. To znamená, vy máte za národné hrdinstvo, ak niekto falšuje dôkazy proti strane Smer. A o tom tu dnes hovoríme, že toto chceme zastaviť. A vy sa pýtate na to, čo hovoríme na legálne procesy. Ešte raz, ak je zachované právo, ak je zachované právo na obhajobu, ak nikto nefalšuje dôkazy, tak samozrejme nemáme si žiadne problémy. Ale vy rešpektujte prezumciu neviny. A ešte raz, aj kauzy proti doktorovi Kovačikovi, veď o tom hovoril najvyšší súd, sa musia preveriť. Vy ste počuli tie obľudnosti, čo jeho na jeho adresu hovorili? Vy ste počuli, akým spôsobom voči nemu viedli trestné stíhanie, veď najvyšší súd, nie my, najvyšší súd povedal jasne, že takýmto spôsobom nemôžete získať voči nemu ani jeden dôkaz. Momentálne voči doktorovi Kovačikovi podľa najvyššieho súdu neexistujú zákonným spôsobom získané dôkazy. Uvidíme ten výsledok.
7: Podľa ústavy Slovenskej republiky, pokiaľ nie ste pravoplatne odsúdená, ste nevinná. Čo, ešte toto chcete zmeniť? Tak dajte návrh. Ale ešte raz. Nie je momentálne žiadne pravoplatné rozhodnutie voči Dušanovi Kovačikovi. Dohodneme sa na tom? To znamená, že sťahuje sa na neho prezumcia neviny. Ja chápem, že sa vám to nepáči a nechcete to počúvať. Ako by sa vám páčilo, keby vás nenávidela skupina 100 policajtov
0: by si vás namalovali na nástenku ako velerybu, aby hovorili o tom, že poďme brúsiť harpúny. A boli by ste Moby Dickom. A musíme ho dostať a musíme ho zabiť. A neviem čo všetko. Nehovoriac o tom, čo všetko sa hovorilo na moju adresu a na adresu ďalších ľudí. Rešpektujte Ústavu Slovenskej republiky. V prípade pravoplatného odsúdenia bol rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde bol odsúdený Dušan Kováčik na 8 rokov, pravoplatne zrušený, kompletne zrušený. A špecializovaný trestný súd sa bude musieť rozhodnúť, či to vráti do štádia prípravného konania, alebo čo s tým urobí. Ak však pozorne ste počúvali, alebo chceli ste počúvať aspoň to ústne vyhodnotenie, ale odôvodnenie rozhodnutia dovolacieho súdu, tak viete, že zásadné problémy boli predovšetkým v prípravnom konaní. V prípravnom konaní. Tak prosím, neberte ľuďom ústavné práva. Choďte do čerta aj s vašim denníkom. Čo si to dovolujete? Tu majú jednoducho ľudia právo, aby mali základné ľudské práva. Ak niekto nie je pravoplatne odsúdený, je nevinný. Už ani toto nemôžeme povedať podľa vás? To sa nepatrí? Nemôžeme hovoriť, čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Kto ste? Ste Bohom nad ústavou? Kto ste? Spamätajte sa v týchto vašich denníkoch. A zase, klasika. Denník SME, denník GEN, vybavené. Ak budeme takto pokračovať, potom nikto na Slovensku nemá žiadne ľudské práva.
3: Pani rektorka. To je klasický algoritmus, ktorý používate, keď ste v úzkých, keď ste pod tlakom. To znamená, snažíte sa utiecť z tej veľkej pravdy, ktorú urobil Najvyšší súd, podľa ktorého budú postupovať aj ďalšie súdy, pretože sa preukázalo, že celé toto konanie bolo nezákonné. Myslím si, že je to zrozumiteľné. A druhá vec je, že máte na tom vy osobný podiel. Vy ste v strašnom konflikte záujmov, denník N. Nerozumiete tomu? Vaša čelná redaktorka žije so súdkyňou špecializovaného trestného súdu, dostáva nepovolenie informácií o jednotlivých procesoch, na to ešte len prídu všetky tieto dáta, lebo vlastne tie časové úseky, kedy denník N zverejňoval veci, ešte nemohlo byť vlastne doručené nikomu žiadne rozhodnutie. A to osobné prepojenie je tam obrovské. Vy máte strašný konflikt záujmov. Vy ste absolútne rezignovali na akékoľvek novinárske veci. A znova sa k tomu vrátim. Toto rozhodnutie je ďaleko vážnejšie, ako vy si viete vôbec domyslieť. Pretože vy odmietate, aby ste počúvali tie nahrávky, v ktorých sa vyhrážajú kolegyni, že ju zbijú do kopu všade, vyhodia do luftu, pretože si dovolila vyšetrovať ich trestnú činnosť. Dnes povedal Najvyšší súd, že postupovali nezákonne. Ak policajt vo svojej funkcii postupuje nezákonne, je to minimálne marenie výkonu verejného činiteľa, ak nehne zneužívanie. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je toto rozhodnutie extrémne dôležité. To je tak priťažujúca okolnosť v každom ich prípade, kde sú vyšetrovaní, že chápem, že za chvíľku budete roniť slzy, ale je to problém. To sú vážne rozhodnutia, kde Najvyšší súd povedal, že všetko, čo sme boli svedkami 2023, bolo proste zaujaté a nezákonné. Že konali na svoju objednávku, že si to vymýšľali, ako v tomto prípade pán Špírko. Nikdy ste ho nekonfrontovali, že obliel si špinou Kaliňáka pred 8 rokmi. A jediné steblo si nepreložil. Ani si nezačal konanie. Tak sa opýtajte, prečo nezačal konať? Veď vám tam dával také teórie na tej tlačovej konferencii, vy ste to hrali týždeň. Pozrite si svoje články po tej jeho tlačovej konferencii. Čo ste napísali bez jediného dôkazu? Bo ako náhle niekto hovorí niečo na smer, tak to je pre vás svätá pravda. Jasné, to je super. A ho použijete, lebo že nepotrebujem dôkazy. Mne stačí, že jeho vystavím. Pozrite si vaše vlastné články. Vaše vlastné články. Tie vás konfrontujú s tým, že naozaj to zrkadlo máte extrémne krivé.
9: Ďakujeme za sledovanosť.
10: No, Mišo.
11: Moc pekný.
10: Ono to praská ve švech úplne všude, co?
11: A že o tomhle nikde se moc nepíše, veď? To je takový, jako že to je zamlčený.
10: No proč by se o tom mělo psát?
11: No stačí, co se píše u nás. No.
10: No ne, jako rozumíš, to je skládačka, která se začala skládat. Tak, jak oni doteďka měli v úzovkách navrch, tak, jak oni doteďka, ty progresivní liberálové, nebo buchy, jak si tyhle ty satanisti říkají, tak si mysleli, že už je to všechno jenom o nich. Oni si mysleli, že už se nikdy nebude nikdo odvažovat vyhodnocovat a nějakým způsobem posuzovat a nedej bože vyšetřovat a soudit nebo dělat audity. Jo. Mně se třeba líbí, že Andrej Babiš oznámil, že na všech ministerstvech proběhnou audity. Já vím, že tam uklízeli, jo. Strašně dlouho tam uklízeli.
11: No, ale právě, že přeci... se uklízelo dlouho.
10: No, ale ty víš, že přeci z účetnictví, že některé věci prostě nějak tak jako nejdou úplně zlikvidovat navždy, že jo. Když někdo veme 100 milionů a pošle je na nějaký účet nějakého spolku, tak minimálně to zakládá důvod, aby někdo se podíval, kolikrát tam přišly takové peníze, kam ty peníze šly, jak se to rozsejpalo, kolik se jich kam vrátilo, jestli se ty peníze takhle prali, nebo proč se za ně nakupovalo něco předraženého, jak, a teď když jsme kousli tuhle kauzu, jo. Já nechci jako opustit to Slovensko ještě, ale když jsme kousli tuhle tu kauzu, to není jenom o nějaké korupci, to není o jakém si rozkrádání nějaké, nebo praní peněz špinavých a tak dále. Kolik ty musíš udělat hlášení u těch firem, který pošlou někam větší obulus peněz? Přijdeš do banky si vyzvednout 1 000 000 korun a no, banka tě zpovídá. Banka tě zpovídá, na co to chceš. Ne?
11: No, proč to chceš? Kde jsi k tomu přišel? Jak jsi to vydělal? A potom na co to chceš?
10: Proč si chceš vybrat svoje peníze? Třeba.
11: Mm-hmm. Jo? Když řekneš, že jsou tvoje, no tak oni řeknou ano, ale my chceme vědět, jak jste je získal a na co je chcete použít.
10: Vemeš 100 milionů, pošleš 100 milionů z účtu na nějaký jiný účet. Už to tam bliká a banka zablokuje transakci a jdou vyšetřovat, jestli ty peníze nepochází z trestné činnosti.
11: A jak vidíš, nezablokovala. Transakce proběhla.
10: Pak jsou tady transakce v jakési kampeličce, kam přijdou nějaké peníze od někoho, pak někdo přijde, vybere ty peníze v hotovosti, odnese je a pak se zjistí, že ten někdo neměl oprávnění ty peníze odnést prý.
11: Ale tak už se stalo, že jo?
10: Jako návrat do 90.
11: Já si myslím, že to jsou 90 na druhou.
10: No a samozřejmě, před 90 se kradly miliony, že jo? Dneska se jede v miliardách. Hold, inflace, to víš, no. Já bych řekl 90 s inflační doložkou.
11: Krásně řečeno.
10: Vík?
11: Fakt krásný.
10: Bez přidané hodnoty.
11: No tak finanční transakce jsou vždycky od daně osvobozený. Tak jako myslím od DPHčka. Takže...
10: Já nemluvím o DPHčku, já mluvím bez přidané hodnoty.
11: Hele. Prostě,
10: víš, ten dvojí metr, jo. Hele, fašouni v Německu, četl jsem to taky v té jedné knížce, jak si připravovali to půdu, jak paralyzovali všechny slušný představitele na různých pozicích, jak je kompromitovali, jak si na ně dělali složky, jak si je ošefovávali, jak je dehonestovali. To jsou naprosto stejné praktiky. Jo?
11: Jo, dělají to stejně, no.
10: A teď prostě tady máme spolek, který ještě nedávno podával trestní oznámení, protože někdo o něm něco špatného řekl. A hloupej vraník v hodnosti bílého koně, takhle bych to dneska formuloval, je tak tupej, že mu nedochází, že je užitečný vůl, protože prostě takový užitečný blbce je potřeba mít, že jo. A on si neuvědomil.
11: Já se domnívám, že to tak bude, no, že on je opravdu, víš co, on bude asi tak jako, já nechci říct hloupej, nebo...
10: Ne, on je posedlej. Tak, nenávistí, on je, ano, rusofobií, ano. On je posedlej. A chce být za hrdinu.
11: Za každou cenu. On je totiž, jestli jsi dneska viděl tu tiskovku, nebo on ne, se oblí... Tu jsem viděla, jenom jako letmo. A pak pár jakých ještě prostě jakých fotek nebo nějakých záběrů a tak. Tak on chodí v těch maskáčích a v tom zeleném oblečení stejně jako ten zelený šmudl na Ukrajině.
10: Jistě. Viděla jsi někdy film Život je život?
11: Život je život?
10: Jo, tam hraje Ondra přismrdávače policajta.
11: To jsem asi neviděla.
10: No, tam hraje Ondra přismrdávače policajta, který doma jako tvrdí muziku, celá rodina je z něj v pozoru, jo. A on čte knihu o James Bondovi, nebo o nějakém takovém to agentovi, abych teda to. A chvílema propadá do té reality, ve které je ten neohrožený agent, jo. A v Praze řádí nějaký zločinec, on mu teda řádí celosvětově, jo. Ten, jak on se jmenuje, jak on si říká. No prostě zásadně oplodňuje jako ženy, děvčata a tak dál.
11: Až tak.
10: No jasně, a ty tam je třeba záběr, jak kde se to v Praze, u Apolináře. U Apolináře, že jo, tam v podstatě chodí ta děvčata, co mu podlehla, tak stojí frontu. Jako na ten porod stojí frontu a teď všude už tam je jakoby stojí voda, protože jim praskla voda, že oni se domáhají toho porodu. Tomu se říká ran na porodnici.
11: Jej, prdio, teda tak to jsem neslyšela.
10: No, nějaký spermoň, nebo já nevím, jak mu tam říkají. A ve tchý tam hraje toho agenta, který ho má jako dopadnout, rozumíš? Respektive on o tom sní, jako on má ty... Jo, ten policajt utáplej, který doma si hraje na velkýho kluka, no tak se jako cítí, jako to. Čili tady ta aféra s těma dronama, jo, to ale není zas tak malá věc. To není jenom o nějaké praní
11: peněz. Já se obávám, že to je hodně těžká věc. Jako.
10: No, protože teďko se rozkrývá a ukazuje, že ten vývoz nebyl tak, jak oni říkali v té dodávce, jak se dohadovali, kdo tam pojede s tou dodávkou a to. Tam jezdili pod cizíma jménama docela vysoce postavený nebo lidi, kteří se toho zúčastňovali, tak pod krycím jménem, pod falešnýma dokladama. A nevozili tam jenom drony, ale vozili tam i munici, vozili tam trhaviny, prostě, jo?
11: A víš co, to
10: porušovali zákon, který se vztahuje k vývozu zbraní.
11: To Braníkovi, ale já z bílému koni nevadí? Tohle všechno?
10: No ne, promiň, já jenom jsem chtěl říct, že oni teďko hlavně řešej, jestli teda po ní šla ta Černochová, jo? Přeci víme, jak takhle, umíme si asi představit, jak ostré lokty jsou mezi firmama, které mají oprávnění vyvážet zbraně.
11: Nechtěla bych to vidět.
10: Obchodovat se zbraněma. Jo? Víme, že v tom obchodě se zbraněma pochopitelně jsou nastaveny nějaké finanční toky, protože někdo něco musí schvalovat, takže všude tečou nějaké peníze a tím nechci říkat nic jako špatného, protože tečou peníze a teď přijde nějaký tady spolek a někdo odkloní část toho obchodu, biznesu, někdo odkloní a ještě ho navíc dělá takovým způsobem, že ti obchodníci pochopitelně zjistí, co se všechno vozí tady z toho spolku na tu Ukrajinu, protože pochopitelně najednou jim klesá poptávka u toho, co tam vozejí oni, že?
11: Přesně tak.
10: A oni si myslí, že jako je udala ta Černochová. To je přesně evidentní. Ten, komu šlápli na kuří oko, a já neříkám, že to nemuseli být lidi z ministerstva obrany, jo? Ten, komu bylo šlápnuto a kdo přišel o svý peníze, ten to nejdřív zkusil tak, že to tak jako řekl, aby varoval ty lidi před horším, jo? No a Vetchej pochopitelně to vůbec nepochopil.
11: Ne, ten to ještě rozjel ve větším.
10: Takže to rozjel ve velkým, protože podal trestní oznámení proti těm lidem, kteří ho varovali. No tak musí přijít těžší rána, jako. Můžou být rádi, že to snad přežijou, jako. Takovýhle průšvih. Obchod se zbraněma je tvrdý.
11: Já vůbec nechápu, že je tak pitomej a vlastně to jako nerozumí tomu, jako.
10: On tomu nemusí jako rozumět, ne? On stačí, že
11: je to je hra na vojáčky?
10: Ano,
11: jasně, že je to
10: přesně.
11: Hra na vojáčky?
10: Ano.
11: Ať tam všichni jdou, ať si všichni vezmou každý jeden dron, ať si vezme každý nejenom ten dron, ale ať si vezme ještě třeba jako samopal, nebo cokoliv, baťužek, jízdenka, pápa. Jděte tam.
10: Připomenu slova Sergeje Lavrova, který řekl na adresu mnoha těch, o kterých jsme teď právě mluvili. Jo? Všichni evropští lídři, kteří podporovali nacisty na Ukrajině, budou zatčeni a potrestáni. Všichni na celém světě. Nikdo se neschová. To bych bral docela vážně, tohleto vyjádření.
11: Já taky.
10: On sice jako mluví o lídrech, ale jinde se zase mluvilo o všech pomahačích. Takže prostě Rus uvažuje trošku jinak. Rus nejedná zbrkle, Rus si počká.
11: No, kdo si počká, ten se dočká.
10: Já mám problém.
11: A teď si představ, jak si budou myslet, že to pohodička, bánek, všechno prošlo, teď tak jako jsme tam skartovali, uklidili, vysypali, jo?
10: A propo, mohli byste si k tomu tady něco pustit?
11: Mm-hmm.
10: Pochopitelné je, že zastánci pětikoalice a někteří prostě si pletou pojmy s dojmy, a tak tohle běželo na CNN Prima News.
12: A když se to pomaličku začalo rozplétat, jo, tak se na mě nakontaktovali vojáci speciálních sil a už mi říkali, podívejte se, pane poslanče, na to, podívejte se, jaký jsme dostali instrukce, prostě na diplomatický pasy se vozily drony na Ukrajinu. Nikdo o tom nevěděl. A teď si vemte, že na té Ukrajině ty vojáci ze speciálních sil, kdyby je ten ruský dron trefil, paní poslankyně, a teď my se budeme všichni divit, kdo tam ty vojáky poslal, a teď budou říkat, vy v bezpečnost nebo v obranném výboru víte o tom, že tam byli vojáci, a my budeme říkat, my tam ty vojáky, jako
13: paní,
12: tam můžou být vojáci.
13: Paní Urbanová, to jsou poměrně vážná obvinění, pokud byli vysíláni vojáci speciálních sil do válečného konfliktu.
11: Rozumím.
12: Ale tady je porušován zákon. A potom
11: to my nevíme. Potom, vy máte nějaké informace, my to nevíme.
12: Ale potom si vemte, že tady máte soukromí firmy, které vám regulérně vyváží drony a věci na Ukrajinu. Musí mít x desítek povolení. A potom vám ty firmy říkají, prosím vás, pane poslanče, jak je možný, že tady spolek přes firmu, ne ten spolek to tam neváží, vyváží to tam firma, FPV Space. Ta firma to tam dává, my musíme mít x desítek potvrzení a tady se to obchází.
11: Já to nemůžu komentovat.
12: Jako, proč já bych to nemohl komentovat? Já se na
11: protože
12: to
11: ptám, můžete poškodit jestli
12: zákony praví.
13: To je asi cílem toho vyšetřování.
12: Když si najdete na ministerstvu obchodu, tak tam ty licence si na ty firmy můžete najít. To je veřejný dokument.
11: Rozumím.
12: Mě mrzelo, že třeba pan minister Vlček do toho nezasáhl, Jo? A ještě to prostě kraje. To je problém.
10: A zase. Jsme u jednoho takového malého problémku, že když se to hodí, tak se to nesmí říkat, aby to nepoškodilo některé lidi. Jako.
11: Přesně, ano.
10: Neříkejte nahlas, že Fiala prostě má v kampelice 1 000 000 korun, o kterým jako neví. To by mohlo někoho poškodit přece. To neříkejte nahlas. No. Takže to byl pan Růžička, on je z bezpečnostního výboru, že jo? Místopředseda výboru pro obranu a člen výboru pro bezpečnost, Pavel Růžička. Chápeš, že vojáci speciálních sil, budeme říkat třeba vojenská rozvědka nebo vojenští agenti vyváželi ty drony pod falešnými pasy, vyváželi do místa konfliktu.
11: Bože, to je úplně nepředstavitelný.
10: No ne, teď, on to říká správně. Co by se stalo, kdyby ho tam prostě někdo picnul, toho dotyčného?
11: No, tak by byl picnutý.
10: Co by se stalo... Co by se stalo, kdyby ho zajmuli ruští agenti třeba? Teď by se ukázalo, že na Ukrajině neoperujou jenom američtí specialisté, britští specialisté, ale že tam taky operují čeští specialisté. S falešnými pasy, to znamená, že tam jsou, že to je opravdu jako akce nějaká řízená českou armádou. Jako, pozor, zatím to je jenom začátek. To je pořád jenom začátek, jo? Všeho.
11: No já se těším na to pokračování. To jako fakt, jako už aby to bylo. Už aby začalo to pokračovat a aby jsme nezůstali jenom u začátku.
10: No. No a když se vrátím na to Slovensko, tam jednoznačně je vidět, jak prorostla mafie, prorostla do justice, do policejních sborů.
11: Ano.
10: Do v podstatě, ale proč tam prorostla? Protože stát řídili zločinci, kteří tam byli, jaksi bylo jim umožněno, vydíratelní neschopní zločinci, ale všeho schopní, tak jako tomu bylo u nás, kteří prostě za pamlsek udělali cokoliv. No a tak oni normálně lidi z opozice začali různě obviňovat, tam to bylo, že podepsal asi hlavní prokurátor nebo kdo, tak podepsal prostě nějaká obvinění na někoho, ale nevyšetřovali to. Hodili to novinářům, novináři to rozmázli. To je strašný, jako když se nad tím zamyslíš, že někoho popraví bez procesu, jenom mediálně ho popraví, hotovo jako. No a tam, kde se to nepovedlo mediálně, tak je pak odstranili ve vazbě, že jo?
11: To jako je velmi rychlý, třeba na gumě od tepláku, že jo?
10: No, třeba. No, tady musím říct, že Slovákům moc nezávidím. U nás nedělám si iluze, protože ministr vnitra, který je spjatý s organizovaným zločinem, po celou dobu výkonu funkce ministra vnitra se za ním táhne kauza, která má jednoznačně kriminální pozadí, protože zatím ty hlavní představitelé všichni začali spolupracovat. To znamená, za chvilku nebude koho soudit, protože všichni budou spolupracovat. Jo?
11: Všichni budou spolupracující osoby.
10: Všichni budou spolupracující osoby, jenom tak nějak ten Vítek nakonec to půjde jako si sednout. třeba. Ty, jak se nad tím zamyslíš, v čem to žijeme, jo? Tak opravdu nejvyšší čas, že se začaly dít opravdu, ale opravdu změny. A to se mi třeba, to se mi třeba líbí, že Andrej Babiš prostě řekl, že kasa je prázdná, peníze budou dávány jenom pro potřeby občanů České republiky, nazdar. A jo, on si to nelíbí, člověče, on si to nelíbí.
11: A jako co si představovali? Jak si to mysleli, že to bude? Hele, už teď jsou zdravotní pojišťovny na hraně toho, že začnou posílat později platby zdravotníků. Jo? Už teď je to na hranici. Všechno vymlátili, všechny peníze nasypali do ukrajinských prostě uprchlíků, který si sem jako za zdravotní turistikou přijedou udělat kompletní vyšetření od hlavy až k patě.
10: Můžeme si k té kauze ještě něco dát?
11: Může, určitě.
10: Zajímá tě to?
11: No jasně.
10: Robert Vlášek, to je takový člověk, víme, jako za jakou firmou stojí, a Luboš Xaver Veselý. Jo.
11: Uh-huh.
10: Xaver si z toho normálně musel zapálit, tě upozorňuji.
11: Aha, tak to už bylo...
14: Co se tam vlastně přihodilo, jaká ta skutková podstata podle vás je tam na stole?
15: Tak nevíme, zatím neviděli jsme spis nikdo, ale tak co kolem toho kuluárně jako uniká. Tak
14: neviděli jsme spis jako...
15: No tak neviděli, když vy jste taky starý skoro kriminalista, že jo? Vy jste...
14: Tak já jsem jako jo, kriminalista, no, skoro jako vy.
15: No já vím, ale... jestli největší, protože...
14: No ale neviděl jsem spis, nic neznamená. Tak...
15: My můžeme usoudit z toho, co kuluárně jako uniká, že zjevně tam pravděpodobně jde o nějakou možná součást rozsáhlejší korupce. Nějaké platby v bitcoinech, nějaké převážení peněz a dokumentů v diplomatických zavazadlech. Jo, možná nějaký výbušniny taky kromě těch dronů. Je tam vybráno 260 milionů v té sbírce. Takže vypadá to spíš jako zásadní, možná korupční kauza, což je na pováženou, když se vezmeme v potaz, kdo všechno tuhletu iniciativu jako zastřešoval, že? Včetně pana prezidenta a podobně.
10: Teď se dostáváme pochopitelně k dalšímu bodu celé té kauzy, kdy se dostáváme k Hradu. To je velice důležité, dostat se až na Hrad. Jo?
11: Vždycky se musíš dostat až na Hrad.
10: No protože když se dostaneš až na Hrad, tak ti začnou dávat některé věci smysl. My jsme tady odhalili s Jiřím, že soudruh, soukmenovec, agent několika tajných služeb, řízený dalším agentem CIA, který měl obrovské problémy, protože se zúčastnil rozkrádací kauzy, tuším někde na Kubě nebo kde, tak ho tam teď vytáhli, tak tato agentura CIA sídlící momentálně na adrese, jak se tam jmenuje, Hradčany 1.
11: Hradčany 1.
10: Tam mají teďko sídlo, už několik měsíců. Tam sídlí ta agentura, která pracuje. Al Capone, jo, Al Capone ho taky dostal finančák do kriminálu nakonec, to je pravda, píše Věrka. No, tak tyto agenturní hoši, hlavně soudruh agent na několik stran, je vedoucím jakýmsi představitelem takové jedné firmy Globsec.
11: Ano, to.
10: Tato firma Globsec obchoduje zbraně, mimo jiné také na Ukrajinu, jo. A pokud jsou v tom namotaní lidé, kteří nejsou z ministerstva obrany úplně přímo, mám tyku na mysli ty, co jezdí s těma diplomatickýma pasama, jo, tak bych řekl, že tady nám začíná foukat větříček. Já bych tady k tomu přečetl jednu takovou věc, co tady přišla. Jo. Demise Petra Pavla, to je na kriminál. Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru. Vojenská policie prověřuje spolek Skupina D, který je zodpovědný za sbírku na drony v projektu Nemesis. Bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba pro Parlamentní listy uvedl, že všichni armádní činitelé spojení se Skupinou D by měli být degradováni a prezident Petr Pavel, který spolek podporuje, by měl zvážit demisi. Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace. To je na vojenský kriminál, tvrdí Kotrba. Vojenská policie zasahuje v souvislosti se sbírkou na drony v projektu Nemesis, který provozuje spolek Skupina D. Podle mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly se trestní věc nachází ve fázi prověřování. Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem městského státního zastupitelství v Praze. Uvedl podle informací serveru idnes.cz. Zdůraznil, že účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci. Podle zdroje z policejního prostředí se věc nachází ve fázi zajišťování důkazů, po které bude následovat jejich vyhodnocení. Vojenská policie podle informací prověřuje celý proces dodávek dronů na Ukrajinu. Od jejich pořízení a úprav až po finální transport. Pozornost má směřovat především k ekonomické stránce sbírky, do níž přispívají tisíce dárců. O dodávky dronů se v minulosti zajímalo také vojenské zpravodajství. Web spolku Skupina D je aktuálně nedostupný. Dlouhodobé spory s Janou Černochovou. Ministryně obrany Jana Černochová ODS už letos v únoru uvedla, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou. Čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka v reakci zdůraznil, chápeš, náčelník generálního štábu, zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu Nemesis byl v pořádku. Policie šetří vojenská, ale on jako šéf generálního štábu říká, že to je v pořádku. Podle něj nikdo neporušil zákon a došlo pouze k drobným administrativním pochybením. Černochová zároveň kritizovala jednoho ze zakladatelů spolku Jana Veverku, u kterého zpochybnila způsob získání diplomatického pasu. Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na rezortu máme, uvedla v únoru letošního roku. Projekt Nemesis vznikl jako občanská iniciativa s cílem shromažďovat prostředky na výrobu a dodávky dronů Nemesis pro ukrajinskou armádu. Organizuje jej spolek Skupina D, zapsaný do obchodního rejstříku v prosinci 2023. K jeho zakladatelům patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a voják v aktivní záloze Jan Veverka. Čestným předsedou je generál Karel Řehka, jehož zapojení kritizovala ministryně obrany právě kvůli možnému prolínání armádních struktur s civilní iniciativou. Dalšími významnými osobnostmi spolku D jsou bratři Martin a Mikuláš Kroupové ze spolku Postbellum a také armádní plukovník Otakar Foltín z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vetchý se v minulosti stal terčem pomluv vůči spolku, kvůli nímž podal trestní oznámení. Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, uvedl k fungování Skupiny D podle echo24.cz. Kdo stojí za Skupinou D? Významnou civilní tváří projektu je Mikuláš Kroupa, ředitel a vedoucí projektu Paměť národa v organizaci Postbellum, Jeho neziskovka se věnuje dokumentaci výpovědí pamětníků klíčových historických událostí a podílí se i na humanitárních aktivitách. Naposledy se do podvědomí veřejnosti dostala kvůli své cestě do Kyjeva, kam i za pomoci herců Ivana Trojana nebo Jiřího Dvořáka dopravila zdravotnický materiál a oba herci následně o cestě referovali ve většině mainstreamových médií. No jo?
11: No, tak ono se to fakt jako, opravdu se jim to tam nějak jako divně jako poskladává, no.
10: Viď?
11: On to myslel
10: takže dobře. Takže Foltín, který mluvil o lidech jako o sviních, víš?
11: No, tak to víš, no. A od mu ty lidi nedělají dobře.
10: U nás na vsi máme takový pořekadlo, víš?
11: Mm-hmm.
10: U nás se říká, jo. No jasně, na každou svini se voda vaří.
11: Je, čověče, a teď budou zabíjačky. No,
10: teď to bude velký, budou jelejtka, budou ovárky třaslaví, rozumíš? Budou jaterničky.
11: No,
10: budou jaterničky. Dokonce kroupová polévka, jak jsem se tady dočetl, bude.
11: No, tak já teda nevím, ale aby ten koník ještě jako nedohopskal někam jako hodně špatně. No. Já bych mu to snad ani nepřála, když je tak blbej.
10: Myslíš vraníka, jo?
11: No, mně přijde, že je fakt jako naivní.
10: Ne, on je agresivní. Já myslím, že každému a prý možná i veverčí polévka. Ano, to Jano, to, Věrku, to jste trefila. No, takže když to zhrneme, jo, co nám vlastně dalo to, že se tady podařilo zvolit takovýhle takovouhle sebranku a svoloč, která nám tady 4 roky pustošila, hanobila a totálním způsobem devastovala republiku. Jo. Tak parlament pochopitelně zakusil, jaké to je, když se jede na bílým prášku.
11: Hrad, to jeli všichni.
10: Ano, hrad zakusil, jaké to je, když konečně někdo agenturně řídí chod událostí.
11: Mm-hmm.
10: Kampelička zažila velkou událost, když se tak nějak ztratilo asi 690 milionů nebo kolik. Objednali se absolutně nepotřebná letadla, aby se objednala a zaplatila částečně.
11: Který stejně nikdy nepřiletí.
10: Ukázali jsme se jako totální trotlové, když za předsednictví Evropské unie naše vláda docílila přijetí legislativy ohledně těch povolenek emisních pro občany.
11: Ano.
10: A dneska vykřikujou, že zastropování by byl úspěch. A že oni se o to zasadějí. No, co si jim ještě povedlo? Povedlo si jim zdražit energie, plyn.
11: Takže lidi padají na hubu.
10: Takže že nejenom lidi, ale celá ekonomika, včetně národa, padá na hubu. Podařilo se jim rozkrást poslední zbytky toho, co bylo.
11: Mhm.
10: Podařilo se jim navýšit dluh extrémním způsobem v velmi krátké době. Je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, si myslím. Ale co je podstatné? A za to jim je potřeba poděkovat. Přivedli národ k rozumu a voliči zvolili možného obroditele státu. To bylo to nejdůležitější, co se stalo.
11: No, protože už to bylo tak nesnesitelné.
10: Ano, ano. Právě Fialova vláda přesvědčila voliče o tom, že volit tuhle pakáž už fakt nejde. Jako. A to je potřeba, aby jsme vnímali jako pozitivní krok, je potřeba jim za to poděkovat. protože kdyby se nepředváděli jako totální idioti a debilové a dělali to ještě trošku víc skrytě, tak nedej bože by je mohli opravdu zvolit kvůli těm platům jako v Německu na další 4 roky. Jo?
11: Jenomže víš co, oni už to nemohli dělat skrytě. To už jelo v tak velkým a oni jak jedou na těch bílých práškách, tak prostě, nebo na tom bílém prášku, tak oni už nemají tu soudnost.
10: Jo, prosím tě, to jsem zapomněl, že se podařilo předsedkyni poslanecké sněmovny rozprodat všechno, co předchozí nastřádali jako různé dary a tak. Tak ona to rozprodala, pravděpodobně za to kupovala bílý prášek.
11: No.
10: Upletla největší množství svetrů v historii. A pozor, v Praze na magistrátu ušetřili velké výdaje za diety, jak se říká, nebo jak se říká těm výdajům, co máš, tak za reprefond. Za reprefond, protože si pořídili přímo aktérku a udělali z ní zaměstnankyni a udělali z ní přímo jakoby členku magistrátu.
11: Estrádní umělkyni,
10: která s tvrdým pornem má velké zkušenosti, tak tu si vzali do svého středu, aby neutráceli zbytečně za cizí děvčata.
11: No ale co je doma, to se počítá.
10: Já si nemyslím, že to jenom počítali. Takhle, že s ní počítali, to jo.
11: A ve velkým.
10: To ona jo, no ona ve velkým. Ta. To bys ty obrázky, co jsem k tomu viděl, si myslím,
11: no,
10: že...
11: Jako,
10: Já si myslím, že je nám třeba takových erudovaných lidí. Neříkám nerudovaných, říkám erudovaných. Teďko
11: no
10: prázdnuši někde
11: počkej,
10: bude
11: ta
10: vystupovat...
11: se vyjadřovala. Ona se vyjadřovala ke Koníkovi Vraníkovi.
10: No.
11: Že je to nejslušnější člověk, který ho kdy vůbec jako zná.
10: No aby ne, když asistenta jí dělá mladý holub, že jo?
11: No.
10: Herecká sebranka. Pronikla i do Bruselu.
11: Jo, chlapci, jedou to ve velkým.
10: Nedávno byla Jourová na Ukrajině a tvrdila, že Ukrajina už se s tou korupcí úplně vypořádala, člověče. A já nevím, proč teďko zatýkají na nejvyšších postech.
11: Oni se s tím vypořádali, protože ji přesunuli k nám.
10: No já si myslím, že rozšířili černý obchod se zbraněma.
11: Ještě o naše teritorium.
10: Korupci do střední Evropy rozšířili z Ukrajiny. To je bezprecedentní. Jako. No a logické je, že my jsme se zbavili závislosti na ruských zdrojích a učinili jsme se závislí na bílém prášku.
11: No. To víš, občas se objeví v banánech, když už to jako nejde převážet nějak úplně ilegálně, tak občas je i v těch banánech. Tak...
10: Jo. No počkej, to tady něco přečtu. To budeš vidět. Počkej, to tady musím načíst. Bys viděla ve Zlíně, jak to žije? To je tady ve u nás na Moravě, víš?
11: To já vím, Zlín já znám. Tam já často jezdím v létě.
10: No poslouchej, tak já ti něco přečtu, je to z 8. prosince. Zastupitelka ke kontroverzní výstavě ve Zlíně. Dvojtečka. Fialova vláda vyburcovala Čechy k žoldnéřství. Jo?
11: To je nájemní vojáci. Ve Zlíně.
10: Ve Zlíně probíhá výstava oslavující padlé české žoldáky, kteří bojovali na straně ozbrojených sil Ukrajiny. Přitom Češi, kteří bojují na opačné straně, jsou v České republice stíháni jako teroristé. Zastupitelka Zlínského kraje Marie Pěnčíková zastačilo, promluvila SME ČT24 o instalaci a tomto dvojím metru. Paní zastupitelko, právě teď ve Zlíně probíhá výstava na počest padlých Čechů, kteří bojovali v řadách ozbrojených sil Ukrajiny. I když podle českých zákonů je služba v cizí armádě trestný čin, jak vnímáte tuto výstavu? V prvé řadě, ať sama tyto aktivity neschválí,

0: A výstava k propagandě žoldnéřství, propagandě smrti, jako reklama na možnost zemřít v první linii, tak to bych to nevnímala. Spíš doufám, že to snad odradí další, kteří by se touto cestou chtěli vydat. Vždy se najdou lidé, kteří se ve válce našli a zvolili si to jako svou životní cestu. Já jsem zastánce mírových řešení konfliktu. Když před několika lety dostal Čech 21 let za boj na Donbasu, byl to spravedlivý trest za žoldnéřství v uvozovkách. Když teď padne Čech na straně Ukrajiny, je z něj hrdina. Kde proběhla ta změna zákona? Změna zákona nenastala, jen se výrazně změnilo vnímání dobra a zla z pohledu tohoto zákona. Na Donbasu zabíjeli ti špatní, ti, co teď bojují na straně Ukrajiny. Stojí na straně těch dobrých. Je to dvojí metr, ale posvěcený vládní morálkou, teď už snad bývalé vlády. Nedávno na Ukrajině zahynuli dva čeští občané, kteří bojovali na straně Ukrajiny. Minulý týden podle ruského ministerstva obrany zahynula skupina českých žoldáků. Další český občan byl prokuratorou Luhanské lidové republiky odsouzen ke 13 letům odnětí svobody. Co vede Čechy k tomu, aby se nechali najmout jako žoldáci do cizí války? Jak velkou roli v tom hraje proukrajinská politika Fialovy vlády? Obávám se, že velkou. Ta vládní rétorika, která tady byla, spoustu lidí vyburcovala i k této formě pomoci. A člověk si možná neuvědomí, že může za tuto pomoc zaplatit cenu nejvyšší. Děkujeme za rozhovor. Jak by si vnímala, Míšo, ty takovouhle výstavu? Je to jako odstrašující, nebo je to de facto propagace nacismu, nebo je to jakási pouze nevhodná akce, nebo jak bys to navnímala ty?
1: Já bych ji teda vůbec jako neuspořádala, to je první věc, co by vůbec jako nemělo být jako něco takového. Za mě je to úplně špatně. Vůbec nemá smysl adorovat někoho, kdo bojuje na straně nacismu. To prostě bohužel. Jakože žoldnéři jsou, byli, jsou a budou, o tom asi není pochyb, ale proč? Co to má za účel? Proč tu výstavu dělali? Aby jich bylo víc? Měl to někoho zastrašit? Já nevím. Víš, jako takový jako celý rozporuplný.
0: No ne, tak já si myslím, že to je vyloženě v rámci té propagandy, která tady probíhá. Jo, rozumíš, to bych takhle bych to nacítil já, že prostě to patří jako k té propagandě, jo. Čili tak nikdo jedem, už prostě o tom nepřemýšlí víc, ani míň. Navíc vůbec jako třeba spousta lidí neví, jo, že žoldnéř je v naprosto špatném postavení vůči řadě záležitostí, které se váží k účasti v nějakém vojenském ozbrojeném konfliktu. Jo, to je důležité, aby si třeba někteří uvědomili, když by chtěli tam jít, aby si to uvědomili, protože voják a žoldnéř, to je veliký rozdíl. Voják je někdo jiný než žoldnéř. Žoldák je úplně ohrožený druh, tak bych to asi řekl.
1: No, tak když se někdo dobrovolně jako nechá a ještě řeknu bez peněz, jako jo, tak ať si tam jde, ať si tam prostě bojuje, ať si tam střílí samopalem, myslím si, že se ještě dřív, než tam vůbec dojede, jo. Ale žoldáci jsou úplně něco jiného, že jo.
0: No, já teď jako hledám, mám k tomu tady takový článek, který by možná mohl posloužit k tomu, aby třeba někteří nešli

0: se nechat najmout.
1: Jo.
0: Jo. Nevím, tady se tady najdu, jestli už jsem moc daleko, ale to postavení žoldáka je, voják je chráněn určitýma úmluvama mezinárodních konvencí. Jo?
1: Přesně.
0: Tam prostě, on má požívá jakousi ochranu, což žoldák teda bohužel nemá teda, nebo dobře, pohudík možná. Tak, první část. Když padne žoldák do zajetí, pravda bez sentimentu. Dlouhé roky jsem sloužil jako voják a něco o tom snad vím a něco si pamatuji. Sice jsem byl jen poddůstojník, ale troufnu si říct, že to, co vám teď napíšu, platí a nejspíše se nezměnilo. Proto když dnes slyším, že je někomu líto českých žoldáků bojujících za cizí státy, je potřeba říct jediné. Lítost je to poslední, čeho se podle mezinárodního práva dočkají. A teď si to vysvětlíme jednoduše, věcně a tak, aby tomu rozuměl každý člověk, který nemá vojenské vzdělání. Fakta a nic navíc. Kdo je žoldnéř a proč je to důležité? Pokud jste občan České republiky, dobrovolně odjedete do státu A, který bojuje proti státu B, a za peníze podepíšete, že budete bojovat v cizím zájmu, pak podle mezinárodního práva nejste voják. Stáváte se žoldnéřem. Žoldnéř je osoba, která není občanem válčícího státu, nemá k němu žádný vztah, nepodléhá jeho regulérní armádě, přijela výhradně za úplatu, účastní se konfliktu z osobních důvodů a ne na základě státního velení. Tento status je zásadní, protože žoldnéř není uznáván jako kombatant a právě proto nemá nárok na ochranu, kterou jinak poskytují ženevské úmluvy vojákům. První fakt. Žoldnéř není válečný zajatec. Dodatkový protokol 1 k ženevským úmluvám z roku 1977 jasně stanovuje, že žoldnéř nemá status válečného zajatce. Druhá část. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že není považován za vojáka, nemá právo na výslech podle pravidel pro zajatce, nemá nárok na ochranu před civilním soudem, může být držen, vyslýchán a obviněn podle trestních zákonů státu, který ho zajme. Ochrana je nulová. Mezinárodní dohody ho nechrání. Nikdo se nemusí řídit pravidly, která platí pro regulérní vojáky. Druhý fakt. Žoldnéř může být souzen a trestán jako zločinec. Protože žoldnéř není kombatant, země, která ho zajme, ho může obvinit z celé řady trestných činů. Obvykle jde o nelegální účast v ozbrojeném konfliktu, terorismus, sabotáže, vraždu nebo pokus o vraždu, žoldnéřství samotné. Tresty bývají velmi vysoké, a to nejen 20 nebo 30 let. Některé státy, například v oblasti Blízkého východu, mají pro tento typ činnosti i trest smrti. Legálně a podle jejich práva. Třetí fakt. Česká republika vás neochrání. Pokud člověk vyjede bojovat do cizí války bez povolení, nejedná jako voják svého státu, ale jako soukromá osoba. Česká republika není povinna ho chránit, není povinna žádat o jeho vydání, není povinna diplomacii aktivovat, protože nejde o českého vojáka. Naopak, český trestní zákonník říká, že služba v cizím vojsku bez povolení prezidenta republiky je trestný čin. Člověk, který může mít problém i doma. Čtvrtý fakt. Z právního hlediska jde skutečně o žoldnéřství, motivace penězi, absence občanství válčící země, neúčast v jejich ozbrojených silách, žádný veřejný zájem, pouze osobní zisk. To vše splňuje legální definici žoldnéře. A žoldnéř je v mezinárodním právu zcela mimo ochranné rámce. Pátý fakt. Co se stane, když padne žoldnéř do zajetí? Průběh je přímý a bez kudrlinek. Nebude považován za vojáka, nedostane statut válečného zajatce, bude veden jako podezřelý, bude vyšetřován podle civilního práva, bude postaven před soud a může být odsouzen. Ženevské úmluvy se na ně nevztahují. Pravidla jsou jasná. Právě proto je žoldnerství ve světě považováno za jednu z nejriskantnějších forem boje. Příklady z praxe: Afrika, Sierra Leone, Angola, Kongo. V 90. letech byli žoldneři z Evropy i Jižní Afriky masově nasazováni v afrických konfliktech. Mnoho z nich bylo v případě zajetí okamžitě obviněno z terorismu, předvedeno před vojenské soudy, odsouzeno k dlouhým trestům, popravováno bez nároku na status zajatce. Mezinárodní organizace s tím nemohly udělat téměř nic, protože žoldnerství nebylo pokryto ženevskými úmluvami. Blízký východ. Situace v Sýrii a Iráku. V oblastech kontrolovaných teroristickými skupinami byli zajatí žoldneři často považováni za nepřátelské agenty nebo za útočníky proti civilistům. Stávali se předmětem politických poprav nebo výměnných obchodů. Ochrana žádná, diplomacie nulová. Ukrajina po roce 2014. Ukrajina i Rusko vyšetřovali zajaté cizince podle svých trestních zákonů a ne jako vojáky. Uhum. Někteří byli odsouzeni k mnohaletým trestům za žoldnéřství. Obě strany argumentovaly tím, že cizinci přijeli za výdělek a proto nejsou kombatanti. Latinská Amerika. V Kolumbii, Venezuele a Mexiku jsou žoldnéři automaticky spojováni s kriminální činností. Pokud padnou do rukou armádě nebo policii, bývají obviněni z vražd, terorismu a účasti na ozbrojených skupinách. Postavení válečného zajatce zde neexistuje vůbec. Proč je to tak tvrdé? Mezinárodní právo staví žoldnéře mimo systém ochrany z jednoho prostého důvodu. Žoldnéř nejedná jménem žádného státu, nejedná ve veřejném zájmu, nemá žádnou státní zodpovědnost a přichází do konfliktu kvůli penězům. Právo proto říká, že člověk, který přijel zabíjet v cizím konfliktu za výdělek, není voják. Je to civilní pachatel násilí a podle toho se s ním zachází. Kde je Daniel Danis Krajča? Jo? Tak to je.
1: No, tak jako kdo chce kam, pomozme mu tam. Všichni myslí, že prostě hrát si na vojáčky podle nějakých her, že to je prostě super, že jo.
0: Tak, teď mám na tebe kombatant. Otázka. To nějak Věrka posílá, co je kombatant, nebo kdo
1: je. No to je skvělá. Já jsem si to tak jako v duchu přála.
0: Kde je kombatant? No, tak máme bystré posluchačky i posluchače. Šup, se na to podíváme. Kombatant v doslovném českém překladu bojovník je osoba, která je oprávněna účastnit se nepřátelských akcí, to je bojovat. Jedná se o základní pojem mezinárodního humanitárního práva. S výjimkou zdravotnického a duchovního personálu jsou kombatanty všichni příslušníci pravidelných ozbrojených sil státu, jakož i příslušníci jiných ozbrojených sil, například povstaleckých, které mají odpovědné velení. Kombatanti se zpravidla odlišují od civilního obyvatelstva nošením uniformy či rozlišovacího znaku a otevřeným nošením zbraně. Kombatant je legálním cílem útoku. Jo? Tak.
1: Jasný.
0: Práva, povinnosti a tak dále. Takže je to bojovník. Už víme, kdo je kombatant. Teď se tě zeptám na dvě takové věci. Ne, nežív na jednu a potom tu druhou.
1: Doufám, že budu znát odpověď.
0: Takhle, nechci ty dvě spojit, jo? Největší developer v Česku zastavuje novou výstavbu. Ceny rostou, trh je přehřátý. Central Group kvůli přehrátému stavebnímu trhu a růstu cen odkládá nové projekty o rok. O čem nám to vypovídá?
1: Až jsem se z toho zakuckala.
0: No já vidím, že tě to úplně rozhodilo.
1: No jasně, trh se přehrál. Začínáme se dostávat do píku. A asi bude strmej pád dolů.
0: No, svědčí to, přesně jak říkáš, svědčí to o tom, že Central Group vyhodnocuje, že by draze postavili, ale už by to nedokázali tak draho prodat.
1: Přesně tak.
0: Čili stavěli by v době drahých stavebních materiálů a prodávali by to v době, kdy už trh se dostane z přehřátého stavu do pádu.
1: Ano.
0: A pak tady můžeš někomu vysvětlovat nahoru dolů, že prostě kupovat nemovitost a že blbost prostě, že a někteří tvrdí, jak ceny nemovitosti půjdou ještě nahoru, půjdou ještě nahoru, ještě půjdou. Kam půjdou, do nebe? Možná
1: ještě to nemá.
0: Povalezou. No.
1: No, ale malinko.
0: Tak. A perla no, závěr.
1: To... Perla. Myslíš černá perla.
0: No krom toho, že Publico italské píše, že Česko se topí v nelegálním odpadu. Vozí ho z Německa i z Itálie, jo?
1: Hele, my se topíme my se topíme v korupci.
0: My se topíme v jiných srágurách.
1: My se topíme ve sračkách, my se topíme v odpadu, my se topíme v totálním rozkladu státní správy, v totálním rozkladu školství, zdravotnictví, kultury. No, máme to pěkný.
0: Peď?
1: Jen si to neškrábat.
0: Mám tady pochopitelně aktuálku, že co se týká vyhlášení Andreje Babiše.
1: Jo, Andrej prý letěl normálním letadlem.
0: A už víme, jak to Andrej přesně udělal s tím majetkem, kdo mu ho bude spravovat?
1: Ne, to jsem nějak nezjišťovala úplně. To úplně nevím.
0: Francie je v bankrotu. Šušká se, že toto bude právě ta poslední kapka, která dokápne a Evropská unie finito.
1: Skápne. Ty, aby jsme se jednoho krásného dne neprobudili.
0: Bez a nebylo
1: náru.
0: Počkej, ty si děláš srandu, ale představ si, že ráno prostě vstaneš, budeš úplně v pohodě a přitom už od půlnoci nebude unie. A otázka je, jak můžeš být v pohodě,
1: když nebude
0: nemáme
1: unie.
0: Evropskou unii.
1: Já myslím, že budou úplně v pohodě, že jo?
0: Ale jak můžeš být
1: tak, co bude, tak co bude zapotřebí, se stejně bude obchodovat. Stejně ty státy budou muset mezi sebou kooperovat, když to zařídili tak blbě, že prostě si dováží brambory přes půl světa a
0: ne,
1: zeleninu přes půl
0: dobře,
1: světa.
0: Dobře, to jsou ty maličkosti, to zaplatí lidi, ale nebude už unie.
1: No, tak nebude.
0: No na koho budeme nadávat?
1: Neboj, my dva si vždycky něco najdeme. Neboj se. A když už si nic nenajdeme, no tak to budeme jenom všechno
0: tak počkej,
1: chválit.
0: Ne, tak budeme chválit. Ale no? Na to se těším. No. A teď jedna dobrá na závěr. Jo? Položil jsem ti otázku, jestli nemáš tušení, kdo by mohl být správcem, respektive obhospodařovatelem Agrofertu, čili majetku Babišových.
1: Víš co?
0: Počkej, nemám si hlavu, já ti odpovím teď jednou
1: jo,
0: zprávu.
1: Jo,
0: ne,
1: jo,
0: odpovím.
1: Jo.
0: Navedu tě.
1: Navedeš mě. Dobře.
0: Jasně.
1: Dobře.
0: Vracíme se domů. PPF Group se přesune z Nizozemska do Česka.
1: Jak jsi to řekl, tak...
0: Kde bude platit daně? Holding Amalar rodiny Kellnerových oznámil, že společnost PPF Group NV, hlavní holdingová společnost investiční skupiny PPF, zahájila přesun sídla z Nizozemska do Česka. Také uvedl, že ukončí činnost svého poradního sboru. Největší česká investiční skupina PPF, spravující mimo jiné operátora O2, banku Airbank nebo televizní stanici Nova, přenese své sídlo z Nizozemska zpět do Česka. Rozhodli o tom hlavní akcionářky Renáta Kellnerová a její dcery. Během téměř 35 let se z PPF stala největší mezinárodní investiční skupina s českými kořeny. Přesun sídla PPF Group do Česka dokazuje, že jako akcionáři máme důvěru v zemi, ve které žijeme, a také v předvídatelnost jejího právního prostředí. Historické důvody, proč mít sídlo PPF Group mimo Českou republiku, k němž patřil zejména silný právní rámec ochrany investic, již pominuli, uvedla majoritní akcionářka PPF Group Renáta Kellnerová. Amalar současně oznámil, že ukončuje činnost svého poradního sboru, který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF. Sbor, který se skládá z renomovaných expertů, jako jsou expremiér Jiří Rusnok, bývalá partnerka EA Magdalena Souček nebo původní šéf PPF Jiří Šmejc, lékař Bohdan Pomahač a investor Tomáš Otruba, nahradil původní advisory board. Ten poskytoval rodině strategické poradenství ohledně správy majetku a investic. Rozhodnutí o zahájení přesunu registrovaného sídla PPF Group přímo navazuje na nedávné změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení skupiny PPF. Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v Česku, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směrování ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku. Seznam zprávám stěhování v exkluzivním rozhovoru, který vám nabídneme v následujících dnech, potvrdil i nejvyšší představitele PPF, generální ředitelka Kateřina Jirásková a generální ředitel Didier Stessel. Když tu naše akcionářky žijí, je pro ně naprosto přirozené mít celou strukturu firem, které jim patří, u nás v České republice, řekla v rozhovoru Jirásková. V ideálním případě by měl být proces dokončen v prvním pololetí roku 2026, upřesnila. Na skupinové úrovni tak bude PPF nově platit daně v České republice. Už v loňském roce však PPF v Česku na daně z příjmů a odvodech na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnavatele, ne za zaměstnance bych řekl, odvedla 9,2 miliardy korun. PPF je mezinárodní investiční skupina, založená v roce 1991, která dnes podniká v 25 zemích světa. Loni vykázala rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur v přepočtu 80 miliard korun. Podle žebříčku Seznam zpráv Česká elita je s hodnotou 479 miliard druhou nejhodnotnější českou firmou. Výdělek PPF se loni zvedl o 121%, mimo jiné zásluhou dvou mimořádných obchodů. Předně šlo o prodej poloviny telekomunikačního holdingu PPF do rukou arabské firmy AT, vlastněné státním fondem Spojených arabských emirátů, a pak o prodej zbytkového podílu v německé uhelné firmě Leak do rukou jejího majoritního vlastníka Daniela Křetinského. Proč vlastně odešla PPF do zahraničí? V tichosti. Všimni si, nikdo o tom nevěděl. Jako nemluvilo se o tom vůbec.
2: Vnímáně. Vnímáně. Vnímáně. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите.

znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní.

Nuž, vítejte, vítejte, vítejte, Studio Karaň a Bez cenzury TV na YouTube a Studio Karaň na Odyssey vás zdraví a vítá. A koukneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, ke dní tedy 6. července leta páně tedy 2026. Jdeme na to, ať to sviští, je toho spousty. Tak určitě jste na to zvědaví. Připomenu, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí ten pravidelný analytický pořad otázka a odpověď. Nuž a je zde upozornění, pozor, pozor, pozor na zakázané vzdělání, tedy stránky www.zakázanévzdělání.cz se prodává nová kniha o školství. Nese název Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Ive Michňuk to sepsal. Velice prý důležité informace a doporučujeme je k dispozici tady dále web Náboj pravdy, tak se prosím na něj i podívejte a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích. nábojpravdy.cz. Nuž, jdeme už na samotný pořad. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdravý moderátor. Pan Pjakin tedy odpovídá taktéž, dobrý den. A moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. července roku 2026. Včera, tedy 5. července, tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v rozhovoru Zarubinovi pro informační službu média s názvem Vesti vysvětlil roli západních států v transformaci speciální vojenské operace, tedy SVO, na Ukrajině, že se tedy SVO proměnila ve válku. Cituji. Probíhá válka, je to opravdová válka. A víte, proč válka? To vše začínalo jako speciální vojenská operace a pokračuje to jako válka, protože za Kyjevem stojí Berlín, Paříž, Haag, Oslo a bohužel i Washington. To oni jim pomáhají zacílit přes své družice, pomáhají jim navádět ty zahraniční zbraně na naše cíle přes veškerou svou infrastrukturu. Konec citátu, takže Valerii Viktoroviči, jak to tedy je? Nebo tak to, tak jak to je, se ptají. No a pan Pjakin už jde tedy samozřejmě na odpověď. A říká, teď už otevřeně konstatujeme, že vedeme válku se Západem. No, dokonce ani takový lidé jako Peskov už se nemohou vyhnout tomu konstatování, z toho prostého důvodu, že o přípravě na totální válku s Ruskem a o účasti všech západních států ve válce proti Rusku otevřeně na Západě mluví různí odborníci, analytici a političtí činitelé. Otevřeně o tom píšou média. No, například ve Financial Times nejednou zveřejnili různé materiály rozebírající, že údery Ukrajiny v úvozovkách do hlouby Ruska jsou prováděny různými raketami, drony dlouhého doletu, které v hlubokém ruském zázemí provádějí útoky na kritickou infrastrukturu, konkrétně na závody na zpracování ropy a na sklady pohonných hmot. Nejenže je to ze strany USA schvalováno, jsou přímo prováděny Spojenými státy, které rozhodují o objektech, na které se bude útočit, i o zbraních, jakými to bude provedeno. A potom zajišťují ten let prostřednictvím různých družic a výzvědných letadel či dronů. Už se o tom mluví splna a přímo. Evropa provádí rozsáhlou přípravu na válku s Ruskem a ta příprava je natolik rozsáhlá, že v současné době se každé třetí euro v německém rozpočtu vynakládá výslovně na vojenský průmysl, na jeho zajištění. Zároveň se veškerá německá ekonomika, která přišla o bezplatné zdroje, jenž napřed tedy získávala ze Sovětského svazu a potom z Ruska, energetické zdroje, tedy stala se nekonkurenceschopnou. A jakmile přestala dostávat tedy bezplatné zdroje, a tady mi namítnou zase, sice málo, ale přece jen za ně platili.
Jenže s ohledem na cenovou rovnováhu ta úhrada byla nominální. Jen aby to vypadalo, že se za to platí, ve skutečnosti byly za té cenové rovnováhy ty energetické zdroje Německu, jak tedy za doby Sovětského svazu, tak i za postsovětského Ruska, dodávány bezplatně. Vidíme, jak se hroutí německá ekonomika a zároveň, jak se ta ekonomika připravuje na totální válku s Ruskem, se vším všudy. Bude to jako poslední výpad. Na tomto pozadí pozorujeme, že pobaltské státy a jmenovitě litevský prezident Nauseda prohlásil, že se jeho stát vzdává bezjaderného postavení. Inicioval změnu ústavy, aby bylo možné rozmisťovat jaderné zbraně na litevském území. Finsko už takovou změnu ústavy provedlo. Čím začínala speciální vojenská operace? Zelenský prohlásil, že si Ukrajina hodlá pořídit jaderné zbraně a že jejím nepřítelem je výslovně jen Rusko. Také pro blok NATO, jehož součástí je Litva i Finsko, je jediným nepřítelem Rusko. Právě dohřmila, tak říkajíc, velká v uvozovkách válka, která ještě neskončila. To příměří je teď podmíněné a ty strany si stále uštědřují údery. Válka na Blízkém východě, ve které USA a Izrael zaútočili na Irán. A jaký měli v té válce vůbec důvod? Veřejně bylo uváděno, že usilují o to, aby Irán nezískal jaderné zbraně. No a přitom v Iránu doposud platí fatva, tedy zákon, základní konceptuální zákon, který mu zakazuje mít vlastní jaderné zbraně. Irán se vždy vzdával možnosti mít jaderné zbraně. A aby prý tedy nepřipustili, že ty jaderné zbraně si Irán pořídí, tak proti němu byla vedena agrese Spojenými státy a Izraelem. A dnes vidíme, že je to naopak. Jak Finsko, tak i Litva a Ukrajina přímo prohlašují, že chtějí mít jaderné zbraně. To znamená, že přímo oznamují, že hrozba vycházející z těchto států pro Rusko má být několikanásobně zvýšena, aby mohli Rusku způsobit velké škody. To znamená, že se ty agresivní plány vůči Rusku ani nepokoušejí skrývat. Ukrajina dnes vede válku proti Rusku přímo. Rusku za těchto podmínek zbývá jen jediná možnost. Tedy v žádném případě nepřipustit, aby tato hrozba vůbec vznikla. To znamená, že když Nauseda prohlašuje, že chce, aby Litva disponovala jadernými zbraněmi, a to jakýmkoliv způsobem, tedy jak svými vlastními, nebo předanými k držení, nebo rozmístěním zahraničních vojsk, tak tím přímo říká, že chce válku s Ruskem a chce, aby jeho stát byl Ruskem zlikvidován, protože si tak bude muset zajistit tedy svoji bezpečnost Rusko. To znamená, že přímo prohlašuje, že ho vůbec nezajímá budoucnost litevského obyvatelstva, protože je pro něj důležitější vytvořit pro Rusko hrozbu a zatáhnout ho do války. O tom, že Rusko do té speciální vojenské operace zatáhli, už dnes mluví se prakticky všude. I u nás o tom mluví například gosudar Vladimír Vladimirovič Putin. Stejně jako o tom mluví všude na západě, že to byl výslovně západ, kdo vytvořil podmínky a ty procesy, které zatáhly Rusko do války a učinili nevyhnutelným provedení samotné speciální vojenské operace. A nyní se tato speciální vojenská operace proměnila tedy v plnohodnotnou válku proti Rusku, ale ze strany kolektivního západu. Západ se na tu válku připravoval velice, opravdu velice důkladně. Nyní se mezi Ukrajinou a Polskem rozhořil skandál, že ano? Když byl Zelenskému odňat řád bílé orlice. A v souvislosti s tím a také s uctíváním zabijáků z UPA, tedy já tady poznamenám ukrajinská povstalecká armáda, banderovci,
zase kdo chcete. Bože, kdybych měl zapomenout, ne, kdybych měl zapomenout, zapomeň Bože ty na mě. Tento článek si najděte, nastudujte a bude se vám zvedat kufr, jo? Co ti to zmeci z UPA dělali? Ti zmeci, kteří provedli, už pokračuji, provedli volyňský masakr, ve kterém zahynulo až 100 000 Poláků. A zabíjeni byli těmi nejkrutějšími způsoby. V souvislosti s tím se začaly vynořovat dokumenty dokládající, jak byla připravována tato válka kolektivního západu proti Rusku, a to rukama Ukrajiny. Jak Rusko zatahovali do SVO. A ukazuje se, že všechny přípravné práce na vyvolání války Ukrajiny proti Rusku a vytvoření logistického uzlu, přes který budou Ukrajině dodávány západní zbraně přes Polsko, začaly už v lednu, a konkrétně v lednu 2021. A já připomenu, že speciální vojenská operace Ruské federace proti agresi Ukrajiny, když ta začala dělostřelectvem jednoduše rovnat se zemí města Doněck a Luhansk, tak ta byla zahájena až 24. února léta páně 2022. Tedy více než rok předem se USA začaly připravovat k válce s Ruskem už v praktické rovině, kdy vytvářeli tedy týlovou infrastrukturu pro dodávky zbraní a munice válčící Ukrajině. Bezesporu se vsázelo nebo se sázelo na vnitřní zradu a na to, že se tedy v důsledku toho zroutí Rusko a že tu válku nevydrží, že to ve společnosti vyvolá nepokoje a podaří se jim provést státní převrat a rozčlenit Rusko. Počítalo se s tím, že to bude probíhat na základě scénáře Atavia Proxima. 8 let budovali obranná opevnění na úseku hranice Doněcké a Luhanské lidové republiky. A právě o tuto přehradnou zeď se měla být ruská armáda a měla tam krvácet. Jako to například bylo za první světové války, když útočili na Verdén nebo v bitvě na Somě. Cílem bylo, aby obránci měli minimální ztráty a útočníci naopak, aby měli maximální ztráty. A zároveň se nepředpokládalo, že by se ruská vojska pokusila o obchvat skřídel nebo že by se útočilo na ukrajinský týl. A Putin to narušil. Už jsem o tom mluvil nejednou. Vstoupili jsme na Ukrajinu ze tří stran, obešli jsme ta opevnění a dorazili jsme až k samotnému Kyjevu. Potom jsme tedy museli ustoupit, ale to teď není podstatné. Tak to byl tedy zmařen scénář vítězství nad Ruskem, a to jediným úderem. Rusko se mělo rozbít o tu připravenou zeď pevnostní, nemělo tedy podnikat žádné obchvatné manévry ani postupovat jinými směry, jen proti té zdi. A to je také důvod, proč Zelenský neustále vykřikuje, že Rusko neustále porušuje dohodičku. A jedná se o jasnou dohodičku. Vždyť se na to podívejte. Východní Ukrajina je ničena na šrot, tedy to, co se v každém případě vrátí do sestavy Ruska. Zatímco západní Ukrajina si žije jako v bavlnce, prosperuje, nic tam nelétá. Poznámka ode mě, opět na začátku teď prázdnin, stejně jako na Velikonoce, stejně jako na Vánoce, stejně jako kdykoliv jindy, na nějaký svátek anebo svátky, zase proudí kolony Ukrajinců, těch válečných chudáčků, vysídlenců, kteří utekli před tím zlým Ruskem, tak se vrací zase domů na dovolené a zase jsou na hranicích slovensko-ukrajinských kolony a fronte. To je jenom pro Bureše a pro další natvrdlí. Konec. Tak, mé poznámky. Dokonce tedy, říká pan Pjakin, ani na vojenské objekty už se nevím, jak dlouho neútočilo. Nemluvě tedy o nějaké infrastruktuře. Vše to přilétá jen na východní Ukrajinu. Aby tedy ukrajinský týl pracoval jako hodinky a bojeschopnost té ukrajinské sebranky neklesala. Všichni to přece vidí, tu dohodičku. Vidí, jak se jí ti vlasovci, podpindosníci, fašisti v generálním štábu a na ministerstvu obrany drží.
A ještě známe různé příklady rusifikace, my tomu říkáme mobilizace tady u nás, že ano, na Ukrajině, což zase vyvolává otázku. Jak je možné, když ty lidi takto silou nahání do armády, do té ukrajinské ozbrojené sebranky, jak to, že oni potom válčí? A oni válčí proto, že jsou přesvědčeni. To informační pole na Ukrajině je zkrátka takové, že je plně motivuje do války s Ruskem. Ať už je tedy do té armády naženou jakkoliv a pošlou je pak do první linie, i přesto, že jsou šikanováni ve vojenských jednotkách, i přesto, že na samotné Ukrajině je zvůle a bezpráví, tak když se ti lidé dostanou do přední linie a dostanou do rukou zbraně, tak ale bojují proti ruské armádě a nikdy neobrací zbraně proti těm, kteří je tak šikanovali a násilím je vzali do armády, kteří jejich stát zcela spotvořují, kteří tu Ukrajinu jednoduše zcela likvidují. Oni, když dostanou zbraně, tak dál zuřivě válčí proti ruské armádě, protože jsou upřímně do hlouby duše díky informačnímu poli na Ukrajině přesvědčení, že Rusko, ruská armáda a vůbec ruští lidé jsou daleko horším zlem, než veškeré to bezpráví a zvůle na Ukrajině. Umíte si představit asi, jaký obraz Ruska, ruské armády byl vytvořený na Ukrajině, když se smířují s tím, že děti prodávají na orgány, že tam téměř nezůstali žádný chlapy, že stát celý rozprodali, církev rošlapali. A s tím vším se oni smířují, jen aby dál válčili proti Rusům. A když dostávají zbraně, tak válčí. A dá se to zastavit? Bezesporu. Když zničí informační oblast Ukrajiny, mohou narušit celé to informační pole a připravit tak lidi o tu jejich zombifikační motivaci. Na začátku speciální vojenské operace přiletla raketa na vysílač. To byla hrůza. Lidé se začali zbavovat obloudění asi by to tady měl být, z těch zombifikačních informací, té rusofobie a odlišování Rusů. Začali přemýšlet dokonce vlastní hlavou s oporou na skutečný život. A začali vystupovat ti lidé na Ukrajině proti válce, proti těm, kteří jim rozprodávají stát, kteří jim likvidují církev, kteří rozprodávají jejich děti. Jak potom budou bojovat proti Rusům? A právě kvůli tomu potom, za všechny ty zbylé 4 roky, na veškerou tu ukrajinskou informační infrastrukturu nepřiletěl jediný dron, ani jediný náboj, protože kdyby se zroutilo to informační pole zombifikující lidi na Ukrajině, tak přestanou být motivováni válčit proti Rusku a Rusům, motivovaní i přesto, že jsou tak krutými způsoby busifikování, mobilizování. To znamená ty krádeže lidí z ulice, vidíte to dneska už i na Facebooku, prosím vás, nemusíte jít jenom na VK, ale už i na Facebooku je těch videí zkrátka plno. Má poznámka, konec. A nyní válčí, odpouštějí jim všechno to, co jim dělají, a oni jdou na frontu, aby zastavili to absolutní zlo, jak ho sami chápou, tedy ruskou armádu, ruský svět. A bojují do posledního Ukrajince za zájmy Západu, protože se ta západní rusofobie stala jejich přirozeností. Žijí v tom. Toho vítězství bylo možné dosáhnout dávno, kdyby byla zničena všechna ta informační infrastruktura, celý ten jejich telemaraton. Ale kromě té jedné, jediné rakety, která zaútočila na vysílač, za 4,5 roku nebyl provedený jediný útok, protože zrádci, vlasovci, fašisti, podpindosníci v generálním štábu a na ministerstvu obrany nemají zájem na tom, aby se ta bojeschopnost ukrajinské ozbrojené sebranky udržovala na maximálně vysoké úrovni, tedy
mají zájem, ne, že nemají, já teď nevím, co jsem řekl, že mají zájem zkrátka na tom, ty zmetci, aby se ta bojeschopnost ozbrojené ukrajinské sebranky udržovala na maximálně vysoké úrovni. Aby všichni, kdo tam dostali, koho tam dostali silou, aby válčili proti Rusku a Rusům a neobraceli zbraně proti těm, kteří je terorizují a šikanují, kteří je ponižují, kteří jdou po jejich rodinách, kteří jejich rodiny ponechávají osudu, tedy bez živitele. A nedávno se stalo, že sebrali otce samoživitele. Jeho 5letá dcera zůstala úplně sama a fakticky na ulici. Ale on nesmí myslet na to, jak jeho dcerka přežije. Tak ona nějak přežije, pokud ty Rusy zastavím. Tak to přece musí přemýšlet. Přesně takové je informační pole na Ukrajině. A toto informační pole je tam zajištěno výslovně vnitřní zradou v našem ruském státě. Rozsáhlou zradou, tedy uvnitř státu. Tento týden byl proti ruskému velvyslanství ve Švédsku provedený další útok dronem. Tentokrát nevezl ten dron barvu, nebo nenesl asi, nevím, nevezl, ale napodobeninu výbušného dokonce zařízení. A to přece nebyl první útok. A co my? My mlčíme. A zase nám říkají, že nesmíme tu situaci zhoršovat, nesmíme ji vyostřovat a stoupat po stupnici eskalace. Možná to není nutné. Nebýt jednoho ale. Když začala speciální vojenská operace a neprobíhala podle plánu, když Putin zmařil ten scénář Atavie Proxima a doposud na ten scénář nepřistoupil, tak si Západ strachy až přidřepl. Oj, vždyť Rusko teď vše může ukázat, začet toho loket a jeho vojenský potenciál je obrovský. A proto se tam hned zamysleli. Bez ohledu na to, že se na ty dodávky připravovali už od ledna, tedy roku 2021, už se připravovali na to rok. Ale řekli, ne, co když se Rusko zachová jako suverénní stát a každý stát, který poskytuje vojensko-technickou, ekonomickou a součinnost válčícímu státu, je jeho spojencem a zákonným cílem na Rusko. Jestliže pomáhají Ukrajině, stávají se tak okamžitě pro Rusko zákonným cílem. No a začaly diskuze, že ano, k tomuto. Hele, můžeme dodávat alespoň teda ochranný helmy a spacáky? A říkali, jsou to přece čistě ochranné prostředky. Nedá se to použít při útoku. Tohle se používá přece i v civilní oblasti. I spacáky se jim hodí. No a vedli o tom celou diskuzi. A když jsme odmítli reagovat na jakékoliv podněty, protože ne, přece nebudeme zvyšovat eskalaci a tu úroveň eskalace, ne, tak jsme jim umožnili, aby po této stupnici eskalace kráčel výslovně jenom Západ, který teď nejen dodává Ukrajině všechny druhy zbraní, ale přímo se spolupodílí na válce proti Rusku. A my zase pořád vykládáme, nebudeme tu situaci eskalovat. Ta situace s tím dronem má právě prověřit, nakolik mají ti vlasovci, fašisti, podpindosníci v Rusku vliv na řízení státu. My nemusíme odpovídat přece zrcadlově, jakože, vy jste zaútočili na naše velvyslanectví a tak my zaútočíme na to vaše. To přece ne. Rusku stačí pozvednout obočí a Švédsko předtím padne jako podťaté na kolena. Rusko má dostatečně množství pák, jak zatlačit na Švédsko. Výslovně myšleno jako na stát. Vždyť Švédsko je nyní vnitřně zranitelné. V důsledku imigrace, kdy přichází o svoji identitu, je zcela velmi slabé. A například u Švédska jsme mohli ukázat, že se nevyplatí vstupovat do konfrontace s Ruskem.
To by pro Rusko bylo přímo božím darem. Tak proč toho nevyužíváme? No, protože tu máme vlasovce fašisty pod pindosníky. Kteří říkají, ne, nepůjdeme do postupnici eskalace, co když to Západ pak sám eskaluje. No ale ten už přece s ohledem od helem a spacáků přešel k použití svých zbraní. Už nyní připravuje totální válku proti Rusku a dokonce připravuje jaderný útok proti Rusku. Ty útoky už probíhají. Připravuje se dokonce jaderný útok a útoky už probíhají. Chceme snad, aby splanulo celé Rusko? Vždyť Západ velmi dobře vidí, že žádná odvetná reakce není. Je jen touha zavděčit se Západu a tak pěkně v klidu zvyšují tu úroveň eskalace. Západ vždy, pokaždé, když chtěl porazit Rusko, sázel tedy výslovně na vnitřní zradu. Bez vnitřní zrady je marné válčit s Ruskem. Rusko je totiž takový stát, taková země, takový národ. Ten ruský, že vyhrát s ním není možné. Je možné ho jen nahlodat zevnitř, podvést ho, aby potom sám rozložil svůj stát, jako se to stalo právě v roce 1991. Ale lidi tenkrát nepodvedli jen ty vršky. A část obyvatelstva samozřejmě Moskvy a řekněme i Petrohradu. Protože to nebyl Leningrad. Leningrad zůstal věrný své minulosti, svému národu a své kultuře. A ti, kteří se toužili stát Petrohraďany, ti stát zaprodali, abychom byli kolonií Západu. Ne nadarmo. Se k tomu objevilo přísloví, že Moskva a Petrohrad jsou dvěma státy USA. Lidé dezorganizovaní v důsledku zrady komunistické strany Sovětského svazu, ve které nyní pokračuje KSRF, tehdy byli tedy lidé v důsledku zrady KSSS dezorganizovaní a nedokázali se chopit řízení. Vycházet do ulic je pitomost. To nikdo nikdy nic nevyřešilo. Je třeba totiž působit na řídící procesy. Je třeba vytvářet svůj systém a strukturu řízení. A to také celou dobu 90. dělal ruský národ. A proto se také stát nezroutil a začal se stavět dokonce na nohy. A objevil se Putin. To je projev ruské státní kultury. Nebýt té státní kultury a samoděržaví, tedy samovlády národa, který sám začal vytvářet paralelní okruhy jak ekonomiky, tak ale i v řízení, tak by se jev jménem Putin nemohl projevit. Stejně jako se takový jev neprojevil ani v jediné postsovětské republice, protože národ tam nedisponuje státní kulturou. Čtěte, prosím, třídílnou práci Válka státa bolševismus a tu čtvrtou knihu Státní symboly a státní suverenita. Lidé na základě veřejné iniciativy zachraňovali totiž sami sebe a tím i stát. To je to, co zajistilo, že se do čela mohl dostat Vladimír Vladimirovič Putin, vlastenec své země. A Západ má znát to, že když tedy zlikvidují Putina, takže se zbaví i toho nebezpečí, že by se Rusko mohlo stát suverénním státem a ne kolonií, tedy surovinovým přívěžkem Západu. A to je to, co je pro ně nebezpečné, protože Západ kořistnicky požírá všechno. To on budoval koloniální impéria. Zatímco Rusko budovalo na základě ruského světa mnohonárodnostní stát, kde žili a rozvíjeli se všechny národy. Jejich kultury se jen rozvíjely, nemizely. A rozvíjely se natolik, že národy bez písemnictví, jako třeba Kazaši, získali vlastní písmo. I nyní, kdy Západ plánuje zaútočit na Rusko, tak v první řadě sleduje, jak se chová rusionská elita a její frontman, tedy diverzně teroristická skupina Západu v Rusku, Centrální banka Ruské federace.
v čele s Nabilulinou. Jak jim tito zráci vlasovci, podpindosníci, zajišťují vítězství nad Ruskem. A v tomto ohledu, když nám vykládají, že máme jakési spojence, tak si musíme uvědomovat, že tito spojenci se především zase dívají na to, jaký je stav řízení v Rusku. A protože sami osobně nedisponují státní kulturou, tak si myslí, že státní převrat je možný, takže Rusko bude rozčleněno a je třeba si dělat oko u pánička. A z tohoto pohledu je velice vypovídajícím příklad běloruského baťky Lukašenka. Už jsme o tom mluvili, jak se omluvil Zelenskému. Jen si povšimněte, Putina vždy oslovuje Vladimír Putin. Zatímco Zelenského vždy úctivě, podlézavě

Všechny by je zlikvidovali. A přitom právě Zelenský, národnostní žid, tam nechal převést Melníka a zařídil mu tam nový hrob. Tento akt zcela pobouřil pak Polsko. A ten ohlas na uctívání OUN a UPA na Ukrajině je v Polsku zkrátka kolosální. Takže ať už je to jak chce, Volyňský masakr zůstává jednou z důležitých historických událostí, ovlivňující tedy smýšlení Poláků. Ale nemyslete si, že kdyby si to polské úřady nepřáli, tak by je stejně lidé donutili prosadit, liby to. Ale ne, to ani náhodou. Je to tak, že když viděli, že se připravuje na válku s Ruskem, Evropa nebo Západ, a Polsko chápe, že pokud se to uskuteční, že budou všechny evropské státy zlikvidovány, jenže Polákům se umírat nechce. Rádi by se této války vyhnuli, do které ženou Německo, Pobaltí, Finsko a další státy. A všechny je tlačí do té války. A v Polsku se našly síly, které se nechtějí stát potravou pro děla využívanou americkými státními elitami. Tomu, aby porazili Rusko. Stejně tak, jak připravovali speciální vojenskou operaci, tedy informačně, tak nyní připravují jadernou válku. A u nás mnozí, kteří otočili se na obrdlíku, jako například Karaganov, najednou začali mluvit o tom, že je nutné provést jaderný útok. A proč? Rusko má dostatek ekonomických i politických pák a dokonce i těch čistě vojenských. Jakmile Rusko začne na Ukrajině válčit naplno, likvidovat týlté ukrajinské ozbrojené sebranky, likvidovat vojenské objekty a infrastrukturní objekty na západní Ukrajině, tak všichni okamžitě pochopí, ne, Rusko musíme nechat být, dohodička už není možná. Scénář Atavia Proxima nefunguje, ten stát kráčí k suverenitě. A každý, kdo tam strčí nos, bude převálcován. Takže když uvidí rozhodnost Ruska a že už nehraje na dohodičky, tak to okamžitě všechny hlavy schladí. Takže si nechte ty řeči o jaderných zbraních. A proč s tím začali? No, protože americké státní elity, které nevědí, co je to stát, což oslavy toho 250. výročí USA znovu dokázali a ukázali, které nevědí, jak probíhá státní a nadnárodní řízení a přitom ho tvoří tedy kádrový základ, jehož rukama to státní a nadnárodní řízení bylo realizováno, tedy tyto elity netuší, jak byly řízeny z nadnárodní úrovně. A myslí si, že sami všechno vědí. Jenže se jedná o kargokult, jako když si děti hrají na dospělé. Tyto elity by rády tedy zopakovaly první i druhou světovou válku, díky kterým se USA staly světovým hegemonem. Chtějí zlikvidovat celou Evropu ve válce proti Rusku. A je jim ukradené, že ji řídí podpindosníci, kteří také schoří v ohni jaderné války. To je jim teda úplně jedno. Hlavně, aby si vyřešili svůj úkol. Zase se stali hegemonem a mohli dál vykrádat celý svět. Neuvědomují si, že se planeta Pax Americana, že se neudrží. Není tady tolik zdrojů, aby si mohli zvykli to všechno, nebo jak si tedy zvykli všechno pohlcovat oni. Planeta přechází do jiného režimu svého fungování, kdy těch zdrojů bude dost pro všechno její obyvatelstvo, kdy se nebudou spotřebovávat neúčelně, jak to předpokládá Pax Americana. Oni tuto válku potřebují a u nás to tu tedy rozvířují zase z druhé strany, když říkají, zaútočíme na ně jadernou zbraní. Ale vždyť my máme obrovský počet politických, ekonomických a znovu opakuji, i vojenských možností, které mohou odvrátit válku a obnovit suverenitu Ruska, autoritu Ruska ve světě, udělat z něj centrum koncentrace řízení.
A všichni

se odplazí, protože vědí, že je to nepřijatelná škoda. Zatímco tady v Rusku je ta situace jiná. My bojujeme za samotné právo žít na této zemi. A chtějí nás zlikvidovat. A všichni rozsijonští, podpinnostníci, vlasovci, fašisti se také touží, také touží předat lidí zbavené území západu, jako jeho surovinový to přívěšek, cikinku uvnitř. Já se nemůžu soustředit. Tak, vejsmaž. Tak. Ani ne jako kolonii, ale čistě jako jen právě ten surovinový přívěšek západu. A k čemu jim potom budete vy? Ha, oni to nechápou. Dugin, Malofiev, ani všechna ta další pakáž si to neuvědomují. Ti za vlastenectví skrývají své zrádcovské myšlenky, když tu chtějí nastolit fašismus. A co řekl v roce 1948 jejich ideolog Iljin, když zkoumal, proč vlastně ten Hitler prohrál? Jak bylo vůbec možné, že to ti bolševici vyhráli? No a přišel přece k závěru, že ruský národ je ze své podstaty bolševický. Jestliže se nezmění kultura ruského národa, nepovede se v Rusku nastolit fašismus. To proto se tak snaží změnit kulturu ruského národa, aby tu ten fašismus mohli nastolit. Polsko vůbec nemá v úmyslu nějak se přátelit s Ruskem. V Polsku naopak existují dva různé proudy. Ve stejnou dobu, kdy Polsko v osobě prezidenta Navrockého vystoupilo proti přenesení hrobu a uctívání tzv. Hrdinů v uvozovkách UPA, tak premiér Tusk Navrockému říkal, co ty děláš, nedělej toho, musíme nad tím zavřít oči. Volinský masakr teď není důležitý, teď je důležitější, že Ukrajina válčí proti Rusku. A co bude dál, to není teď důležité. Hlavní je, že už můžeme Ukrajinu nazývat Malopolskem. No, toho kopíruje to ruské Malorusko. Polsko si totiž svého času také činilo nárok na tato území a od roku 1918 do roku 1939 ho právě nazývali Malopolskem. A v průběhu toho skandálu Polsko předalo Ukrajině rakety protivzdušné obrany Patriot přímo v průběhu tohoto skandálu. Vyšlo to najevo a zase je skandál. Říkají, no tak co to děláte? Musíme odhalit ty, kteří nás zatahují do války, kteří si neuvědomují, že v té válce schoříme. No a přitom Tusk, ten si zase myslí, no v Rusku je těch zrádců mnoho, velmi mnoho, ti zajistí vítězství západu nad Ruskem a my díky tomu získáme nějaký zdroje, tak něco jako Ukrajinu, Malopolsko. Leda čeho se nám dostane, až Rusko prohraje a my ho budeme porcovat. A nechápe, že to tak nebude. A ti, kteří to chápou, právě vystoupili proti heroizování, tedy těch z OUN UPA. Předtím jim to ale nijak nevadilo, když jim dávali oficiální tituly hrdinů Ukrajiny, když jejich jmény nazývali ulice. To vše se dělo. A nyní se najednou rozhodli, ne, couváme. Najednou je to nepřijatelné. Ve skutečnosti jim to však nijak nevadí, ale snaží se začít zachraňovat život. Takže to, že jsem o tom přenesení hrobu mluvil, sice jen krátce, nebylo náhodou. Ta věc se má tak, že právě v té chvíli, když se Polsko rozhořčilo kvůli té heroizaci OUN a UPA, se Aleksandr Grigorievič Lukašenko omluvil Zelenskému. Zapomněl na tu heroizaci, zapomněl na Chatyň, kterou spálili právě ti zmeci z OUN a UPA a další běloruské vesnice, které pálili tito banderovci. Na to Lukašenko zapomněl, protože má za to, že je nyní potřebné se s nimi smířit, prosit je za odpuštění a získat jejich blahovůli,
aby až se zhroutí Rusko, si dokázal udržet alespoň ten svůj stateček pod názvem Bělorusko. A snaží se ho teď dorazit. Říkají, ty jsi to přešel, Poláci to neudělali, nepřešli ten volický masakr a ty jsi chatný přešel. Místo toho, abys je odsoudil, rozhodl se zprosit za jejich odpuštění. Tak to tě teď budeme dorážet. No a už jsme mluvili o tom autobusu, na který zaútočili. Na ten autobus s dětmi, na který zaútočili ukrajinské drony. A opět se zase vykrucuje. No, Lukašenko prostě nemůže přiznat, že to byli Ukrajinci, oni. O, to jsou přeci čestní lidé. V ukrajinském generálním štábu mi řekli, ne, to jsme neútočili my. Tak, jak bych tomu mohl věřit, že ano? Proč bych měl věřit Rusku, že to nebyly jeho drony? Proč bych měl? A tak to si na tom stál a chytračil. Potom letěl do Valdaje za Putinem, 2 dny ho tam otravoval, nenechal ho pracovat. Pak odletěl do Číny Lukašenko, kde měl 5hodinový rozhovor se Xi Jinpingem. Potom musel určitě být přítomen v Kolejově, abiturientském večírku, ale to hlavní. Pak se opět ozval a říká, to Čína brání mou suverenitu. A hned mu zaútočili na autobus, na nákladňáky a sklaplo mu. Wolfovič hned na to říkal, nesmíme jezdit do Ruska. Takže okamžitě couvají a počítají s tím, že v Rusku bude státní převrat. Hele, dáme teď rychle pryč ruce od Putina, se nám dávají najevo, že to máme udělat. A co vidí? Vidí, jaká je v Rusku celková politická a ekonomická situace. Vidí, že celkově je politicky nastolován fašismus, a to s plnou silou. Nejedná se jen o Belgovovu, tedy monumentální propagandu, o tu jeho propagaci fašismu v metru, kam dají na podlahu tedy rozpoznávací znaky Wehrmachtu, aby prý lidé duchovně přecházeli na tuto tedy konceptuální platformu, aby se zpronevěřili své vlastně ruskosti. Belgov zcela jasně dal najevo, že on je ten fašista, že je to Vlasovec a že Rusko nenávidí. On se přece svého nápadu nevzdal. No, a potom ten pořad 60 minut, kdy politolog Kornilov vykládal o tom, že v sestavě té ruské ozbrojené sebranky je pluk zvaný Luftwaffe. No ano, takový pluk tam je a má i svou specifickou symboliku. Je to zajímavý název, že ano? Co má co na Ukrajině dělat nějaký pluk Luftwaffe? Vzdušných sil, vzdušných zbraní nacistického Německa. A kde je ta vaše opravdová ukrajinská kultura? Proč přebíráte nějaké cizí a nemáte vlastní ukrajinské kulturní symboly? Co? Abyste vyzdvihli svou ukrajinskou kulturu, to ne? To tedy znamená, že žádná ukrajinská kultura není. Taková, jak ji nyní prezentují ukrajinští ideologové té antiruské, protiruské Ukrajiny. Takže tuto symboliku Luftwaffe předvedli lidem u Skabějevové. No a Kornilov o tom vykládal, poskytl jim k tomu materiál a hákový kříž Luftwaffe tam byl opět zakrytý. Podíval jsem se na ten telegramový kanál Kornilova, tam je to vše vidět. Hákový kříž tam zakrytý není. Potom jsem ten samý obrázek viděl na kanálu Rasia 24. Také to nebylo zakryto. Takže to znamená, že se jednalo o iniciativu samotné Skabějevové. Takže ona se to snaží zařídit tak, aby lidé nevěděli, jak vlastně vypadají symboly. S nimiž přišlo neštěstí. V ruských pohádkách je postava zvaná Nádhera ohyzná, rusky bezobrazna. Ale ten přízvuk je nutné dát jinam, aby to znělo bez obraz na.
A vyhrát nad tímto netvorem bez obrazu se dá, jen když svůj obraz nabyde. Když přijde nějaké zlo, které vám přináší neštěstí, tak musíte znát jeho vzhled, jeho obraz. Tu symboliku, pod jakou symbolikou přicházeli tito lidé, nelidé, kteří se dopouštěli takových zvěrstev. Tu symboliku musíte mít nastudovanou detailně, znát, aby se to zlo dalo rozpoznat. Abyste mu mohli vzdorovat přece. Když nerozpoznáte to zlo podle jeho symbolu, tak se mu nebudete umět bránit dříve, než vám způsobí újmu, škodu. Takže když takto bojují a zakrývají v médiích všechny ty nacistické symboly, tak je to stejná fašistická propaganda, jen se k ní přistupuje z druhého konce. No, budeme pokračovat dále, ale dáme si nějakou pěsoňku. Dáme si Bierzoňku tady, přepínám a půjšťám od Miravy.

0: Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
1: Tak, a vy si to pamatujte taky. Ano? Že o své duši rozhodujete vy sami. Doporučím vám teď film. Je tedy z roku 1991. Nelekejte se, že je to nějaká vykopávka. A jmenuje se ten film Chraň si svůj život. Nikdy jsem ten film předtím neviděl. Předevčírem jsme ho zkoukli. Dost zajímavé. Ano? A přesně to souzní s tím, že o své duši rozhoduješ ty sám. Bejliene. Nebo každý vy sám. Aničko, Maruško, Hanko, Tomáši a další. Jo? Všichni o té duši rozhodujeme sami. Tak. Jdeme se na to kouknout. Na pokračování pana Pěkina. Aby si ty zločiny fašistů, kterých se dopouštěli v letech velké vlastenecké války, u nás se tomu říká druhá světová válka, aby si to lidé nespojovali s Wehrmachtem a jednotkami SS, na jejich základě je potom možné budovat určitou propagandu. Jako to udělali na Ukrajině, když se pro ně Luftwaffe stalo symbolem hrdinství, těch správných činů, tak to jim přešli přes rozum. A s tím jim pomáhá Skabějevová v pořadu ruském 60 minut. Když zakrývá tuto nacistickou symboliku. To nebyla tato Luftwaffe, která střílela na kolony žen a dětí. To nebyla ona. Ona nebombardovala evakuační kolony, nebombardovala zdravotnické vlaky s červenými kříži. Potom je tam vůbec přestali malovat, protože ti fašističtí mrchožrouti právě na takové vlaky pořádali přímo hony. Jakmile je někde uviděli, bylo to okamžitě jak označeno za žádoucí cíl. Když viděli vlak s běženci, s ženami a dětmi, tak to pro ně nebyli žádní civilisté, ale byl to pro ně žádoucí cíl. A říkají, ne, ne, my tu symboliku zakryjeme, tentokrát to bombardoval kdo ví kdo a lidé s tou fašistickou symbolikou, to jsou přece ušlechtilí lidé. Takže ona tak přímo skrývá zločiny fašistů a umetá cestičku fašistické propagandě. Bojuje proti antifašismu. A blokuje přece práci antifašistů. Tady si vzpomeňte, že ta jedna jejich útočná motorizovaná brigáda dostala, která to byla 101 nebo 120, 116, 119, když té propůjčil nebo udělil Zelenský, to je moje poznámka. Označení Edelweiss. Taková přece krásná alpská květinka. Alpská protěž, ano, s bílými květy, Edelweiss. No přitom to byly nacistické speciální jednotky, samozřejmě za podpory zase dalších, ať už Ukrajinců, anebo pomatených Bělorusů, anebo jiných. Estonců, Lotyšů a Litevců. Byly to speciální jednotky, které se soustředovaly na boj proti partizánům. Edelweiss. Zkuste si k tomu něco nastudovat. Tak, jdeme dál. Konec mé poznámky. Uvolňuje rozumy lidí, aby do nich mohla být vlévána fašistická propaganda. A zeptáte se, proč ona to dělá? No, o Popovovi už jsme mluvili přece několikrát. I na našem telegramovém kanálu jsme ho zmiňovali, různé ty jeho kotrmelce. Třeba ve smyslu, že USA a Izrael odpovídají útoky na útoky Íránu. Chápete to? Přece Írán napadli, ale to vlastně USA a Izrael jenom odpovídali vlastně na útoky Íránu. Zveřejnili jsme takových věcí více. A co vidí na západě? V ekonomice? Tento týden se konal od 1. do 3. července v Petrohradu finanční kongres Centrální banky Ruska. Och, jak jim to tam bylo veselo, že ano? Tak. Och, jak se tam bavili všichni. Jak se smáli tomu, co se vlastně děje v ekonomice. Jak se všechno hroutí a sype. Vystoupila tam Nabiljulina. Vystoupila tam vyzývavě, urážlivě a nabubřele. Tak to si to ještě nikdy nedovolila. A dala Putinovi zase ultimátum. A také ultimátum celému biznisu. Když mluvila o základní úrokové sazbě, tak prohlásila. Cituji. Vyberte si, zda chcete mít svůj biznis nebo Rašku. Zvolíte-li si Rašku, tak váš biznis budeme dusit úrokovou sazbou. A protože tu je sektor ekonomiky, kam svým řízením nezosáhnu, a ten pracuje na obnově suverenity Ruska a na zroucení ruského národu. Ovzvláště se sekla na hypotečními programy, zase říkala tam, co to má být, ruský národ bude početně vzrůstat a spotřebovávat zdroje patřící USA. To ji osobně přímo dovádělo k šílenství, takže jim dala na výběr. Všem podnikatelům dala na výběr. Řekla, no tak se rozhodněte, zda budete s Ruskem nebo s námi. Budete-li účastníky státního převratu, tak pojďme organizovat všechno proti Putinovi. A pokud ne, tak vás rozmáčkneme, jsme dosilní. Jen se na mne dobře podívejte, jak se tu roztahuju. Co mi můžete udělat? Mně má rusofobie zajistila kariéru, to já teď řídím a likviduji ekonomiku Ruska. Ano, trochu na mě zatlačili nějakými klanovými mechanismy, ale já se z toho uvolnila a zaručil mi to sám páníček. Ten má volné ruce a už nebude žádné snižování úrokové sazby, ta se bude jenom zvyšovat. Takže o čem se tam bavili v kuloárech? O tom, že základní úroková sazba vzroste při nejmenším dvojnásobně, že tedy místo 14,25% to bude 30%. Jen si vzpomeňte, v únoru roku 2022 byla na 7% a Nabiljulinova ji zvedla hnedka na 20. Zvýšila to hned 3x. Tak proč ne teď 2x? A bude to dělat dál, dokud nezlikviduje ekonomiku. A o čem si diskutuje na západě? Až Nabiljulinova dorazí ekonomiku ruskou a oni se tím ani netají. Nepovažují za nutné tyto své úvahy skrývat, protože vidí tu hru na přihrávky. To dříve se s tím potřebovali skrývat, protože v Rusku a ještě předtím v Sovětském svazu byla do určité míry suverénní vláda a proto ty plány, jak bude kdo v té vládě pracovat na likvidaci Sovětského svazu a jeho rozčlení, tak to tajili. Ale dneska už to říkají a jednají přímo. No. A když se jim všude všichni podřizují, když sama Nabiljulina přímo vše ohlašuje a na webu centrální banky je přímo zveřejněn její základní scénář, což pak si analytici FSB, prokuratury a ministerstva vnitra nedokáží sednout a s kalkulačkou si to spočítat, tak co je to za analytiky? Vždyť z toho základního scénáře centrální banky přímo vyplývá, že má v Rusku zůstat jen 15 milionů obyvatel, kteří budou pracovat v těžebních odvětvích orientovaných na uspokojování potřeb Západu. Takže rozvíjet ekonomiku v Rusku znamená poškozovat Západ, což Nabiljulina nemůže připustit. Mluví o tom zcela otevřeně. Zabotkin mluví prakticky o tom samém. No, Všichni slyšeli to veřejné ultimátum. Veřejné prohlášení, že Putin brzy končí, a bylo to na tom kongresu. A zde bylo zajímavé chápání dvou lidí. Zatímco ministr energetiky Novak, který na tom kongresu byl, zcela jasně, absolutně jasně prohlásil, že je aktivním účastníkem státního převratu, když to vidíme v pumpách, na pumpách, každý to přece vidí, tu jeho práci. Novak tam zcela přímo prohlásil, že je aktivním účastníkem státního převratu a že dělá všechno pro svržení Putina. Tak druhý člověk tam, který tam byl, German Oskarovič Gref, zase prohlásil opak. Byl tam jediný, kdo prohlásil, že úroková sazba dusí ekonomiku. A není to poprvé, kdy o tom mluvil. Předtím byla valná hromada Sberbanky, kde Gref prohlásil, že ekonomika je příliš ochlazena a že je nutné urychleně snížit úrokovou sazbu. A bylo to pro něj velice těžké tohle říci. Všichni víte, každý se asi někdy dostal do situace, kdy jste byli součástí nějakého kolektivu a potřebovali jste oznámit nějakou informaci, která buď ještě nebyla informačně podpořena, to je, vy jste byli tím, kdo ji má ohlásit, jak se to stalo na té valné hromadě Sberbanky, nebo jste byli v nepřátelském prostředí, takže všichni budou proti tomu, co řeknete, ale vy to udělat zkrátka musíte. A to se stalo na tom kongresu. Takže to bylo těžké. Přímo se mu stahovalo hrdlo, když Gref mluvil o té základní úrokové sazbě na té valné hromadě Sberbanky. Bylo to pro něj moc těžké. Přímo se zajíkal, ale našel v sobě dostatek sil, a já bych řekl odvahy, a řekl, že úroková sazba dusí ekonomiku a dále se s tím takto žít nedá. To v odpověď na to, když Nabiulina prohlásila, že ta úroková sazba bude růst dál, protože taková je její politická volba, protože je to nutné. Nemluvil o politickém aspektu, oni tam všichni mluvili jenom o ekonomice, ten politický aspekt byl jakoby až, řekněme, druhořadý. Mnohé politické věci se tím rozuměly, neboť prostě vyplývají z toho ekonomického aspektu. A pro Grefa bylo mimořádně těžké říci, že ekonomika byla příliš ochlazena a že je nutné tu úrokovou sazbu snížit. A řekl to proto, což pak to neviděl dříve? Řekl to proto, že na něj byl vyvinutý určitý tlak ze strany nadnárodního řízení, ze strany globalistů. Což ho dostalo do situace, že pokud to neřekne, bude to pro něj ještě horší. A pokud to řekne, tak pořád, až se zhroutí ten pokus o státní převrat, bude tak říkajíc za vodou. A to si tedy zvolil. Takže se přemohl a vystoupil proti spiklencům, proti těm, kteří chtějí zorganizovat ten státní převrat. A co mu odpověděla Nabiulina? No ta přeci řekla, no co to má být? Přílišné ochlazení nebo přechlazení ekonomiky není žádný vědecký termín. Vědeckým termínem je ochlazení ekonomiky. No tak to se podívejme. Tomu se říká ekonomka? Nebo jí? Takže když ona mele o ochlazování ekonomiky, tak je to vědecký termín a přílišné ochlazení už není vědecké. Ale musí přece existovat různé stavy a dá se to ochladit natolik, že to třeba zamrzne. Přehřátí pro ní existuje, ale přechlazení ne. To je k té otázce, nakolik se Nabiulina vůbec vyzná v ekonomice a proč nikdy neoperuje ekonomickými termíny. Protože byla vychovávána na economics, což vůbec není věda, jsou to absolutní bludy. Víc než na jednu knihu se v tom nezmohli. Ale ona je vychována v této economics, takže ekonomice vůbec nerozumí. A to hlavní, jejím životním cílem je lízat zadek svému zahraničnímu páníčkovi. Tato rusofobie a lízání zadku jí zajistilo kariéru a to je to, oč se opírá. Dříve byla pod nějakým tlakem a teď najednou se přímo neurvale k Putinovi, ke státu, k biznisu, ke všem, tak si dovoluje takováto prohlášení. Hele, zvolte si, kým budete, nebo s kým budete, jestli s Raškou nebo s náma, a když tu Rašku brzy rozšlení. Bezesporu jsou tu lidé, třeba ve státní dumě, nebo jinde v politice, kteří jsou také aktivními účastníky státního převratu a kteří už předem, protože vědí, co se má podle plánu Západu stát s ruským národem, tak říkají, jako například zástupce předsedy výboru pro ekonomickou politiku státní dumy Stanislav Naumov. A co ten řekl? Cituji. To je konec, jako dřív už to nebude, to dříve jste měli levný benzín, už ho levný mít nebudete a dokonce i ten drahý benzín bude pro občany Ruska limitován. A není důležité, že Rusko si těží a zpracovává vlastní ropu, takže může své občany zásobovat benzínem levnějším, než je balená voda. To není důležité. Teď už na benzín nemáte nárok. Benzín je jen pro pánička a vy dostanete jenom tolik, kolik vám ho dají okupační úřady. Takže už o tom mluví zcela přímo. Už se zcela utrhli ze řetězu a ztratili soudnost. A na tom ekonomickém fóru, na tom kongresu byl z ničeho nic proveden silný útok. Všichni najednou upřeli svoji pozornost na Zabotkinovy ponožky. A kdo všichni? No, zaplacený tisk, který to měl dostat do informačního pole, aby o tom všichni začali mluvit. Vzpomínáte, jak se jednou na Blivolina opičila poté, bože, jak ona se jmenovala, ano, těmi brožemi. Madeleine Albrightová. Nakonec jsem si vzpomněl, říká pan Pěkin. Děkuji. Takže Madeleine Albrightová také promlouvala pomocí broží. A Nabilovina se o to pokusila, ale ukázalo se, že jí k tomu nestačí intelekt. Neměla dostatek intelektu, aby si pohrála s těmi brožemi. Hold. Ona není žádná Madeleine Albrightová. Ani její pomocníci ji nedokázali napovědět, aby si mohla dál hrát s těmi brožemi. A teď se našel další, který se někoho pokouší kopírovat. V Kanadě přece měli premiéra Trudeau. Já řeknu Justin Trudeau, že ano. Mimochodem šlo o globální projekt. Tam také všichni vyváděli nad jeho ponožkami. Jednou měl takový ponožky, po druhý jiný. Co pak to asi znamená? A co udělal Trudeau? Neustále popíral, že by to mělo nějaký význam. A tisk a analytici říkali, ne, to má jasně nějaký význam. No, a nyní se Zabotkin, kterému to také mimochodem moc nepálí, je to naprostý rusofob, tak se rozhodl, že si pohraje a napodobí Trudeau a objevil se ve žluté a červené ponožce. V různobarevných ponožkách. Na jedné noze měl žlutou a na druhé červenou. Máte to tady na obrázku. Ty nohy, které tady trčí kousek vedle Peskova. Ty nohy, jo? Žlutá a červená. Tak tady to máte na té infografice, kdo sledujete video. Ach jo. Tak co vám to připomíná? Není to náhodou semafor? Zelená znamená můžete jít nebo jet. Žlutá znamená připravte se, anebo dokonce zastavte. Protože bude zákaz, rozsvítí se pak červená. A červená dokonce znamená tedy už stůj, tedy zákaz. Takže se za bodkým vyparádil. No a říkali, co znamenají ty vaše ponožky? A on, a vůbec nic. No ale když se podíváte, co říkala Nabiljunina i sám Zabotkin, tak přesně o tom přece mluvili. Že ekonomika se rozvíjet nebude v Rusku, všechny zastavíme, takže se připravte a vyberte si. Buď svůj biznis, jenže nebude-li tu Rusko, nebude tu ani biznis, to ovšem oni zamlčují. A říkají, nebo tu vaši Rašku tady budete mít, buď biznis nebo Rašku. No a Raška nebude, jak si oni myslí? Ve skutečnosti z Rusku tu bylo, je a bude. To oni tu nebudou. Ten, kdo půjde s Nabiljuninovou a reaguje na ty zabotkinovy ponožky. Mimochodem, ty ponožky to přece není jen tak. Je takový termín, tedy pojem, který mi často vyčítali, že ho nesprávně používám, že místo lízání nebo líbání zadku je nutné říkat lízat někomu boty. Víte, ta situace je taková, že lízání zadku označuje vnitřní přesvědčení, že je nutné být otrokem toho, kdo stojí nad tebou. To znamená líbat nebo lízat mu zadek. Zatímco lízání bot vás mohou donutit, k tomu vás mohou donutit. A ten, kdo se sklání k líbání nebo lízání bot, může v kterém okamžiku změnit svůj postoj, protože není vnitřně přesvědčen. Není to jeho vnitřní stav zaujímat toto postavení. Byl k tomu donucený. A proto ty ponožky Trudeaua i Zabotkina znamenají, nejste připraveni lízat zadek ze svého vnitřního přesvědčení, nejste připraveni lízat zadek západnímu páníčkovi. Jak to třeba dělá Zabotkin, Nabiljonova, Novák, že ano. A tak budete nuceni lízat mé boty, ty ponožky vám to dávají najevo, takže si musíte zvolit barvu žlutou nebo červenou pro suverenitu Ruska. Zda je to pro vás červená, nebo váháte, zda sem nebo tam, takže je to pro vás třeba žlutá. Takže tak to bylo provedeno. Ale tohle všechno přece na západě vidí. Západ se na to připravuje. A zdálo by se, že jim všech vychází, že ano. Ale já opakuji, Lukašenko chce vyhrát tím, že zradí Rusko? A co získal tím, že řekl, že jeho suverenitu mu zajišťuje Čína? No přece útok na autobus a na nákladňáky. Takže ho hned přidusili. A Wolfovič na to hned reagoval. Ne, nesmíme jezdit do Ruska. Hned je mu jasné, že ho budou dusit a on nemá potenciál, aby tomu čelil. Nevidí potenciál Ruska, který vidí na národní úrovně i protivníci Ruska. Takže co vidí? Vidí to, že 3. července Vladimír Vladimirovič Putin, ruský gosudar, navštívil jedno z velitelských stanovišť v zóně speciální vojenské operace na linii bojového střetu. Proč toho všichni tolik nadělali okolo té uniformy? Bylo to snad poprvé, když se Putin objevil v uniformě? Když se poprvé nebo objevil v zóně SVO? No ne, ale všichni, kteří to pozorně sledovali, vědí tu prostou věc, že každá návštěva zóny speciální vojenské operace a to, že si Vladimír Vladimirovič oblékne uniformu, vede k tomu, že provede další krok k získání suverenity a k porážce 5. kolony uvnitř Ruska. Všechny ty vlastovce, fašisty a podpindosníky. Už jsme mluvili o tom, jak Putin odpověděl na to, že zabili na rana Alekseviče Očir Gorjájeva. Okamžitě si pozval vojáky, útočníky. A nyní vyjel na frontu a promluvil si tam nejen s velením té skupiny. Promluvil si s velením té skupiny, ale s veliteli divizí i s veliteli dalších úrovní, a to i s těmi, kteří jsou bezprostředně v zóně bojových operací. To je opora o ruskou armádu, o ruskou rudou armádu. Takže dokud má Rusko armádu, bude to i Rusko. Jakmile tu armádu ale Rusko nemá nebo nebude mít, ocitá se ve svízelném postavení. Vždyť jsme to viděli v roce 1991. Tenkrát armádu zdeptali, ponížili a připravili Rusko o armádu a to se ocitlo v katastrofálním stavu. Jakmile začali armádu ale pozvedat, začalo se i Rusko stavět na nohy. Takže opora o armádu je hrozivým signálem pro všechny vlasovce, fašisty a podpindostníky. Putin tedy učinil další krok k tomu, aby Rusko získalo svoji suverenitu. Jenže... A my to vidíme. Přestože tedy pro Grefa to bylo velice těžké. No tak jenže on přece jen něčemu z národního řízení rozumí na rozdíl od té Nabiljoniny. Gref učinil prohlášení, které plně odpovídá kurzu Ruska k suverenitě, podporuje kurz prezidenta Ruské federace Gosudara Ruska Vladimíra Vladimíroviče Putina a je v rozporu s kurzem všech zrádců, vlasovců a podpindosníků. Ta skutečnost, že je Polsko rozštěpeno a oni mají mimochodem orlici s jednou hlavou, ten rozkol dokonce vedl k tomu, že se teď na pozadí toho konfliktu se Zelenským, obzvláště po tom pokusu o zradu toho ukrajinského oligarchy, vraždu tedy toho ukrajinského oligarchy v Monaku, tak v Polsku začali obávat o život polského prezidenta Karola Navrockého. Přece víme, že i v tom atentátu na Trumpa byla ukrajinská stopa a mnohé další. Navrocky se skutečně má čeho obávat, ale on do toho přesto jde a vychází z toho klinče s Ruskem a vyvádí Polsko. A říká, ne, my s Ruskem válčit nebudeme, takový debilové nejsme. No a zase na Usedovi, v Litvě, Finsku. Nic jiného nezbývá, protože zdrojový potenciál jejich států je mizerný. Ale Polsko z toho vychází. A kdo ho k tomu podnítil? No z nadnárodní úrovně. Putinovi je z nadnárodní úrovně poskytována silná podpora. A ta podpora se projevuje i v tom, že dokonce i západní informační orgány, finanční orgány, dávají najevo, že Nabiulina nejedná správně. Zatímco oni už slaví své vítězství, a oni to vítězství už skutečně slaví, už oznamují, haha, to je váš konec, teď vás těmi úroky dorazíme a ekonomika se skutečnou platností zroutí a tu rašku si rašleníme. No a jak uvažují na západě? Říkají, teď se díky krokům Nabiuliny ruská ekonomika definitivně zroutí a potom namísto Putina, jestliže nekývne na kapitulaci, nastoupí nějaký turbovlastenec, který ale bude mít rozum. Samozřejmě bychom nechtěli, aby to byl Medvěděv. Kdy byl Medvěděv tedy turbovlastencem? A kdy vůbec byl Medvěděv ruským vlastencem? Kdy nepracoval pro zájmy, řekněme, západu? Ale zatím mu vytvářejí takovouto pověst. Zatím neříkají, že pracuje proti Rusku, jak to dělá Nabiulina. A říkají, samozřejmě bychom si to nepřáli, ale ten si dobře uvědomuje, že potenciál Ruska mu neumožňuje válčit proti kolektivnímu západu. Takže bude prostě nucen, neboť je realista, bude nucen podepsat kapitulaci a vyplatit reparace a kontribuce. Takže takový mají plán. Dělí si kůži medvěda, kterého ještě ani nezabili. Vytahují tak na světlo své kádry. Mimochodem, blíží se další výročí začátku války z 8. srpna roku 2008. Která je používána jako jeden ze základních kamenů Medvěděvovy autority. Och, to byl tvrdý prezident, říkají. To byl přece ten správný vrchní velitel. O zradě teď všichni mlčí. To se zastírá. Ale existuje film, který byl natočen ještě po horkých stopách. Dokumentární film s názvem Ztracený den. Můžete si ho dohledat a podívat se na něj. Takže s Medvěděvem je to věc jasná. Ten nikdy pro zájmy Ruska nepracoval a pracovat ani nebude. A celé to jeho turbo vlastenectví se zakládá na tom, že mu Bolotné neprošlo, takže k tomu musí přistupovat z pozice vlastenectví. Tedy my Putinovi nenadáváme, protože je Putin, tedy že obnovuje suverenitu, ale za to, že je málo Putin. Tedy, že je nutné postupovat radikálněji, aby to vedlo ke zroucení Ruska. Takto se buduje agitace proti Putinovi. Takže si dělí kůži medvěda, kterého ještě nezabili. A nic jim nevyjde. A to Grefovo vystoupení, kdy se musel přemoci, aby takto přímo promluvil na tom kongresu v nepřátelském brluhu, kroky Polska, kroky Trumpa, který už zase připouští, že Ukrajina může prohrát. Ano, nyní vycházejí z toho, jako ten premiér Kanady, když prohlásil, že je přesvědčený o vítězství Ukrajiny. Takže jsou o tom přesvědčení, protože si myslí, že tu v Rusku dojde k úspěšnému státnímu převratu. A z toho o nich vycházejí. A co řekl Putin? Ten jim řekl, hele, tento jejich sebeklam je pro nás výhodný. No, protože tento sebeklam je nutí postupovat tak, že to nakonec povede k nenapravitelným škodám tam u nich, ke škodám, které jsou pro ně nepřijatelné. Celá ta situace se formuje tak, že se svým spiknutím vlastně pohoří. Ano, bude to těžké, ale stejně pohoří. A Putin o tom signál vyslal, když navštívil právě to velitelské stanoviště v zóně SVO, tedy speciální vojenské operace, a navštívil je tam ve vojenské uniformě. Na což hned reagovali všichni odporníci, anální litici a politici na západě, kterým to myslí, kteří mají rozum, aby si z toho učinili závěry o tom, co následovalo po každé takové návštěvě velitelského stanoviště SVO, tedy v zóně speciální vojenské operace, když si Putin oblékl uniformu. Ale to je jen velice ve zkratce. Takže co je nutné v dané situaci si uvědomovat? Jak to říkal Kozma Prutkov? Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Je nutné zahrnout otázky státního řízení, otázky řízení složitých sociálních supersystémů do okruhu znalostí. Potom vše, co probíhá na státní i nadnárodní úrovni, ve společnosti bude lidem srozumitelné. Je proto nutné studovat práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Je to jediný zdroj, kde je vše systémově vyloženo o řízení složitých sociálních supersystémů, o řízení státním i nadnárodním, kde je vše plně vysvětleno. I to, jak vítězit v informační válce. A pro současný okamžik války, kolektivního západu proti Rusku, byla od začátku směřována práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, válka stát a bolševismus. Ta třídílná. A čtvrtou knihou k tomu je ta kniha Státní symboly a státní suverenita, kde je řeč o hierarchii států. Takže jestliže znáte tuto symboliku, tak hned poznáte, co a jak ten, který stát realizuje ve své státní politice, ve vnější politické i ekonomické oblasti. Takže čtěte tyto práce. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a pamatujte na to, že už když je lidem předložili, nebo jsme lidem předložili koncepci sociální bezpečnosti, tak jsme na samém začátku prohlásili, že míra krvavosti nastávajících událostí bude určována mírou, v jaké si lidé osvojí znalosti z koncepce sociální bezpečnosti. Pamatujte na to, že pokud chcete znížit míru krvavosti stávajících i nadcházejících událostí, tak musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy státy. A potom v běžném, ve svém běžném životě, často se lidé ptají, co je zapotřebí udělat, když si člověk ty znalosti osvojí. Takže jestliže si to je osvojíte, tak budete vidět, co musíte dělat ve svém běžném životě tak, abyste bránili zájmy své i své rodiny. Abyste zajistili suverenitu, bezpečí a prosperitu naší vlasti. Jen tak si můžete tedy zajistit svoji budoucnost. Takže čtěte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými. A přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Nuž, dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru souborné spravedlivé sociální Rusy v češtině i ve slovenštině připomenu naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, taktéž na stránkách ksbzdroje.cz, v ruštině pak na www.vodaspb.ru, nebo je můžete zakoupit v knižní podobě, což vám vždy doporučuji, na ksbpresse.cz. Dále překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina ze série O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 tedy jednička jsou ty analytické zprávy, dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Stejně jako i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Je k dispozici taktéž fórum koncepce na stránkách kob-forum.eu, takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři, příspěvky, nuž a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejich telegramový kanál je t.me/proudnarodnihrdosti, dohromady bez diakritiky a s velkým P. Tak, kolik máme? Natočeno akorát hodinka a půl. Dámy a pánové, chtěl jsem k tomu ještě něco připojit, aby to dalo 2 hodiny, ale já tam asi něco pustím. No, vydržte, já tady něco najdu. Já vám to tady pustím asi obrazky. Kde jsem to měl? Obrazky. Já vám to tady pustím obrazky, aby jsme se na to koukli. Čekejte, kde se na to koukneme. Spojíme to už s námi, jo? Takhle to překlikneme, mauty, ne? Tak, jdem se kouknout, co se zase dělo v Ankaře a ne Ankaře, že ano. Takže mám tady od Miloše převzato tvrzení ministra zahraničí Macinky, Piotra Macinky, že peníze, které jeho ministerstvo převedlo do programu podpory Ukrajiny, já mám ty jejich ksichty tady trošku zvětším. Aha, a tady není ten komentář. A, takže nezvětším. Takže jinak. Do programu podpory Ukrajiny, že se už nedali použít jinak, protože o tom rozhodla bývalá vláda Piotra Fialenka, tak je to průhledná lež, která má za cíl obelhat fanoušky motoristů i hnutí ANO, kteří příliš nerozumí tomu, jaké má vláda kompetence a o čem všem může rozhodovat. Peníze na podporu Ukrajiny skutečně převedla z rozpočtové kapitoly rezortu obrany do kapitoly rezortu zahraničních věcí bývalá vláda. Nicméně to je asi tak vše, co je na tomto příběhu pana Macinky pravdivé. Nová vláda není povinna dodržovat rozhodnutí vlády bývalé. A pokud peníze ještě nebyly proinvestovány, a to tedy nebyly, protože jsou stále na účtu ministerstva zahraničí, tak je může svým usnesením vrátit k jinému použití nebo je dočasně umístit do takzvané rozpočtové rezervy státu, ze které se následně hradí mimořádné výdaje. Stačí k tomu jediné usnesení vlády a podpis premiéra. Pokud by se jednalo o výdaje určené zákonem, tedy mandatorní výdaje, tak by vláda musela podat do sněmovny návrh na změnu příslušného zákonu. Ale ani na tom nevidím nic složitého. Vláda na to měla dlouhých 7 měsíců a neudělala nic. Proč se tedy Petr Macinka vymlouvá, že se s tím nedá nic dělat? Vidím tedy minimálně 2 důvody. Ministr zahraničí je totiž velkým fanouškem amerického prezidenta Trumpa, který jej dokonce podstihl 2 nebo 3 větami při vzájemném rozhovoru. Proto vás asi nepřekvapí, že peníze, které měly jít původně přímo Ukrajině, nakonec Macinka přesměroval do programu nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Zní to podobně, ale stejné to není. Ukrajina své zbraně sice dostane, ale napakují se na nich tedy americké zbrojovky a o to tady jde. Za druhé, hnutí ANO a motoristé sobě se už dávno dohodli, že odporovat vedení NATO není v jejich zájmu. Navenek sice ani letos nesplní deklarovaná 2% HDP určená na obranu, ale vykoupí se tím, že nezruší pro naši zemi příšerně nevýhodný nákup letadel F-35A, které tedy mimochodem stále mají velké technické problémy a naše země je vůbec nepotřebuje. A navíc se budeme účastnit výše zmíněného nákupu zbraní pro Ukrajinu, na kterém se rovněž napakují USA. Tím si koupíme přízeň vedení Aliance i samotného Donnyho Trumpa. Je to falešné a pokrytecké, ale v zahraniční politice obvyklé jednání. Zatím to vypadá tak, že současná vláda z výdají na Ukrajinu, o kterých tedy rozhodla bývalá vláda, Takže s tím nic neudělala to současná vláda, protože to ani udělat nechtěla. Na změnu měla totiž dost času a stejně to neudělala. Tím však porušila své vlastní programové prohlášení, ve kterém slíbila, že peníze už na Ukrajinu posílat nebudou. Jak můžeme takové vládě věřit, když nedodržuje tedy ani vlastní programové prohlášení? Popravdě, Andrej Babiš a Petr Macinka mi nikdy dvakrát sympatičtí nebyli. Ale po tomto incidentu a hlavně po hloupých lžích, kterými se snažili zamaskovat své skutečné motivy, mě přesvědčili, že dávat slepou důvěru politikům je hloupost. Takže, aby bylo jasno, pokud se vláda, které fandím, dopustí svinstva a ještě dělá ze svých voličů hlupáky,

0: Žákovi všechno nastražený, aby to zraňovalo, když tak zabíjelo. Buď do toho kousnete, tak vám to urve čelist, že ano, to tady ten voják říkal. Nebo se to zmáčkne při manipulaci, ta tyčinka čokoládová, něco jako Marska, nebo já nevím, co tady máme, něco takového. A v tom máte vlastně malinký detonátor s baterií a výbušninku, takže vám to buď utrhne rukou, nebo kus hlavy. A takovýhle svinstev už jsem viděl. Tři zádele. Tak, jdem se kouknout, ale... Šup, banderovci,
1: banderovci. Pierši, čoča měla vžuch, rozčenty, byla v čonži. To děcko tak vyvlečené bylo, to já viděla.
2: Museli jsme se chovat před Ukrajincami, bo Ukrajinci mordovali Polaków. Mordovali bardzo brzydko. Na przykład na żywca rozcinali brzuch, chwytali cienkie jelito i ciągnęli za to cienkie jelito, jakie lachma długie jelito. Piersi odcinali kobiet, kołki wbijali w przyrodzenie. To, co tam się działo, to w ogóle jest nie do opisania i nie do opowiedzenia.
3: Młode dziewczyny i kobiety wyciągaliśmy z pechwy kliny 30 centymetrowe, specjalnie zabijane. Grupa była banderowska, klinoboi. Oni łapali młode dziewczęta i młode kobiety i zabijali otak. Cztery ich, dwa trzymało nogi, dwa trzymało ręki. Jeszcze jak trzeba było, to jakąś drutem przykręcili z boku do słupów, a ten zabijał. I ona umierała od strasznej rany i krwotoku. Do godziny męczyła się, nie mniej. To ich było majsterność. Nie zaścielić. Bandera powiedział, Polaków i Moskaliów niszczyty, a Żydów strzelać. Na to Niemiec daje kuli. To co to oznacza niszczyty? To niż on umrze, odrębali jemu nogi, jeśli tam specjalisty lubili. Odrąbali ręki. Zabijali w gwoździe 10-centymetrowe głowy, bo był bardzo mądry polityk, to my jemu do mózgu zabijemy. Wybierali oczy specjalne z drutu, zrobione takie z haczkami zagiętymi druty.
1: Oczy wydłu...
0: Tak, teď vám tu polštinu přeložím, jenom tady musím někde... najít tady, vypnu zvuk. Takže paní tady popisuje na začátku, jdeme na to. Oči vydlabovaly, půjde se ještě jednou. Oči vydlabovaly, nos odřezávali banderovci, prsa také. Teta měla břicho rozříznuté, byla těhotná. To dítě bylo vytažené, to jsem viděla. A museli jsme se schovávat před Ukrajincima, to už říká pán. Protože Ukrajinci vraždili Poláky, vraždili velice brutálně. Například zaživa rozřezali břicho, vytáhli tenké střevo a tahli za něj. Jak dlouhé má přece lach střevo? Prsa odřezávali ženám, kolíky zatloukali do přirození. To, co se dělo, se nedá ani popsat. A teď říká ten poslední. Mladým dívkám a ženám jsme vytahovali z pochvy klíny 30 cm dlouhé, speciálně vtloukané dovnitř pochvy. To byla banderovská skupina zatloukačí klínů. Klínobíci to tam říkal. Nebo bojci. Oni chytali speciálně mladé dívky a mladé ženy a zabíjeli je tedy takhle. Ve čtyřech, kdy dva drží nohy a dva drží ruce dívky a jestli bylo potřeba, tak ji ještě drátem přivázali ke sloupu. A tak další vtloukal klín a ona umírala na vnitřní zranění a krvácení. Hodinu trpěla, určitě ne méně. To byla jejich specialita. Nezastřelit. Bandera řekl Poláky a Moskaly ničit, ubíjet. A Židy střílet. Na to dá Němec náboje. To znamenalo ničit, ubíjet, zabíjet Poláky a Moskaly. Než umřel, odřezali mu nohy, odřezali ruce, zatloukali 10-centimetrové hřebíky přímo do hlavy. Když říkali, jo, ty jsi moc chytrý politik, no tak ti zatlučeme hezky do mozku hřebíky. Vytáhli například oči, na drátu měli speciálně udělané háčky a tím vytahovali oči. Takže to, a nejen to, já říkám, ten článek, kdybych měl zapomenout, zapomeň bože ty na mě. Víte, že jsem se to tady pokoušel několikrát načítat a nedal jsem to. Takže kdo se chce vzdělat a má na to žaludek, tak se na to může podívat. Na závěr si pustíme australskou zpívačku. Já už jsem vám ji tady jednou pouštěl a teď samozřejmě tady asi... Tak nic, tak si pustíme její ten. Pustíme si její klips. Vydržte, já to tady musím, aby nám to tady bylo vidět celičké, ale nejdřív vám to asi vlastně, já vám to asi nejdřív, herdek, ne, musím to tady, vydržte. Musím to tady zmenšit, aby se nám to tady vešlo. Aby vy, co posloucháte zvukem, abyste to o to nepřišli. Čekat, ještě musím někam dát své Google logo, tak logo přemístíme doprava. Dáme tady děkovačku, že ano, za podporu, to tady dáme. A já to nejdřív zkusím načíst a pak vám tu písničku pustím, jo? Takže ona zpívá. O, ty jsi nacista, o, ty chceš mír, jsi jen občan a pořád na vodítku. Nezáleží na tom, který tým si vybereš, na konci hry stejně prohraješ. Jsi jenom figurka na šachovnici plné vejdrů. Drž krok s pornem, drž krok s chemí, drž krok s válkou, s válkou, s válkou, drž krok s republikány, s republikány, s demokraty, já to nestíhám. Zkrátka to je australská zpívačka. Někdo Dixie to postoval, ale já jsem tady, ona se jmenuje počkejte, já to tady najdu. Kdo to tady zpívá, několik to tady bylo odpovědí. Liach my good citizen, jmenuje se to dobrý. Liach my good citizen, počkejte, já bych to tady mohl dát do karaoke. No, tak to vidíte, karaoke texty, že ano, to by se nám asi líbilo, když to najdeme. Tak, teď musím vypreparovat Liach, my good citizen, zkusíme to skopčit. Třeba to tady má, i když, to jsou takový fašouni pod propagandou, nemají asi. Ne, takže ji tady nebudu mít. No, tak si to sami musíte, hele, já vám dám do popisu to video. To by nám mělo projít, takže to dáváš jim stále. Počkejte, já bych tady vlastně, Martine, klid, ty tady přece můžeš najít rychlost přehrávání a dáš tak 0,8 až 0,5. Takže dáváš jim víc a víc a víc, takže zůstaň sticha, zůstaň násilný, zůstaň připojený a přitom rozdělený. Fajn, tak teď se tě zbavíme z hotovosti, digitální identita a pojďme zvednat daně. Pán Thiel, pán Anderson vás varovali s modrou pilulkou a říkají vám to dřív, nám to dřív, než to udělají, jako by to nebylo vlastně, jo, to stejně nestíhám. Takže obvinuje tady všechny, přesně rozkrývá, teda, Liach May, přesně to tady rozkrývá, takže se na to budete moci kouknout, já to tady utnu. Takže důležitá věc, abyste se na to koukli, já tady zjistím, jestli to jde teda tady skopčit ten, zase nevím, jak to udělám, takže budu muset u Dixie to tady nějak, když to takhle...

0: beneath the surface. Once you glimpse the truth behind the polite illusion, you are faced with a terrible choice. Do you speak or do you remain silent? If you speak, you disturb the dream. If you stay silent, you disturb your soul. This is not a simple dilemma. It's an ancient tension between truth and belonging, between authenticity and acceptance. When you speak, when you dare to name what others deny, you risk being cast out, and not always gently.
1: Vím, že tam jste. Cítím vaši přítomnost. Vím, že máte strach, že se nás bojíte. Bojíte se změny. Toho, že neznáte budoucnost. Nebudu vám říkat, jak tohle všechno skončí, ale řeknu vám, jak to začne. Až zavěsím tenhle telefon, tak ukážu všem lidem, co nechcete, aby viděli. Ukážu jim svět. Svět bez vás. Svět bez pravidel a nařízení. Svět bez hranic a omezení. Svět, ve kterém je možné úplně všechno.

Tak já jenom poznamenám, že ten závěr samozřejmě, nevím, kdo promlouval anglicky, to netuším, kdo tam je střihlej do toho klipu, toho originálního, ale závěr jsme měli právě z jedničky z prvního dílu Matrix kvadrilogie, tedy ze čtyřdílné ságy o Neovi. Že ano, Neo One, on je jediný a jedinečný a přitom je jedno s námi všemi. A právě promlouval k těm zmetkům. Já jsem to až teď pochopil. Což je superový. Jsem to až teď pochopil. Teď jsem to pochopil, že on promlouval k elitám, k těm zmetkům, k těm správcům. Planety. Planety. Země. O tom, kdo tady rozhoduje o lidských životech a osudech. On k ním promlouval, že ukážu jim svět bez vás, bez hranic a omezení. Takže doporučím samozřejmě, kdo ještě nemáte nakoukanou sérii Matrix, tak vám ji na závěr doporučuji. Děkuji všem za podporu, děkuji všem za poznámky, ať už pochvalné, nebo pokárající, nebo káravé. A děkuji všem, kdo to budou sdílet a přeji vám krásný víkend. Nuž, dámy a pánové, toť všechno otázky a odpovědi studia Kadaň na svobodném vysílači, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Ty z 6. července, ty nejčerstvější právě končí. Děkuji vám za pozornost, jak jsem říkal, za podporu a mějte krásný víkend. Co dáme? Jenom děkovačku. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci.

v roce 1941 napsal irský autor, profesor Cambridgeské univerzity, Clive Staples Lewis knihu Rady zkušeného ďábla. V ní starý ďábel radí ďáblu začátečníkovi, jak odvádět lidi od Boha. Clive Staples Lewis byl konvertitou. O svém obrácení k Bohu říká: dlouhá léta jsem byl ateistou. V roce 1929 jsem si přiznal porážku a uznal, že Bůh je skutečně Bohem. Byl jsem asi v tu chvíli tím nejskvíčenějším a nejneochotnějším konvertitou v celé Anglii.

úvodu své knihy Rady zkušeného ďábla říká: otázka zní, zda věřím v existenci ďábla. Odpověď zní ano. Ďáblové jsou padlí andělé, jejich povaha je zvrácena. Ďábel je opakem anděla jen do té míry, jako je zlý člověk opakem dobrého člověka. Věřit v anděli, ať v dobré nebo špatné, ale neznamená věřit v to, co zobrazuje malířství a literatura. Lidskou podobu dostávají proto, že známe jen jediné stvoření obdařené rozumem, totiž člověka.

Ve vztahu k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich je nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně příliš nezdravý zájem. Ďábel je totiž lhář.

z Božího obětí nedostaneš člověka pomocí argumentů, říká ďábel, ale pomocí frází. Aby zůstal člověk mimo církev, pomohou nám nejlépe fráze. Tím, že člověka přesvědčuješ argumenty, probouzíš jeho rozum. A když se rozum probudí, nikdy nevíš, jak to skončí. Člověk se například nesmí ptát, je-li materialismus pravdivý či lživý, ale jestli je silný, věcný nebo odvážný, a že je to filozofie budoucnosti. Hlavně se ho nesnaž chránit před křesťanstvím pomocí vědy. Mohl bys ho přivést uvažování o nehmotných a neviditelných skutečnostech. Nejlepší je, když se člověk vůbec nevzdělává a přitom si myslí, že všemu rozumí a že všechno, co náhodou pochytil při rozhovoru nebo čtení, je výsledek jeho bádání.

Když půjde o konvertitu, říká ďábel, uvědomme si, že jeho víra je v počátku jen jakási nedokončená novogotická budova. Takže, když vejde do kostela, uvidí místního zelináře, jak k němu chvátá s ohmatanou knížečkou liturgie a s odrbaným zpěvníkem pobožných písní. Když si sedne do lavice, uvidí kolem sebe přesně ty své sousedy, kterým se dosud vyhýbal. Ať jeho mysl přelétá během liturgie mezi výrazy, jako je tělo Kristovo, a mezi skutečnými tvářemi v nejbližší lavici. Pokud některý z jeho sousedů zpívá falešně, vržou mu boty, má dvojitou bradu nebo výstřední šaty, snadno uvěří, že i to jejich náboženství musí být nějak směšné. Nesmíme mu dovolit, říká ďábel, aby se zeptal sám sebe, jak si vlastně křesťana představuje. Musíme usilovně pracovat na jeho zklamání, které pocítí během prvních týdnů v církvi. Bůh totiž dopouští, aby k takovému zklamání docházelo na prahu každé lidské snahy. Je to období přechodu od zasněné touhy k náročné činnosti. Bůh touží po lidské svobodě a k cílu, které před člověka klade, ho nechce za ruku dovést, ale nechává ho, aby to dokázal sám.

ať všechno, co říká o své hříšnosti, když se modlí, jsou jen fráze. Ať si myslí, že když dal souhlas ke svému obrácení, má teď v božích knihách skvělou bilanci. Ať si myslí, že když teď chodí do kostela s těmi křupany, nezajímavými sousedy, dává ti najevo velikou pokoru a blahosklonost. Ať si myslí, že jeho konverze jen jeho vnitřní záležitostí. Ať se zabývá hlavně stavy své mysli. Nesmí si všímat ničeho jiného. Například, bude-li se modlit za svou matku, ať mu především jde o její duši. Nesmí si ale už všímat jejího revmatismu. Bude tak svou pozornost upínat k jejím hříchům a ne na ní samotnou. Znám lidi, říká ďábel, kteří dokázali v jediném okamžiku přejít od vášní mé modlitby za duši manželka nebo syna k tomu, že svou ženu nebo syna stoukli nebo urazili bez jediné výčitky svědomí. Nejlepší by bylo, kdyby se člověk vůbec nemodlil. Ale když už, ať se snaží dosáhnout jakési mimořádné zbožné nálady, která ale se skutečným soustředěním, vůlí a rozumem nemá nic společného. Pokud se totiž v modlitbě vědomně obrátí k Bohu a spolehne se na jeho neviditelnou přítomnost, která je s ním právě v tomto pokoji, je ďábel ztracen. Nesmí se modlit pohybem rtů a v kleče, protože co dělá jejich tělo, ovlivňuje jejich duše a mohli by tak dospět k opravdové pokoře.

Je pro ďábla dobré, když se mu podaří, aby se člověk stal pohárem plným zoufalství a hrůzy. Například z hrůzy ze smrti blízké osoby nebo z fyzické bolesti, kdy mu rozum právě neslouží. Ale pozor, pokud se člověk obrátí i v těchto chvílích k Bohu, téměř nikdy nezůstane bez pomoci. Bůh svým stoupencům totiž jasně řekl, že utrpení je důležitou součástí vykoupení. Bůh chce, aby lidem záleželo na tom, co dělají, a ne na tom, co se s nimi stane. Bůh tím myslí, že člověk má trpělivě přijmout trápení, které ho potkalo, a právě na ně říci buď vůle tvá. V duši každého člověka bude vždycky trocha zloby a trocha dobra. A ďábel se musí snažit, aby člověk svou zlobu zaměřil na své nejbližší blížní a dobrotu do nejvzdálenějších konců světa na lidi, které nezná. Tak budou jeho cnosti vytlačovány do kruhu fantazie. Protože cnosti jsou pro ďábla osudné teprve tehdy, když proniknou do vůle a stane se součástí zvyku. Podle dnešních představ jsou ďáblové pro většinu lidí komické postavy. Pokud někdo začne mít podezření, že existujeme, říká ďábel, je dobré mu předvést někoho v červených kalhotách a s kopytem. Snadno ho pak lze přesvědčit, že když nemůže uvěřit této směšnosti, nemůže uvěřit ani v ďáblovu existenci. V některých dobách jsou lidé vlažní a samolibí. Jindy jako dnes, nevyvážení a sektářští. V každé malé skupině lidí spojených nějakým společným zájmem se vytváří jakýsi vzájemný obdiv a k okolnímu světu se tato skupina staví s pýchou a nenávistí. To platí dokonce i tehdy, když tato skupina původně vznikla v souladu se záměry Boha. Je dobré, aby člověk považoval například vlastenectví za součást svého náboženství. Pak se pro něj svět stane cílem a víra nástrojem. Od toho už jen je krok k tomu, aby schůze, útočné brožury, politiku obrátil proti jinak smýšlejícím lidem. Svět tak pro něj bude více než modlitby, svátosti a láska k bližnímu. Lidé jsou obojživelníci, napůl duchové, napůl zvířata. Jako duchové patří do věčného světa, ale jako zvířata žijí v čase. Jejich duše mohou směřovat k věčnému cíli, ale jejich těla, city a představy se neustále mění. Být v čase znamená měnit se. Je třeba řada vrcholů a propastí. Dokud žijí na zemi, budou se u každého z nich střídat období bohaté, citové a tělesné síly s obdobími tuposti a chudoby. Když chce Bůh pomoci lidské duši,
spoléhá spíše na období jejího poklesu než vrcholu. Boží láska k lidem a to, že ve službě Bohu spočívá jejich dokonalá svoboda, je pro ďábly strašlivá pravda. Bůh chce sluhy, kteří se nakonec stanou jeho syny. My chceme člověka vysát. Bůh se chce rozdávat. Bůh chce, aby svět byl plný bytostí, které jsou s ním spojeny, ale přesto jsou různé. Bůh nechce překonat lidskou vůli, nechce být násilnický, chce se jen o lidi ucházet. Nechává svá stvoření stát na vlastních nohou. Bůh lidi nechce svádět ke cnosti, jako my je svádíme k neřesti. Chce, aby se naučili chodit, a proto tedy musí svou ruku od nich vzdálit. Pokud mají opravdovou vůli chodit, těší ho jejich klopítání. Naším úkolem tedy je, aby se člověk nedověděl o přirozenosti vrcholů a poklesů. Ať si myslí, že jeho nadšení pro víru mělo vydržet věčně a že tedy i období vyprahlosti bude věčné. Dovede ho to k úvahám, že náboženství je sice dobrá věc, ale nesmí se to s ním přehánět. Umírněné náboženství je totiž pro ďábla stejně užitečné jako vůbec žádné.

pro ďábla je dobré zavést křesťana do nějaké elegantní, povrchně intelektuální a velmi skeptické společnosti, která zlehčuje všecko, co se týká jejich blížních. Člověku jistě brzy dojde, že jeho víra je v přímém protikladu se vším, o čem se tak rád baví se svými novými přáteli. Důležité je, aby si to nepřiznal. Postupně dojde k tomu, že bude žít dvojím životem. V neděli bude klečet vedle zelináře pan radosti z toho, že zelinář nikdy nebude schopen pochopit ten uhlazený posměvačný svět, ve které on žil v sobotu večer. A naopak bude mít ještě větší požitek z obscénních a rouhavých řečí, které povede se svými přáteli. Protože jen on bude vědět, že v něm existuje jakási hlubší duchovní stránka, kterou oni nedokáží pochopit. On sám se bude cítit úplným, vyváženým a složitým člověkem, který je všechny převyšuje. A místo hanby, že zrazuje obě skupiny, bude na sebe hrdý. Humor, říká ďábel, se skvěle hodí ke zničení studu. Nechá-li někdo druhé, aby za něho platili, je to lakomec. Ale pokud se s ním žertovně chlubí, dělá si z toho legraci, už to není lakomec, ale je s ním zábava. Za zbabělost se lidé obvykle stydí. Ale pokud se s ní chlubí, legračně přehánějí, dělají žertovná gesta, mohou zbabělost vydávat za zábavnou. Krutost je hanebná vlastnost. Ale potud, pokud ji člověk nezačne vydávat za kamacký žertík. Ke zkáze člověka nepřispěje tisíc frivolních nebo dokonce rouhavých vtipů tolik, jako jeho objev, že si může dovolit téměř všecko, pokud se sám dokáže stát terčem vtipů. Přátelé ho pak nebudou odsuzovat, ale obdivovat. Ze všeho nejlepší je uštěpačnost. Uštěpační lidé stále předpokládají, že někdo udělal vtip. A o každém vážném tématu diskutují, jako by na něm objevili nějakou směšnou stránku. Uštěpačnosti, k ďáblově radosti, nebystří ducha, ale otupuje jej. Mezi lidmi nevzbuzuje žádnou vzájemnou náklonnost. Tak to může být člověk odveden od Boha. Ale musí si myslet, že všechno, co jeho dráhu změnilo, je vlastně nedůležité a lze to kdykoliv odvolat. Takový křesťan své náboženské povinnosti nebude zanedbávat, ale jakmile si je odbude, hned na ně zapomene. Na druhé straně zvyk způsobí, že z ješitnosti, vzrušení a uštěpačnosti bude mít stále menší radost. Ale zároveň se bez nich nebude moci obejít. Už ho od modlitby nebude zdržovat dobrá kniha, postačí mu inzeráty v novinách. Bude plýtvat časem, planými rozhovory o věcech, které ho nudí. A nakonec dlouhé hodiny nebude dělat vůbec nic. Bude tupě zírat na vyhaslý oheň ve svém studeném pokoji. Bez Boha je nicota silná. Dost silná k tomu, aby připravila člověka o nejlepší léta života. Nejistější cesta do pekla
je pozvolná. Mírně se svažuje, příjemně se po ní chodí, nejsou na ní náhle zatáčky, ale ani milníky, ani ukazatele cest.

lidem se nikdy nesmí dopřát skutečné potěšení, říká ďábel. Dobrá kniha či procházka přírodou, to vše může způsobit, že člověku spadne z citu kůra, která obrostla jeho srdce. Bůh tu svou lidskou chamrať totiž skutečně miluje a klade velký důraz na jedinečnost každého z nich. My se tedy musíme snažit, aby člověk opustil ty lidi, jídlo nebo knihy, které má opravdu rád, a místo nich hledal nejlepší lidi, nejchutnější jídla a nejslavnější knihy. Ale nejdůležitější je zabránit mu v činech. Ať dělá cokoliv, ale hlavně nesmí jednat. Protože čím častěji bude jen cítit a nejednat, tím méně pak bude jednat a tím méně také bude schopen citu. Bůh chce prostřednictvím cností obrátit člověka od sebe samého k němu a ke svým bližním. Pokud se totiž člověk věnuje jen sám sobě, může sebou začít i pohrdat. Pak už zbývá jen krok k pohrdání ostatními tvory, k beznaději, cynismu a krutosti. Člověk nesmí znát pravý smysl pokory. Tisíce lidí si myslí, že pokora spočívá v tom, že hezké ženy si namlouvají svou ošklivost a chytří muži zase svou hloupost. Bůh ale chce přivést člověka do takového duševního stavu, ve kterém by dokázal navrhnout nejlepší katedrálu na světě a věděl by, že je nejlepší a měl by z toho radost. Ne větší, ne menší, než kdyby to dokázal někdo jiný. Bůh chce, aby měl upřímnou a vděčnou radost z východu slunce, ze slona nebo vodopádu. Bůh chce, aby si každý dokázal uvědomit, že všichni tvorové i on sám jsou něčím nádherným a vynikajícím. Bůh lidi miluje a vždycky jim v pravou rukou vrací to, co jim levou vzal. Dokonce ani nechce, aby se příliš zabývali svými hříchy. Největší radost má, když člověk poté, co hříchu lituje, jim přestane věnovat svou pozornost a začne se starat o svět kolem.

Bůh chce, aby lidé věnovali pozornost dvěma věcem. Věčnosti a přítomnosti. Ale my, ďáblové, je musíme lákat do budoucnosti. Musíme lidi donutit, aby nikdy nebyli v současnosti čestní, laskaví ani šťastní, ale aby všechno skutečné, co v přítomnosti dostávají, hromadili ke spálení před oltářem budoucnosti.

prostřednictvím básníků a spisovatelů, říká ďábel, přesvědčujeme lidi, že jediným úctyhodným základem manželství je velmi krátký zážitek, kterému lidé říkají být zamilován. A že manželství by mělo dokázat, aby tento zážitek byl trvalý, a že manželství, které to nedokáže, už není závazné. Je pro ďábla dobré, když lidé onu bouři citů v zamilovanosti považují za něco vyššího, než je věrnost ke společenství rodiny, jejich cílem je vzájemná pomoc a předávání života. Tedy my se musíme snažit, aby sexuální vkus lidí zamířil nesprávným směrem. Velmi nám v tom pomáhá úzký okruh umělců, módních návrhářů, hereček a reklamních agentů, kteří určují, jaký typ je právě v módě. Odvádějí tak lidi od těch příslušníků opačného pohlaví, se kterými by nejspíše mohli uzavřít duchovně prospěšné, šťastné a plodné manželství. Dosáhli jsme toho, že společnost dnes vystavuje na obdiv nahotu, o které my tvrdíme, že je to počínání otevřené, zdravé a že je to návrat příležitosti.

před hloupými pochybnostmi a výčitkami svědomí. Hrůza ze stále téhož je jedna z nejužitečnějších vášní, které v lidském srdci vyvoláváme. Lidé změnu potřebují. Bůh způsobil, aby jim změna byla stejně příjemnou a nutnou jako jídlo. Ale protože nechtěl, aby se jim změny stejně jako jídlo staly cílem, vyvážil v nich touhu po změně, touhu po stálosti. Dal jim roční období. Každá roční doba je odlišná a přitom každý rok stejná. Takže lidé cítí, že jaro je i nové, i opakování prastarého rytmu. Ve své církvi dává církevní rok, v něm se střídají posty i svátky jako loni. My, říká ďábel, se snažíme, aby touhu a radost ze změny lidé přeháněli. Radost z nových věcí mizí nejrychleji a nepřetržitá řada nových věcí stojí hodně peněz, takže v nich vyvolává lakomství, neštěstí nebo obojí. Vyvoláváním hrůzy ze stále téhož jsme dosáhli toho, že umění už pro nás není nebezpečné. Zatáhli jsme je totiž do nových výstřelků oplzlosti, nerozumu, krutosti a pýchy. Pokud dokážeme nesmysl povýšit na filozofii, pak se nesmysl usídlí v rozumu a posílí rozklad vůle. Bůh chce, aby si lidé, když něco plánují, položili několik prostých otázek. Je to správné? Je to rozumné? Je to možné? To nesmíme dovolit. Dříve lidé věděli, že některé změny vedou k lepšímu, jiné k horšímu. Dnes už to nevědí. Naučili jsme uvažovat o budoucnosti jako o zemi zaslíbené. Je naprosto důležité, abychom každou generaci odřízli od všech předešlých. Abychom se vyhnuli nebezpečí, že pravdy jednoho období můžou napravit omyl jiného. To by bylo pro ďábla nebezpečné.

lidi je těžké v něčem vytrvat. A tak prázdnota, kterou v jejich životě vytváříme, a nevýslovná rozmrzelost, která z ní vychází, to je příležitost, jak vyčerpat duši. Dokud jsou lidé mladí, stále nám unikají nevypočitatelným vánkem fantazie, hudby a poezie. Stačí jim k tomu třeba jen dívčí tvář, ptačí píseň nebo pohled na obzor. V tomto věku se nechtějí věnovat světské kariéře, rozumným známostem či opatrnickým zásadám.

po nebi touží zatvrzelé. Takže jde o to namluvit jim, že někdy v budoucnu půjde vytvořit nebe na zemi. Ať už prostřednictvím politiky, vědy, psychologie nebo prostřednictvím zásahů do dědičnosti. Skutečné světské smýšlení vzniká až po dlouhé době za pomoci pýchy. Učíme je, aby plíživou smrt své duše považovali za zdravý rozum, vyzrálost a životní zkušenost.

nenávist dokážeme zařídit vždy. A nejlepší je nenávist spojená se strachem. Zbabělost je jediná neřez, která je jenom bolestná. Za to nenávist má i své příjemné stránky. Skvěle utišuje pocit hanby. Čili, čím více se lidé bojí, tím více budou nenávidět. Nedostatek spravedlnosti a lásky způsobuje ve světě války a revoluce. A cnost, poctivost nebo milosrdenství často ustoupí ze strachu před nebezpečenstvím. I Pilát byl milosrdný, dokud to pro něho nebylo riskantní.

se rodí pro Boha a jeho život směřuje ke smrti, říká Clive Staples Lewis. Ale smrt je jenom branou do druhého života, kde se člověku v jediném okamžiku rozplynou všechny jeho pochybnosti. Obyvatelé nebe mu mohou připadat nezvyklí, ale přece jen mu nejsou cizí. Náhle pochopí, jakou roli hráli v tolika okamžicích jeho života, kdy si myslel, že je sám. Teď může každému z nich říct, tak to zbyl ty? Konečně se mu vyjasní ten nejasný pocit, který se mu od dětství stále vracel, že má na blízku přátele, že má na blízku největšího přítele.

0: Dobrou noc.
1: Lidé, dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky, rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnézarova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce. Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se stělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála o ním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova, platná pro Izraelity v zajetí, stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha, podobat se Kristu. To je pravda života a celý jeho smysl. Jít k tomuto ideálu. Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před vševědoucím a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat. Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nich přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, to středověký nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní. A mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit. Naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy. Na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové, ani Ukrajinci, ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, protože bychom byli váženi a ctěni jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neodvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství. Ne, nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají, co vy jste vlastně zač. Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji. Vyznávám, že jsem běloch. Uznávám odlišnost lidských ras a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí. Jsem muž, který může splodit, ale nemůže porodit dítě. A proto trvám na spořádané trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkce, že žena je slabší a vzácnější než muž, který má chránit, milovat a vážit si ji. Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají. Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně, než skutečně majetní. Nezávidím jim, radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu, strašlivou bídu i slávu svého národa. Proto se odmítám rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury. Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný. Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk. Jmenuji se Petr Pidha a nejsem 380/326/038, rodné číslo, ani 372/2/015, identifikační číslo oprávnění, ani PIN, ani VIPN, ani jakékoliv jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.
0: Mužové čeští, české ženy, mám k vám promluvit v den svátku mučedníka svatého Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Přečetli jsme si krásný úryvek z knihy Moudrosti, který výstižně říká, proč je svatý Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a pak provždy stanul mezi námi jako hlavní patron našeho národa. Byl nejen statečný, spravedlivý, svůj národ a zemi milující, neobyčejně vzdělaný a velmi zbožný. Ale již jako mladý muž, také moudrý. Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha Moudrosti platila v době starozákonní za života Václavova a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží slovo je neměnné. Bůh stojí v něm věrně. Uvedu dva výroky z toho, co jsme vyslechli. Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Odpověď na otázku v podstatě kající, totiž za koho budou považováni ti, kdo je bezbožně či v hloupé liknavosti nestřeží, ponechám na vás. Promluvím o druhém výroku. Počátek moudrosti je touha poučit se. Jak se chová dnešní společnost? Silný a určující postoj lze vyjádřit takto. Ať se stará stát, platím přece daně. Zcela v tomto duchu se stavíme i k otázkám duchovním a mravním. Ať se starají patronové, chodím přece na půlnoční. My katolíci můžeme říci pádnější, chodím v neděli na mši a každý den se pomodlím. Přiznejme si, že naše společnost a my s ní je zcela pošetilá, protože nemá touhu poučit se. Mám nyní na mysli poučení z dějin. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme. V danou chvíli se v našem parlamentu projednává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společnost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale to je přeci odjak živa při všem. Možná, že vůbec nevíte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo z vás dost jasně neupozornil. Ale přiznejme si, že my sami se o nic nezajímáme. A proto se pokusím to stručně vysvětlit. Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istanbulská úmluva formulována. V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích již platných dokumentů. Je rovněž třeba jí číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejich protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet. Další nebezpečí vidím v tom, že úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buď to je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňují homosexualistů, nikoli homosexuálů, z nich mnozí z názory agresivních homosexualistů nesouhlasí. Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou namířeny proti tradiční rodině. To jest otec muž, matka žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče vždy muž a žena. Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické, jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoliv dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic. Na úvod připomenu jednu větu z dnešního evangelia. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho. a přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí. Co říci na závěr? Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snazší a efektivnější než vzpoury otroků a vězňů. Co by dělal svatý Václav, říkat nemusí. Ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě. Chorál Nedej zahynouti nám ni budoucí.
2: Kapitola 1. Z demokracie se stává diktatura. Jak je Evropská unie kontrolována korporačními zájmy? Bruselská EU se před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie 21. století. Ve skutečnosti nic není pravě vzdálenější. Ve skutečné demokracii veškerá moc spočívá v rukách lidu. Princip dělby moci mezi tři mocenské složky výkonnou, zákonodárnou a soudní zaručuje kontrolu a rovnováhu před případným zneužitím. Tento princip byl univerzálně akceptován poté, co lidstvo za něj bojovalo tisíce let. Skutečná demokracie. Ve skutečné demokracii spočívá veškerá moc v rukách lidu. Výkonná moc. Prezident. Vláda. Kontrola a rovnováha. Legislativní moc. Parlament. Hlasování. Lid. Souhrn důkazů. Bruselská EU tento fundamentální princip dělby moci naopak postrádá. Navíc, evropské národy nemají ani kontrolu moci výkonné, ani kontrolu moci legislativní. Oč hůř, jimi zvolený Evropský parlament nemá žádné prostředky, jak tyto mocenské složky účinně kontrolovat. Za účelem maskování této nemohoucnosti byl do čárka Lisabonské smlouvy integrován článek 225 fungující jako fíkový list. Ten poskytuje parlamentu EU možnost požadovat na komisi, aby mu předkládala návrhy legislativy. Ty komise může ovšem jednoduše odmítnout, víz, http://europad.eu/lisbon_trati/. index://n.htm. Skutečností, že bruselská EU operuje bez ohledu na základní principy demokracie, je naplňována skutková podstata diktatury. Moc lidu, za normálních okolností rozhodující o vládě, se přejmenula do sféry korporačních zájmů. Diktatura bruselské EU. Korporační zájmy. Ropného a farmaceutického kartelu. Kontrolují. Moc výkonnou. Vymkne-li se moc z rukou lidu, z demokracie se stává diktatura. Parlament EU. Rovina exekutivy a legislativy. Komise EU. Jmenovaný prezident. Bez voleb. Komise. Kontroluje legislativní procesy. Lid. Nemá právo na nezávislou tvorbu zákonů. Volby. Na rozdíl od skutečné demokracie, v EU se moc vymkla kontrole lidu. Další informace, GB1BD122. Kapitola 1. Jak se petrochemický a farmaceutický kartel pokouší kontrolovat Evropu? Bruselská EU se před světem tváří jako parlamentní demokracie, v níž Evropský parlament hraje rozhodující úlohu. Nicméně, rozhodnutí exekutivy a veškeré legislativní aktivity vykonává Komise EU a její přebujelý personál, čítající 54 000 úředníků. Z kanceláří centrály Komise EU tzv. Berlaymontovy budovy a dalších lokalitách, tato placená armáda kariérních byrokratů vytváří evropské zákony na objednávku korporací. Komise EU 54 000 zaměstnanců. Zaměstnanci komise operují bez jakékoliv demokratické kontroly a implementují evropské zákony na objednávku korporací. Na rozdíl od toho parlament EU, čítající 754 poslanců, se skládá z politiků 27 národů, kteří nemají žádnou moc kontrolovat tuto armádu byrokratů. Parlament EU nefunguje o nic líp než výkladní skříň, jejímž účelem není nic jiného, než evropským národům okázale předvádět bruselskou EU jako čárka vzornou parlamentní demokracii. Souhrn důkazů. Petrochemický a farmaceutický kartel dává pokyny Komisi EU. Ta dává pokyny EU byrokracii. Přes 42 000 nevolených byrokratů a další personál je zaměstnán přímo Komisí EU. Přes 12 000 neplá. Novaných míst. Celkem 54 000. Úředníků. Komise EU se svým obrovským byrokratickým aparátem je jak výkonným, tak rozhodujícím legislativním orgánem bruselské EU. V Evropské unii nemůže být žádný zákon navržen nebo schválen bez souhlasu Komise EU, jmenované na objednávku korporačních zájmů. Parlament EU, 754 poslanců. Zvolení poslanci parlamentu EU. Přehlasuje. Volí. Nemají právo na nezávislé zákonodárství. 500 milionů Evropanů. Další informace. Generální plán koalice nacistů s kartelem vzor pro bruselskou EU. Kapitola 2. Walter Hallstein. Prominentní nacistický advokát a klíčový strůjce bruselské EU. Kapitola 2. Walter Hallstein, 1901-1982. Walter Hallstein byl prominentní právník angažovaný v právním a správním plánování poválečného uspořádání Evropy pod kontrolou nacistů s Kroužkem a jejich korporačních spojenc. U s Kroužkem, petrochemického a farmaceutického kartelu Ikfarben. Hallstein reprezentoval novou generaci členů koalice nacistů s kartelem. Byl vychován učiteli práva, jejichž hlavním cílem bylo sabotovat Versailleskou smlouvu, upravující reparační platby, uvalené na Německo po prohrané první světové válce. Už záhy ve své kariéře se Hallsteinovi dostalo speciálního studia v čárka Institutu císaře Viléma v Berlíně. Tento soukromý institut byl financován převážně z peněz kartelu Ikfarben a jeho cílem bylo vychovat vědecké a právní kádry za účelem dalšího pokusu kartelu o dobytí Evropy a nadvládu nad ní a nad celým světem. Zatímco vláda nacistů roku 1945 skončila, vláda jejich kompliců, kartelu Ikfarben a jeho následných společností Bayer, BASF a Hoechst teprve začínala. Strategickou součástí jejich plánu na rozmíchání dalšího pokusu o získání nadvlády v Evropě umístili pouhých 10 let poté, co jejich poslední pokus ztroskotal na špici nového čárka politbera apostrof v Bruselu jednoho ze svých, Waltera Hallsteina. Tato kapitola dokumentuje, že fundamentálně a veskrze nedemokratická konstrukce dnešní čárka bruselské EU vůbec není dílem náhody. Hallsteina, prominentního nacistického advokáta a odborníka na koncern Ikfarben, vybrali zastánci korporačních zájmů jako prvního prezidenta komise EU se zvláštním úkolem propůjčit čárka bruselské EU podobu modelu, stavěného podle původních plánů koalice nacistů a Ikfarben s cílem získat vládu v Evropě pomocí čárka ústředního kartelového úřadu. Cílem zájmů petrochemického a farmaceutického kartelu bylo nastolit čárka Evropský kartelový úřad, otevřít hranatou závorku například čárka bruselskou EU apostrof uzavřít hranatou závorku s chuntou nevolených byrokratů kartelu otevřít hranatou závorku například čárka komisi EU apostrof uzavřít hranatou závorku, který bude vládnout Evropě jménem globálních korporačních zájmů chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu. Walter Hallstein, prominentní nacistický advokát a klíčový strůjce bruselské EU. Virtuos přetvářky a klamu. Žádný jedinec současnou strukturu čárka bruselské EU a tím pádem ani vizi kartelu o budoucím uspořádání Evropy neovlivnil víc, než Hallstein. Skutečnosti o Walteru Hallsteinovi, dokumentované v této knize, ukončí desetiletí uměle navozené negramotnosti evropské populace o skutečné povaze tohoto čárka otce zakladatele, čárka bruselské EU. Tím, že se dozví pravdu o minulosti tohoto muže, Evropané a lidé na celém světě budou schopni konečně identifikovat skutečné zájmy a motivy, které se za vytvořením čárka bruselské EU skrývají. Kapitola 2. Klíčový strůjce dnešní bruselské EU. 25. března 1957 se Hallstein stal jedním z 12 otců zakladatelů, původních signatářů římských smluv, zakládajícího dokumentu čárka bruselské EU, jehož byl spoluautorem. 7. ledna 1958 byl Hallstein jmenován politickými satrapy petrochemického a farmaceutického kartelu prvním prezidentem tzv. Čárka Evropského hospodářského společenství, EHS, předchůdce čárka bruselské EU. Roku 1963 byl Hallstein jmenován na dalších 5 let jako prezident komise EU. Za účelem upevnění jeho vlády nad Evropou postavil kartel a jeho političní satrapové pro Hallsteina prvního z čárka monarchů apostrof moderní Evropy královské sídlo, kolosální budovu, Berlaymont, v centru Bruselu, víc fotografii dole. Víc než 10 dlouhých let, od roku 1958 do roku 1967, velil Hallstein armádě tisíců byrokratů bez náznaku demokratické kontroly. S pomocí této armády poslušného služebnictva, převážně placeného kartelem a jeho politickými satrapy, Hallstein modeloval političtí lídři 27 evropských národů, kteří podepsali čárka Lisabonský zmocňovací zákon, si bohužel zapomněli dát rozhodující otázky. První, kdo byl autorem nedemokratických struktur bruselské EU. Druhý, odkud přišel návrh na zřízení čárka bruselské EU. Walter Hallstein, prominentní nacistický advokát a klíčový strůjce bruselské EU. Bruselskou EU podle plánů vypracovaných 2 desetiletí předtím jím a jeho komplici pro Evropu pod nadvládou nacistů lomítko Ikfarben. O 51 let později, 1. prosince 2009, pomocí tzv. Čárka Lisabonské smlouvy, byly národům Evropy lstivě vnuceny klíčové složky Hallsteinova modelu čárka bruselské EU, a tím pádem i stěžejní prvky původního plánu nacistů a kartelu. Tím pádem počátkem 21. století v důsledku flagrantní neznalosti dějin. 27 hlav států tím, že takzvanou Lisabonskou smlouvu podepsalo, schválilo zároveň i zmocňovací zákon. Podobně jako roku 1933 tím obětovali demokracii a otevřeli dveře do kořán nadvládě těch samých korporačních zájmů nad Evropou, jimž se nepodařilo dosáhnout tohoto cíle za druhé světové války. Nový plán kartelu na převzetí kontroly nad Evropou byl prostý, vybrat nového krále, poskytnout mu adekvátní bydlení, zámek a s ním tisíce služebných, servilních byrokratů a pak tuhle středověkou aristokratickou idylku lidu vykreslit jako čárka symbol demokracie. Jenže teď, kdy byl tenhle podvod v naší knize odhalen, je konec pohádkám. Kapitola 3. Velkoprostorový kartel. Das Großraum Kartel. A jeho organizační systém. Kapitola 3. Walter Hallstein nebyl jediným architektem poválečného světa, který byl kontrolován koalicí nacistů a kartelu. Už roku 1941 provozoval nacistický režim několik oficiálních čárka ústavů a postrov, jejichž jediným cílem bylo nastavit podmínky budoucího ekonomického a politického světa tak, aby odpovídali jeho představám světa po vítězství koalice nacistů a kartelu ve druhé světové válce. Jedním z těchto čárka dobyvačných ústavů byl čárka Ústřední výzkumný ústav pro národní ekonomický pořádek a ekonomiku velkého prostoru se sídlem v Drážďanech. Ředitelem ústavu byl Arno Selter. V roku 1941 shrnul Selter plány nacistů a kartelu pro poválečnou Evropu pod jejich nadvládou v knize Velkoprostorový kartel, nástroj průmyslového tržního pořádku v nové Evropě. Otevřít hranatou závorku původní německý název byl Das Großraum Kartel, ein Instrument der industriellen Marktordnung. In einem neuen Europa, uzavří hranatou závorku. Selterova kniha se stala vzorem pro bruselskou EU. Paralely jsou zarážející. Velkoprostorový kartel a jeho organizační systém. Nacistický velkoprostorový kartel. Vzor pro strukturu a funkci bruselské EU. Úvod. Německé slovo Großraum, respektive Großraum, znamená doslova čárka velký prostor, popřípadě čárka velkoprostor apostrof. V létě roku 1941 koalice petrochemického a farmaceutického kartelu IG Farben, Bayer, BASF a Honeywell, dnes součást firmy Sanofi Aventis, a jejich politických a vojenských satrapů, nacistů, okupovala Francii a brutálně dobyla velká území Evropy. Právě v tuto dobu kartel začal odhalovat své poválečné plány. Poté, co financoval vzestup nacistů a výstavbu vojenské mašinérie, která nacistům poskytovala téměř 100% výbušnin, benzínu, pryže a většinu základních surovin potřebných pro válku, petrochemický a farmaceutický kartel očekával exorbitantní na Arno Selter, ředitel oficiálního nacistického ústředního výzkumného ústavu pro národní ekonomický pořádek a velkoprostorovou ekonomiku a autor knihy Velkoprostorový kartel. Das Großraum Kartel. Vratnost investic. Tato fakta jsou podrobně uvedena ve zprávě Kongresu Spojených států amerických o IG Farben a soudu s válečnými zločinci z této společnosti v Norimberku z roku 1945. www.cartelroots.org. Kapitola 3. Kartelu IG Farben se investice, o které usiloval, vrátili. Ze zhruba 20 zemí, brutálně dobitých nacisty, IG Farben připadl v podstatě veškerý chemický, farmaceutický, petrochemický, minerální a další průmysl, vesměs bezplatně. Za každým tankem, který přijel do Belgie, Nizozemska, Francie, Polska, Československa, Dánska, Norska a všech ostatních evropských zemí, kráčeli muži v šedých oblecích, korporační zástupci IG Farben, s cílem získat pro svou společnost podíl na válečné kořisti. Toto bezohledné plenění kompletních průmyslových odvětví a území se stalo vzorem pro následnou globální loupež, až do dnešního dne, Halliburton, různé petrochemické, farmaceutické a další korporační investoři. Za Bushova prezidentství si také zajistili svůj podíl za investice během války v Iráku. Ale zpátky druhé světové válce, v terminologii IG Farben pro poválečné uspořádání velkoprostoru, zahrnovalo evropské území i Rusko. Tento pojem byl ale formulován záměrně čárka pružně apostrof, aby se po případném vítězství nad Asií, Amerikou a zbytkem světa mohl do pojmu velkoprostor vejít celý svět. Tyto plány na vojenské a následné ekonomické podmanění světa koalicí nacistů a kartelů jsou dopodrobna popsány tribunálem s válečnými zločinci řediteli kartelu IG Farben v Norimberku. Kopie více než 40.000 původních dokumentů tohoto historického soudu se 6 desetiletí skrývaly před zraky veřejnosti v amerických archivech. Teprve roku 2007 byly zveřejněny v internetu. www.profit.uvalife.org Následující podrobný popis poválečných plánů IG Farben vyšel v knize Arno Seltera s názvem Velkoprostorový kartel, nástroj průmyslového tržního pořádku v nové Evropě. Otevřít hranatou závorku původní německý název byl Das Grossraumkartell, ein Instrument der industriellen Marktordnung. In Erinnern Europa uzavří hranatou závorku. Zveřejnění této knihy nebylo dílem jedince. Selter byl tou dobou ředitelem oficiálního nacistického ústředního výzkumného ústavu pro národní ekonomický pořádek a velkoprostorovou ekonomiku. Velkoprostorový kartel a jeho organizační systém se sídlem v Drážďanech. Tento ústav byl jednou z oficiálních plánovacích úřadů koalice nacistů s kartelem IG Farben pro poválečné uspořádání Evropy. Tato kniha je vzorem toho, co se později mělo stát strukturou Evropské unie, těleso kartelových zájmů, nárokujících si velkoprostor jako svůj trh a operujících bez jakékoliv demokratické kontroly. Výňatky ze Selterovy knihy z roku 1941. Název kapitoly. Velkoprostorový kartel. Připomeňme si hierarchii organizace trhu, stát, hospodářská skupina, kartel, který jsme zřídili pro velkoprostor. V této souvislosti ponechme stranou odpovědnost státu v oblasti politiky, obchodu a měny uvnitř velkoprostoru. Místo toho pohlédněme podrobněji na problémy hospodářské politiky státu, která vzhledem k principu nevyhnutelně ústí v regulaci trhu v celém velkoprostoru kartelu. Velkoprostorový kartel má přímo na starosti ekonomická skupina, jejíž funkce regulace trhu bychom rádi sloučili v kartelovém úřadě. Za tímto účelem stávající oddělení kartelu pro hospodářské skupiny bude muset být rozšířeno za účelem převzetí funkcí tohoto nového úřadu. Nadřazen kartelovému úřadu bude ústřední kartelový úřad, který bude na základě jemu vyhrazených kompetencí odpovídat současnému oddělení Říšské průmyslové skupiny, Reichsgruppe Industrie, ale také oddělení kartelu nebo specialistů německého ministerstva hospodářství 1. Dnešní komise EU je přesná kopie tohoto ústředního kartelového úřadu. Vládne jménem a v zájmu kartelu bez jakékoliv demokratické kontroly. Na základě zjednodušení organizace považujeme angažovanost Říšské hospodářské komory za nežádoucí, Reichswirtschaftskammer. Kapitola 4. Bruselská EU apostrof dnes. Co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političní satrapové nechtějí, abyste věděli. Kapitola 4. Smlouvy EU. Pokusy petrochemického a farmaceutického kartelu o konsolidaci politické moci v Evropě. V politické aréně jsme svědky toho, že 90. léta 20. a první desetiletí 21. století kartel kráčí čím dál tím ctižádostivěji směrem ke konsolidaci své politické moci v Evropě a že jeho konečným cílem je vytvoření globálního ústředního výboru s cílem ubránit se hrozbě přírodního léčitelství a zajistit kartelu globální monopol pomocí patentovaných léčiv. Základními prvky těchto kroků byl podpis Maastrichtské smlouvy rok 1992,

Británii. Maastrichtskou smlouvou. Došlo k rekonstrukci EU a otevřela se cesta k její politické integraci, čím kartel získal větší stupeň politické kontroly nad zeměmi EU. Vznikla hospodářská a měnová unie, která kartelu poskytla vyšší stupeň ekonomické kontroly nad zeměmi EU. Co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političní satrapové nechtějí, abyste věděli. Byla nastolena společná zahraniční a bezpečnostní politika, která poskytuje kartelu vyšší stupeň kontroly nad aktivitami zemí EU na mezinárodní politické scéně. Byla nastolena politika ochrany spotřebitele, umožňující kartelu ji používat jako záminky pro ochranu prosazování svých zájmů. Takzvaným čárka směrnice pro potravinové doplňky se toho stala klasickým příkladem, přičemž celoevropská omezení prodeje vitaminů a minerálních doplňků vznikala na základě čárka nezbytnosti zajistit vysoký stupeň ochrany zákazníků. Skutečným důvodem restrikcí byla pochopitelně ochrana multimiliardových zisků z prodeje syntetických patentovaných léčiv, ohrožených použitím nepatentovatelných terapií, například vitaminů při léčbě kurději a onemocnění srdce kvůli nedostatku vitaminů. Podpis Maastrichtské smlouvy 7. února 1992. Další informace, GB3MT 347. Kapitola 4. Amsterdamská smlouva. Dělala problémy v souvislosti s volným pohybem osob v rámci právního řádu EU. Kvůli tomu bylo zapotřebí, aby byl vytvořen celoevropský informační systém, čímž kartel získal netušené možnosti, jak se vměšovat do soukromí občanů EU. Odsouhlasila program na vývoj aktivit Europolu, evropského policejního orgánu, čímž umožnil kartelu zintenzívnit kontrolu svobody Evropanů i přes hranice státu. Dále vyvinula všeobecnou bezpečnostní politiku za účelem postupné formulace všeobecné obranné politiky, čímž byly vyvinuty prostředky, s jejichž pomocí může kartel případně dosáhnout vojenské kontroly na globální úrovni. Evropští lídři shromáždění k podpisu Amsterdamské smlouvy 2. října 1997. Další informace, GB3AT 833. Co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političní satrapové nechtějí, abyste věděli. Vliv petrochemického a farmaceutického kartelu na náplň Amsterdamské smlouvy a systému EU pro odhad rizika. V lednu 2010 akademikové na britských univerzitách v Bádhu a Edinburghu zveřejnili důkazy o tom, že výrobci petrochemických, farmaceutických, chemických, potravinových a tabákových výrobků se v 90. letech společně angažovali v dlouhodobém ovlivňování za účelem utváření politiky Evropské unie k vlastnímu prospěchu. Podle této studie, publikované ve veřejné knihovně vědeckého lékařství, o níž jsme na internetové stránce euobserver.com informovali, přední korporace, jako například Shell, Bayer, Zeneca, SmithKline-Beckham, Unilever, Tesco a British American Tobacco rozjeli několikaletou lobbyistickou kampaň, jejímž cílem bylo utvářet systém odhadu dopadu svých obchodních zájmů na úkor veřejného zdravotního systému. Forma odhadu dopadu, prosazovaná těmito nadnárodními společnostmi, se nakonec stala schválením Amsterdamské smlouvy součástí EU. Je proto důležité vědět, že směrnice EU o potravinových doplněcích, uzákoněná roku 2002, využívá odhadování rizika jako prostředku k celoevropskému omezení prodeje vitaminů a minerálních doplňků potravy za účelem ochrany prodeje patentovaných syntetických léčiv farmaceutického průmyslu. Smlouva z NICE přinesla kvalifikovaný většinový volební systém v Evropské radě, čímž se ještě více omezila schopnost jednotlivých členských zemí EU vzepřít se zájmům kartelu. Výsledkem této změny bylo, že tři hlavní kartelové země, Německo, Francie a Velká Británie, spolu s Itálií se nyní velmi účinně dělí o moc v radě. Další informace, kapitola 5. 800 LET po Magna Chartě.
Vláda bruselské EU.

0: i ukončila staletí svobody a nezávy. Slosti ve Velké Británii. Kapitola 5. 800 let po Magna Chartě. Vláda bruselské EU by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii. Zde je právo, které je silnější než král a které si nesmí dovolit porušit ani on. Toto opětné potvrzení nejvyššího práva a jeho zakotvení ve Všeobecné chartě je největším poselstvím Magna Charty. To samo o sobě opravňuje respekt, který k ní lidé chovali. Winston Churchill, 1956. Ze všech hrdých historií svobody a nezávislosti v Evropě, které by totalitní vládou bruselské EU skončily, by zcela nepochybně jako nejtragičtější ze všech figurovalo ukončení staleté historie svobody a demokratické vlády ve Velké Británii. Pro lidozem ESH, která se hrála už dvakrát v dějinách kritickou úlohu tím, že ve dvou světových válkách pomohla znemožnit petrochemickému a farmaceutickému kartelu zmocnit se světovlády, znamená vehnat Evropu do náruče sil, které mají na svědomí obě tyto války, v nichž padl víc než milion jeho předků. Magna Charta, podepsaná v červnu 1215, dala celému světu ústavní práva a je všeobecně považována za nejdůležitější právní dokument v dějinách demokracie. Otištěno s laskavým svolením Wikipedie. Vláda bruselské EU. Pohlédneme-li zpátky do historie, je stejně pozoruhodné, že Velká Británie přes svou největší zemi, Anglii, dala světu Magna Chartu, chartu, na níž svět pohlíží jako na jeden z nejdůležitějších dokumentů v dějinách demokracie. Poté, co byla podepsaná v Runymede v anglickém hrabství Surrey v červnu 1215, se tato charta stala spolehlivou baštou proti tyranii v Anglii. Tím, že uznávala například právo habeas corpus, právo zatčené osoby na rozhodnutí nezávislého soudu o oprávněnosti zatčení, což platilo pro všechny včetně vladařů a magistrátních úředníků. Magna Charta se stala pro svět základem pro vývoj ústavního práva. Nicméně absolutně bez vědomí mnoha britských občanů schválila bruselská EU roku 2002 takzvaný AZA, evropský zatykač, jimž bylo právo habeas corpus zrušeno. Stejně tak Lisabonská smlouva ruší nejen ochranu proti svévolné a náladové vládě, poskytované Magna Chartou, ale dokonce svrchovanost britského parlamentu, orgánu, který byl vzorem parlamentních systémů na celém světě. Britský parlament je všude ve světě všeobecně uznáván jako vzor parlamentní demokracie. Nicméně jeho svrchovanost spolu se svrchovaností všech ostatních národních parlamentů v bruselské EU byla podpisem Lisabonské smlouvy zrušena. Otištěno s laskavým svolením Wikipedie. Kapitola 5. Hrdá historie, Británie už dvakrát uchránila svět před petrochemickým a farmaceutickým kartelem. Vstup Velké Británie do první světové války se datuje 4. srpna 1914, kdy tehdejší britský premiér Herbert Asquith vyhlásil válku Německé říši jako odpověď na německou okupaci Belgie. Jeden z mnoha faktorů porážky Německa v první světové válce byla klíčová úloha britského královského námořnictva, tehdy největší námořní síly světa, která je často přehlížená. Ve skutečnosti byla jeho úloha v první světové válce tak důležitá, že bez něho by s největší pravděpodobností Velká Británie nemohla ve válce ani pokračovat. Přestože za první světové války došlo 31. května 1916 jen k jedné námořní bitvě, pro britské námořnictvo to znamenalo úspěch už tím, že zabránilo německému námořnictvu uniknout z obklíčení v Severním moři. Tím se hrálo rozhodující úlohu, protože umožnilo pokračovat Británii a jejím spojencům v námořním obchodování během války. Společně s pozemním vojskem, které dala Velká Británie k dispozici, se stala jak arzenálem, tak finančníkem aliance a rozhodně odolala dokonce vyhlášení Německa neomezené ponorkové války v únoru 1917. Nemůže být pochyb o tom, že bez tohoto úsilí Velké Británie by první světová válka. Sir Winston Churchill, premiér Spojeného království v letech 1940, 1945, 1951, 1955. Nejspíš dopadla jinak. Velké Británie vstoupila do druhé světové války 3. září 1939 vyhlášením války Německu po přepadu Polska Německem. Hrdě odmítnuvší příměří s Německem, úloha Velké Británie při obraně světa proti druhému pokusu kartelu o jeho podmanění nebyla o nic důležitější než ta první 25 let předtím. Pod vrchním velitelstvím Winstona Churchilla, britský premiér a prokazatelně i nejpozoruhodnější velitel v době válek moderních dějin, Británie pevně čelila kartelem. 1. Británie a první světová válka, 1901 až 1918. BBC History. Vláda bruselské EU. Financovanému válečnému úsilí a uspěla v boji s Hitlerem za těžko představitelných podmínek na dvou frontách, který skončil porážkou Německa. Nicméně poté, co se kartel po válce v tichosti konsolidoval, začal potají strojit proti Británii další úklady. Komplot výboru Spojených států evropských s cílem vlákat Británii do bruselské EU. Málo známý výbor, jehož historie zůstala utajená drtivé většině obyvatelstva Velké Británie, akční výbor Spojených států evropských, byl založen Jeanem Monnetem 13. října 1952. Monnet, politického nitriko nikdy nikým v demokratických volbách nezvolené, aby zastávalo veřejnou funkci, byl předtím velkým hráčem Montánní unie, ECT, Post, na nějž rezignoval. Měsíc předtím. Zasedání akčního výboru začalo v lednu 1956 a probíhalo v soukromí. Historie akčního výboru Spojených států evropských byla britské veřejnosti z velké části utajena. Od samého počátku Monnet jasně řekl, o co výboru šlo. V dopise zaslaném politikům a odborářům, podílejícím se na složení výboru, řekl toto. Pouhá spolupráce mezi vládami nepostačí. Je nezbytné pro státy delegovat některé své pravomoci na evropské federální instituce mandátované všemi členskými zeměmi jako celku. Zároveň musí být zajištěna úzká asociace Velké Británie s těmito novými výdobytky. 2. Akční výbor Spojených států evropských, těze a prohlášení 1955-67 nakl. Chatham House, Londýn, 1969. Kapitola 6. Kdo je kdo? V bruselské EU. Kapitola 6. Kdo je kdo v bruselské EU? V této kapitole si dovolíme zdokumentovat biografické údaje vybraných osob, o nichž v této knize byla nebo ještě bude zmínka. Seznam je více méně libovolným výběrem, přičemž jména jsou seřazena podle abecedy. Výběr osob ovšem není ani náhodný, ani není snahou poukázat na jakousi všeobecnou afinitu s určitou organizací či stranou. Společným jmenovatelem všech je, že sloužili ať už v minulosti nebo současnosti jako ekonomičtí satrapové chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu. Kdo je kdo v bruselské EU? Abs. Hermann Josef. 1901-1994. Hermann Josef Abs byl jednou z klíčových postav německé ekonomiky od pozdních 30. až do 70. let 20. století. Od roku 1940 byl Abs mimo jiné členem dozorčí rady IG Farben, kde měl na starosti především finanční operace. Hlavní oblastí jeho činnosti bylo členství ve správní radě největší německé banky, Deutsche Bank. Přičemž těžiště jeho práce bylo, bance zajistit špičkové postavení v okupovaných evropských zemích. Abs byl také členem dozorčích rad mnoha dalších společností, které se podílely na německé okupaci východní Evropy. 80% veškerých finančních transakcí během existence továrního komplexu, postaveného společností IG Farben v Osvětimi, spravovala německá banka, přičemž všechny transakce procházely právě Absovýma rukama. Abs byl roku 1953 vedoucím německé delegace během jednání o dohodě o německých zahraničních dluzích, které skončily poměrně nízkými reparačními platbami poválečného Německa, včetně veškerých budoucích pohledávek ze strany sdružení obětí. Abs se přímo podílel na vyvlastnění židovských společností v Německu a na okupovaných územích. Kapitola 6. Po válce strávil Abs nějakou dobu ve vězení, ale zakrátko byl zpátky ve kšeftě poté, co navázal kontakty s britskými a americkými okupačními silami. Dřív, než se ujal svého starého místa v německé bance, byl ředitelem Kreditanstalt für Wiederaufbau, kreditního ústavu pro znovu výstavbu, a finančním poradcem Konráda Adenauera. Stal se tak aktivní součástí znovu výstavby německé ekonomiky. V 60. letech byl Abs členem dozorčí rady 30 společností a ředitelem dozorčí rady 20 společností, bezprecedentní to koncentrace moky. Kdo je kdo v bruselské EU? Adenauer, Konrad. 1876-1967. Konrad Adenauer, první pováleční kancléř Německa, využil svého postavení k tomu, aby dopomohl celé řadě nacistických přisluhovačů zpátky do sedla. Poté, co přišel roku 1933 o post primátora města Kolína Enrínem, Adenauer kontaktoval v srpnu 1934 vysoce postavené nacistické politiky a nabídl své služby nacistickému hnutí. Výsledkem bylo, že mu nacistická vláda poskytovala platby. Při jednáních, která se konala s okupačními mocnostmi roku 1949, se Adenauer snažil zabránit demontáži laboratoří patřících farmaceutické společnosti Bayer. V průběhu svého 14-letého období ve funkci německého kancléře Adenauer dopomohl ke strategicky důležitým postům někdejším nacistickým zločincům ve své vládě. Dalším dopomohl k předčasnému propuštění z vazby a znovu získání starých předválečných postů ve správních a dozorčích radách. Další příklad je Hans Globke, jehož Adenauer zaměstnal jako svého poradce pro národní bezpečnost. Dalším příkladem je Walter Hallstein, jemuž Adenauer pomohl, aby ve funkci klíčového strůjce vybudoval struktury bruselské EU a aby se mohl stát prvním prezidentem tzv. Evropské komise. Kapitola 7. Štafeta života. Kapitola 7. Štafeta života. V předchozí kapitole této knihy jsme se čtenáři podělili o střízlivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců osvětimi už opět pokoušejí získat světovládu. Uvědomíme-li si reálný rozměr podvodu a klamu, který by umožnil, aby tyto zájmy vůbec dostaly šanci se prosadit, měl by si každý čtenář také uvědomit, že jediný způsob, jak tomuto převzetí vlády nad světem zabránit, teď a u všech budoucích generací, je imunizovat se proti lžím a klamům, které tvoří samotnou základnu modu operandi operačního režimu těchto zájmů. Ještě důležitější je, že teď, kdy pravda o strůjcích osvětimi vyšla najevo, považujeme za nezbytné ukázat cestu do budoucna. Cíl této knihy není nic jiného, než přepsat dějiny 20. století. Z toho vyplývá, že plány pro 21. století si vyžadují revizi, protože v nich musíme zohlednit naše nové chápání minulosti. V této knize dokumentovaný střízlivý rozbor nyní poskytuje jedinečnou možnost utvářet do budoucnost, aniž bychom přitom opakovali chyby minulosti. Zvážíme-li obrovský rozměr těchto chyb, budoucí kroky budou vyžadovat jistou odvahu, protože budou mít svou povahu dalekosáhlý a globální dopad. Navíc čas uvědomit si a nastínit novou cestu do lepšího, budoucího světa nastal právě teď. Protože nevyvodíme-li z historických lekcí přesné a okamžité důsledky, lidstvo propásne jedinečnou šanci tuto cestu do budoucna revidovat. V této kapitole načrtneme akce, nezbytné pro vytvoření nového, zdravého světa, v němž panuje sociální spravedlnost. Takový svět už dávno není pouhou iluzí. Naopak lze ho vybudovat teď a hned. Štafeta života. Jak brzy se tento svět stane realitou, záleží na jednom, jediném faktoru, kolik z nás bude připraveno závazně o dosažení tohoto cíle usilovat. Tato výzva je především pro mladou generaci, protože to bude její svět a její budoucnost, o němž se nyní rozhoduje. Lidstvo se ocitlo na křižovatce. Alternativy nemohou být jasnější. Na jedné straně stojí ekonomické zájmy, těžící z nemocí, bídy a smrti milionů. Na druhé straně existují na světě další miliony lidí, kterým jde především o to, své zdraví a životy chránit. Přeživší oběti koncentračních táborů v Osvětimi si tento rozhodující okamžik v dějinách lidstva uvědomili. Svou výzvu k štafetové předávce života, kterou několik přeživších peklo na zemi před několika desetiletími zanechalo, předávají dál jako morální závazek celému dnešnímu lidstvu. Štafetová předávka života není ale jen morálním závazkem, ale i výzvou k akci na záchranu života v nejširším slova smyslu a tím vytvořením základů pro lepší svět. Kapitola 7. Cíle. Lidstvo má nyní možnost vytvořit zdravý, mírumilovný a sociálně spravedlivý svět. Ale tento nový svět nepřijde sám od sebe. Tento svět si budeme muset vytvořit my sami. Tato kniha klade první základní kamínky jednoho z největších hnutí v dějinách lidstva, hnutí života. Účel tohoto hnutí je osvobodit lidstvo od trosek staleté závislosti na petrochemickém a farmaceutickém kartelu a zachránit život člověka pro všechny budoucí generace. Je důležité, aby každé hnutí mělo jasně definované cíle. Cíle hnutí života jsou tyto. Mluvit a šířit pravdu. Je evidentní, že lid na celém světě byl podveden v tak důležitých otázkách, jako například, kdo nesl hlavní odpověď.
1: Se pojujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream. S kým jiným? Já to vemu hned takhle z vrchu. Ne, vemu to odpoda, je tady dáma. Vladimíra Vítová, Marek Adam, Ladislav Vrábel. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Uvidíme.
2: Dobrý večer.
0: Vítejte, přátelé, uvidíme v průběhu pořadu, zda se nám podaří dopřipojit další dva hosty. A to víte, to je kouzlo živého vysílání. Ne vždy všechno jde jak po másle, ale to se prostě stává. Tak to prostě je. Já jsem moc rád, že jste tady, protože pojďme rovnou asi k jádru pudla. Proč jsme se tady dneska sešli v takovýhle sestavě? Vladimíro, funguje vám mikrofon, všechno běží?
3: Mně ano.
0: Perfektně. Ano, jiný, kterým to nejde, ale nevadí. Časem se to určitě nějakým způsobem projeví a zvládne. Tak, Miroslav Kelnár, vítejte.
2: Haló, haló. Jsem vidět.
0: Jste vidět, perfektní. Máme vás. Tak, Vladimíro, můžete nám představit krátce naše hosty.
3: Ano, tak já vždycky, ta abeceda je takový nejvhodnější systém, aby se nikdo necítil upozaděn. Tak já doufám, že zvládnu teď abecedu. Takže jako první je pan kolega Marek Adam. Je tady v podstatě i za Klub českého pohraničí, i za Československé mírové fórum. Potom pan kolega Essentier, ten se omlouvá, doufám, že se mu to podaří během vysílání se k nám dostat, zatím má technické problémy. Pak je tady pan kolega Miroslav Kelnar z Národní demokracie a včera zrovna byla, a on byl hlavním organizátorem demonstrace před velvyslanectvím USA, bylo to proti NATO a na margo té konference ankarské. A pak je tady pan předseda ČR, jedna na první, teda Česká republika na prvním místě, pan kolega Ladislav Vrábel. Tak to je celé naše dnešní osazenstvo.
4: Hezký večer vám i posluchačům.
3: A pan moderátor nám zmizel.
0: Ale pan moderátor tady je.
3: Aha, jsem se řekla, že jste nás nechal svému osudu.
0: Větší čtverečky. A teďka já budu malinko netaktní, protože víme, už jsme si to říkali, Láďa má čas zhruba do 9 hodin, před 9 prostě musí skončit. Já bych s dovolením teda dal slovo jako prvnímu Láďovi Vráblovi. Láďo, ty jsi od začátku byl skeptický nad tím, že ten summit včerejší, který byl takový, do toho se dávaly holky naděje a tady o tom média mluvila od začátku do konce, kdo pojede, kde bude sedět, co bude jíst, kdo koho přivítá, s kým kdo bude chodit na záchod. Tak ty tomu prostě říkáš, že to je stejně všechno jenom divadlo. Pojď mi říct, jak to hodnotíš.
1: No, dobře, tak začneme tím pozitivním, děkuju za slovo, začneme tím pozitivním a to pozitivní je, co se objevilo, je, že Andrej Babiš řekl, že Česká republika se nebude podílet na té částce 70 miliard eur v příštím roce. Takže to je pozitivní věc. Na druhou stranu tohle, co jsem predikoval také, a také jsem řekl dopředu, že Andrej Babiš s tímhle přijde a uzavřel jsem vsázky, že to bude trvat maximálně rok a den, než Česká republika všechny ty peníze zaplatí. Proč? Protože to stejné udělal Andrej Babiš už v Evropské unii v prosinci, když byl 5 dní premiérem České republiky, tak mlžil, když jel na summit Evropské unie. Ještě ráno novinářům říkal, no já nevím, co se tam bude dít, to víte, to je takové dynamické, tam bude Giorgia Meloni, ta tam má nějaké návrhy. My jsme o tom mluvili dávno, že se tam bude schvalovat 90 miliard pro Ukrajinu na 2 roky. Andrej Babiš v noci zvednul ruku pro to, aby se poslali peníze na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský tam mluvil o tom, že to je na zbraně, 60 miliard z toho, že jde na zbraně, 30% na fungování ukrajinského státu. Andrej Babiš to podpořil. S tím, že řekl, že Česká republika za to neponese, že za to nebude ručit. Jenom abychom rozuměli tomu, co to znamená ručit. To jsou dvě půjčky. Jedna půjčka bere si Evropská unie peníze jako půjčkou 90 miliard, protože Evropská unie nemá peníze, takže Evropská unie si externě půjčuje 90 miliard. Z toho samozřejmě musí platit úroky. Úroky platí z rozpočtu Evropské unie, to znamená z peněz všech členských států, včetně České republiky. Pro nás to dělá každý rok ten úrok zhruba 1 miliardu korun. Takže 1 miliarda korun jde už jenom z těch peněz pro Evropskou unii na Ukrajinu. Z toho jde 60% na zbraně, nebo víc než 60% jde na zbraně, dvě třetiny. Takže to je první podvod. Druhý podvod, ta jistina, to je to, co Evropská unie dluží. Se má zaplatit, protože se to půjčuje Ukrajině, to je ta druhá půjčka, se to půjčuje Ukrajině, tak Ukrajina to má vrátit, a to nikdy nevrátí. Má to vrátit Ukrajina z toho, co dostane od Rusů, ta nikdy od Rusů žádný peníze nedostane. To znamená, Evropská unie to není půjčka, ale to je dar, takže ten dar se bude muset splatit a splatit se to bude muset z rozpočtu Evropské unie, to znamená, Česká republika zaplatí 90 miliard korun odhadem, jenom odhadu, za tu jistinu. Každý rok miliardu plus 90 miliard plus 90, ne, pardon, 90 miliard, ne, miliardu na úrokách. A teď nevím, kolik to bude, pardon, teď nevím, kolik to bude za tu jistinu, ale budou to další miliardy za tu jistinu. To znamená, není pravda to, že by Česká republika se na tom nepodílela, jak se nám snaží říct Andrej Babiš. My to všechno zaplatíme. Jediný je, že za to neručíme. Zaplatíme to přes rozpočet Evropské unie, protože my do toho rozpočtu dáváme zhruba 2% z toho rozpočtu Česká republika a z toho se to platí. A tam žádná výjimka není pro Českou republiku. No takže pochopte, že těch 90 miliard platí Česká republika úplně stejně jako všechny ostatní členské státy. To ručení je jenom pro případ, že by Evropská unie zkrachovala, neměla peníze na to, aby zaplatila tu půjčku a potom by přišlo na řadu vymáhání po nějakých nástupnických státech. A to v tom případě by nebyla Česká republika, ale to se nestane, že by Evropská unie zkrachovala. To znamená, Česká republika to platí úplně stejně jako všechny ostatní státy. A to samý jsem čekal, že se stane v případě NATO. Andrej Babiš, jak říká, je velký kamarád Marka Rutte, byli spolu ministři. Andrej Babiš říká, že splní všechno, co po nás NATO chce. To znamená, tam prostě není důvod k tomu se domnívat, že by Andrej Babiš to nezaplatil. Prostě Andrej Babiš to zaplatí, ale stejně jako v případě Evropské unie, tak přišel s tím, že tentokrát je to dobrovolný na základě bilaterálních dohod, takže řekl, Česká republika to platit nebude. Ale samozřejmě Česká republika to platit bude. Stejně tak, jako Andrej Babiš řekl před volbama, že nebudeme dávat žádný peníze na zbraně Ukrajině, a teďkom přišel Macinka s tím, že pošle peníze do programu PURL, a Andrej Babiš včera opět lhal na tiskovce, kdy řekl, no to jsou peníze, které Petr Fiala, ta bývalá špatná vláda, vyčlenila na Ukrajinu, no a my jsme ty peníze nedali na Ukrajinu, ale dali jsme to Američanům. Jenže PURL znamená Prioritized Ukraine Requirement List, to znamená seznam prioritních věcí, které dostane Ukrajina. Ten PURL, to je ta iniciativa. To znamená, my jako Česká republika sice pošleme peníze Američanům, ale oni za to pošlou peníze, oni za to pošlou zbraně Ukrajincům. Takže my přímo v podstatě posíláme zbraně Ukrajincům přes ten PURL. Takže to je prostě jedna lež za druhou a nedá se očekávat, že by Andrej Babiš, který je kamarád se všemi globalisty, s Markem Rutem, s Donaldem Trumpem a prostě s ostatními, že by najednou vybočoval z toho evropského a NATO formátu a že by nějakým způsobem jak si šel proti ním. Ne, tam prostě došlo k tomu, že se tam shodli na těch 70 miliardách a Česká republika to bude platit. Akorát, že teď se hraje ještě to divadlo a nějakou dobu se bude hrát to divadlo, že to Česká republika neplatí. A co se týče toho, na co jsi se ptal, Peťo, jak jsem predikoval, že tam Petr Pavel samozřejmě pojede. Na to jsem taky uzavřel sázky, hned na začátku jsem řekl, že to je divadlo. Proč by nejel Petr Pavel na summit NATO, když je generál NATO bývalý? Konec konců stejně ty pozvánky dává generální tajemník NATO. A říkal jsem i tady u tebe ve vysílání, když někdo někoho zve na oběd nebo na večeři k sobě domů, jestli si dobře vzpomínám, tak o tom rozhoduje ten, kdo zve. To znamená, stejně tak se dostal Petr Pavel i na tu neformální večeři, kam ho česká vláda nechtěla nadelegovat. Prostě ho pozval prezident Erdogan. Takže bylo úplně jasné od začátku, že to je jenom hra, aby se odvrátila pozornost od toho, co je důležitý. A teď se rozehrává nová hra. A ta nová hra je, jestli Andrej Babiš podal ruku Donaldu Trumpovi nebo nepodal. A zase české ovce se budou bavit tím, jestli Andrej Babiš je super, že mu Donald Trump podal ruku nebo ne. A nebudou se zajímat o to, že mají o polovinu dražší chleba. Tak.
0: Děkuju. Vítám tady Vladimíra Sentiera. Vítejte, díky, že jste s náma. Když tak máte vypnutý mikrofon, tak ho můžete zkusit zapnout, jestli to půjde. A, tak. Halo? Teď je vypnutý. Neměl by svítit přeškrtnutě. Teď je přeškrtnutý, teď vás neslyšíme. Zkuste na to vypnout ještě jednou.
5: Slyšíte mě teďko?
0: Jo, perfektní, perfektní. Teď je to
5: slyšíte
0: ono.
5: Slyšíte mě?
0: Ano.
5: Halo?
0: Halo? Slyšíme se, tak. Ano.
5: Já bych vás chtěl všechny pozdravit, jenom se omlouvám, že jsem měl potíže s připojením, takže teď už je to snad všechno v pořádku. Děkuju.
0: Tak můžete rovnou navázat na Láďu, bavíme se o těch prvních, řekněme, postřezích z toho včera skončeného nebo z toho summitu NATO, tak jaké, co vy vidíte jako takový ty hlavní dopady stínu z Ankary pro nás?
5: No, hlavní dopady pro nás jsou podle mě v první řadě ekonomický, protože tak, jak to říkal Láďa před chvilkou, o tom jsem přesvědčený taky, že ten Andrej Babiš není v pozici, že tam něco odmítne. Já myslím, že kdyby tam měl něco odmítnout, tak by tam asi nebyl vůbec připuštěný. Česká republika je moc málo významná na to, aby měnila to, co je tam připraveno a dohodnuto. Takže pro nás v první řadě, v první etapě se bude jednat o další ekonomickou zátěž a nasměrování průmyslu směrem nebo hospodářství celkově směrem k váleční výrobě. To se je samozřejmě hrozně nebezpečný a nechtěl bych se na tom teda podílet, ale myslím si, že tomu v té konstelaci, který v té politice máme, nemůžeme tuto chvíli zabránit.
6: Můžu prosím něco říci, mohu zareagovat?
0: Jasně, pojďme.
5: Ano.
6: Takže vážení, já k tomu přistoupím trošku z jiného pohledu. Položím otázku, zaslouží si tenhle národ něco jiného, než aby to zaplatil? Tak jako řeknu tak, že každý z národa očekává, že ten Babiš bude nakonec ještě odvážnější, než jsou ti lidi tady, nebo než my jsme sami. Já myslím, že to je trošku naivní, jako jo. Prostě proč? Proč by byl odvážnější, než je průměrný český občan zde? Já samozřejmě asi chápete, kam mířím, že jo. Já když svolám demonstraci, aby se nějakým způsobem vytvořil někde nějaký tlak, tak tam přijde 20 lidí a vidím jenom ty úšklepky kolem sebe, jo. Takže plakat nad rozlitým mlíkem, jo, že zas budeme platit, já jsem to čekal, že to budeme platit. Ale říkám, no tak sakra lidi, tak se postavte, tak něco dělejte. No oni nic nedělají, takže já říkám, jo, však oni si to ty lidi vlastně zaslouží. Jo? Takže proč bych je litoval, proč bych plakal nad jejich osudem a podobně. Jo? Tak jestli jste mě pochopili, co jsem chtěl říct, tak trošku jsem, jak si začal, řekl bych, z ostra, položil jsem takovou složitou otázku.
0: Je to docela ostrý. Já bych vyzval Vladimíru, jestli by mohla to okomentovat.
3: Tak dobře, já jsem chtěla říct, že včera na té demonstraci právě jsme, já nevím, kam se mám dívat, abych se dívala na vás, na té demonstraci jsme o tom hovořili a já jsem tam říkala, vrátila jsem se samozřejmě také k tomu takzvanému konfliktu, ale vždyť oba, Andrej Babiš i Petr Pavel, se úplně v tom základním shodují. Oba podporují členství České republiky v NATO. A teď navážu na pana kolegu Kellnera. Jestli si lidi myslí, že se může něco splnit, když ty strany politické chtějí být v Evropské unii a v NATO, tak je to prostě směšný, tím to říkáme od rána do večera x let. Prostě má strana, že chce být součástí EU a NATO, tak jako tady nemůže být o samostatnosti ani slovo. Jako v životě nikdy, nikde nic neprosadíme, když dobrovolně budeme chtít být součástí těchto paktů. Andrej Babiš i Macinka za motoristy, i Petr Pavel, tak uznávají potřebu investovat více do obrany. Všichni. Oba uznávají to, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu. Všichni. Oba uznávají, že musí pokračovat podpora Ukrajiny. Všichni to uznávají. A chtějí zachovat silné transatlantické vazby. Tak v čem se liší? Jenom v tom, jakým způsobem se to bude dělat. Jako, teda já nechci bránit Petra Pavla, ale jako co řekl jiného než ten Andrej Babiš? Nic. Andrej Babiš, lidi si to tak jako sami v hlavě nějak uspůsobili, že Andrej Babiš snad bude hájit naše zájmy, nebo že nebude chtít něco zaplatit. Kolegyně se dívala dneska na diskuzi na Facebooku a ty lidi jsou zrazeni, což je blbost, nejsou zrazeni. Sami ve svých hlavách chtějí něčemu věřit, co ani nebylo řečeno. A říkají, no nekopejte ještě do těch motoristů a do Andreje Babiše. Vždyť oni to mysleli jinak a zase tady tyhle ty nesmírné hovadiny. A když Andrej Babiš řekne, že se nebudeme podílet na tom, že se bude platit každý rok 70 miliard, tak řekl jenom letos. On neřekl, že se toho nebudeme zúčastňovat. On řekl letos. A já tady jsem se dívala na ty dotazy, co nám lidi posílají. A tam někdo napsal, že Štefan Harabín řekl, že se na to rozpadá. A pro boha, jak se asi rozpadne? Já teda mám pana Štefana Harabína ráda, taky jsme ho měli několikrát jako hosta. Ale za A, článek 13, když my jsme posílali dopis Joe Bidenovi, abychom zachránili čest národa, že chceme vystoupit z NATO, tak článek 13 říká, že ten dopis, když chce někdo vystoupit, musíte napsat prezidentovi Ameriky. Vždyť je to ve vlastnictví to NATO, je ve vlastnictví Ameriky. Je ve vlastnictví teď, jakoby toho Donalda Trumpa. Nepíšete to na centrálu NATO, píšete to americkému prezidentovi. A to, že on teď chce, aby Evropa všechno platila, tak jako to je signál, že se rozpadá NATO. Já fakt tomu vůbec nerozumím. Já nevím, je mi hloupý to opakovat pořád dokola, ti naši posluchači to znají, ale jako těm lidem můžete říct jakoukoliv hovadinu, to už je teď vidět a oni tomu uvěří. Takže je tak jednoduché vládnout takovýmhle lidem a dělat si, co chtějí. A ještě chci říci, že já jsem celkem měla obavy z toho, když tady byl ten konflikt mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem kvůli tomu, že když se to ukáže na veřejnosti, ale pak se ukázalo teda, že oba měli dost rozumu a neventilovali to tam. Prostě když by se tento rozpor ventiloval na veřejnosti, tak by se ukázalo, že ten náš stát ukazuje slabost, že je velmi slabý, že náš stát má nedostatek toho strategického řízení a že vlastně má jako... Je to taková ta výzva, pojďte nám vládnout, my to sami neumíme. Tohle naštěstí tam jako neventilovali. Ale pak, až se opět dostanu ke slovu, tak bych řekla, myslím si, že to s tou Ankarou souvisí. Jak já vidím ten rozpor mezi Andrejem Babišem a těmi klany, které stojí za Andrejem Babišem, a mezi Petrem Pavlem. Možná, že se mnou nebudou kolegové souhlasit, ale teď předávám slovo těm, kteří nemluvili. Marek asi, že?
0: Ano, myslím, že Marek je na řadě. Marku, no, zapni mikrofon. Tak,
7: ano, tak já velice stručně, mně to přijde, že skutečně musíme si analyzovat ty prvky v množině voličů, takže já to vidím tak, že třeba takový voliči bývalé pětikoalice, tak ti asi oslavují, že budou platit ti voliči současné vládní koalice, to znamená ANO, motoristi a SPD, tak tam platí ten text z té písničky Šla na Ninka do zelí, ty to budeš platit. Oni se tomu diví, oni samozřejmě v takové té opičí lásce obhajují vnitřně toho Andreje Babiše. Myslím si, že pro příznivce Petra Macinky je to větší rozčarování než pro příznivce Andreje Babiše, protože řekněme si na rovinu, že ti příznivci Andreje Babiše tomu Babišovi, kterého považují za toho svého tatíčka, který se postará, tak mu odpustí všechno, odpustí mu i covidové zločiny, odpustí mu vakcíny, odpustí mu skutečně mnohé. A mě už jako trošku přestává bavit to, jak oni neustále říkají takovou tu schizofrenii, že oni to ale musí, oni to musí, ale nechtějí, ale musí. Jo, takže prostě ti voliči jsou obětí svého vlastního sebeklamu a to prozření je nutné. Předávám slovo.
0: Děkuju. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu otázku a začnu zase uládit, pojedeme v kolečku. Jsme po Ankaře blíž k eskalaci války, a nebo jsme blíž k nějakému, řekněme, uklidnění, či nedej pánbu mírovému řešení, to by bylo slovy teda pražský kavárny, ale tak Láďo, co ty myslíš, kam jsme se posunuli?
1: Podívejte, první řadě bych chtěl říct, že my děláme zprávy. Zprávy v 9 s komentářem každý den od pondělka do soboty, takže přijďte se na to podívat, protože tam každý den hodinu rozebíráme to, co se děje. A máme výbornou zprávašku, takže máme opravdu přehled o tom, co se děje. My sledujeme každý den, co se děje jak v NATO, v Evropské unii a v různých zemích. To znamená, není to pocit, ale mluvím o tom, co se děje. A pro mě ten summit v Ankaře byl zlomový okamžik, protože podívejte, donedávna se tady ještě dělo to, že Evropa jaksi pomáhala Ukrajině, Spojené státy pomáhaly Ukrajině. A najednou se začalo mluvit o tom, že je potřeba víc zbraní, že je nedostatek raket, nedostatek dělostřelecké munice, že se musí vyrábět. Začaly se dělat kontrakty zbrojní a mezi tím jsme se posunuli do toho, že se začaly vytvářet v těch posledních letech programy. Třeba v Evropské unii program Rearm Europe. Ten program Rearm Europe má do roku 2030 spolknout až 800 miliard eur. 800 miliard eur. To je víc než dvakrát tolik, než jsme dali za celou dobu na válku na Ukrajinu, jenom abychom si uvědomili, jako celá Evropa. Takže to jsou obrovský peníze, které se investují do zbraní. Už tady o tom mluvil Vláďa Essentier, kolega, který má vystudovaný tyhle ty věci vojenský, který je v tomhle tom expert, takže ten nám o tom může říct, jak se distribuují peníze a jak se přechází na válečnou výrobu. Evropa se stala něčím, kde se změnil průmysl. Protože doteďka Evropa fungovala tak, že Němci vyráběli auta, východní Evropa od studené války přešla na to, aby dělala podporu tomu automotiv průmyslu, Francouzi dělali letadla, jiné věci, Němci dělali taky chemii a jiné výrobky, výzkum. To znamená, Evropa stála na tom, že má levné energie a produkci kvalitních věcí a export. To se změnilo. My jsme se odřízli od levných energií a teď přechází evropský průmysl do výroby zbraní. Automobilky přechází na výrobu dronů. To znamená, tady je už dlouhodobý koncept dopředu na to, aby se vyráběly zbraně. A Mark Rutte na svém projevu předevčírem mluvil o tom, že nás čeká, že potřebujeme revoluci průmyslu v Evropě. Revoluci průmyslu. To znamená, tadyhle je dlouhodobý plán na to, aby se proměnil evropský průmysl z dřívější výroby toho, co se vyrábělo, na průmysl vojenský. A když se vyrábí zbraně takhle ve velkém a do toho se už veřejně mluví delší dobu, že se očekává konflikt s Ruskem v roce 2029 nebo v roce 2030, mluvil o tom i generální tajemník Rutte, že Evropa se připravuje na válku, tak je potřeba si uvědomit, že když se předělá celá Evropa na výrobu zbraní, no tak co se s těma zbraněma bude dělat? No ty zbraně prostě, to je obrovský biznis. To jsou 100 miliardy a 100 miliardy. To je největší biznis na světě, který kdy existoval. Válka, zbraně. A ty zbraně je potřeba, aby se použily a vyráběly další. Takže když se podívám, abych to zkrátil, když se podívám na vyjádření politiků, všech politiků, tak ten konflikt eskaluje maximálně. Když se podívám na to, co se stalo, politici na summitu NATO jásají nad tím, že Ukrajinci útočí hluboko do ruského území. A je potřeba si uvědomit, že Rusové už dneska mluví Lavrov, Peskov, Zacharovová, Putin. Všichni mluví o tom, že Evropa už neskrývá, že je na straně, Evropa nebo NATO neskrývá, že je na straně Ukrajiny a že útočí spolu s Ukrajinou, že to je válka v podstatě NATO proti Ruské federaci, protože sice se útočí z ukrajinského území, ale vojáci nejsou jenom Ukrajinci, tam jsou placení žoldáci ze západu. Informace, vojenské zpravodajství, o tom by nám taky mohl vysvětlit Vláďa Esentier jako odborník, to pochází ze západu. Navigace pochází ze západu, GPS, satelity Starlink pochází ze Spojených států, rakety, které se dneska používají, třeba Storm Shadow, pochází z Británie. Drony se vyrábí v Evropské unii ve velkým. Patrioty, OK, to je obranná strategie, tak tam bych to až zas tak nezmiňoval, ale spousta té útočné munice, česká muniční iniciativa, dělostřelecká munice, to všechno jsou záležitosti z Evropy, nebo z NATO, taky z Kanady, ale především z Evropy. To znamená vojáci, zbraně a peníze. Peníze, to je ta nejdůležitější věc. Kdybychom my neplatili Ukrajinu,

0: zvykne, kdy se to objeví a uvidí to lidi a kdy prostě bohužel se může stát, že se to přesune na jiná území. Podívejte, dneska jsem zrovna byl na obědě, ještě poslední věc, omlouvám se, poslední věc, dneska jsem byl na obědě s jiným vojenským expertem. A bavili jsme se o tom, co řekl Macinka na summitu NATO, že Česká republika bude logistickým centrem, že přes Českou republiku budou jezdit tanky, že se bude vozit munice, budou přecházet přes Českou republiku vojska v případném konfliktu. To znamená, proto se investuje to další 1,5%, o kterém mluví Babiš, jo? Že budeme dělat obchvaty, dálnice, železnice a tak dále. To je samozřejmě příprava na válku, na velký přesuny válečné techniky a vojáků. A teď to, co mi řekl ten můj známý vojenský expert, tak říkal, no podívejte, Ukrajinci dneska útočí na Rusko, na mosty, na železnice, na elektrická zařízení a říkají, že to jsou legitimní cíle. Legitimní cíle. Tak až Česká republika bude mít ty železnice, mosty a bude přes ně přepravovat ty tanky, tu dělostřeleckou munici, rakety, vojáky, tak to pro Rusko budou úplně stejně legitimní cíle. Tak to je všecko, co jsem chtěl říct k tomu.
1: Děkuju. Ty jsi tady vyzval pana Essentiera, tak jestli ho rovnou můžu navázat, tak by to bylo skvělý. Pojďme rovnou na věc.
2: Já bych k tomu doplnil jednu věc. Jako Láďa to i krásně řekl, ale je tady, jak jsem se nad tím zamýšlel, tak NATO jako spolek je vojensko-politická organizace. Když je to vojenská politická organizace, tak má politické cíle připravovat něco pro vojenské akce. A protože to vojenská aliance, tak zároveň připravuje vojenské cíle pro jakýkoliv další cíle, co ta politika staví. A teď je otázka, ono je velmi hezky řečeno, že NATO je obranná aliance. Všichni říkají, že je útočná, ale poslouchejte, ona je obranná, akorát nám nevěří, jaké věci, co brání. Ona brání kapitál celého západu. Ale další hlavní strategický cíl, což je všeobecně známý, je likvidace nebo strategická porážka Ruska. A což by mělo za následek obrovský ekonomický profit prostě západu, který je docela vyplundrovaný už energeticky, zdrojově, celkově. Ale je to, promítají se tam různý další cíle různých zájmových skupin a jedna o tý se nemluví a k tý se směřuje podle mýho názoru daleko nejvíc pravděpodobně, tak je taková ideová věc takzvaného mesianistického vidění světa, který staví tu svoji myšlenku na tom, že dojde k velký apokalypse a bude zničena takzvaná edomská civilizace, což je v podstatě západ, evropská území současné Evropské unie a možná i Spojených států. A to je strašně nebezpečná ideologie, která může směřovat k tomu, aby skutečně došlo k velkému konfliktu, úplně cílevědomě, aby došlo k velkému konfliktu, který by pak tenhle ten záměr jakoby naplnil. A tenhle ten záměr se myslím nebezpečně přibližuje tomu, co dneska vidíme. Opravdu nebezpečně. A protože je to velká zka, tak na každém velkém zločinu musí být ještě další vlastně jeho podporovatelé, který na tom musí nějakým způsobem vydělat. Já jsem přesvědčený o tom, že jako ekonomický cíl zbrojení a tohleto, že profit zbrojovatů a takový, že to není motor války, že to je jenom vedlejší účinek aby prostě

0: nějaká skupina to vůbec podporovala, protože proti lidskému smýšlení prostě je válka špatně, nebo z hlediska lidského myšlení je válka špatně, mír je dobře. Ale nevyhovuje to určitě všem, některým z finančních, některým z ideových, některým z kořistnických důvodů a tak dále. No a tohle je strašně nebezpečná věc, protože vlastně v souvislosti s konfliktem v Iránu vyšlo docela nezřetelně, nebo docela zřetelně najevo, že tam do toho ty Spojené státy byly vlastně zataženy, že to nebylo z jejich, byly do toho prostě vmanevrovány, jakože to bude krátká věc, a ona to krátká věc evidentně není, a Spojené státy se z toho snaží jaksi vycouvat. Ale tohle ta věc ukazuje na to, že to nadnárodní řízení, jeho velká složka, prostě ovládá v podstatě všechny západní země. Nemůžou tam být umístěný žádní politici, který by tomu trendu nějakým způsobem významně bránili. Tam prostě nebudou připuštěni, to je prostě můj názor. Nevím, jestli je to správný říkat, ale myslím si, vidíme se.
1: Ano, ano.
0: To vypadlo.
1: Ne, pokračujte, v klidu. Já vás slyším. Vidím, všechno běží. Haló? No, tak. Když tak se, jestli mě neslyšíte, tak já vás teda slyším v pohodě, ale jestli se toho, tak můžete se znova odpojit a připojit. Tak. Já vás slyším. Haló? Halo, halo. Tak nic. Pane Kalnare, pojďme. Jak vy vnímáte právě třeba tuto myšlenku těch mesianistů, nakolik je fakt, že ovlivňují nebo ovlivňují ten... Halo, slyšíme se?
0: Vypadlo mi to.
1: Halo, jsme zpátky? Slyšíme se? Halo? Nevím. Pane kolego, připojte se znova a jo, odpojte se a připojte se ještě jednou. Tak, pan Kelnar.
2: Tak já bych poukázal na ten aspekt, který samozřejmě každý z nás ví, že výdaje na zbrojení, že to jsou neproduktivní výdaje vlastně toho státu, že jo. To je něco, co nám nic nepřináší. Zbraň se vyrobí, dá se na sklad a čeká se do té doby, než vznikne válka. Takže v podstatě to neprodukuje žádnou nadhodnotu nebo nic nám do toho státního rozpočtu nevrací. Takže tohle to majet, to zbrojení majet zas na dluh. My jsme na hraně, jak bych řekl, dluhové brzdy. To znamená někde kolem 3% je dluhová brzda. To znamená, pokud bychom začali masivně zbrojit, znamená to, že musíme upravit tu dluhovou brzdu. Prostě budeme vkládat to, co ten stát vybere, že jo, od občanů, tak budeme vkládat do zbrojní výroby, do zbrojení. Tady přece někde musí být nějaká hranice, kde se to musí zastavit. Jo? Já neříkám, že máme vysoký dluh. Jako stát, my jsme někde na 47% z HDP, takže my ještě ten prostor máme se zadlužovat, ale jsou tam státy jako Francie, že jo, i Německo a tyhle ty, které opravdu už, řekl bych, ten dluh mají těžko snesitelný, no, unositelný. Jo. Já si to totiž nedovedu představit, že by se opravdu měli ohromný prachy teď vložit do zbraní, prostě protože ta ekonomika není ve stavu, že by tohle to unesla. Jo, já možná na rozdíl od vás, já nemám tak negativní vidění toho, kam se to vyvíjí nebo kam se to šine, protože já mám jeden názor. Já říkám, že ta Evropa si stejně tu válku sama nestřihne. To by byla sebevražda. Jo, takže já to beru jenom jako, řekl bych, takové obecné strašení lidu a jsou zatím samozřejmě i ty zájmy těch zbrojařů a podobně, že tlačí na to, aby se více a více zbrojilo, že aby byly větší kšefty, ale nevidím to opravdu tak tragicky. Jo, ten Babiš nakonec řekl, že tento rok ty 2% nebudou, že možná příští rok budou ty 2%, prostě možná příští rok se zase řekne, zase ty 2% nebudou, tak až příští rok, tak já jsem tam našel tedy v té Ankaře, nebo v tom přístupu toho Babiše jsem tam našel, řekl bych, i pozitivní znaky, ne všechno negativní, jo, Babiš teda to všechno tam prostě pokazil, že ho slíbil, neudělal a podobně. Takže dívám se na to z tohoto pohledu, protože bohužel, nebo bohudík, ta Evropa nějakým způsobem za těch 80 let, co se tady razí ty takzvané ty evropské hodnoty, jo, tak ty národy se staly opravdu, jak bych řekl, řeknu to, na otevřenost babělí. Jo. To znamená, že budete mít zbraně, ale nebudete mít lidi, kteří by byli ochotní jít někde do pole ty vlastní životy nasazovat. Jo? Takže já věřím tomuto. Já věřím tomu půdu zachování lidstva, že to nikdy do té války opravdu nedojde. Jo? Tak možná, že jsem přemírně optimistický, ale u mě vnitřně ještě nejsou opravdu splněný ty předpoklady, bych řekl, jo, ta válka bude, už se to řítí prostě a dva roky a jsme v ní. Jako, jo. Takže ať už z těch ekonomických hledisek, že, jo, že prostě ta Evropa je někde na konci svých ekonomických sil a potom i řekl bych z té strany těch občanů, řekl bych, těch jejich vlastností nebo to jejich chápání světa, takže tamto, řekl bych, to velký riziko, že by někdo v té Evropě byl ochoten opravdu se postavit do těch armád a jít prostě, tak to tam nevidím. Jo. Tak to je prostě můj názor na věc.
1: Děkuju. Já jen připomenu, že byla to Výmarská republika, která měla největší inflaci vůbec v dějinách a byla úplně totálně v průšvihu ekonomickým a tomuhle státu Američané půjčili a Britové potom samozřejmě London City do té doby největší balík peněz, který kdy byl někomu půjčen jinému státu. V případě třeba toho USA to byly dvě tranže kongresu a když vzpomeneme na krásný dokument Propaganda, pomlčka, výroba souhlasu, je to francouzský dokument, kde upozorňují na to, že propaganda nebo PR, jak se dneska moderně říká, začala jako na zakázku pro jak změnit myšlení lidí a jejich názor na válku v USA, na první světovou, kdy všichni byli pacifisti a nikomu se nechtělo bojovat někde v Evropě proti nějakému Německu. A během půl roku bylo vymalováno a Američané se houfně hlásili, a takže ty techniky už, a to bylo, že jo, to je 100 let zpátky, techniky na tohleto, na oblbnutí lidí máme asi určitě. Vladimíro, jak to vidíte? Je to vážný, není to vážný, je to jenom o tom, že třeba dobře, vydali jsme spoustu zbraní na Ukrajinu a celá Evropa, vyprázdnili jsme sklady a teď je potřeba ty sklady nějak naplnit. Jo? Nakolik je tohle pravděpodobnost, anebo teda pak se bavíme o tom Drang nach Osten.
3: Já si myslím, že pravda je všechno, co tady bylo řečeno. Ale já, protože jsem byla několikrát pozvána na ty konference do Ruska, buď na Jaroslavskou univerzitu, nebo na univerzitu v Moskvě. A tam zazněly velmi zajímavé věci, které u nás vůbec nezaznívají. A já si myslím, že ty věci jsou pravdivé. A oni tam hovoří o tom, že třeba nepovažují první a druhou světovou válku jako dva konflikty, ale jako první a druhý díl jednoho konfliktu, ale vlastně tam říkají, že ten konflikt začal už Krymskou válkou v roce 1853. Teď tam říkají ty jednotlivé věci, takže jako to je už dlouho trvající konflikt za zničení Ruska a v podstatě Slovanů. Řekněme si to otevřeně, to navážu trochu na pana kolegu Essentiera. A vůbec se tady u nás teda, ale tam u nich ano, v tom Rusku, když tam ti experti hovoří, tak se do toho počítá studená válka. A teď je výročí studené války. A ta studená válka, my jsme v té studené válce, což je v podstatě regulérní druh války, my jsme v ní prohráli. My jsme na straně poraženého. Všechny socialistické země i Česká republika. Takže proto my jsme teď v roli kolonie a že si s náma můžou dělat, co chtějí. To je jakoby ta jedna velká geopolitická otázka. Ale pak je tady ta druhá otázka, že lidi sami si můžou říct, co chtějí. A v tom je ten náš ohromný problém. Protože lidi, jak tady teď pan kolega zmínil tu propagandu, nebo vy vlastně jste, Petře, zmínil tu propagandu, ty se nechají úplně opít rohlíkem. Kdyby ten sociální supersystém, tedy ten národ, řekl, že chce něco jiného, tak by se ta hra hrála úplně jinak. My nejsme obětí. My sami aktivně strkáme skrze volby a ti naši voliči tu hlavu do oprátky. A pak kňučí, bože, oni jsou na nás oškliví, politici jsou oškliví. Ne, oni jsou hloupí. My jsme teď byli, to mě Marek možná doplní, na Blaníku, tam byl takový nápis, blaničtí rytíři, přišel váš čas. A já jsem tam říkala, že si myslím, že ty blaničtí rytíři by měli především zmlátit obyvatele naší země, naše voliče, protože to je k zešílení. Vám nikdo nedrží tu pistoli u hlavy, když jdete za plentu a tam zaškrtnete na volebním lístku. Je úplně fuk koho, protože všichni chtějí v té EU a v NATO zůstat. A pak se divíte a pláčete. Tady jsem se dívala na diskuzi, někdo tam říká, že jako SPD něco slibovala a Jindřich Reichl pro nebo motoristi. Co pak chtěli vystoupit z té EU? Ne. Říkali, že to nejde. Říkali, že z NATO to nejde. Jaroslav Štefec, ty číleně populární, vždy to sám zařizoval. A může vám říkat tihleti analytici milion věcí a ve finále řeknou, stejně, že to nejde. Takže my se tady pořád točíme, jak ta, já mám ráda veverky, jsou roztomilí, ale jak ta blbá veverka v kruhu. Nechceme vyskočit, můžeme vyskočit, nechceme a furt pláčeme, že prostě jako jsme oběti. To bych všem doporučovala, aby si přečetli tu knihu Napoleona Hilla, což je globalista úplně jak vyšitej. A to se jmenuje Myšlením k bohatství. Ale tam jde o to, že tam je několik testů a jeden je, že pořád se svádí vina na někoho jiného. Ne. Všichni voliči by měli mlátit hlavou o zeď a ne se tady pohoršovat. To je fuk, jestli na Babiše, to je úplně jedno, jestli na Petra Pavla a podobně. A ještě tady bylo zmíněno, že byla někdy, že to tam mají napsáno v těch stanovách na to, jakože to je mírová organizace. No tak tomu se můžeme teda jedině opravdu zasmát. A když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, tam je to v té hlavě, teď nevím, jestli to řeknu dobře, 9, to se teď nejsem jistá. A tam se říká, jak je EU a NATO provázaná. A NATO je tam řečeno, že může zasahovat v podstatě kdekoliv, neříkají na světě, ale jako v rámci té Asie, tedy na Blízkém východě, Dálném východě, všechno, co je ta Euroasie. Není to tam takhle řečeno, ale ta podstata taková je, když se jí to nebude líbit, anebo když tam bude chtít něco ukrást. Protože tady se lidi strašně mýlí v tom, že snad ten Západ je jako šikovnej a že ti lidé tam pracují a že mají větší efektivitu práce. Tak Západ především stovky let tyl z kolonií. Doteďka Francie, kolik procent HDP chodí z těch jednotlivých bývalých afrických kolonií do Francie a podobně. My jsme do tohohle bahna byli zataženi, protože my jsme kolonie nikdy neměli. Ale to je prostě, já se vždycky rozohním. A je to úplně vzdechnění.
1: Láďa mohl končit, tak jenom aby mohl...
4: Děkuji moc, nechtěl jsem vstupovat paní doktorce Vítové do skvělýho projevu, do skvělý řeči, ale omlouvám se, musím jít dělat zprávy od 9, takže děkuji všem za komentáře, děkuji všem za pozornost, svým kolegům všem děkuji za spolúčast a těším se někdy na viděnou, omlouvám se, ale opravdu musím běžet. Hezký večer.
1: Aďo, díky, hezký večer, ahoj.
4: Díky moc, Peťo.
1: Vladimíro, pokračujte.
3: No, to je škoda, že pan předseda odešel, protože já teda jsem se možná, nebo ne možná chtěla, ale chci se vrátit k tomu, když tady byl otevřen ten konflikt Andrej Babiš a Petr Pavel, tak já vám řeknu, co já si myslím, jaké je moje mínění a co se týče takových těch teoretických základů, to navážu možná i na pana kolegu Essentiera, který se tady objevil, tak vycházím opravdu z té koncepce sociální bezpečnosti, z těch analýz Valérie Pjakina a podobně. Teď budu říkat jenom extrakt všeho, nebudu říkat, kdy to řekl, proč to řekli různí ti analytici. Vycházím z toho, že teda tady opravdu je otázka, že bude fungovat, ale říkám, je to otázka, že je plánováno a má fungovat ten Západ, ten islámský chalifát, že západní Evropa má být islámským chalifátem, proto ta výměna obyvatel a podobně. Ale že ty země střední a částečně východní Evropy, no ale hlavně střední Evropy, měly být součástí nebo mají být součástí toho nového celku Mezimoří. A teď je otázka, jakou to Mezimoří bude mít formu. A jsou tady vlastně na stole dvě nebo tři varianty. Ta jedna je, říkal teda Valérie Pjakin, že jak byly rozbity ty imperiální říše za první světové války, Německá říše, Rakousko-Uhersko a carské Rusko a vlastně v podstatě i ta Osmanská říše. Takže to bude návrat těch šlechtických rodů a té aristokracie, která mimochodem žádnou aristokracií není. Protože to, že tady má německá šlechta u nás, měla velké majetky, tak jenom proto, že je ukradla, že pobyla českou šlechtu. Tak to jenom jako na úvod. Takže že tady bude návrat k tomu, aby tady byla třeba konstituční monarchie a podobně. A v parlamentu nedávno bylo veřejné slyšení. Jednal tam výbor, bylo to ohromně obsazeno různými poslanci, byli tam, můžete se na to podívat, samozřejmě novináři i zástupci akademické obce a tam se bavili o tom, že fakt úplně nejlepší na celém celičkém světě je konstituční monarchie a že to by se nám tady žilo úplně super, kdyby se vrátili, to tam nebylo asi řečeno, ale možná i jo, jsem nesledovala celé to, kdyby se vrátili ti Habsburkové. Teď vidíme v televizi plno těch pořadů, co natáčel ten šlechtic v uvozovkách Kinský. A tam se ukazuje, jak oni jsou kultivovaní, jak vlastně se hezky starají o ten majetek. Ten prolog každého dílu je, jak my jsme to zničili po tom roce 45. Tak za A, zakázané tituly byly už za první republiky, aby bylo jasno. To nezakázali komunisti a už vůbec jsme to nezakázali v roce 48. Takže to je jedna cesta, aby tady byla obnovena zase ta struktura těch šlechtických rodů a aby tady byla konstituční monarchie. O to se částečně snažil podle mého názoru. Jak je to společenství vojtěžské, předsedal ho, než zemřel kardinál Duka. Angažovali se v tom mnozí i naši politici, jako třeba bohužel i Zdeněk Koudelka nebo Petr Drulák a podobně. Tam to neřekli úplně tak explicitně. Chceme, aby tu byla konstituční monarchie, ale ten Zdeněk Koudelka na mnoha těch vystoupeních říkal, jak byl ten právní systém toho Rakouska-Uherska perfektní. Prostě perfektní. Nic lepšího nebylo. No a k téhleté vizi, podle mého názoru, se kloní Petr Pavel a ty klanově korporativní skupiny, co jsou za ním. Proto i to jednání z Liechtensteiny a podobně. A pak je tady jako druhá verze, a to navážu teda na pana kolegu Essentiera, a to je, že se staneme jako druhým, já nevím, jestli Jeruzalémem nebo Izraelem, protože je jasné, kdo jsou tady hlavní ty developerské firmy, kdo třeba v Praze a podobně skupuje ten majetek. To jsou taky informace z otevřených zdrojů, že jak to vypadá teď v Izraeli, tak kdo se sem chystá? No Palestinci se k nám teda fakt nechystají. Palestinci tady nic neskupujou, takže se sem chystá ta jiná klanově korporativní skupina. A já pro mě osobně byl ten lakmusový papírek toho, jak jsem tady ze začátku říkala, že vlastně ten spor Mimochodem, já si myslím, že měl pravdu Petr Pavel, jo. I když nejsem vůbec jeho přívrženec, ale podíváte se na ústavu a je to pro Boha hlavní velitel vojsk a je, prostě je tam, že zastupuje naší zemi na venek, tak a já nevím, proč. Nemyslím si, že to bylo zbytečné, myslím si, že to bylo záměrné a myslím si, že tu druhou skupinu, o které jsem teď hovořila, zastupuje v té vládě Petr Macinka a patrně tedy i Andrej Babiš. A teď jde tedy o to, ale do toho my vůbec vlastně, protože jsme tady otevřeli oběma skupinám dveře, tak teď už voliči opravdu musí držet pusu a krok. My můžeme akorát to veřejně pojmenovávat. A teď podle mého názoru jde o to, jak se ty dva gengy vypořádají mezi sebou. A to, jak tady říkal pan kolega Essentier, že jsou to zbrojaři, no zbrojaři jsou na jedné i na druhé straně. Takže podle mě jde tady o charakter České republiky. A to mě opravdu vyděsilo, že ten seminář byl velmi frekventovaný, úspěšný, široce se o něm psalo, ale ne, možná na Novinkách se o něm nepsalo, aby lidi nevyděsili. Ale prostě tady ty věci už probíhají a když se podíváte na zámky, tak já už jsem o tom hovořila možná před 3 nebo 4 rokama. Ty zámky se opravují ze státních peněz, z peněz Evropské unie a na každém zámku v poslední komnatě máte takovou jako galerii, jak tam byli ti poslední majitelé. Ty zámky nejsou upraveny tak, jak byly dříve. Že třeba tady na tomhle zámku je secesní styl, tady je baroko, tady je rokoko, tady je ten ampír. Ne. Teď jsou ty zámky upraveny v duchu posledních obyvatel, kteří v něm žili. A ještě poslední věta, když to jsem taky máme odkaz na našich stránkách, nebo možná ještě na Alianci národních sil, když jedna z nejstarších italských bank dělala analýzu, kdo je největším příjemcem úplně jako v absolutních číslech peněz z Evropské unie, tak jsou to ty šlechtické rody. Oni mají spoustu podniků, spoustu, většinou jsou to samozřejmě tedy zemědělské podniky, vlastní to území a mají úplně největší dotace. Takže teď se tady jedná z mého úhlu pohledu o tom, kdo se tady ujme moci v tom mezimoří. Jestli teda ti bývalí aristokrati, anebo jestli ta židovská lobby. Takže to jsem chtěla říct. Předávám svým kolegům.
1: Na tomhle místě, přátelé, upozorním na krásnou knížku, kterou jsme křtili teďka nedávno, Jiří Jaroš Nikelich, Zámky plné nacistů, kde v rozporu teda s těma pohádkama, co nám vyprávějí na české televizi a tak dál, tak tam si můžete přečíst, kdo, kde, s kým a tak dál za nacistů a kolik z toho měl a tak podobně, všechny tyhle informace velice detailně zpracované s odkazama a se vším doporučuji. Můžete objednat na webu petrbureš.cz a jdeme na Marka Adama.
3: Pardon, můžu vás, Petře, ještě doplnit? Já jsem chtěla říct, že když půjdete na ty zámky, tak úplně vemte na to jet, jo, úplně na 100% zámcích, které jsou státní, tak se vždycky dozvíte, že ti zlí komunisti to těm hodným šlechticům vzali. A když, protože většinou tam provádí studenti o prázdninách, a když já vždycky řeknu, no jak vzali, teď oni kolaborovali s Němcema, oni, ti studenti, ani neví, co to je kolaborace. Jako to zas možná může říct Marek, ten vzdělávací systém, to je katastrofa a jenom jako perličku, to mi říkal ne Marek, ale bylo to v jižních Čechách taky u maturity, tak studentka řekla, že prostě ty sudeťáci mají nárok na to, co jim tady vzala ta česká vláda, protože prvně byly ty Benešovy dekrety a pak jako, že ty Benešovy, takhle, já jsem to řekla špatně, že ty Benešovy dekrety byly impulzem pro Mnichov a že na základě toho ti sudeťáci mají právo to po nás chtít, takže lidi a děti a lidi taky, když se jich zeptáte, to mají v hlavě absolutně pomotaný, vůbec neví, co je příčina, co je následek a to samozřejmě těm, kteří tady operují za našimi zády, teď už je teda u nás vymalováno, tak těm to velmi vyhovuje. Tak teď už předávám slovo, děkuji.
1: Marku?
5: Já bych ještě jenom doplnil tady k tomu historickému exkurzu, že se má opět budovat socha Radeckého na Malostranském náměstí, takže to tuhle tu tendenci jenom podtrhává. Tak já bych to chtěl vrátit zase zpátky do té roviny té války a míru. Tak samozřejmě ty ideové motivy toho konfliktu mohou být různé. Určitě tam bude zatím i ten světový sionismus, ale domnívám se, že je to i revanš určitých špiček Evropské unie prostě za tu druhou světovou válku, za výsledky druhé světové války, a je to snaha o revanšismus v podstatě výsledků druhé světové války. Já bych se vrátil ještě k Americe. Donald Trump je samozřejmě především obchodník a logicky, z logiky věci z toho vyplývá, že budou-li peníze, bude válka, nebudou-li peníze, nebude válka. A co je takové do očí bijící, takže ty americké korporace začínají stavět své výrobní linky přímo v Evropě. To znamená, že ty americké střely se budou montovat třeba v německých nebo v tureckých závodech a zisk z těch licencí a z těch klíčových komponentů ale bude zůstávat ve Spojených státech amerických. Takže zatímco ty evropské ekonomiky ponesou finanční břemeno celého toho balíčku, tak americký obranný systém, a oni už tam teda ani neskrývají to, že ministerstvo obrany je ministerstvo války, tak ten americký obranný systém vlastně čerpá ten ekonomický benefit. To znamená, že pro USA tady nastává tímto ideální scénář, kdy USA neriskují vůbec vlastní rozpočet, ale jejich zbrojovky mají zajištěné zakázky na roky dopředu a platit to samozřejmě bude Evropa. Takže to je to, co je varující. Jinak já bych, pokud ještě teda se dostaneme dál k dalším tématům, tak bych se ještě rád pak vrátil k roli Volodymyra Zelenského, protože tam mi bliká určitý taky varovný majáček, jaká je vlastně jeho úloha, ale k tomu se asi dostaneme až v příštím kolečku, takže předávám slovo.
1: Děkuju, prosím vás, přátelé. Dobře, tady byl teďka Marek tady vzal ten scénář a na to bych se chtěl zeptat, teď nevím, jestli pan Kellner to veme nebo pan Essentier, ale že Evropa to bude platit, jo, a prostě Evropa bude platit, Američani budou dodávat ty zbraně, něco se teda bude buď rovnou střílet, nebo to půjde do skladů, ale kde na to ta Evropa, tady se počítá s tím, jakože Evropa na to má peníze, ale já mám pocit, že podle toho, co nám tady pořád jako říká mainstream a všichni, tak Evropa žádný peníze už nemá, jakože už je zadlužená až po uši, kde a kdo to teda zaplatí ve finále? Vždycky musí být někdo, když že jo, máte Ponziho schéma, kterýkoliv, tak vždycky na konci je někdo, nějaký chudák, který prostě to celý zacvaká. Tak kdo se do toho vrhne? Pan Kellner nebo pan Essentier? Kdo chce být první?
2: Pan Essentier, vy jste byl z technických důvodů mimo, tak...
0: Dobře. Takže... Tak já si jsem přesvědčený o tom, že ekonomická situace Evropy je katastrofální. Ona je katastrofální už mnoho let, protože je celá postavená na dluhu. A vzhledem k tomu, že se tady razí tenhle ten šílený trend zbrojení, tak to není z vlastních zdrojů. To je vyloučeno, aby to bylo z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů bude vytaženo jenom něco, protože když dojde k nějakému válečnímu hospodářství, tak se veškeré zdroje přesouvají vlastně od služeb, od zdravotnictví, od veškerých komfortu do toho zbrojení. Ale tam to nestačí samozřejmě. Jo. Takže kromě toho bude masivní zadlužení. A masivní zadlužení prostě povede k tomu, že se ty státy v Evropské unii nebo tady v naší Evropě zadluží do nesplatitelných výšek dluhů a pak to bude řešený, nebo záměr může být takový, že to bude řešený jako nějakým oddlužením za cenu, že se teda ty státy, ta Evropská unie vzdá veškerého řízení, bude tam předstupeň nebo první a základní předpoklad k tomu, aby nastoupil takový ten nový světový řád produkovaný nebo zmiňovaný Klausem Schwabem. No. A to samozřejmě někdo zafinancuje, protože nejde o to, že to je nedobytný. Jde o to, že ty peníze vlastně budou sloužit k tomu, aby se celá ta Evropa vlastně dostala do totální závislosti, z který se už nebude moct nějak vyhrabat, ani kdyby tam přišli nevím jaký ekonomie, nevím jaký myslitel a takhle. Takže to si myslím, že to je jeden z takových těch ošklivých cílů, který nemůžeme vyloučit. Neříkám, že to tak bude, já doufám, že se to nestane, ale všechno k tomu do značné míry směřuje. A když k tomu připočítáme ještě situaci takovou, že to zbrojení vlastně v součinnosti nebo v tom prodlužování toho konfliktu na Ukrajině nebo případně ještě někde jinde na světě, povede k tomu, že já to vidím na té Ukrajině, tam je to taky hodně ukázkový, jo, protože Ukrajina celkově ani ekonomicky nemá na vítězství, ale přesto jako mediálně vítězí a působí škody ve velkých vzdálenostech, někde 2000 i kilometrů daleko od Ukrajiny. To jsou škody, samozřejmě nejsou zanedbatelné, ale nejsou likvidační na to, aby tu ruskou společnost to ochromilo. Ono samozřejmě vytváří nějaké potíže, ale tady je velký rozpor asi zřejmě v mentalitě ruského nebo východních těch východních národů a mentalitě anglosasů. Tady se jedná o to, že tohle ten tlak na to zázemí by měl jako způsobit nespokojenost lidí a potažmo změnu vlastně režimu tak, aby byla povolná. To je jako takový jako běžný způsob, jak se to vždycky někde ve světě dělalo, ale jak to nikdy v tom Rusku nefungovalo, to je druhá věc. A podle mě je tady prostě strašlivý, vlastně za celý můj život nejstrašlivější riziko, že se to zvrtne do takového konfliktu, při kterém vlastně Evropa bude z velké části zničena. A oni si, už to bylo mnohokrát řečeno, takhle na těch různými představiteli Ruska a teoretikama všelijakýma, sleduju to, ale ta situace je taková, že se může pokud to bude teda Rusku jít tak moc a s výhledem, že se do roku 2030 bude Evropa připravena na plnohodnotnou válku, řekněme, což se tady běžně už v současné době deklaruje. Takže vlastně jediné řešení z vojensko-strategického hlediska je to zastavit včas, jakýmkoliv způsobem. A to je největší riziko, který si podle mě potentáti v Evropě neuvědomují. V Americe si to možná některý uvědomují. Odborníci vojenský si to asi uvědomují, ale politici určitě si to neuvědomují nebo si to nepřipouští a myslí si, že to je vyloučená věc, že si to prostě tu Rusko nedovolí. A že se bude bát po zuby ozbrojeného NATO, který se tady ježí a dále se vyzbrojuje. Ta situace podle mě takhle nebude a do té budoucnosti nikdo nevidí. Ale tohle je podle mě jako hodně pravděpodobná varianta, že se prostě asymetricky odpoví tvrdě. Ono u nás se hodně zesměšňuje názory, nebo to, co říká bývalý ruský prezident, jako, že to nebude taková opotřebovací, že to nebude takový opotřebovací konflikt, jako běží na Ukrajině, kde se obě strany obouchávají, ničejí si životy, ničejí si techniku, spotřebovávají si materiální zdroje, ale jako je to opotřebovací válka. Tu vyhrává ten, kdo je silnější, kdo má větší zázemí, větší rezervy, a to je nepochybně Rusko. Ale to se nemůže táhnout do nekonečna a samozřejmě, že tenhle ta opotřebovací válka vyčerpává obě strany, Ukrajina vycucaná úplně a Rusko to samozřejmě vysiluje. A v konfrontaci s tím, že se Evropa připravuje a veřejně to hlásí na válečný konflikt, na střet kolem roku 2030 nebo možná trochu dřív, tak aby jedna strana byla trvale oslabovaná a druhá strana trvale posilovaná, tak to prostě nemůže se dostat do situace, že to půjde do konfliktního střetu, který by samozřejmě v určitých rovinách potom byl neúnosný pro tu ruskou stranu. Ale ruská strana má prostředky na to, aby to zastavila. Je to velký varování a já to vidím jako v celém svém životě. Teď je nejnebezpečnější doba opravdu za celou dobu, co žiju. Karibská krize je proti tomu sranda, berlínská krize je sranda. To, co se teď děje, je opravdu, to už jsou opravdu vteřinky před tou pomyslnou dvanáctkou. A nemá to žádný trend na to, aby se to oslabilo, zpomalilo, zvrátilo. Ne, hrotí se to. Snad s takovou naivní důvěrou, že to takhle půjde dál, zbrojaři, že vydělají a Rusko se rozklepe a spadne. No, a to já si třeba myslím, že to je docela málo pravděpodobný. A daleko horší by bylo, kdyby tady k něčemu došlo a to se toho opravdu obávám. Ale ještě druhá věc, co jsem chtěl říct, když už jsem tuhle tu problematiku nakousnul, tak druhá věc, která do toho jako zdánlivě nezapadá, ale kdyby se nad tím člověk pořádně zamyslel, tak do toho může zapadat jako plánovitě dopředu. Je to, že většina lidí si myslí, že nějaký velký jaderný konflikt v Evropě, že nikdo nepřežije. Já vám můžu říct, že to přežije strašně moc lidí. Ale co to nepřežije, je současný druh civilizace, zásobování a veškeré služby, na co jsou lidi zvyklí, na čem jsou opravdu extrémně závislí. A pak ty přeživší, kteří tady v té Evropě by byli, budou vystavený strašnému něčemu strašnému prostě. A ta imigrace do toho, která se bude chovat ještě bezohlednějc, než se chová teďko samozřejmě, když půjde o jídlo a o všechno. Takže to je největší nebezpečí v současné době, který já vidím, jako kdyby k tomuhle tomu neštěstí mělo dojít. Proto si myslím, že to mírový úsilí si opouštět, musí se zeslabovat, musí prostě tuhle tu vizi mít, čemu to může zpět. To je jako všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
1: Děkuju. Já připomenu slova Sergeje Karaganova, který je jeden z měních poradců Vladimíra Putina, který vlastně právě říká, že nejvyšší čas na nějakou odstrašující akci, aby Evropa už jako se dohodila do klidu, protože další, čím později se do toho Rusko jakoby opře, to jsou jeho slova, tak tím horší to bude mít pro Rusko průběh. A tak toť k tomu. Miroslav Kelner.
2: Ano, já k tomu ještě zaujmu stanovisko. Ano, takže jak se tady řeklo, že jo, když chce někdo válčit, musí na to mít peníze. Takovým zázrakům, jak se tu povídalo, že Hitler postavil na nohy Německo tím, že začal zbrojit, že jo, tomu tady mohou věřit jenom naivkové. Že jo. Samozřejmě na zbrojně musí být prachy, někdo ty prachy tam musí nalejt, že jo. Dneska víme, kdo do toho Německa ty prachy nalil, takže je na to potřeba peníze a ty dneska ta Evropa nemá, což samozřejmě je faktor, který je na straně nás, když nás si dovolím nazvat, mírový aktivisty, takže to mě vede k přesvědčení, že se k žádné válce neschyluje. Podívejte, když si vezmete, jakým způsobem ten Trump od začátku tu svou politiku vede. No velmi chytře, že jo, samozřejmě. Vlastně celou tu Ukrajinu dneska financuje Evropská unie. Posílá peníze do Spojených států, Spojené státy posílají zbraně, proč ne, pane Bože, když je Evropa platí. Takže ten Trump dosáhl všeho svýho, co si mohl jenom přát. Jo? Stáhnul se z tohoto konfliktu, prostě jenom na něm využívá, vydělává na něm peníze, takže jako bych to řekl, aby to neznělo nějak sadisticky, tak bych řekl, že z této strany bys k němu měl člověk i cítit i nějaký ten obdiv, jo? Jak tohle to všechno dokázal takhle zařídit, jo? A řekl bych aspoň z mýho pohledu, že teď poprvé u toho Trumpa, že on se schová tím svým stylem takovým tím, že není žádný diplomat, který by se ovládal, dával si pozor na to, co řekne, takže člověk měl teď možnost nakouknout do té vysoké politiky, podívat se, jak to tam funguje, protože on je velice otevřený, aby to ukázal, jak to tam funguje. A člověk nakonec zjistí, že tam opravdu hrají, kdo má větší svaly, tak ten má také pravdu. Takže Trump diktuje a Evropa, jak se říká, plní. Prostě protože ten Trump na to má svaly nebo vojenský prostředky, že jo, vojenský zázemí a podobné věci. Takže ano, evropští lídři kdysi před druhou světovou válkou, to byly velké mocnosti světové, tak dnes skáčou jak loutky na niti, tak jak Trump píská. Říkám, dělá to dobře. Další otázku, které bych se věnoval, tak z toho vojenského hlediska se vždycky říká, že jo, vést válku, kde nemůžu to teritorium obsadit, tak je zbytečná. Vlastně jít rozbit cizí zem, rozbit tenhle ten svět, rozbít jiný státy, pokud tam nemám prostředky na to, abych tu zem obsadil, tak vlastně mi to nepřináší žádný užitek. Jo? To znamená, že řeknu takhle, pokud někdo spolíhá na to, že bez armády, jo, že bude zbrojit a nakupovat stále zbraně z Ameriky a modernější stále, jo, a nebude k tomu mě to vojenský zázemí, ty armády schopný vpochodovat do cizí země a obsadit a potom, jako bych řekl, ty svý vynaložený prostředky si brát nějakým způsobem zpátky tím, že tu zemi vykořisťuji, takže v podstatě to nemá žádný účel. To znamená, že domýšlí to vůbec politici, jakým směrem, kam jdou? Já jsem někde, nevím, jestli to číslo je správný, nebo od koho jsem to zaslech, ale že Česká republika má snad jenom 5 000, řekl bych, vojáků, kteří jsou schopni se postavit do té první linie a jít bojovat, těch bojových jednotek, jo? Že jich máme 5 000 opravdu. Jo, to je prostě sbor dobrovolných hasičů, jako bych řekl. Takže za této situace ta Česká republika samozřejmě nemá možnost ani bránit sama sebe. Natož, aby někde šla tedy, řekněme takhle, obsazovat cizí území. Takže já bych tomu řekl, že ani v tomto směru mi to nějak pořád nezapadá do té logiky, že se blížíme k válce prostě a ta válka bude. prostě jak to ten Švejk říká, válka prostě musí být, že jo, tohleto, takže ani z tohoto pohledu bych řekl, že to pro mě nezní tak velmi, velmi pesimisticky. Já, ta manželka sleduje každý večer ruskou televizi, jo? Všechny ty Solovjovy a tyhle ty věci a pak mnohdy o tom diskutujeme. No oni to Rusové tedy berou velice vážně, jo? Velice vážně o tom diskutujou a každou tu hrozbu té Evropy, že jo? Jak tam Macron neustále se snaží strašit něčím, oni to berou skutečně vážně a já tady už léta prosazují pro manželky a říkám, nebojte, Evropa žádnou armádu do Ruska nepošle. Ty lidi jsou zde už natolik zbabělí prostě, že do žádného pole, žádnou plnou polní stornou na zádech nebo něco také prostě nedostanete. Tak zatím v tomto našem souboji ideí mám teda navrch, jo, že zatím jak mnohokrát, řekněme si tak, mnohokrát Macron vyhrožoval, že už tam posílám na tu Ukrajinu ty vojska prostě, tak nakonec pokud vím, tak tam nikoho neposlal. Zajímavý je jedna věc právě z té ruské televize, že Rusové začínají přemýšlet a říkají, víte, nám nevadí, co jsme udělali, jo, my zatím stojíme, co jsme udělali. Jo? Nám vadí, co jsme neudělali. Co tím chtějí říct? No, chtějí tím říct jednu věc, že oni se po té druhé světové válce k některým těm zemím zachovali, jako bych řekl, velmi, velmi kamarádsky, přátelsky a odpustili těm zemím to, že stáli na straně těch fašistů, jo? Že poslali své armády do Ruska, vraždili v Rusku a podobně. Že? Takže Rusové si dneska uvědomují, že prostě, že to od nich byla chyba. Veď na to i velkorysí. Že jo? Vezmeme jenom příklad Finska. Jo, takže Finsko na základě tedy stálo samozřejmě jednoznačně na straně fašistického Německa, že jo? Bojovalo vlastně, útočilo ze severu na Rusko a podobně. Takže po válce, nevím čím, oblomili Stalina, že jo? Takže najednou začali si hrát na neutrální zemi a tohleto a Rusové jim prostě uvěřili. Že jo? A zachovali se k ním velkoryse, prostě za válku nechtěli po nich žádný velký, jako řekl bych, ústupky nějakých finských území a podobných věcí. A tahle ta země, to Finsko jim to tímhletím způsobem vrací, že jo? Že nakonec se chystá k tomu, že snad pozve americký atomový zbraně na svý vlastní území, tak Rusové si konečně uvědomili, že prostě, že vždycky je potřeba přemýšlet hodně daleko do budoucnosti. Jo, nedat se opít rohlíkem jenom tím, že vám někdo slibuje teď, jo, já budu přátelský, jo, prostě tohleto, teď jsme kamarádi a podobně, jo, že jednou se jim to může vrátit, jo, to není jenom příklad Finska, jo, to je i Rumunsko taky, jo, Rumunům lecos odpustili, Maďarům a podobným těmhletěm národům, tak řekl bych takhle, že Rusové začínají přemýšlet v těchhletěch dimenzích, jo, že asi ty dohody, které udělali po té druhé světové válce, že možná, že to nebylo zrovna to pravý ořechový. No,
3: tak. Můžu zareagovat na pana kolegu?
1: Samozřejmě můžete.
3: Já teda mám trochu jiný názor. Já jsem to říkala včera i na té demonstraci, tak za první. Oni neměli tolik sil, teď tou válkou byly tak vyčerpaný, a protože jsem zmiňovala tu studenou válku, tak pak taky tam byla nasazena ohromná pátá kolona, takže oni nebyli naivní, nebo že by byli takový jako přihlouplí dobráci. Oni neměli v podstatě jinou možnost, jak to tenkrát udělat. A to bych tady ráda zmínila, když se hovoří o NATO. Takže NATO vzniklo v roce 1949, ale vlastně vzniklo na základě několika projektů hned po té druhé světové válce. A to byl ta operace Nemyslitelné, kdy v podstatě západní státy, speciálně teda konkrétně Amerika a Britové, chtěli napadnout hned v červnu 1945 Rusko nebo Sovětský svaz. tu se jim nepodařilo, ale v podstatě nebudeme to tady rozebírat, k tomu taky můžeme někdy udělat pořád, to se jim nepodařilo, ale pak hned měli další projekt, který byl formulován v roce 49, kdy vzniklo to NATO a ten se jmenoval, byl to vojenský plán Dropshot. A ten popisoval přímo, jak by USA měly vést preventivní válku proti Sovětskému svazu kombinací konvenční a jaderné síly. A byl plánován ohromný útok. Pardon, musím kašlat. Byl plánován ohromný útok na sovětská průmyslová centra, na vojenské základny, ale i na nás. Na všechny ty socialistické země. Teď se uvolňují archivy. Informace o tom jsou. A musíme si uvědomit, že prostě to Rusko bylo neuvěřitelně postiženo tou druhou světovou válkou. Jako tam průmysl v rozvalinách, lidi zabitý, většina obyvatelstva. Vždyť to bylo neuvěřitelné. Zatímco ten Západ nebyl. A proto, když se hovořilo, když bylo to výročí 9. května, tak to, co chtěl udělat ten Hitler a Němci nám, že nás chtěli fyzicky zlikvidovat, vyhladit a potřebovali území a potřebovali tady ten průmysl, to ale nechtěli udělat těm západním státům, kterým se říká spojenci. Nechtěli vyhladit Francouze, nechtěli vyhladit Belgičany, nechtěli vyhladit Španěly, nechtěli vyhladit nikoho, chtěli vyhladit jenom slovenské národy. A když tedy... Ne, nebo já teď předám slovo kolegům a pak ještě pohovořím, ale přece jenom, abych nezapomněla, tady někdo napsal v diskuzi na moji adresu, jako ať se uvědomím něco v tom smyslu, že vlastně prezident je papírový velitel a že v případě války má absolutní moc náčelník generálního štábu. No a co? Tak co pak jel do Ankary do války? Tam Petr Pavel. Prostě v ústavě zní, je napsáno, že je nejvyšší velitel a že odpovídá za naši zemi v zahraničí. Tak tu se chci ohradit, že nevím, proč to tam vlastně ten pán napsal. Jo, a pak tady zase někdo napsal, ale že já nevím, jestli my, ale tak obecně, že to je přece tak naivní chtít vystoupit z EU a z NATO. A není to jednoduché a je to těžké. A to je přesně ono. Tak my budeme v těch chřtánech a budeme říkat, bože můj, to je tak těžké. A nemáme ani tu odvahu deklarovat vlastní názor a říct, my chceme vystoupit z EU a NATO, jsou určité procedury, které jsme ochotni jako podstoupit. My prostě jsme už tak zdevastovaní, že se bojíme i říct, my chceme vystoupit z EU a z NATO. To mě pobouřilo, tenhle dotaz. Tak předávám slovo asi panu kolegu Adamovi, Markovi Adamovi.
1: Marku?
5: Tak já bych se teď ještě takhle jako vrátil k jedné věci a to je vlastně, jaký je vztah mezi těmi státy a mezi těmi tajnými službami třeba i těch států, protože třeba když byl ten velký útok na Kyjev v noci na 2. července, tak vlastně máme informace, že Spojené státy americké to od Ruska věděli 3 dny předem. A dokonce, že existuje jakási dohoda, že Rusko bude hlásit Spojeným státům americkým své útoky balistickými raketami, aby nenastala eskalace konfliktu nějakým omylem. Takže zřejmě Spojené státy americké o tom pravděpodobně informovali Ukrajinu, a třeba prezident Zelenský, když byl v Irsku, tak se dozvěděl vlastně hovořil o chystaném útoku a vlastně vrátil se do té země své, když už ten útok proběhl. To znamená, všimněme si, že Rusko většinou dělá velké útoky na Kyjev v době, kdy je prezident Zelenský v zahraničí. A třeba bývalý izraelský premiér Bennett tak ten prohlásil, že Vladimír Putin mu slíbil v roce 2022, že Zelenského nezabije. Takže já se ptám, je zatím snaha minimalizovat rizika a zdá se mi takovým jako zřejmým, že Zelenský jako vůdce Ukrajiny Rusku vyhovuje. A teď je samozřejmě otázka, proč. A samozřejmě ve vzduchu je i otázka prezidentských voleb na Ukrajině a s tím souvisí, jestli tedy prezidentské volby proběhnou i během války, jestli budou na podzim. A zdá se, že velkou popularitu má Valerij Zalužný, který v podstatě byl bývalým náčelníkem generálního štábu Ukrajiny a v současnosti je velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii a v těch předvolebních průzkumech poráží Zelenského a údajně má podporu Velké Británie.

0: že on sliboval ukončení války na Donbasu. No a mně se zdá, že Volodymyr Zelenský je tak jakoby pod ochranou určitých sil Ruska. A samozřejmě můžeme se domnívat, jak ty věci spolu souvisejí. Zároveň samozřejmě také mi přišlo na mysl, že Rusko bylo nedávno v pozici, kdy mohlo nějakým způsobem projevit vstřícnost, a to velmi takovým, řekl bych, důstojným způsobem, ale že v současnosti a v budoucí době bude Rusko spíš v roli státu, který tu vstřícnost bude, pokud ji bude projevovat, tak ji nebude projevovat jako hrdý účastník, ale jako spíše ponížený účastník. A tady bych se skutečně nad tím zamyslel a zamyslel bych se i nad tím, co pronesl Petr Pavel, že nestačí si přát mír, ale že toho jednání se musí docílit pomocí zbraní, a tady vidím určité riziko toho, co se právě v té Ankaře upeklo. Předávám slovo.
1: Tak.
2: Asi už se budeme chýlit ke konci, že?
1: Máme ještě 4 hodinky. Pane Sintiere, jak vy vidíte tuto situaci? Řekněme něčeho jako spolupráce za oponou mezi účastníkama konfliktu. Říká se, že Zelenský teda, že, nebo Zelenský má ochranku britskou, údajně je, vlastně pracuje pro MI6 údajně. Byli to Briti, kteří ho teda jako nějakým způsobem velice rychle přesvědčili o tom, že nemá podepisovat mír v Turecku, že jo, ale naopak bojovat. Takže ty Briti jako na toho Zelenského mají velký vliv. Zalužný je vlastně Nemlich to samý, pod stejnou dikcí, řekněme stejná loutka nebo stejný loutkovodič. Američani, co vím já, tak ty zase z něho tak nadšený nejsou, právě protože na něj ten vliv nemají. Jak vy to vidíte? Pane Sintiere, slyšíme se? Vypadá, že nám blbne spojení opět. Vladimíre, haló? Tak nic, můžu poprosit pana Kelnera?
3: Takže já bych rád řekl ještě jednu věc, jo, tak já jsem prožil 20 let v Turecku, teď ten meeting toho NATO byl v Turecku.
4: To jsou to věci, které jako jsme schopni s informací dostáváme rozkrýt. Slyšíme, já doufám, že
1: teď už vás slyšíme, ano.
4: Já mám...
1: Halo, halo?
4: Mám mikrofon. Mám zapnutý, ale...
1: Mám dobré spojení. Ne, to je o internetu. Trošku blbne signál. Tak nevím. Pane Vladimíre, jestli mě slyšíte, tak chvilku vydržte, já se vám pokusím zavolat normálně na mobil a propojit vás. Mezitím dáme slovo tady panu Miroslavovi, aby to dopověděl.
3: Ano.
1: A já se s panem Sintierem spojím, tak.
3: Takže to by si snad zasloužilo celý jeden pořad. Jo, role Turecka v NATO a podobně. Já jenom chci zdůraznit jeden faktor, jednu událost, kterou možná někteří ví, někteří ne. Takže v roce 2016 se uskutečnil v Turecku samozřejmě vojenský půč proti Erdoganovi, že jo. A kdo stál za tím pučem proti Erdoganovi? No, stáli za tím samozřejmě Američani a byli za ním Němci. A víte, kde byl ten,

0: kde byl ten puč organizován, kde bylo to centrum těch pučistů. No na základně NATO v tomhle Finžiliku, jo, tak odtud se prosím řídil převrat v Turecku. Jo, takže, no a samozřejmě to je známým faktem, že vlastně Erdoana tenkrát zachránil Putin, protože ruská výzvědná služba zjistila, že se tenhle ten puč připravuje, dala zprávu do Iránu a Irán zavolal Erdoanovi. No a Erdoğan půl hodiny předtím, než tam přišlo komando 7 lidí, to Erdoğana zastřelit, zabít, jo, tak Erdoğan odešel z toho hotelu, jo, takže tohle má takový, to NATO to má takový pohnutou historii, že vlastně bylo zatím za pučem, který měl za cíl zlikvidovat Erdoğana, takže on ten Erdoğan samozřejmě to nikdy nezapomene, přece jenom je to taková ta východní natura. Může za to být samozřejmě vděčný Rusku, za to, že žije na světě jenom díky jemu, ale jeho role je taková dvojznačná, jo? Role Turecka v NATO. Tam je ten problém, že je tam problém mezi Tureckem a Řeckem. Podle mě to Turecko do NATO nepatří. Jo? Ono je přece jenom má ty, já nevím, orientální rysy nebo ty asijské rysy. Takže mně se tam prostě do toho na to nehodí, ale oni z něho nemůžou odejít, protože je tam Řecko. Že jo? To jsou dva kohouti na jednom smetišti, kteří se nemají rádi, kdy tam taky visí ve vzduchu neustále ten konflikt. Takže oni ví, že jo? Turkové by rádi vstoupili do BRICSu. Jenomže do BRICSu je nikdo nevezme, dokud jsou v NATO. Že jo. A oni v tom NATO musí být kvůli tomu, že je tam to Řecko. Protože tomu Turecku je samozřejmě jasný, že jakmile by odešli z NATO a zůstalo tam Řecko a došlo by k nějakému konfliktu mezi těmato dvěma zeměmi, jo, takže se to NATO postaví na stranu toho, kdo je tím členem. Takže Turecko je tímhletím způsobem vázáno být v paktu NATO, i když si myslím, že ten obecný lid, ti Turci z toho NATO nadšení nejsou. A na druhé straně má tedy tu svou historii, že v podstatě fungovali jako organizátor pro puč, který měl za cíl zabít tureckého prezidenta. Samotného mě to zajímá, jak se to bude dále vyvíjet, ta situace turecká, protože jestli převáží ten ekonomický zájem se napojit na BRICS, a nebo ten bezpečnostní zájem raději trpět v NATO a prostě být vázaný tímhletím, řekl bych, spojenectvím. Ano, tam stále v Turecku je těch, já nevím, 55 atomových zbraní v tom Inželiku, to je tam, že jo, to se veřejně ví. No, říkám, jsem zvědavý, jak se to bude dále v tom Turecku vyvíjet. Erdoğan, myslím si, že ten meeting udělal zajímavý a dobrý. Dneska mi zrovna kolega psal, že týden nepracovali, z Turecka kolega, že týden nepracovali kvůli tomu na to, že některý zaměstnavatelé nechali lidi doma jenom kvůli tomu, aby to setkání toho NATO tam proběhlo jako ve vší parádě a klidu a míru a podobně. Tak já jsem zažil jednou, když jsem byl v Norsku, jo, tak jsem zažil, že tam taky byl nějaký podobný meeting, ale tam to probíhalo, řekl bych, daleko honosněji, nebo ten lid si toho daleko více byl vědom toho, že jsou členy NATO a že chtějí být členy NATO, než bych řekl ti Turci, protože víte, já jsem v roce 1999 pracoval dlouhodobě v Turecku, jo, protože tenkrát ještě nebyly internety a podobně, weby a podobné věci, tak jsme celkem nevěděli, co se tady v republice děje. Jo. Až jedno ráno za mnou přišel Turek a začal mi gratulovat. Jo. A já říkám, o co jde, to mám svátek nebo narozenina? On říká, ne, vás včera vzali do NATO, takže gratuluje, jo, mi k tomu, takže já na to mám takovou hezkou spolu. Pak přišli, myslím, ještě dva Turci mi pogratulovali, že nás vzali do NATO, tak to jsem chtěl tak nějak na závěr říct, že čekám, jak se to dále, to Turecko, bude vyvíjet. Oni jsou samozřejmě uražení tím, že já nevím, kolik 40 let se stlačí do Evropské unie a oni tam nevezmou a teď tady nadbíhají Ukrajině a kdo ví komu z těch zemí, že tam z fleku jsou připraveni vzít, a Turci na to čekají 40 let a tím oni se cítí hodně, hodně uražení a řekl bych, že no, že se vzdalují od té Evropy, jo, než aby se stávali součástí těch evropských hodnot, že se spíš obrací, řekl bych, na východ. Takže to bych tak...
1: Děkuju. Tak, pane Sentier, slyšíme se? Vladimíre, slyšíme se? Tam slyším, kde co, ale... Pane Sentiere, nemáte vypnutý mikrofon, nebo slyšíme se vůbec? Haló? Tak nevím. Pane Sentiere, nás neslyší evidentně. Nedá se nic dělat. Tak, paní Vítová, co vy vidíte na roli Turecka právě? Tak pojďte, jste na řadě, můžete. Jo.
2: Dobře.
1: Tak povídejte, jestli...
2: Slyšíme se?
1: Ano. Můžete mluvit.
2: Já bych potřeboval ještě jednou tu otázku.
1: Současná role Turecka v NATO vůbec jako organizátora za prvý, za druhý, byly tam s Trumpem, že jo, udělaný nějaký dohody, nějaký obchody, nějaký snižování sankcí a tak dál. Tak jak vidíte roli Erdogana?
2: Já si myslím, že Turecko se snaží být jako regionální významnější silou. A prosadit se v té oblasti. Historicky, ale Turecko bylo dostané do NATO úplně z jiného důvodu a to, jak se na to roztahovalo po obvodu vlastně toho socialistického tábora. To byla alfa a omega, proč bylo vůbec Turecko do toho prostoru vlastně dotlačený, nebo aby tam bylo zařazeno. Takže a současná role Turecka je taková, ono i to NATO už se není upojí, jsou tam izraelské nálady. To říct, jak v sobě se to bude vyvíjet, tam je to nesilný článek na to.
1: No, trochu se to trhalo, ale každopádně je to silný článek na to. Přátelé, pojďme pomalu k závěru. Vladimíro, můžeme? Zapněte si mikrofon, prosím.
3: Ano.
1: Tak, Pojďme tedy k závěru pomalu.
3: Tak já tady jsem se mezi tím četla tu diskuzi. Já nevím, co říct na některé ty věci. Můžu reagovat na nějaké věci v diskuzi. Podívejte se do programu PRO. PRO nemá vystoupení z Evropské unie ani z NATO. Navíc ten pan Vacek je na to hrdý. Takže tohle. SPD nemá vystoupení jednostranné z EU, jenom chce ten zákon o referendu, vůbec nebere v potaz, že vlastně volby jsou také referendum. Potom tady jedna paní psala, no a kdo asi tu výpověď z NATO dá, tak my asi tady ne. A já jsem říkala hned v úvodu, že my jsme měli petici za vystoupení z NATO, poslali jsme to přímo prezidentu Bidenovi, možná jsem to neříkala takhle konkrétně, tu petici podepsali tisíce lidí a my jsme to tam prostě podepsali, že my jako obyvatelé nechceme být v NATO. Tam ani, myslím, že tam je v tom článku 13 řečeno, že to tedy má udělat vláda, ale protože u vlády nebylo dovolání, to bylo v těch volbách v roce 2025, takže my jsme to opravdu tak udělali, může to udělat každý. A pak tady ještě jeden pan říkal, že jsem říkala o třech variantách toho mezimoří a řekla jsem jen dvě, to je pravda. A ta třetí varianta je, a to taky, to teda teď vycházím konkrétně z toho Valerie Pěkina, ten to zmiňoval, že ta válka mezi, nebo válka, speciální vojenská operace, za ním to je lokální konflikt. Takže když zvítězí Rusko, že to je opravdu zcela zásadní proběh celého světa, tak žádné mezimoří nebude. Takže to jsem považovala za tu třetí variantu. A že budou zachovány ty národní státy. A já teda tímto asi už mám naposled slovo. Tak děkuji za pozornost, rozloučím se a děkuji všem posluchačům a za pozvání také.
1: Dobrou já vám pustím, ale co my jako obyčejní, my občané, lidi informovaní dneska tímto pořadem, co s tím teda, co můžeme dělat? Bo jak se zachovat?
3: No já myslím, že můžeme dělat všichni to, co děláme, šířit informace. To za A. Za B. Nežít v iluzích. Přečtěte si opravdu ty dokumenty a podívejte se, co jednotliví ti politici chtějí. Nebo ty strany. Když se pořád takhle budou ty lidi obelhávat rohlíkem, tak to je prostě ta veverka, co furt jak pitomá běhá v tom kolečku. Takže šířit informace a znát opravdu přesná fakta a nezavírat před tím oči. To je všechno to, o čem jsme hovořili hned v úvodu, že lidi jako jak to tam bylo super v té Ankaře. A teď vlastně ti lidé neříkají to, co tam skutečně zaznělo, ale to, co oni chtějí, aby tam zaznělo. Takže když se nesundáme ty růžové brýle z očí anebo ty závoje, tak se fakt nikam nedostaneme. Šířit informace a odvolávám se na mistra Jana Husa s tou pravdou. Jak je to, Marku, ten citát?
4: Braň pravdu, mluv pravdu,
3: šiř
4: pravdu. Až do své smrti.
3: Jo, zjisti si pravdu. Protože
4: jinak, hledej pravdu.
3: Jo, jinak se prostě nedostaneme nikam. Tak my teď v tuto chvíli děláme to, že šíříme pravdivé informace a TV budeš také. V tuto chvíli nemůžeme dělat opravdu nic víc. A až budou volby, tak zase tady tihle ti všichni lidé, co to tady chybí levice, to není pravda. Byla tady třeba komunistická strana, nebo je, to je levicová. ČSNS je taky levicová. No prostě všichni tohle to všechno ví a pak ve finále jdou a hodí to někomu jinému a pak řeknou, že volby nemají smysl. Je to pořád začarovaný kruh, takže šířit informace, zjišťovat pravdu, mluvit pravdu a bránit pravdu. A já děkuji za pozornost, dobrou noc.
1: Děkuju moc a zdá se mi to, nebo nezdá. Čau.
5: Ahoj, hezký večer. Ještě jednou už jsem odsprávoval, takže jsem viděl, že jste ještě tady online, tak jsem se připojil, nevím, jestli mě slyšíte, ale...
1: My tě i vidíme.
5: Jestli mě chcete ještě na chviličku, jak říkal Srstka, chcete mě, tak jestli mě chcete, tak jsem tady ještě na chviličku s váma.
1: Dobře, Láďo, prosím tě.
3: Ale pardon, já se teda zase naopak rozloučím definitivně i obrazem, i slovem.
1: Dobře. Tak Vladimíro, děkuju vám moc krát za dnešní povídání a já dám Láďovi slovo, pojďme to, my jsme se tady o tom bavili zleva zprava, o tom NATO a o těchto těch věcech. Co můžou naši diváci podle tebe dělat pro to, aby se nenaplnil ten černý scénář, že tady bude nějaký prostě šílený konflikt, který a z téhle naší krásné zemičky zbyde jenom hromada sutin.
5: No tak když jsem v roce 2022 napsal plán Česká republika na prvním místě, který jsme prezentovali na těch velkých demonstracích na Václavském náměstí, mimo jiné kolegyně doktorka Vítová tam taky četla z toho plánu a spousta dalších, tak jsem říkal, že ten plán je na 5 až 10 let a že mezi tím možná projdeme na 2 na 3 roky válkou. To je to, co jsem prostě předpokládal. Myslím si, že se to stane. Nemyslím si, že tomu zabráníme. Myslím si, že jsme měli šanci v roce 2022-2023. Bohužel prostě ty politické síly se jim podařilo rozpustit, zlikvidovat ten občanský odpor, přesvědčit lidi, že nemůžeme vystoupit z Evropské unie a z NATO a udržet nás v těleckých strukturách. Je to práce především SPD, Trikolory, Pro a Svobodných, protože oni byli ti, do kterých vkládali lidi naděje, že oni nás vyvedou z těleckých struktur, že jsou to vlastenecké politické strany. A oni nás zabetonovali v těleckých strukturách. Protože máme rok po volbách, tak tady nevidím žádnou možnost, jakým způsobem to realizovat, protože oni mají pevně v rukou moc a z Evropské unie a z NATO nevyjdeme. To je prostě tak, jak to říkal tady kolega Miroslav Kellner, se kterým teda nesouhlasím ani v tom, že si to lidi zaslouží, ani v tom, jak tady obhajuje Andreje Babiše, ale je to, co říkal, že lidi prostě se nějakým způsobem rozhodli a je to i to, co říkala doktorka Vítová, že lidi prostě se točí pořád v kruhu jako ta spašená veverka. Problém je v tom, že na demonstracích lidi křičí vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, vlastenectví, Česká republika na prvním místě, český vlajky, národ, suverenita. A pak, když přijde na volby, tak prostě nahážou za tou plentou ty volební lísky těm, kteří říkají, no my ale neuděláme to referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. My prostě udržíme Českou republiku v Evropské unii a NATO. Takže můžou si za to lidi sami. To je to, co řekl pan Kellner, to řekl správně, že si lidi za to můžou sami. A tohle je ten problém, že ten systém, ten totalitní systém, který tady je ta kabala moci, ta globalistická kabala moci, má pod kontrolou média, neziskové organizace, politiky a ekonomický sektor, finanční sektor, obchody, prostě celou tu propagandistickou mašinérii. A vždycky před volbama udělají to, že řeknou, tady jsou politické strany, které mají šanci se tam dostat. A lidi potom jako ovce jdou a vybírají si z těch politických stran, které je udrží v tom globalismu a neobrátí se na ty politické síly, které skutečně pracují jako opozice k tomu, aby se ta síla, aby se ten směr otočil, aby se otočil skutečně pro suverenitu České republiky. A dokud se nevymaníme z Evropské unie a z NATO, to je stejný jako za protektorátu za druhé světové války. My prostě tady máme nějaký protektorát dneska. Macinka jezdí do Německa 8. května, leze do pozadí jak Američanům, tak Němcům. Máme tady Andreje Babiše, který je velmi silně spjatý s Markem Rutem, se Spojenými státy, s Donaldem Trumpem. A stejně tak to byla i předchozí vláda. Prostě i předchozí vláda, i tato vláda, to je vláda Aspen Institutu. A my jsme to viděli už v covidu, že dělají ty globalistické agendy. A dokud prostě nepochopíme, že musíme změnit tu vládu, ale ne na ty lidi, kteří jedou s nima, na ty elity, kteří spolu obchodují, kteří spolu dělají tu politiku, ale na ty obyčejný lidi, dokud nedostaneme politické síly, které chtějí Českou republiku vytáhnout z toho protektorátu, tak budeme pořád protektorát a budeme pořád poslouchat to, co nám řeknou z Evropské unie a z NATO. A protože tady máme 3 roky před sebou vlády, která je absolutně proglobalistická, absolutně pro Evropskou unii a pro NATO, no tak se to nepodaří. A ten konflikt s Ruskem se plánuje, že se spustí v roce 2029 nebo v roce 2030. To znamená, podle mě to bude dřív, myslím si, že to bude dřív, dneska máme rok 2026, podle mě to bude dřív, takže si myslím, že se nám nepodaří tomu zabránit a do toho konfliktu spadneme. No, to je prostě opravdu chyba voličů v České republice, ale nemyslím si, že by si to zasloužili lidi. Nikdo si nezaslouží válku. To utrpení ve válce je strašný a to i v té malé válce, která je na Ukrajině. No, a teď se podívejte na to, jako když Rusové teď začínají trošku víc útočit, jak ty lidi trpí, jak hoří Kyjev. To znamená, Rusové prostě budou nakonec pravděpodobně dotlačeni do toho konfliktu a ten konflikt se rozehraje a pro Evropu, to je pro Evropskou unii, to bude katastrofa. Nevidím to jinak, než jako katastrofu. A nemyslím si, že se to změní. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jsme si to udělali sami a sami si to děláme dál. Kdyby se dneska dali dohromady 100 000 lidí na ulicích a vyměnili jsme vládu tím, že bychom opravdu udělali masové protesty, ta vláda by musela padnout, tak by to samozřejmě šlo. A dostat potom do vládních struktur politiky, kteří změní tu situaci. Samozřejmě vždycky to jde, vždycky jsou to lidi, kdo rozhoduje o tom, co se děje v té republice. Ale bohužel většina národa spinká. Většina národa, a Babiš nám slíbil, že my se na tom nebudeme podílet na těch 70 miliardách. A on dělá, co může, přesně tak, jak to říkal tady pan kolega Kellner. Já nevím, jestli tady ještě je, abych nemluvil o někom, kdo už tady není. Je tady. No, takže prostě tímhle tím způsobem drží u moci ten národ přesně ty politiky, kteří nás drží naopak v té globalistické kabale, v té struktuře moci satanistické, která se u nás projevuje především skrze Evropskou unii a skrze NATO. Takže je to pořád stejný, tak jak to říkám už od toho roku 2020-2021, je to pořád stejný. Jediné, co můžeme, je utéct z té globalistické struktury moci, urvat si svoji suverenitu, tak jako to mají třeba Srbové, nebo částečně Rakušani, nebo částečně Švýcaři, nebo Monako, nebo Lichtensteinsko, nebo další malé země. Urvat si nějakou neutralitu, především vojenskou neutralitu. A kdyby se nám podařilo urvat si vojenskou neutralitu, tak bychom se mohli vyhnout tomu konfliktu. Ale to je samozřejmě dneska už strašně těžké, když už vlastně Evropa přechází, nebo v podstatě je v tom procesu přejít na to, aby se z Evropy stala výrobna zbraní a z Evropské unie, aby se stal vojenský blok. To už je prostě dneska strašně těžké, strašně pozdě a nevěřím tomu, že se to stane. Ale teoretická možnost tady vždycky je. A potom v dalších volbách to podle mě dopadne zase stejně. Zase nám média představí, tyhle ty politické strany tam mají šanci se dostat. Ti politici, jako jsme my, kteří říkají otevřeně, tak jak jsem to říkal před volbami, pokud bych se dostal na pozici premiéra, tak první den píšu dopis, že Česká republika vystoupila z NATO. A první den píšu do Evropské unie dopis, že zahajujeme jednání o vystoupení z Evropské unie. Lidi to buď to nevěří, nebo jim to připadá absurdní, ale to je přesně to, co se mělo stát. A bohužel je tady ještě druhá věc, že nejenom, že občani to vždycky koupí od těch médií a od těch globalistických struktur, od té americké CNN a od dalších, ale bohužel i politici. No a teď nechci tady prostě říkat nějaký konkrétní jména, ale za tu dobu, za ty roky, co děláme demonstrace a vlastenectví na ulicích, tak jsem potkal skoro všechny politiky, kteří o sobě mluví, že jsou vlastenci. A vždycky záhodně před volbama najednou se to jako rozpadne. Najednou před volbama je pro ně důležitější, aby si udrželi to svoje malý korítko, než aby se postavili tomu establishmentu, než aby se postavili té globalistické struktuře moci. A to je taky problém. A není to, a nejsou to jenom politici, jsou to i nezávislá média. Víš, že my spolu, Petře, pracujeme celou dobu, nikdy jsme neměli žádný rozpor, žádný konflikt, vždycky jsem si tě vážil, vážím si tě, vždycky si dělal dobrou práci, ale je tady spousta dalších těch alternativních médií, který potom třeba, když jsem byl v jednom nejmenovaném alternativním médiu na rozhovoru před volbama a posteskl jsem si, že Václav Klaus je jedním z těch, kteří stojí za tou kuponovou privatizací, za předáním našeho majetku těm globalistům, tak najednou Vrábel je špatný. Jo? Nebo když řeknu, že tamhle některá politička jedna prohlasovávala vytvoření migračních cest do Evropské unie z Afriky, tak je špatný ten Vrábel, protože ten o tom mluví. Takže je potřeba, aby ty alternativní média taky věděli, co prosazují, co chtějí. A tady prostě, dokud se neshodneme na tom, na čem jsme se shodli s doktorem Sládkem, s doktorkou Vítovou, že tím základem je vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak Česká republika nemá šanci, protože je právě tím protektorátem. Je potřeba prostě pochopit, že klíčem je vystoupit z těch globalistických organizací. Teprve potom budeme mít suverenitu. A teprve potom budeme moct dělat věci pro Českou republiku.
1: Tak jo, děkuju. Marku, je to na tobě, jsi na řadě.
6: Tak já bych asi tento příspěvek už uvedl jako svůj poslední a rozloučil bych se. Ještě bych chtěl říci, že ačkoliv teda to navýšení, které z těch 30 miliard euro, teďko teda o těch 40 miliard bude teda zvýšeno na těch celkových 70 miliard euro, tak ačkoliv některé země, včetně České republiky, premiéra Babiše, jak nám tvrdí, že jo, se honosí tím, že jaksi se nebudou podílet tyto země na té podpoře, tak ale soukromé firmy, a to je důležité si uvědomit, že soukromé firmy těchto zemí se na té podpoře podílejí a ty zbraně vyrábějí. To znamená, komerčně se tyto soukromé, zejména zbrojařské firmy z těchto zemí, které sice se honosí tím, že podporovat nebudou, ale komerčně vlastně podporují. Takže zřejmě to, co tady to divadlo sledovala ta veřejnost, jestli Macinka nebo Babiš nebo Petr Pavel na druhé straně, tak to je jenom válka zbrojních lobbystů. To je válka toho jednoho zbrojařského gengu s tím druhým zbrojařským gengem. Asi ne náhodou se Tomio Okamura sešel s nejbohatším zbrojařem naší země, Michalem Strnadem. Jo? Takže prostě tyhle ty marketingové projekty, které se vydávají za vlastenecké strany a jsou v podstatě jenom řízená opozice, tak se zcela jasně odkopaly. A jenom bych chtěl říci, že samozřejmě tady funguje strašně rusofobní a protiruská mediální propaganda toho českého mediálního mainstreamu. A teď se píše o tom, že v Rusku prostě není palivo, že tam není benzín a tak dále. Já mám informaci čerstvou od jednoho člověka z Ruska, že v přepočtu tam vyjde benzín na 17 až 18 korun, takže co bychom my za to tady dali. Tak a ještě, když hovoříme o tom shrnutí, co si z toho má tedy posluchač odnést, tak v podstatě můžeme říci, že co si má posluchač odnést je to, že Spojené státy americké v podstatě nebudou platit nic, akorát americké zbrojovky budou z tohoto balíčku masivně, zdůrazňuji, masivně profitovat. Balíček má nahradit výpadek financí od USA, má zabránit kolapsu ukrajinské armády, ale naštěstí by neměl vést k výraznému zvratu na bojišti. Takže tolik ode mě, děkuji za pozornost a přeju všem posluchačům mírové nebe nad hlavou. A samozřejmě je to určitě vystřízlivění těch, kteří věřili této vládě, že tato vláda nás vyvede z EU a z NATO, ale každé vystřízlivění je základem toho, abychom se posunuli dál. Takže tím, že si přiznáme určité věci tak, jak jsou, že ti voliči, sice je to pro ně bolestné procitnutí, ale že narazí skutečně, tak konečně je to třeba šance pro nějaký nový začátek. Děkuju a dobrou noc.
1: Díky, Marku, děkuju. Miroslav Kelnár, prosím.
0: Tak a ještě závěrečných pár slov, tak já myslím, že jsme se s panem Vráblem nakonec shodli, možná, že jsem to řekl trošku neohravaně, nebylo to samozřejmě míjeno tak, já jsem zlej člověk a těm lidem přeji to nejhorší. Já jsem to jenom řekl v tom smyslu, že takhle se rozdali karty, lidi to takhle chtěli, tak prostě, tak si to zaslouží, nebo tak jim to patří, nebo jak to říct, jo. No tak tohle jsem takhle myslel, jo, takže myslím si, že jsme se nakonec zhodli, takže odcházíme jako přátelé. Já jsem možná na rozdíl od pana Vrábela, já jsem takovej velký optimista, víte, já pořád věřím, že se to všechno nakonec dobré obrátí, prostě já jsem taky, řekl bych, zastáncem toho menšího a většího zla, jo, takže já pořád poměřuji, co je větší zlo, co je menší zlo, jo, takže já se nesnažím všechny házet do jednoho pytle, ale prostě mám nějakou tu stupnici prostě, kam ty jednotlivé skupiny zařadit. Pro mě je velkým zklamáním a řekl bych, je to střelba do našich řad, že jsme nebyli schopni u posledních voleb, prezidentských voleb, postavit solidního kandidáta, který by měl šanci toho našeho Petra Pavla porazit. Jo. To, z toho mám, řekl bych, velký trauma, že tohle to jsme nedokázali. Jo. Že jsme nenašli tu spojnici, prostě spojnici, spojovací článek, abychom se my, alternativci nebo vlastenci, dohodli a postavili někoho, kdo kdo by měl šanci, kdo by se stal prezidentem a nemuseli jsme tady dneska řešit problémy mezi Pavlem a Babišem. Takže to je moje závěrečné slovo a abychom se na příští volby prezidenta teda připravili jako lépe, jo? Připravili ano. Se dopředu, vybrali někoho a pak mu dali tu podporu a šlapali za něho, prostě protože nás může čekat další 4 roky nebo 5 let s Petrem Pavlem, což by bylo opět k nevydržení. Takže se loučím se všemi posluchači a přejím dobrou noc.
1: Děkuju, pane Setier, slyšíme se. Tak nevím, mě to tady dělá kolečko. Tak to už vypadl úplně. Takže jo, přátelé, děkuju moc vám všem. Díky za to, že jsme tady společně strávili ty 2 hodinky, které určitě si myslím, že stály za to. Pane Vladimíre, slyšíme se, můžete zkusit ještě, tam máte vypnutý mikrofon. Tak, dobrý, slyšíme se.
2: Slyšíme.
1: Tak, prosím, závěrečné
2: slovo. Já jsem akorát před úplným rozloučením všem děkuju. Akorát jsem chtěl mít takovou připomínku k tomu předposlednímu názoru, že volit mezi malým zlem a velkým zlem je takový docela příjemný, ale je to v základním rozporu s objektivníma zákonama. Objektivní zákony dělají trendovou analýzu a podle toho, jestli to malé zlo nebo větší zlo, tak malým zlem se postupuje, ale ke stejnému cíli, ale pomalejc. A jako řekl bych to takovou sámovou metodou, kdežto větší zlo postupuje rychlejc. Ale trend je prostě daný. A to je všechno. Děkuju.
1: Díky moc. Děkuju vám, přátelé, všem za dnešní povídání. A faktem je, že mně se taky zdá, že Babišova vláda je vlastně Fiala natřený na růžovo. A prostě výsledek je bohužel zatím pořád stejný. Možná se něco změní, kdo ví. Možná okolnosti, ono kolikrát, že jo, okolnosti tvoří, dělají ty hrdiny a pak někdo může třeba udělat i odvážný skutek, ale politicům se nemá věřit, mají se kontrolovat. Tak. Přátelé, děkuju moc vám všem. Díky našim milým hostům a dávejte odběr, dávejte zvoneček, aby vás jste upozornil na další videa. Zítra Vladimír Štěpán, jdeme se podívat na elektriku, nejenom na elektriku, ale na plyn a na to, jak to vůbec vypadá, jestli vůbec budeme mít čím topit v zimě a za kolik, a takže to bude hodně jiskřit, těšte se ve 20 hodin. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Mějte se krásně, ahoj.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin Rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: se zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm: zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, která k jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

se stal a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí,

zírá nevěřícně, co se to ten podivín snaží říct mě. Pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí hadou.

0: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
1: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
2: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete, plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.

0: Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězil na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, že se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
1: No, co se týče teda samotného summitu NATO v Ankaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně. A tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před dvěma týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit, proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš si nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost. Utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz, nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože

0: SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla. A že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů, a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhletu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRO. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ano, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ano je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, A že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem, se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají. Kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od Bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby, kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky? Kdo komu je zodpovědný za co? Kdo komu pomáhá s čím? A tak dále, a tak dále. Znamená, tam jsou velké otazníky, že jo? A volič se dívá na to způsobem, jako, že v podstatě za blba. Takže, kdybychom si to shrnuli, summit na to odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou. Ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl, najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že Letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
1: Spíš pitlíky na zvracení možná.
0: No, to až potom. To až těsně před tím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju, že demokracie, jakožto politický systém, je zkorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15%, 20%, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidu, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalily zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje, dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz a vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO a proto vyhrálo volby. Pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimo parlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše? Aby tohleto dokázal nalít. A proto demokracie je zkorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby.